0: Myslím, že je skoro až zbytečné odhlašovat to, co právě doznělo v Českém rozhlase D-dur a co pro nás vybral dnešní hostitel Vojtěch Střítezký, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle. Konec konců, ty si sám o Evě Urbanové tak hezky mluvil v tom předchozím vstupu, že už k tomu není ani co dodat, když doznělo ono proroctví. A v podstatě to je i tečka za operním světem, protože ty si to svoje dnešní povídání opravdu rozdělil po tematických úsecích, jak se na dramaturga sluší. A my jsme teď tím vlastně uzavřeli svět opery a dostáváme se do světa filmové hudby. Ten je s tebou také neodmyslitelně spojený.
1: No musím říct, že je to zase velký kontrast, skok z proroctví k filmové muzice, ale já na začátek budu prosit pustit něco poměrně krotkého, křehkého. Jak jsem říkal, vedle muziky je to film, výtvarné umění, cestování, co mě opravdu nesmírně baví. A já jsem od mala velký filmový fanoušek. A když jsem měl 18-19 roku, tak jsem se s mým kamarádem stejně starým, respektive tenkrát mladým, Zdeňkem Gerčákem, rozhodl, že v Litomyšli musíme založit filmový klub, protože já jsem už byl v Pardubicích na konzervatoři a on tam za mnou jezdil a v pondělí večer jsme chodili na představení tamního filmového klubu, tak jsme si říkali, že něco podobného musí být i v Litomyšli a fakt se nám to podařilo. Všichni nám řekli, že jsme se zbláznili, že nebudou chodit lidi. No a my jsme v 81. založili klub, který už první rok měl 480 členů a v dalším roce 808. My jsme byli největší filmový klub v republice na přepočet obyvatel. A musím říct, že na tu éru moc rád vzpomínám, že vlastně trvala až do listopadu 89. A filmy, které jsme uváděli, v mém případě byly často měly nějakou souvislost s muzikou. A dnes, když si pustím jakýkoliv biják, tak hned sleduji, kdo k němu napsal hudbu, která je pro mě nejméně tak důležitá, jako je třeba hlavní role, nebo jak kvalitní je scénář. A my máme jako Češi úplně výjimečné štěstí, že máme obrovskou spoustu vynikajících skladatelů této filmové non-artificiální hudby, ať už mám na mysli pana Lišku, pana Srnku, pana Trojana, Luboše Fischera, Jana Klusáka a tak dál. Opravdu v tomhle máme velké štěstí, protože když slyšíte mnoho hollywoodské produkce, spousta muziky je velmi povrchních, laxních a to teda u nás ne.
0: To přece jenom ale pořád vypovídá o tom, že ten evropský kontinent možná, i když si zmínil, že ta hudba není artificiální, tak přeci jenom možná tak nakročení víc tím uměleckým směrem, bych řekla, že tam trošku citelné je.
1: Je to pravda. Je. Já jsem vybral dvě úplně rozdílné ukázky. Jednu takovou velkou klasiku, která, kdyby člověk nevěděl, tak by možná mohla stát jako určitá volná věta nějakého houslového koncertu. Co je zajímavé, že je to z filmu animovaného, z filmu Císařův slavík, hudba Václava Trojana. To je taková první ukázka, takže stará, dobrá česká klasika. A pak jsem naopak vybral autora, který je docela určitě nejslavnějším autorem filmové hudby vedle Johna Williamse, tedy to, abych zase nekřivdil panu Williamsovi, a to je Ennio Morricone. Asi vůbec největší skandál v dějinách udělování Oscarů souvisel právě s udílením Oscarů za hudbu. A v tomto případě paradoxní, že spíše za neudělení Oscara. Protože Ennio Morricone napsal hudbu k filmu Misie. A říká se, že je to vůbec nejvydařenější hudba všech dob. Já jsem na tahle tam nej trošku bojácný až alergický, protože to se nedá prostě posoudit. Je hudba lepší Nina Roty ke Kmotrovi, nebo tahle Morriconeho k Misii, nebo jeho hudba k Nebeským dnům, nebo k filmu Hodný zný a ošklivý. V každém případě jsem tady vybral takové tři části, které jsou nesmírně důležité z hlediska toho filmu i z hlediska tvorby Ennia Morriconeho. Mě trošku mrzí teď taková ta až inflace, bych řekl, jeho vystupování v O2 Areně. Já jsem na jednom z těch koncertů byl také a nemohu říci, že bych odešel nadšený. Samozřejmě jsem byl rád, že jsem Mistra viděl, ale v těch filmech to funguje tedy daleko lépe. Ve filmu Misie je hudba mistrovská s tím, že když mu toho Oscara neudělili, tak všichni řekli, že je to totální podvod, ale nejde o to, zda Oscara dostal nebo ne. Je důležité to, co nám ta hudba říká, jak nás oslovuje. Kromě toho slavného Gabrielova hoboje Jeremy Irons jako jezuita na těch misích někdy v 18. století tam hraje indiánským dětem, tak zazní také Ave Maria Guaraní, což je vlastně Morriconeho pokus o to, jak by znělo Ave Maria v podání toho domorodého kmene, který je vlastně pokřesťanšťován, to je šílený výraz, tedy christianizován lépe. Nakonec to skončí velkou tragédií, ale toto Ave Maria tam zaznívá, protože ti indiáni se jako zbor jej naučí zpívat.

0: My teď máme skoro jako filmovou hudbu zdejší zvony. Nevím, jestli je to slyšet na té naší nahrávce, ale zrovna z tvé kanceláře je vidět nejenom na zámecké nádvoří, ale na piaristický chrám, ze kterého koukáš tak na 90 stupňů. A já se schválně jdu projít k oknu, protože nevím, jestli to naše nahrávání uslyší, ale možná právě, když se bavíme v tomto nádherném prostředí, tak zrovna se teď v podstatě tím ukázalo, jak důležité někdy je dotvořit tu atmosféru pomocí nějakého zvuku nebo nějaké dobré hudby. A to je možná právě to, co tě láká na té filmové hudbě, ne?
1: Může být. Tady ty zvony, které teď posloucháme, je 5, zní dvakrát denně v poledne a právě o 5. Ty zvony nezní dlouho. Myslím, že máme rok nebo 2. Když ono to letí, možná 3 v klášteře nebo v piaristickém kostele žádné zvony nebyly, protože je samozřejmě nacisté odvezli a tak se tady pořádala velká sbírka a podařilo se na ně vybrat i tedy za velkého přispění některých donátorů, mecenášů, takže tady máme dvakrát denně takhle velké zvony. Ne, že bychom neměli i další kostely, z nich zvony zní, ale tyhle z piaristického kostela jsou jasně takové dominantní.
0: Zrovna, že se ozvali v tu chvíli, kdy jsme se bavili o misii a o pochristianšťování indiánských kmenů, tak to je přesně, jako bychom natáčeli úplně na míru.
1: No a já musím říct, že to, co si pustíme dál, to pro mne, alespoň se zvony a s něčím osudovým taky hodně souvisí.

0: Vojtěch Přítezký vybral výběr z Handlova Mesiáše, třetí díl, který teď právě dozněl na návštěvě v jeho pracovně na Litomyšlském zámku, kde se asi tvoří drtivá většina dramaturgií a programu Smetanovy Litomyšle. Pracuješ asi hlavně tady, Vojto, že?
1: No pracuju, ale je fakt, že si ty nápady nosím sebou a leckde v restauraci večeřím a dělám si poznámky. To je docela běžné, protože člověk nikdy neví, co ho kde a kdy napadne. Já jsem jednou se díval na DVDčko, na takový film a slyšel jsem tam muziku, která mě absolutně dojala, zaskočila, vůbec jsem jí neznal. A pak jsem při těch závěrečných titulcích horečně opisoval, kdože je autorem, pak jsem rychle běžel ke Googlu a tak dál. A přestože pak jsem si uvědomil, že znám jinou jeho tvorbu, Skřivánka, nebo Greensleeve, Fantazii a tak, neznal jsem skladbu, která se jmenuje Fantazie na Talisovo téma. Ten film, který jsem sledoval, se jmenoval Odvrácená strana světa. Russell Crowe tam hraje námořního kapitána a v tom filmu opakovaně zaznívá překrásná hudba pro smyčcový orchestr. No a Thomas Tallis, to byl skladatel 16. století a jedno z jeho témat vzal Ralph Vaughan Williams, napsal takovouhle fantazii na to jeho téma. My jsme tady na Smetanově Litomyšli si dovolili ten luxus, protože to pro dva smyčcové orchestry, že nám to v koncertu solo prosto smyčců. Tady hrály spojené tři filharmonie dohromady. Ta muzika je, jak za chvíli všichni uslyší, moc krásná a taková niterná. Myslím, že plyne ve svém čase, svém světě a já bych chtěl moc pozvat, aby si ji lidé vychutnali. Ralph Vaughan Williams, Fantazie na Talisovo téma.

0: dohrál londýnský filharmonický orchestr pod taktovkou Rogera Norringtona Fantazii na Talisovo téma Ralpha Vaughna Williamse. A byla to chtě nechtě, Vojto, předposlední skladba v té dnešní návštěvě, protože jdeme do velkého finále, když použiju slovník Smetanovy Litomyšle. Před námi je poslední věc, která si ale zaslouží možná více kontextů, protože jednak jsme v kontextu Mahlera zmínili už to nezapomenutelné uvedení 8. symfonie, která patřila možná asi tady k nejobsažnějším co do celého toho koncertního aparátu, řekněme, který se tady objevil, ale teď nezazní 8., zazní 5. část z jeho druhé symfonie Vzkříšení.
1: Těch důvodů, proč zvolit právě toto velké finále, a to je pravda, to není nadnesené, to je opravdu velké finále nejen našeho povídání, ale i takové jisté hudební vyvrcholení. My jsme Vzkříšení hráli dvakrát. K oběma uvedením se váží určité historky. Já bych rád zmínil alespoň kratičce, že v Litomyšli poprvé jsme uvedli Vzkříšení v roce 1999, kdy k nám zavítal nesmírně pozoruhodný člověk jménem Gilbert Kaplan, americký multimilionář, který kdysi neuměl vůbec noty, nehrál na žádný hudební nástroj. A jednoho dne slyšel Mahlerovu druhou symfonii Vzkříšení a řekl, že ji chce dirigovat. Samozřejmě, že to je absurdní, nesmyslné a tak dál. Tak on několik let se učil noty, několik let se učil dirigovat a pak tuto symfonii jako jedinou skladbu vůbec dirigoval po celém světě. Nahráli z London Symphony Orchestra a také mimo jiné tedy zavítal do Litomyšle, kde tuto symfonii provedl. On založil Mahlerovskou nadaci v New Yorku. Už bohužel a velmi nedávno tento dirigent zemřel. I když já se trochu zdráhám hovořit o něm jako o dirigentovi. On prostě nic jiného než druhého Mahlera nedirigoval, ale dirigoval ho moc dobře. Na to si tedy
0: obstál v té konkurenci světové těch různých nahrávek druhých Mahlerů?
1: Myslím si, že ano, však tu nahrávku teď mám v ruce a nemyslím si prostě, že kdybychom tady uspořádali slepý poslech a dali jsme si vedle sebe čtyři různé nahrávky, že by někdo řekl, tohle diriguje nějaký neuměl. Určitě ne, v žádném případě.
0: Ty jsi tady před chvilkou zmínil v některém z těch předchozích vstupů, že zámek tady ve Smetanově Litomyšli nebo litomyšlský zámek, že k němu naprosto jde italská opera. Tak jak jde ke zdejšímu prostředí právě druhá Mahlerova symfonie Vzkříšení?
1: No a to je možná tedy, já to navážu, to je ten druhý příběh, kdy jsme ji uvedli po druhé a to bylo v roce 2014, kdy skončila rekonstrukce, revitalizace zámeckého návrší, kdy se zase zpátky k životu probudily prostory, budovy, které byly schátralé, až úplně dobité, například piaristický kostel nalezení svatého kříže, který se dočkal od pana architekta Štěpána nebývalé krásy, nádherně ji obnovil. Takhle si myslím, že jsme oslavili uzavření velké evropské dotace a těch prací, protože to byla náročná akce. Já jsem tenkrát ještě pracoval na městském úřadu jako místostarosta zároveň a tak si vzpomínám, že to opravdu nebylo nic jednoduchého. A když potom Ondřej Lenard skutečně v tom finále ty ruce roztáhl a teď se na nás valila ta nádhera, ta zvuková masa, ale tak čistá, průzračná. Při té vší zvukovosti to bylo tak nádherně čitelné, že já si prostě říkám, že v těchto prostorách by Mahler měl, tak ostatně on se narodil nějakých 80-90 kilometrů odsud, že měla znít často, za rok budeme hrát pátou s Českou filharmonií a Semjonem Byčkovem, ale teďka zrovna teda bych viděl, že by mohl být čas na tu druhou a jestli je to možné právě tedy s Gilbertem Kaplanem, který u nás dirigoval v roce 99.
0: Tak ono, kdy už jindy, než pokud nás teď posluchači Českého rozhlasu D-dur poslouchají v premiéře, tak vysíláme právě na den Mahlerových narozenin 7. července. Ovšem ne úplně v tom kulatém roce, ten jeho ročník narození je 1860, ale přesto zrovna to vzkříšení v den Mahlerových narozenin je možná krásná symbolika na závěr. Ono vůbec, věříš, Vojto, na ty různé symboliky? Já vím, že ty kolikrát často zmiňuješ svoje znamení.
1: Ale asi zřejmě proto, že jsem se do něj trefil, protože někteří známí mi říkají, že vůbec se svým zvěrokruhem nemají nic společného a že oni jsou pravým opakem. A já když se dívám, kdo se ve váhách narodil na konci září, tak to je opravdu plejáda lidí, kteří v kumštu něco znamenají. Tím nechci říct, že bych v kumštu něco znamenal já, ale rád se řadím do té společnosti. A možná na tom přeci jenom něco je. Třeba Luboš Fischer, s jehož operou Lancelot jsem pardubické konzervatoři maturoval, se narodil ve stejný den jako já, 30. září. Velkému českému dirigentovi Václavu Smetáčkovi jsem držel jako voják čestnou stráž u jeho rakve. Narodil se také 30. září. Velký houslista, jeden z největších, David Oistrach, v ten samý den. No a když jsme u krásných žen, což před tebou mohu zmínit, tak třeba Monika Bellucci, a to jsme zase v Umbrii a v Itálii, tak ta také. Takže možná nějaká symbolika, že tam je, že jsem se v těch váhách neodkulil někam úplně jinam, k nějakému strojírenství nebo chemii, a že jsem aspoň u kumštu, u muziky.
0: Váhy znamenají rovnováha, rovnováha je také kruh a ten náš dnešní se uzavřel, protože před námi je skutečně už teď v uvozovkách velkých jenom ta krásná poslední část ze Symfonie vzkříšení Gustava Mahlera a nezbývá, než ti velmi poděkovat za dramaturgii toho pořadu, který si pro nás připravil, za krásné povídání, za nádherný výběr hudby a popřát ti, aby se nejenom tobě, Smetanově, Litomyšli, ale krásné hudbě dařilo.
1: Děkuji upřímně za tvá přání, děkuji za tvoji trpělivost a samozřejmě posluchačům za pozornost.

Dozněla pátá závěrečná část druhé symfonie Gustava Mahlera s podtitulem Vzkříšení. Dohrál London Symphony Orchestra a řídil Gilbert Kaplan. A to byla poslední tečka za dnešní sváteční návštěvou. Naším hostitelem byl Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel a dramaturg Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Tím se tedy uzavírá dnešní návštěva na D-dur. Výběr z našeho povídání si můžete přečíst také na hudebním portálu Klasika Plus v rubrice seriály. Příjemný poslech a další chvíle s naším vysíláním vám od mikrofonu přeje Veronika Paroluková.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Tak to byla tedy velmi afektovaná zpěvačka, velmi afektovaná. Skoro se mi zdá, pane Hugo, že vysvětlení principů afektové teorie nebude tak složité, jak jsem si původně myslel.
1: No, možná bude jednodušší, než jsme si mysleli, ale musíme především vědět, že slovo afekt nemá nic společného s tím, čemu říkáme afekt my. Barokní hudba tomu říkala ještě vášeň nebo tak, ale znamená to asi tolik, co dneska výraz. To znamená, že barokní afektová teorie je něco v tom smyslu jako barokní teorie výrazu.
0: Ano, mluvíte o barokní hudbě. Jak to bylo v dřívějších časech? V předbarokní hudbě jim také šlo přece o výraz.
1: Samozřejmě šlo o výraz, ale ne tím způsobem jako později v baroku. Barokní skladatelé se snažili hodně uplatnit subjektivní přístup. Girolamo Frescobaldi například, jeho čembalové skladby byly takovou normou pro celé 17. a 18. století. To říká ve své předmluvě k jedním těm tokátám. Snažil jsem se do svých tokát vložit hojnost výrazově vypjatých míst a rozmanitých divizí, protože vím, jak jsou oblíbeny. A dále říká, především se interpretace nebo hra těch tokat nesmí podřizovat tempu. Jak víme, je to běžné v moderních madrigalech, které se zpívají lépe právě měněním tempa. A tím moderním madrigalem právě rozumí to, co v baroku známe jako recitativní způsob.
0: Mm-hmm. Čili Frescobaldi dává nějaké detailní, podrobné popisy interpretace.
1: Jsou to popisy interpretace, které, domnívám se, natolik zdomácnili, že řadu z nich dneska považujeme za samozřejmé. Pro mě to je takové desatero moderního hudebníka. Ono to má teda jenom 9 bodů, takže to je 9 moderního hudebníka.
0: Ano. V čem spočívá to? Co jsou to za zásady?
1: To jsou zásady, které se týkají částečně barokní hudby, ale jak jsem říkal, některé už obecněly. Nacházíme tady, a to vůbec poprvé, popisy některých interpretačních detailů, které dodnes děláme. Například poslední, píše Frescobaldi, poslední tón trilků a stupnicových pasáží musíme prodloužit, ať jde ono tu 16-tinovou nebo 8-tinovou, protože se tím vyhneme splývání jedné fráze s druhou. To znamená, že je to v podstatě zpomalení nepatrné na konci fráze. Nebo kadence, to znamená závěr nějakého hudebního úseku. Hrajte velmi zadržovaně, i když jsou napsány v krátkých hodnotách. Mm-hmm. A jak se blížíte ke konci pasáže nebo kadence, zpomalujte tempo čím dál tím více.
0: Ano, čili my se vlastně řídíme zákony, které určil Frescobaldi kdysi.
1: No, on zobecnil to, co se tehdy ve volné interpretaci tokat například dělalo.
0: Můžeme si to dokumentovat na nějaké ukázce?
1: Pustíme si kousek krásné, volné takové tokaty pro loutnu od Girolama Kapsbergera, což byl římský následovník, jeden z následovníků Frescobaldiho.
0: A ten loutnista se samozřejmě pevně drží Frescobaldiho zásad.

0: Tak jsme si dokumentovali, jak dodnes Fresco Baldiho předpisy fungují. Ovšem existují i pokusy, jak je porušit. Znám jednu nahrávku Zelenkovy misi Sanctissime Trinitatis s muzikou Floreou, ovšem vy na ní také hrajete, kde jste tu závěr té nejefektnější fugy nespomalili, ale skoro spíš zrychlili. Co si o tom má myslet? Není to schválnost?
1: Dá se to pojímat jako schválnost, ale tady bych řekl, že zrovna v téhle době existuje řada dokladů nespomalení. Existuje nádherný hrací stroj, na němž Handlův žák, který si pod Handlovým dohledem naprogramoval na ten hrací válec, naprogramoval Handlovy varhanní koncerty a ještě některé jiné jeho skladby. A to programování hracích strojů bylo v té době velká, velká záležitost. Bylo to naprosto dokonale dotaženo. Takže ten hrací stroj umí zpomalit. On tam v kadencích to zpomalení dělá. Dělá ho velice muzikálně, musím říct. Ovšem na konci nespomalí nikdy. Na konci protáhne poslední notu. Samozřejmě...
0: Zelenková fuga na hracím stroji.
1: Handlovo oratorium na hracím stroji. Ale je pravda, že to je jeden dokument, jeden doklad. Asi se to nedělalo, ale nedělalo se to tak, aby to bylo muzikální. Někdy se nám to nepodaří, to je pravda.
0: Uvidíme, posoudí posluchači, jestli se vám podařil tento afekt správně zhodnotit.

0: Ano, tak jsme si dokumentovali, že Frescobaldiho zásady nejsou žádné dogma, ale že se jich většinou držíme. Ovšem u Frescobaldiho ještě o afektové teorii nebyla ani zmínka, že?
1: To samozřejmě ne. Jsme v době raného baroka, to znamená v době, která afektovou teorii teprve vytvářela. Frescobaldi mluví o výrazových, takže můžeme říct také afektivních místech ve svých skladbách. A právě jeho odkaz na recitativ, tedy na vokální hudbu, nám bude vodítkem pro další úvahy. Mm-hmm. Musíme se totiž zmínit o základním prostředku afektové teorie, to jest takzvaná figura.
0: Figura, to trochu zní jako z loutkového divadla, řekl.
1: To zní jako z loutkového divadla, nicméně figury, nebo řečí barokního teoretika loci topicí, byly motivy, které se postupem času, jak se vyvíjelo baroko, vytvořily k vyjádření nějakého citu ve vokální hudbě. Samozřejmě na to je řada hudebních příkladů, ale pojďme se podívat do literatury. Víme, že celá teorie i praxe barokní hudby vycházela především z rétoriky a z poetiky. Dokonce tak se jmenovaly třídy gymnázia, které každý vzdělaný hudebník absolvoval. A v literatuře jsou ty figury velice markantní. Například typickou figurou je takzvané oxymoron, což se učí na gymnáziu, mě to vždycky učili na gymnáziu. U Karla Hynka Máchy strhané strůny zvuk nebo zborcené harfy tón a mrtvé milenky cit.
0: Ano, že spojení protikladů v jedné myšlence.
1: Je to spojení protikladů v jedné myšlence. Samozřejmě baroko v tomto bylo naprosto dokonalé, takže slavný básník Bridel má například v tomto světle se zatmívám. Michna, který byl mistrem rétoriky, má takový příklad, například tvá krev, Kriste, jest mé potěšení.
0: Ano. Básníkům je hej, ty mají slova k dispozici. Jak tyto protiklady má vyjádřit hudebník? Notabene, jak to odlišit, tento způsob práce od běžné zvukomalby třeba?
1: Samozřejmě zvukomalba a figury mají leco společného, že? Ale zvukomalbu slyšíme v řadě renesančních skladeb. To nacházíme u Žanékena například v jeho nádherných šansonech. Ta zvukomalba popisuje vždycky nějaké zvuky. Zatímco figury popisují myšlenkové pochody, anebo kombinují tóny.
0: Ano.
1: Takže to je rozdíl mezi zvukomalbou a...
0: A rozumím tomu správně, že ty figury jsou nějaké motivy nebo nějaké prvky, které se opakují u jednoho skladatele několikrát na stejném místě v textu nebo i u různých skladatelů na stejném místě textu, pokud zhudebňují to tež?
1: Dá se to tak říct, ale figury ilustrují text. To znamená, že různý text může být vyjádřen, že stejný text může být vyjádřen různou figurou. Je to představení toho textu, je to ilustrace toho textu.
0: Tak měli bychom si to ilustrovat na nějaké
1: hudbě. Já bych
0: hudbě.
1: To ilustroval tady na Michnových žalmech. To jsou vlastně Davidovy žalmy, starozákonní texty. Ukázal bych takovou dost výraznou ukázku, jak se text promítá do hudebního stvárnění. Když slyšíme text Cornu eius exaltabitur in gloria, což znamená jeho moc poroste ve slávě, volně přeloženo, tak ten roh, to kornů tam, můžeme slyšet kvintakordové fanfáře, kterou ta zpěvačka zaspívá. To je spodobnění toho představení, toho rohu. Že? Nebo máme další text, který následuje hned potom, Peccator videbit et ira šétur dentibus suis fremet, to znamená, hříšník se rozlobí a bude skřípat zuby. Tam je vlastně čtyřikrát opakované fremet, na spodobnění toho skřípání, ale je to vlastně spodobnění zlostného cholerického afektu, bychom mohli říct.

0: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak figury jsou takové nějaké hudební znaky, pomocí nichž se skladatel dorozumíval s publikem, protože ono jim rozumělo. Vědělo, že určitý postup, tónový, melodický, něco znamená. Mluvili jsme o fanfáře, zřejmě znamenalo něco slavnostního, ale jsou určitě i jiné případy.
1: On se tak dorozuměl především s interpretem. Ten interpret věděl, co to znamená. Případů je spousta. Fanfára tady znamená ten roh třeba, že jo? Ale můžou být figury, které jsou daleko méně průkazné. Může to být třeba zlomená melodie. Můžete mít tý, dá, dá, dým, že jo? V tom okamžiku se ta melodie nějakým způsobem láme. Já to neumím pomenovat, tu figuru. No, ale no. Je to výrazný prvek v té skladbě, kterým skladatel něco chtěl říct interpretovi.
0: Že? A zřejmě to musel existovat nějaký konsenzus mezi skladatelem, publikem a interpretem, aby mu všichni tak rozuměli.
1: Svým způsobem minimálně mezi skladatelem a interpretem ten konsenzus existoval a řekněme, že existuje, protože řadu těch věcí jsme dneska schopni vnímat, zvlášť když si o tom něco přečteme, tak potom se v tom dokážeme zorientovat.
0: Ano.
1: Že?
0: No a asi nejznámější figurou jsou ta známá křížová témata, že ano?
1: Ano, my jsme zatím mluvili vlastně o takových myšlenkových figurách, o tom, co se vztahuje nějakým myšlenkovým způsobem textu. Často ovšem nacházíme optická uspořádání not, která připomínají nějaký obraz. Křížové téma je ten nejmarkantnější příklad, ale vidíme někdy i vlny, když nějaká lodička se houpe na moři a tak dále.
0: My jsme už o těch křížových tématech mluvili v Dakápu o symbolech. Myslíte si, že by se ty figury daly také vysvětlit jako nějaké symboly?
1: Samozřejmě. To jsou symboly. To jsou symboly, které vlastně vycházejí z biblických symbolů a často také z kabalistických symbolů. Že?
0: Takže poslechněme si ještě nějaké to křížové téma.
1: Je to velice markantní ukázka z oratoria Penitenti alse pulchro del Redentore od Zelenky, kde v místě, kde se mluví o ukřižování, tenor zaspívá ve vypjatém adágiu skutečně výrazné křížové téma, výrazný motiv.

0: Pane Hugo, nejsem si jist, jestli na nás tato afektová teorie nepůsobí trochu schematicky. Přece skladatel nepracuje tak, že má nějaký seznam figur a ty přehazuje ve své skladbě.
1: Samozřejmě. Ačkoliv většina nebo řada hudebních teoretiků považuje afektovou teorii za schematismus, tak když posloucháme Bachovu nebo Handlovu nebo Vivaldiho hudbu, ten pocit sešněrovanosti a nějakého schematismu rozhodně nemáme. Je potřeba vědět, že barokní skladatel měl ty figury naprosto v zásobě a používal je tu a tam, jak se mu hodili. Že vyjadřoval se prostřednictvím těch figur a tak prožíval to umění. Na druhou stranu ten způsob takového hudebního vyjádření procházel neustálým vývojem. Skladatelé na počátku barokního období vlastně hledali a vytvářeli stále nové vyjádření, což vidíme na tom třeba, že slavný skladatel a teoretik Christoph Bernard prohlásil někdy v okolo poloviny 17. století, že díky množství figur hudba dosáhla tak vysoké úrovně, že ji je možno srovnat s rétorikou. Ty hudební figury byly samozřejmě zcela zákonitě víceznačné. To znamená, že konkrétního významu nabývaly až v kontextu hudby, prostřednictvím textu nebo nadpisu. Ty hudební figury nevyjadřovaly něco, ale představovaly nebo označovaly výraz neboli afekt, takže ta stejná figura mohla někdy mít zcela různý význam. Že? A musíme také vzít v potaz obrovský pokrok, vlastně, kterým prošlo hudební vyjadřování od renesance k baroku. Hudba středověku a renesance nacházela vlastně teoretické vyjádření v číslech a v jejich vztazích. Že jo? Takže afektová teorie přinesla poprvé něco, čemu lze říkat výraz. Afekty samozřejmě jsou nepsychologické, statické a tím pádem se hodí pro to hudební zobrazení. Jestliže postava na scéně barokního divadla, nebo nemusí to být barokní divadlo, jakékoliv divadlo umírá, tak neumírá ten zpěvák. Ta postava představuje někoho umírajícího. A to spodobnění se od Monteverdiho k Richardu Wagnerovi samozřejmě změnilo, ale ten princip zůstal. Já totiž jsem zastáncem toho, že vlastně afektová teorie nikoli v té původní formě, ale ve zcela přenešené formě platí vlastně až do konce romantismu, do rozpadu klasicko-romantické harmonie, protože potom už to skutečně nemůže platit.
0: Ano, takže když Johann Stamitz chce ve své Mise Solemnis v Gloria vyjádřit radost a jásání, používá k tomu vlastně stejných prostředků, stejných figur jako jeho předchůdci.

0: Na závěr bych řekl, že hudební vyjadřování na prahu romantismu mělo vlastně k dispozici rozvinutý systém afektů neboli výrazu, na němž mohlo postavit to, co bychom dneska označili jako za romantický hudební projev. Ten by samozřejmě nemohl bez fungování afektové teorie platit a fungovat. Na závěr bych pustil ještě jednu krásnou ukázku barokního lamenta. K tomu vyjádření barokního lamenta se často používala figura, která se jmenovala Passus Duriusculus. Je použitá třeba v krucifixu Bachovy Hámolmše. A tady ji můžeme nalézt v lamentu závěrečném sboru z Carissimiho oratoria Jefta.
1: Čili to jsou takové melodické schody, které se stupují do hlubin neštěstí a hlubin smutku. No ale já věřím, že dnešní Da Capo našim posluchačům přineslo více té radosti než smutku a příště se opět s panem Hugem a jeho afekty ještě setkáme.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Georg Friedrich Händel, první část z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademie staré hudby, řízena Christopherem Hogwoodem.

Bellini, Rossini, Donizetti. Z trojice autorů italského bel canta a oper, v nichž tento krásný zpěv klenutých melodií a koloraturních árií obdivovali posluchači celé Evropy, vybíráme teď Gaetana Donizettiho, autora 550 děl, z toho 65 oper, a to se dožil pouhých 51 let. Dodnes světová divadla inscenují jeho Marii Stuartovnu, Lucii z Lammermooru, v níž je slavná scéna Lucína šílenství. Dodnes také baví jeho komická opera Nápoj lásky. A my si připomeneme Dona Pasquála. Velmi zamotaný příběh intrikáře Dona Pasquála, mladé vdovy Noriny, Pasquálova do Noriny zamilovaného synovce Ernesta. Jako každá bufa má i tato šťastný konec. Uslyšíme duet zamilovaného páru

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Petr Iliš Čajkovský, předehra k baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

Na D-dur teď solo pro Magdalenu Koženou, vynikající českou sopranistku, která patří k nejúspěšnějším českým pěvcům v zahraničí, v koncertních recitálech, jako solistka velkých kantátových děl a samozřejmě také v opeře. V poslední době se Magdalena Kožená věnuje i podpoře základního uměleckého školství u nás. My si připomeneme její pěvecké mistrovství ve staré hudbě, konkrétně v díle velkého Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho světské kantáty Bachův katalog BWV 208, přezdívané Lovecká, zazní asi nejpopulárnější árie Schafe können sich weiden, čili Ovečky se mohou klidně pást. Pastorální idyla s Magdalenou Koženou a muzikou Floreou.

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu. Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Friedrich Chopin, valčík pro klavír cis-moll opus 64 z cyklu tří valčíků, hráno na fortepiano, tedy předchůdce dnešního klavíru, hraje Arthur Schönderwörth.

Dédor vaše tónina. Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu. Hraje Petr Holšlák, doprovází do Parley of Instruments.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Wolfgang Amadeus Mozart, symfonie číslo 33, B-dur, Kechlův seznam 319. Budeme poslouchat třetí větu. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok, kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

a pozvání do Francie 17. století, nadto přímo na královský dvůr ve Versailles. Soubor Capriccio Stravagante pro nás otevírá jedno z divertiment Jeana Battisty Lillyho a hraje Amadisovu Čakonu.

Francis Poulenc a pomalá, téměř mozartovská věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr. Hrají sestry Labekovy, Bostonský symfonický orchestr, řídí Seiji Ozawa.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

24 let bylo Felixi Mendelssohnu Bartholdymu, když zkomponoval svou čtvrtou symfonii, italskou. Tou dobou už měl nastoupenou úspěšnou skladatelskou dráhu, ale také dráhu dirigentskou. Před několika lety uvedl Matoušovi Pašie Johanna Sebastiana Bacha, čímž pak oživil Bachova génia nejen pro 19., ale i pro další staletí. V této době také Mendelssohn hojně cestoval, zamiloval se do Anglie a Skotska a také do Itálie. Ta ho inspirovala k symfonii A dur, o níž psal sestře, že to bude to nejkrásnější, co kdy napsal. Po jejím dokončení sice příliš spokojen nebyl, ale publikum je ještě dnes. Tady je radostná první věta Mendelssohnovy italské, jak ji hraje londýnský symfonický orchestr zařízení Claudia Abáda.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Neskutečné muselo být nadání rakouského mistra Johanna Josefa Fuchse, který se prakticky z ničeho vypracoval na dvorního hudebníka tří habsburských císařů, dokonce na post nejvyšší vrchního císařského kapelníka. To Fuchs mohl rozhodovat o hudebnicích, kteří se ucházeli o místa u dvora. To on byl nejváženějším pedagogem, u něhož se učil třeba i Jan Dismas Zelenka a jehož teoretické práce studovali generace dalších velkých skladatelů, včetně Mozarta a Beethovena. Z Fuchsova skladatelského odkazu teď vybíráme Rondo a Sette, tedy pro 7 nástrojů s basem continuem. Hraje Concentus Musicus Wien.

Tak a teď si poslechneme, proč se jedné z londýnských symfonií Josefa Haydna, totiž symfonii číslo 101 D-dur, říká hodiny. Je to díky této slavné druhé větě, která je na tom tik-tak celá vystavěná. Pražský komorní orchestr.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel hledá v New Yorku podporu pro návrat Česka do Rady bezpečnosti OSN. Německý kancléř Merz chce zůstat po dalších porážkách v zemských volbách v čele vlády. Technici kolem Národního divadla v Praze vyměnili slavnostní osvětlení. A čekejte ráno polojasno, během dne postupně proměnlivou převážně velkou oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN, a to kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
3: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
4: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Do srpna letošního roku evidují policisté 17 případů obchodování s lidmi. Za celý loňský rok jich bylo 26. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, se velká část náboru děje na sociálních sítích a těžko se proto postihuje.
5: Nabídka se tváří třeba jako seriózní práce, komunikace se ale brzy přesune jinam, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá obětem, Markéta Hronková.
6: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály.
5: Nucenou práci, včetně třeba sex businessu, měla od poloviny července regulovat evropská směrnice. Česko ji nestihlo přijmout, potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
7: Evropská komise vůči České republice kvůli prodlení s provedením této směrnice řízení nezahájila. Očekáváme ale, že v následujících týdnech tak učiní.
5: Hrozí ale pokuta v řádech nižších milionů eur. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
8: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde. Mandát si nárokuje taky vítězná Die Linke v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se zelenými. Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AfD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Vismaru Tomáš Žablín, Český rozhlas.
2: Historickou budovu Národního divadla na Novém městě v Praze budou osvětlovat nové venkovní lampy. Technici vyměnili všech 235 svítidel. Práce by měly být hotové do konce září.
9: Technologie hlavního města Prahy odstranily z historické budovy Národního divadla světla, která se používala přes 25 let. Nové osvětlení podle organizace nezmění charakter tzv. Zlaté kapličky, jak se budově přezdívá, ale umožní zvýraznit její architekturu s nižší spotřebou energie. Oprava stála zhruba 11 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky a jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Více zpráv na irozhlas.cz.
10: Radioservis představuje
11: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
12: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
11: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
12: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
11: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
13: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, tak tu máme nový týden, nový den a s ním pochopitelně i nová mozaika dnes s datem 21. září. My se v následujících minutách potkáme s nadšeným cimrmanologem, potom si taky připomeneme 80. skvělé herečky Daniely Kolářové a představíme vám i hudební talenty z jubilejního 60. ročníku soutěže Concertino Praga. Už teď můžu říct, že vítězkami jsou arménská flétnistka a japonská houslistka. Ale samozřejmě nabídneme i další kulturní typy, rozhovory. No a pochopitelně nebude chybět ani hudba.
2: Poslechneme si symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s hudbou Bedřicha Smetany nebo Pavla Štěpána ve skladbě Josefa Suka. Teď hrají Renata Ardaševová a Igor Ardašev.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vltava v pondělí 21. září a s hudbou Antonína Dvořáka.
1: A ještě malé ohlédnutí do minulého týdne. Concertino Praga zná vítězky jubilejního 60. ročníku. Jsou jimi arménská flétnistka Elena Virabianová a japonská houslistka Lin Tokuraová. Česká republika měla ve finále vůbec nejpočetnější zastoupení.
0: Trumpetista Vojtěch Stejskal skončil druhý a violončelista Tobiáš Balkovský třetí. Finále se odehrávalo před víkendem v Praze v rámci festivalu Dvořákova Praha.
1: 8 finalistů teď čeká tradiční jeho český koncert v Concertina Praga Festival, který ode dneška až do 25. září nabídne celkem 4 koncerty. A soutěž mladých hudebníků ta vznikla už roku 1966, tehdy z iniciativy Československého rozhlasu.
0: Za 60 let se jí zúčastnilo více než 3100 hudebníků z 75 zemí.

0: Singapore Symphony Orchestra. První část svity z baletu Světlý pramen Dmitrije Šostakoviče řídil Andrew Litena.
1: Máme pro vás nový seriál, první díl právě teď. Jmenuje se Petr Porianda, v divadle Járy Cimrmana mu ale neřeknou jinak než pan učitel. Pedagog ze studénky chodí na Cimrmany minimálně 10krát měsíčně.
0: Za souborem vyráží i na zájezdy. Je prvním protagonistou, tedy týdenního seriálu Cimrmaniaci o lidech, kteří českému géniovi zasvětili velkou část života.
1: A náš redaktor Tomáš Maleček pana učitele zastihl na prvním představení sezóny při jeho nejoblíbenější hře Záskok. Bylo to v Hradci Králové.
2: Jděte k němu a přešlete to také.
3: Tak dneska Hradec Králové.
4: Petr Porianda se zjevuje tady ve foaje Klitzmerova divadla v Hradci Králové a to tak? Proto, že se hraje Záskok.
3: Přesně tak.
4: Vy chodíte na Záskok skutečně pokaždé?
3: Když seženu lístky, tak určitě, a když není zadaný.
4: Co to znamená, když seženu lístky? To je přece velice náročná disciplína sehnat lístky vůbec do divadla Járy Cimrmana, natož na Záskok.
3: To je pravda, já na tom pilně pracuji už čtvrtým rokem, já pátou sezonu začínám a tak jsem se to naučil a tak nějak mám grif a jsem klikař.
4: Klikař, to znamená tedy v tom internetovém systému, vždycky 17. v měsíci v 17 hodin.
3: Ale já, když Záskok chci vidět pokaždé, tak ten kupuji za tisícovku prvního dne, prvního v měsíci ve 12 hodin.
4: Kolik Záskoků už jste viděl?
3: Troufám si, že za poslední dva roky všechny, takže tak dvakrát do měsíce, tak rozhodně 20, 25 až 30.
4: Vy neváháte na to představení přijet třeba i z velké dálky?
3: Jo, je to tak. Já jsem před dvěma lety to bylo, jsem si objednal dovolenou v Tatra. Na začátku září říkal jsem si, že se bude začínat až v půlce a hnedka na začátku září byl Záskok. Zahájení sezóny, tak jsem říkal, u toho všem nesmím chybět. Takže jsem rodiče odvezl do Tater na Dovču a večer jsem zase sedl zpátky na vlak a přijel jsem do Prahy na Záskok. Viděl jsem Záskok a jel jsem do Tater pokračovat v dovolené.
4: Když člověk vidí jedno představení tolikrát, čeho si tam všímá?
3: Já zaprvé miluju všechny různé hlášky, různé situace. A pak nastávají takové různé nečekané situace, že jo, kdy se udělá nějaká chyba a nebo někdo něco zapomene a je tam prostě trošku něco jinak. No.
4: Jak je možné, že učitel si může najít čas de facto na každé představení divadla Járy Cimrmana?
3: Mě k tomu paradoxně pomohl covid. Během covidu jsem šel učit online a už jsem se nevrátil k učení face to face, takže jsem na volné noze a můžu cestovat, můžu se balit počítač a učit odkudkoliv, kdykoliv se mi tak chce.
4: Člověk si ale říká, to taky leze do peněz.
3: Jo, určitě, ale já to nechci vědět. Já totiž jsem placen průběžně, takže jako mě vždycky nějaký peníz přijde, hned ho utratím, takže to nepočítám, ani to nechci vědět, ale nelituju ani jedné koruny. Někdy se stane, že třeba i místo, abych si zaplatil hotel, tak zakempuju v autě.
4: Zeptám se napřímo, není to už úchylka?
3: Spousta lidí mi to říká, že jsem blázen, ale já v podstatě dělám to, co mě baví a v podstatě jsem si upgradeoval to, že už si to nepouštím na YouTube nebo si to nepouštím v autě, ale dopřávám si to naživo. Takže když já chodím tak 10krát do měsíce, tak řekněte mi, který nadšenec si to 10krát měsíčně nepustí, že jo?
4: A stává se, že vás poznávají třeba lidé v tom sále, že říkají, on je tady zase.
3: Je to tak? No, já už si připadám jako taková mikrocelebrita, že mě fakt oslovují cizí lidé.
4: No, on dokonce, já musím říct, Zdeněk Svěrák říká, my musíme tomu panu učiteli říct, ať se tolik nesměje, protože ono to vypadá, že je podplacený a že rozesmává diváky.
3: Já si nemůžu pomoct, není to podplacený, mě to prostě fakt baví. Jednou se mi stalo v České Lípě, že jsem seděl na Blaníku uprostřed první řady a když Zdeněk Svěrák přecházel od pultíku k mapě, tak najednou se zastavil a oslovil mě a řekl, člověče, co tady zase děláte? Prosím vás, tenhle divák je tady všude s náma, jo? Jezdí do Prahy, jezdí na zájezdy. Mě by do dneška zajímalo, co si ti chudáci v té České Lípě jako o tom mysleli.
4: Z Klitzmerova divadla v Hradci Králové, Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: To byl můj film.
1: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
0: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
1: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Pianista Pavel Štěpán, pátá část z klavírního cyklu Josefa Suka Nálady. 6 hodin, 26 minut.
1: Sledujeme pro vás, co se děje ve světě kultury a víme, že některé zavedené kulturní organizace v Moravskoslezském kraji letos nečekaně přišly o krajské dotace. Festival Ostravské dny přišel o 1,5 milionu korun, klub Fiducia o 300 tisíc a stejnou částku ztratilo také Centrum Pant.
0: Organizátoři se přitom nedozvěděli konkrétní důvody, proč jejich projekty podporu nedostali. Moravskoslezský kraj letos přitom zvýšil objem peněz na kulturu o více než 10 milionů korun.
1: Podle krajského radního pro kulturu Petra Harvánka ale není možné kvůli omezeným prostředkům podpořit všechny kvalitní projekty a výsledky předchozích let nemají na letošní rozhodování údajně vliv.
0: Zástupci některých organizací ale kvůli absenci vysvětlení zpochybňují transparentnost dotačního systému a obávají se, zda budou moci své aktivity financovat i v příštím roce.
1: Celou reportáž naší kolegyně Marty Pilařové najdete už teď na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.

0: Bob Mincer, výrazná osobnost amerického jazzu, saxofonista, skladatel, aranžér, známý hlavně z kapely Yellow Jackets. Kromě koncertování se věnuje taky výuce a patří k respektovaným autorům jazzových aranží pro Big Band. No a my jsme vám nabídli jeho skladbu Bring Lights. A my přinášíme informaci o čase. Je 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: O konečné výši schodku státního rozpočtu na příští rok má dnes rozhodnout vláda. Ministerstvo financí původně navrhlo deficit 389 miliard korun. Koalice ho ale ještě chce o několik miliard snížit. Opozice považuje tak vysoký schodek v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti u Zhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Sanaci proto bude muset dokončit specializovaná firma. Odboráři v Německu budou protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vadí jim například i návrhy automobilek na prodloužení pracovního týdne o 5 hodin. Po celé zemi se uskuteční celkem na 280 protestních akcí, ke kterým vyzval největší německý odborový svaz IG Metall. A ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A nesmí pochopitelně chybět ani kulturní pozvánky. V Liberci na večer odhalí novou sochu. Bude to na náměstí doktora Edvarda Beneše. Jmenuje se Támar a jejím autorem je sochař Čestmír Suška.
2: Výstava obrazů s verši akademického malíře Miroslava Konráda je nově k vidění ve vestibulu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.
1: V kapli Božího těla v Kutné Hoře se koná projekce dokumentárního filmu Kurdistán má láska. Provází výstavu Dialogy v krajině granátovníků. Irácký Kurdistán.
2: V Pelhřimově v galerii Solní 1924 začíná výstava architektonických návrhů na dům městských služeb v Pelhřimově.
1: A romantická krajina v Hlubotisku. Takový je nový název výstavy, kterou zahájí na zámku Veleslavín.

0: polka z prvního dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a Jiří Bělohlávek.
1: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.
2: Připomínáme si 90. výročí narození prezidenta Václava Havla a Promyslet Havla, tak se jmenuje nová publicistická série Vltavy. Zkoumáme, jak Havlovy myšlenky obstojí v dnešním světě.
0: Filozofové Alice Koubová a Tomáš Koblížek společně se svými hosty otevírají témata spojená s Havlovým myšlenkovým odkazem.
2: Hosty Karolíny Koubové byli Tomáš Koblížek a filozof Matěj Cíbek a ptali se nebo debatovali o tom, jestli je představa Václava Havla v života v pravdě pořád aktuální.
3: Když se pereme o to, kdo má pravdu, což tak bývá, myslím si, že čím méně víme, kde ta linie mezi pravdou a lží vede, tak ale jsme si vědomi, že vede a že tady jsou ty nesmiřitelné tábory, ten má pravdu v tomto a ten si myslí, že pravda je úplně někde jinde. Tak jak to ale souvisí právě třeba jaksi s politikou, doba postfaktická, mluvil o tom Tomáš.
4: Tuto by se možno znova hájil. Ten posun toho kontextu medzi tým, čo písal Havel za socializmu a tým, čo máme teraz. Podľa mňa to ako to základné interpretačné východisko, keď čítame Moc bezmocných, je to, že ako u Havla proste ako tá pravda nejakým spôsobom demaskuje ten režim. Že zrazu ako v momente, keď niekto ako žije autenticky alebo hovorí to, čo si myslí, tak ako nastáva ten moment, ktorý ako Havel explicitne zmiňuje, tých ako cisárových nových šiat. Že zrazu proste ako povieme niečo, čo si ako skutočne myslíme a zrazu všetci vidia, že cisár je nahý. Toto je podľa mňa ako veľmi silná predstava, ktorá u toho Havla rezonuje, tá otázka toho demaskovania. A my si proste musíme povedať, že toto nie je ako keby situácia, v ktorej momentálne žijeme. Momentálne je to proste tak, že tá pravda proste koexistuje s 20 rôznymi typmi lží a tým pádom ako nemôžeme očakávať, že v momente, keď sa tá pravda zjaví, tak zrazu to všetko nejak ako padne.
3: Čiže Havel měl výhodu, že jak se tím životem v pravde konfrontoval pouze jeden druh lži?
4: Áno, áno. Povedané tak ako trošku sloganovito, Havel mal tú výhodu, že bojoval proti jednej veľkej lži. Kým my nebojujeme proti jednej veľkej lži, my bojujeme proti niečomu, čo americký filozof Frankfurt by nazval bullshitom, ako
3: hezky filozoficky řečeno.
4: Áno, áno, on má na to celú knihu. Tá postfaktická doba minimálne za mňa je proste ako charakteristická tým, že proste tá pravda koexistuje s 30 rôznymi variantami lží a tým pádom ako demaskovanie lží nie je také jednoduché, ako bolo za Havlových čias.
5: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Kronos Kvartet se svými hosty v nahrávce z alba Placeless v 6 hodin 43 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Příjemný start do nového pracovního dne, také do nového pracovního týdne. Dnes máme 21. zářijový den a právě dnes taky slaví 80. narozeniny. Herečka, kterou dobře známe z divadla, filmů i rozhlasu, Daniela Kolářová.
0: Letos taky ambasadorka naší stanice v kampani Vltava má můj hlas. Ve vysílání se objeví její momenty, které jsme natočili už před 3 lety.
2: A Daniela Kolářová se v nich zamýšlela třeba nad tím, jak moc je pro člověka důležitá příroda. A tak se v následující ukázce dozvíte, co Daniela Kolářová udělá ráno první po probuzení. No a musíme říct, že nás potěšila.
3: První, co ráno udělám, tak si pustím rádio, rozhlas. A samozřejmě už si kolikrát říkám, že budu poslouchat mimo zprávy jenom nějaké pořady, protože ty zprávy z toho reálného světa jsou prostě zdrcující, tak to člověku prostě pořád někde sedí v hlavě. Jinak mám teďko nějak se na mě navalila spousta práce, takže se musím mnoho učit. A jinak se mi strašně stýská už teďko po přírodě, po venku, protože nějak si těžko přivykám na Prahu, protože já, když se tam ráno probudím venku, tak koukám do zeleného, do přírody, tady koukám naproti na domy. A jinak se snažím číst.
0: Momenty s Danielou Kolářovou poslouchejte na Vltavě dnes ve 14.30.
2: A mimochodem u nás na webu Vltava rozhlas.cz je k poslechu rozsáhlá sága rodu Forsythů, kde Daniela Kolářová stvárnila jednu z hlavních rolí. Tak si poslechněte.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Mannheimský Mozart Orchestr a hudba Antonia Salieriho v ranní mozaice na Vltavě. Hezké pondělní ráno 21. září.
1: Dokonalá domácnost, dokonalý rodinný život a k tomu jedna drobná lež, po které se pod povrchem začne něco měnit. Tak o tom je také dnešní úvaha scénáristky Niny Rutové.
2: Nahlédněme dnes do jedné dokonalé domácnosti, dokonalého domu s dokonalým rodinným životem. Domácnost voní v kuchyni vanilkou, v pracovně knihami, ložnice má ve dne vůni levandule a v noci voní po růži. Lehký odér po cizích kocourech cítíte jen za bouřky, kdy si vnikli do domu za domácí kočkou. Pokračujme v hodnotách, které tvoří spokojenou domácnost. Domácí vzdělávání dětí, domácí mazlíčci, domácí chléb v ošatce, domácí vejce, děti v pyžámcích s čerstvě umytými krky, pohádka na dobrou noc. I ten tichý, synchronizovaný pohyb, kdy žena večer myje nádobí a muž je lněnou utěrkou utírá a jemně ukládá do slonově bílé almárky po babičce, všechno šlape jako hodinky. A pak jedna drobná, v podstatě zanedbatelná lež, nevelká, odbočka z cesty, vymyšlená porada v kanceláři, milosrdná lež. V tu chvíli se to stane. Přijde na scénu ona. Dalo by se říct, že vstoupí na jeviště s dramatickou tichostí. Dřevomorka domácí. Jako tvor od přírody ostýchavý a chtivý teplého rodinného krbu se nejprve skromně zabydlí v temném, studeném a trochu vlhkém koutě sklepení. Bydlí v dřevěné bedince po bramborách, bojí se vpadnout do domu jako nezvaný host a tak jen tiše nasává atmosféru a sní o tom, že se jednoho dne usadí v obýváku, možná i v ložnici. Přeje si, aby ji paní domu přijala s radostí, jako když sousedka přinesla domácí džemy nebo koláče. I ona má přece v rodném listě napsáno dřevomorka domácí. Vědci ještě nezjistili, že dřevomorka je citlivý vztahový indikátor. Nebojí z vlhka, jak míní mykologové, ale z lidského chladu. Od neblahé chvíle mužovi milosrdné lži ticho v domě zhoustlo. Místo hnětací mísy po babičce, vařeček a porcelánové valchy se začnou kupovat a používat domácí spotřebiče. Hrozící konflikt se řeší nákupem domácího kina, jen aby byl pokoj od domácích výslechů. Zmizela vřelost a dřevomorka roste a sbírá odvahu. Nevyžaduje moc, stačí jí, když se někdo mračí do talíře. Během jednoho nepatrného podráždění poporoste o 3 mm. Během tiché hádky v ložnici přikryje svým jemným vatovým podhoubím prkenou podlahu. Během domácího dusna poporoste až o 6 mm za den. Tká svou síť pod nohama rodiny, která nahoře utkala už jen zdvořilou lhostejnost. Přijde den, kdy se paní domu skloní pod pohovku pro špinavou ponožku a konečně ji uvidí. Hustý, žlutavě, sametově zvlněný bochník. Žádné vítání? Žádná domácí limonáda? Diví se dřevomorka a mrkne. Tak dlouho jí přece trvalo, než zdomácněla. Věda tvrdí, že dřevomorku spolehlivě zničí jen žár nad 40 stupňů Celsia, nebo pořádný průvan. A tak si říkám, až budete dnes ráno větrat, dělat si kávu a možná se mračit na někoho, kdo zase nevynesl koš, otevřete okna do kořán a puste do domu trochu skutečného tepla a nadhledu. Ať vám pod podlahou nezdomácní někdo, o koho byste fakt nevstáli. Přeji hezký a hřejivý den.
1: Dřevomorka domácí, takhle nazvala Nina Rutová svou dnešní úvahu a je to docela vtipná metafora toho, jak jedna malá lež a následné mlčení dokážou pomalu rozežrat zdánlivě dokonalý partnerský vztah.
0: V pražské Peškovce má dnes premiéru nová rodinná inscenace Vašek. I o té budeme mluvit ve zprávách v 7.

0: Byt či nebyt, to je, oč nám běží. Byt nebo nebyt, otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Dnes by je měla oznámit. V Rusku skončily volby do dolního parlamentu. Vede strana Jednotné Rusko. Václav Havel jako kluk, který hledá své místo ve světě. Nová rodinná inscenace Vašek má premiéru v pražské Peškovce. A čekejte polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Teploty nepřekročí 17 stupňů. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO. Zatím nechtěla říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu a nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
3: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
2: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Řekl to v televizi CNN Prima News. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Ochránit cenné archiválie před požárem mohou speciální krabice s povrchovou úpravou. Čeští vědci vyvinuli zpomalovač hoření speciálně pro archivy. Díky tomu se případný požár rozšiřuje výrazně pomalej a hasiči nepotřebují při zásahu tolik vody, která poškozuje i ostatní historické dokumenty.
4: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené a vnitřek je úplně v pořádku.
5: Kontroluje po požárním testu Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah krabic na archiválie s povrchovou úpravou.
6: Retardér hoření jsme nanesli cítotiskovou technikou.
5: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně. Bariéra z minerálních látek oheň výrazně zpomalí a to podle Jana Karla z Technického ústavu požární ochrany potvrzuje i test.
7: V 9. minutě omezeně hoří prostřední krabice v nejnižší řadě.
5: Další archiválie mohou protipožární obaly ochránit před ohněm, ale i vodou při hašení. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Skončily volby do ruské dumy. Podle předběžných výsledků vede Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina, a to s necelými 58% hlasů. Druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické.
8: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Český rozhlas.
2: V pražské Peškovce má dnes premiéru nová rodinná inscenace Vašek o Václavu Havlovi. Na jevišti se představí členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Scénář napsala a inscenaci režíruje Tereza Pušová.
9: Tak tady půjdu do vězení.
10: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
11: Já jsem četla hry Havlovi, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním, vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
10: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurdity tu a cykličnost známou z Havlových vlastních her. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6. A více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, ráno se nám pomalu rozbíhá, s ním pochopitelně i další hodina Mozaiky na Vltavě. A zatímco někde se třeba teprve vaří první káva, tak my se s Františkem už 60 minut díváme na svět tak trošku z jiné perspektivy. Co když hranice mezi člověkem a jeho okolím zdaleka není tak pevná, jak si myslíme? O tom je také výstava s názvem Tensions of Opposites v galerii AMU. A právě že si pohrává s těmito protiklady, tedy tělem a prostředím, přírodou a technologiemi, realitou a obrazy. No a za chviličku také otočíme pozornost k architektuře, k Václavu Havlovi, Bořku Šípkovi a jejich spolupráci, která proměnila některá místa Pražského hradu. Témat máme celou spoustu, 6 minut po 7 začínáme.
2: Tmavomodrý svět s Janem Verichem si připomeneme hned po 7:30, k tomu třeba hudba v podání Arta Pepra, Františka Uhlíře, Jana Rychlíka anebo Edvarda Elgera. Tady je London Philharmonic Orchestra.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Edward Elgar a London Philharmonic Orchestra. První část serenády pro smyčcový orchestr.
1: Díky Václavu Havlovi vznikla nejenom na Pražském hradě celá řada významných architektonických realizací a intervencí. Ty vůbec nejdůležitější teď představuje výstava s názvem Havlova architektura a najdete ji v areálu brněnské Vily Šťastny.
0: Bude otevřená do konce roku. Na vztah Václava Havla k architektuře se redaktorka Alena Rokosová ptala historika architektury Vladimíra Šlapety.
2: Určitě bylo zásadní to rodinné zázemí, protože to byla podnikatelská rodina ve Stavovicvi, tak v tom vyrůstal. To je jako když máte tatínka, který hraje na housle, tak není pro vás potom problém se naučit třeba hrát na violu.
3: Pokud to ovšem nezačnete nenávidět.
2: Pokud to nezačnete nenávidět, ale to se myslím nestalo. Dědeček byl významným podnikatelem a inženýrem a postavil ty dva domy na nábřeží, v němž v jednom tom vedle tančícího domu rodina bydlela a do toho druhého, ku podivu, se po roce 90 přestěhoval Milan Knížák. Jo. A postavil Lucernu, což bylo centrum společenského života. Bohužel se už toho produkčního věku Lucerny nedožil a ty otěže firmy převzal jeho syn Václav Maria, kterého jsem shodovností ještě poznal. Napsal pamětně nabít toto technické muzeum. Já jsem pracoval v technickém muzeu jako vedoucí architektonického oddělení a doktor Karel Černý jako vedoucí archivu a my jsme ten rukopis koupili. A jednou jsem Václava Havla potkal na Ořechovce koncem 70. let. Říkal, to je výborný, že kupujete ty paměti mýho tatínka, protože on vidí, že to má nějaký smysl.
3: Říká historik a teoretik architektury Vladimír Šlapeta. Byl to on, kdo zprostředkoval setkání Václava Havla s Bořkem Šípkem, kterého Havel 10. října 1993 jmenoval hradním architektem.
2: A oni se skamarádili, já myslím, že hlavně přes vaření, protože byl známý Havlův guláš a Borek Šípek byl teda úžasný kuchař, takže možná, že tady tím trikem se dostal potom k těm svým úkolům, který jaksi realizoval na Pražském hradě v těch 90. letech.
3: Bořek Šípek proměňoval především interiéry Pražského hradu. Upravil například obrazárnu, navrhl Havlovu pracovnu nebo židle pro španělský sál.
2: Samozřejmě to úplně jiná nota, než byl Plečník, než byl Janák, který tomu dal taky ohromnou důstojnost. A vlastně velice musíme taky cenit i to, co tam přinesl Jaroslav Rágner, který se choval velmi decentně. Takže on se ocitl taky Šípek v těžké situaci, jo, v takové konkurenci stavět. A zvláště pro něho, který byl spíš orientován dekorativním směrem, to nebylo jednoduché, takže ten výsledek byl trošku kontroverzní.
3: A uspěl podle vás?
2: Jak kde?
3: Jak v čem?
2: Jak v čem?
3: A v čem ano, když budeme pozitivní?
2: Myslím, že ty záchody třeba jsou báječně udělané, které bylo potřeba, protože tam byl problém vůbec přístupu přes Plečníkovou síň do Rottmeierova sálu a směrem ke španělskému sálu. Chybělo tam zázemí, chyběly tam garderoby a chyběly tam toalety a to je takový antre, který ten Borek musel zvládnout a to myslím, že nakonec zvládnul dobře.
3: Mezi architekty, kteří se podíleli na proměnách areálu za Havlova prezidentství, patří i Petr Franta. V císařské konírně navrhl subtilní skleněné intervence, které umožnily vystavovat umělecká díla.
4: Ten transparentní princip neuškodí památce, naopak byla tím podtržená i statika toho skla byla navržená vlastně ze skla, že tam nebyly žádný jiný ocelový prvky a tam jsme garantovali pod ty paty těch nádherných kladeb teplotu muzeální kvality, tudíž 20 stupňů plus minus 2 stupně. To jsme pak i zopakovali vlastně v kapli svatého kříže, kde jsme vložili zase skleněné vitríny, ale i skleněné stěny ve vestibulech, tak, aby znova jsme dokázali dát tomu prostoru klima muzeální kvality.
3: Výstava Havlova architektura připomíná i Frantovu nerealizovanou uměleckou instalaci pro prostor pražského letiště, nazvanou Letem světem s Václavem Havlem. I tady je hlavním materiálem sklo, které bylo, jak vzpomíná architekt, třeba důkladně prověřit.
4: Prostě se vzorky těch skel navržených práskali ve vojenském újezdu v Boleticích 5 kilo fenotoluenu, 10 kilo, a tak se to prostě zkoušelo. A když už jsme měli stavební povolení, peníze na to byly alokovaný, tak přišel COVID-19. Já doufám, že ještě se ten projekt probudí jednou a realizujeme ho.
5: Vy máte rád sklo jako materiál?
4: Samozřejmě.
5: Jsem pochopila.
4: Je transparentní jako myšlenky Václava Havla.
1: Jak se tedy propojil Václav Havel s designérem Bořkem Šípkem a kterou z jeho realizací na Pražském hradě považuje historik architektury Vladimír Šlapeta za zdařilou?
0: Tak to už víme. Výstava Havlova architektura bude v areálu Brněnské Velišťastny otevřená do konce roku.
6: Tento pořad byl součástí projektu Českého rozhlasu Slyšet Havla k 90. výročí narození této výjimečné osobnosti. Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Elis Coltrane.
1: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
0: To vše v září ve Vltavském sedmém nebi.
1: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doruškou.
0: Každý den v 7 večer.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hudba Jana Rychlíka, hráli Jan Petr a Radek Baborák. První část sonatýny pro lesní roh a klavír v 7 hodin 25 minut.
1: Česká televize přišla se třetí řadou série Docent, dvě řady této série o docentovi a vysokoškolském pedagogovi, který má v týmu pražské kriminálky na starosti psychologickou stránku pachatelů, napsala dvojice Josef Mareš, Jan Malinda. Pod tou třetí řadou je jako scénárista podepsaný jenom Mareš a třetí řada v jeho podání nenabízí prý moc herecké akce, jak píše Markéta Horešovská na serveru Novinky.
0: Série obsahuje podle ní plno předvídatelných situací nebo takových, které by si autor jako kriminalista sám přál, aby se tak odehrály. A Docent podle ní tedy přesahuje běžný průměr tuzemských kriminálek.
1: Jenomže časovanou bombou v podzimním televizním schématu prý úplně není. Podívejte se na server Novinky.

0: Finished Yet, skladba, kterou jsme právě slyšeli, tak tu napsal pro své album Coming Home, které vydal k 75. A už samotný název Ještě nekončím, ten je v jeho případě naprosto příznačný. Taky nekončíme, je teprve 7 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: O dalším postupu při sanaci kontaminovaného areálu na Šumavě bude dnes jednat vláda. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je u vzhůří asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. Vyčištění má stát zhruba 190 milionů korun a skončit do června 2028. Nabídka práce na sociální síti může být podle organizací pomáhající obětem jedním ze způsobů náboru k obchodování s lidmi. Komunikace se následně může přesunout mimo původní platformu a případ se potom obtížněji odhaluje. Policisté letos do srpna evidují 17 případů obchodování s lidmi. Loni jich za celý rok zaznamenali 26. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku předním Pomořansku pravicová Alternativa pro Německo. Získala 38,2%. Druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce se do sněmu nedostala. Zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Praha si dnes připomene 90. výročí narození bývalého prezidenta Václava Havla. Hlavní částí celodenního programu bude slavnostní odhalení lavičky Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Začne v 15 hodin před budovou nové radnice. Součástí celodenního programu jsou taky debaty, čtení z Havlových děl anebo koncert. A ráno čekejte polojasno, během dne potom postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách čekáme kolem 6. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Co přinese svět kultury právě dnes, v pondělí 21. září, tak třeba v pražské Peškovce má premiéru nová rodinná inscenace Vašek. Je o Václavu Havlovi. Na jevišti se představí členové Dismanova rozhlasového dětského souboru.
2: V pražském Rudolfínu se chystá v rámci festivalu Dvořákova Praha koncert polského klavíristy Rafala Blechače.
1: Udělejte si cestu do Třeboně ve Schwarzenberském sále tamního zámku, totiž zahrají vítězové mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga.
2: A do barokního refektáře profesního domu Univerzity Karlovy jste zváni na koncert Prague Philharmonia, který zahájí novou desetidílnou řadu komorní sezóny.

0: Isabel Faust, Bernhard Fork a Akademie für Alte Musik Berlin ve skladbě Johanna Sebastiana Bacha.
1: A zveme vás na výstavu. Některé věci jsou ve světě zdánlivě pevně dané, tělo je tělo, příroda přírodou, technologie jsou prostě technologie. Jenomže si zkuste představit, co kdyby to tak pevně dáno nebylo, co když se hranice začnou najednou rozmazávat.
0: Právě s tím pracuje výstava Tensions of Opposites v Pražské galerii AMU. Podívat se byla i naše redaktorka Alena Harciníková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tensions of Opposites. Co si pod tím názvem představit?
2: Název výstavy odkazuje k myšlence Karla Junga, který pracoval s představou takzvaného napětí protikladu. Říkal, že není nutné se hned stavit na jednu stranu, vybrat si jeden z protikladů a hned ho začít řešit. Naopak podle Junga je občas důležité chvíli zůstat v tom napětí a připustit, že dvě zdánlivě protichůdné věci mohou existovat zároveň. A právě na téhle myšlence staví i samotná výstava. Zkoumá, co se začne dít ve chvíli, kdy přestaneme brát hranice mezi tělem a okolním světem, přírodou a technologií nebo skutečností a obrazem jako něco pevně daného. Na výstavě se potkávají čtyři umělci z Česka i zahraničí a každý z nich se na tohle rozplývání hranic, řekněme, kouká trochu jinak.
0: Jak se tahle myšlenka promítá do konkrétních děl?
2: Třeba Anna Černická pracuje s želatinou. Je to měkký, průsvitný a trochu slizký materiál, který může připomínat živou tkáň. A zajímavé je, že želatina sama vzniká z kolagenu, který se získává mimo jiné ze zvířecích kůží a kostí. Takže něco, co bylo kdysi součástí těla, se promění v úplně jinou hmotu. Černická skrze ní přemýšlí o těle jako o něčem, co není pevně dané, ale neustále se proměňuje a ovlivňuje ho i prostor kolem. A podobně zajímavě pracuje s hranicí mezi digitálním a fyzickým Ibra Brinford. Ve své práci propojuje obrazové technologie a obrazovky s manuálními a haptickými postupy. Na výstavě měly například obrazovky napůl zabořené do hlíny, takže technologie a příroda tak spolu v samotném díle komunikovaly.
1: A můžeme tomu ale rozumět? Tak, že tahle výstava nějak zpochybňuje představu, že člověk stojí mimo svět kolem sebe?
2: Je to tak, výstava vychází z představy, že těla, materiály, obrazy a prostředí nejsou úplně oddělené věci, ale že se pořád navzájem ovlivňují a proměňují. U dalších děl se proto dostáváme třeba ke geologii, přírodním materiálům, fragmentovanému obrazu nebo propojení digitálního a fyzického světa a postupně se rozostřuje třeba otázka, kde končí člověk a začíná jeho okolí nebo kde končí přírodní a začíná technologie.
0: Výstavu Tensions of Opposites, která je součástí festivalu Photograph Zone, můžete v galerii AMU vidět až do 9. října. Víc nám řekla naše redaktorka Alena Harciníková. Moc děkujeme.
2: Díky, nashledanou.
1: No a jestli hledáte ještě nějaké další kulturní tipy, tak sledujte Instagram Českého rozhlasu Vltava. I tam Alena Harciníková pravidelně přispívá.

5! Neděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Jan Verich s orchestrem Hudebního divadla v Karlíně a album Tmavomodrý svět v 7 hodin 44 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Teď o jednom zajímavém vědeckém výzkumu. Jak může takový výzkum inspirovat výtvarné umění? Tohle ukáže nová výstava s názvem Reflexe vědy. Právě dnes začíná v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích. Akademický malíř Miroslav Konrád na ní představí 60 obrazů s verši, které vytvořil jako reakci na vědeckou práci svého bratrance.
0: Světově uznávaného chemika Josefa Michla. Součástí dnešní vernisáže bude také aukce k 4 obrazů, jejíž částí těžko podpoří vědu. Začíná v 16 hodin a výstava potom potrvá až do poloviny prosince.

0: Milý Barak Krev a polka pro klavír v ranní mozaice na Vltavě v pondělní ranní mozaice s datem 21. září.
1: Vizitka.
2: Do studia dnes přijde malířka a grafička Radka Folprechtová. Na své výstavě Tanec květin zachycuje květiny z bezprostřední blízkosti jako živé organismy v neustálém pohybu a jejich prostřednictvím se dotýká témat plynoucího času a životního koloběhu.
0: Co jí umožňuje malba tuší a akvarelem a jak Radka Folprechtová nachází krásu v pomíjivosti nebo nedokonalosti. O tom bude vizitka po 10. dopoledne.

0: St. Louis Symphony Orchestra s dirigentem Leonardem Sladkinem a hudba Erika Satieho. 8 minut před 8 ráno.
1: Taková krásná poetická hudba. Pojďme teď mluvit o poezii. Tereza Riedl-Bauchová to není básnířka, zdaleka jenom básnířka. Je to taky literární historička nebo překladatelka. Mimo jiné studovala na pařížské Sorboně, tam taky později učila češtinu a její poezie vyšla už ve 13 jazycích. V jejich básních se docela často potkává tělesnost, erotika, fantazie a také konkrétní místa. Před námi básnění a dnes vybírá své oblíbené texty.
2: Básnění.
3: Autorkou básně, kterou jsem vybrala, je japonská šlechtična a básnířka Ono no Komachi, která své dílo napsala ve druhé polovině 9. století, především formou tanka. Převažuje v něm milostná lyrika. Vybraná báseň Pozvání je uvedena prozaickým úvodem, ve kterém se objevuje reálná postava, básník Funya no Yasuhide. Báseň zachycuje rozechvění z blížícího se setkání dvou blízkých bytostí, které je stvárněné přírodními motivy, jako je zmítající se rákost nebo vytrhávání se z kořenů. Ono no Komachi, pozvání. Pan Funya no Yasuhide teď zastává úřad v daleké Mikavě. Napsal mi, zda bych se za ním nechtěla přijet podívat. Odpověděla jsem. Bez útěchy a bez naděje zmítám se jako rákos, když do něj věje. A toužím z kořenů se vytrhnout. A vyzvali mě bystrý prout, pak myslím, já chtěla bych s ním plout.
1: Báseň Pozvání japonské šlechtičny Ono no Komachi v překladu Zdenky Švarcové a Zdeňka Gericha nám vybrala a přečetla Tereza Riedl-Bauchová. Tenhle text vybírala ze sbírky s názvem Doslov má láska odívá se.
0: Český rozhlas Vltava je s vámi i v 7, téměř 55 minut. Máme pondělí 21. září a přejeme hezké ráno.

0: Dobrý den, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda dnes nejspíš schválí rozpočet na příští rok. V Ostravě začíná proces s bývalým poslancem Petrem Wolfem, který se v Paraguaji ukrýval před vězením. Bratr zesnulé princezny Diany vydává paměti. Buckinghamský palác se už proti některým tvrzením ohradil. A ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 17. Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard. O kolik ale neřekli. Vicepremiér Karel Havlíček z ANO řekl, že měli při škrtání omezené možnosti.
3: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
2: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Okresní soud v Ostravě dnes začíná řešit kauzu uprchlého bývalého poslance Petra Wolfa. Čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, do kterého ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky ho zadržely v Paraguaji a tamní úřady ho následně vydali zpět do Česka.
4: Petr Wolf se nástupu do vězení vyhýbal od roku 2013, poté co mu soud pravomocně uložil 6 let za dotační podvod. Státní zástupce ho nyní viní z maření výkonu úředního rozhodnutí, za kterému hrozí další dvouletý trest. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
2: Mladší bratr princezny Diany, Charles Spencer, dnes vydává své paměti. Vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje svého bývalého švagra a současného krále Karla III. Buckinghamský palác už některá tvrzení obsažená v knize popřela.
5: Největší rozruch vzbudil údajný výrok krále Karla III., který měl na adresu své bývalé manželky krátce po její smrti pronést. Brzy se na ní zapomene. Buckinghamský palác se proti tomuto tvrzení ostře ohradil. Podle spisovatelky a znalkyně poměrů v královské rodině Angely Levinové je další rozmíchávání kontroverzí kolem princezny Diany zbytečné a jejímu bratrovi jde jen o pozornost a o peníze. Na konci srpna příštího roku to bude 30 let, co princezna Diana zemřela v Paříži na následky autonehody. Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: V kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů opravují restaurátoři varhany. Jedná se o čtvrtou etapu prací, která se tentokrát týká rekonstrukce dřevěných prvků. Za tuto část zaplatí spolek na záchranu kostela asi 900 tisíc korun, jak říká jeho předseda Alois Kůrka.
6: Tahle část je vyloženě na restaurování té varhanní skříně. Podle finančních zdrojů, tak by to mělo být ještě 2 roky. Jsou to relativně vzácné varhany, barokní od varhanáře Rauše a jsou asi z roku 1756.
0: Počasí.
2: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky a jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17, v 1000 metrech na horách kolem 6. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, je tu nový týden, nový pracovní týden, přináší další dávku kulturního dění. A tak se tentokrát podíváme na kulturu pořádně daleko, ale i docela blízko. Začneme v Paříži, kde se podzimní výstavní sezóna naplno rozběhla. Slavná jména ukazují svou tvorbu z nových úhlů pohledu. A potom se taky vrátíme k Dvořákově Praze a sobotnímu Jakobínovi s Adamem Plachetkou, Kateřinou Kněžíkovou a orchestrem FOK. A vydáme se i do poněkud zvláštní vesnice. Ve svatém Jiří se blíží nové století, ale místo elektřiny a páry tam pořád spoléhají na kouzla. Čekají nás letnice, a to v Městském divadle v Brně. Tak budeme rádi, když u toho budete s námi. Vítejte, 8:05.
2: Náš dramaturg Jan Kinsl pro vás vybral Boba Dylana, Nicole Paganiniho nebo Jeana Filipa Rameaua a taky Wolfganga Amadea Mozarta. Ensemble Marsyas hraje část koncertu pro fagot.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: třetí část koncertu pro fagot a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Městské divadlo Brno uvádí další knižní dramatizaci a jako první premiéru sezóny představilo uplynulou sobotu inscenaci Letnice. Je podle oceňovaného románu Miroslava Hlauča. Je to příběh plný magie a strachu a režíroval ho Stanislav Slovák.
2: Odysseus Bastis. Učil jste mě.
3: Odysseus. Vždyť ty už jsi 20 let mrtvý.
2: 15.
4: Odysseus pastýř, kterého všichni pokládali za mrtvého, se po letech vrací domů. Magickou vesnici svatý Jiří má připravit na velký zlom, popisuje jeho představitel Dušan Vytázek.
5: Ten, který přichází, vrací se zvenku, byl dlouho pryč, 15 let, jako jediný z té vesnice, a s ním přichází nová doba, nové století. Ten jako i přerod se stát musí a on je ten prostředek.
2: A dalších 100 let zůstane, kdo se neumí nebo nedokáže přizpůsobit, je mrtvý. Ale ne, to není, starý svět skončil. A kdo se aspoň nepokusí přizpůsobit, skončí taky.
4: Lidé z vesnice, kde se dá chodit po vodě a umírá se jen v pátek, ale novou dobu odmítají. Výjimkou je Julie v podání Alžběty Janíčkové.
6: Ona je za, ona vlastně je pro ten pokrok. Ví, že vlastně v okolním světě už nastal a vlastně se přiklání k tomu, aby to nastalo i ve svatém Jiří. Právě se snaží je přesvědčit, že ten pokrok je nutný.
7: Člověk, který nesvede připustit, že i ve věku rozumu mohou na ně mluvit. Osvícení lidé svět odkouzlili, ale nebe je pořád na dosah, kéž bys to pochopil, Franci.
6: Já si myslím, že to jde vlastně aplikovat i na dnešní dobu, že vlastně jsou kruhy lidí, kteří zůstávají v tom svém rybníčku a jim tam dobře, vlastně je to pochopitelné, ale vlastně ten pokrok zastavit nejde.
4: Navzdory vážnému tématu, ale inscenace podle režiséra Stanislava Slováka není pesimistická.
8: Já naopak vnímám Letnice jako naděje plný příběh a literaturu, která nám ukazuje, že se nemáme bát toho, co přijde zítra, nemáme usínat s nějakým strachem, že zítra bude hůř, nebo že nás převálcuje něco, to je jedno, ať už v příběhu Letnic se někdo bojí, že to 20. století bude hrozné. My to víme, že dneska už zpětným pohledem, že nebylo úplně jedno z nejlepších. A zásada je nebát se toho, co přijde.
4: Magickým příběhem provází mluvící sochy.
8: Divadlo samo o sobě je nadpřirozené. To znamená, když se na jevišti my domluvíme s divákem, že něco je kouzlo, tak ten divák to bere jako kouzlo.
4: Činoherní scénu tvůrci propletli pavučinou.
8: Scenograf Jaroslav Milfajt a Petr Loušek jim přišli s takovým nápadem takové pavučiny, takového, oni to měli v těch kresbách, takový ten svět, který je všude kolem nás. Jeden mluvil o takové jakoby houbě, ze které vlastně všechno se rodí a zase tam zaniká. A takže ta scéna je zvláštním způsobem materiálem, do kterého se zaprvé fantasticky svítí a významově nám utkává ten svět toho svatého Jiří, ten svět, který je všude kolem nás. Vlastně jakoby jsou to paměťové buňky nějaké.
4: Příběh o odkouzleném světě mohou lidé vidět v brněnském městském divadle v několika plánovaných reprízách. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: coming home.
1: Bob Dylan v nahrávce z roku 2020 v ranní mozaice na Vltavě 8:45.
2: A před námi hudební recenze. Festival Dvořákova Praha uvedl v sobotu v Rudolfinu koncertní provedení Dvořákovy opery Jakobín. V hlavních rolích se představili Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková a s nimi Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil jeho šéf dirigent Tomáš Netopil.
1: V publiku nechyběl náš spolupracovník, publicista Daniel Jäger, který už je ve studiu. Dobré ráno.
3: Krásné ráno vám i posluchačům.
2: My jsme, Dané, s Tomášem Netopilem přinesli v ranní mozaice rozhovor a Tomáš Netopil mluvil o rozmanitosti, o melodické invenci a hloubce lidských vztahů. Tohle všechno prý tvoří kouzlo tohoto Dvořákova operního díla. Tak jaký byl tvůj celkový dojem z toho sobotního večera?
3: Byl opravdu velmi silný, tam byla znát velká zkušenost Tomáše Netopila s touto partiturou. Před lety nastudoval také v Pražském národním divadle. On Jakobín skutečně nabízí mimořádně pestrou směs liriky, humoru i vážnějších okamžiků, ale zároveň působí velmi přirozeně a lidsky. Někdy se Dvořákovi vytýká, že v operních dílech takzvaně neuměl skončit, vnímal je hodně symfonicky a bylo nutné do nich v průběhu let dramaturgicky zasáhnout různými škrty. A je to tedy i případ Jakobína. Na druhou stranu Dvořák dokáže i ve velkých operních scénách zachovat určitou intimitu a opravdovost a právě ty zmíněné vztahy mezi postavami, především mezi Bohušem a jeho otcem, dávají této opeře obrovskou emocionální sílu a působivost. A toto dílo je dějově výrazně fixované na české prostředí. Najdeme tam třeba český typ učitele, kantora Bendy a zřejmě i proto se nezařadilo tak jako svým způsobem univerzální Rusalka do takového toho světového operního repertoáru. Ale to sobotní provedení ukázalo, jak kouzelné dílo Jakobín je a že je škoda, že se vlastně nehraje častěji.
1: Jakobín spojuje liriku, komiku i vážnější dramatické okamžiky. Jak Tomáš Netopil vystavěl ten dramatický oblouk opery a jak hráli pražští symfonikové pod jeho vedením?
3: Vystavilo s absolutním přehledem a smyslem pro jeho proměnlivou atmosféru, nenechal tu hudbu zbytečně zatěžkávat, dokázal přirozeně přecházet od komických scén k těm lirickým pasážím a potom i k těm velkým dramatickým vrcholům. Musím říct, že pražský symfonikové hráli velmi soustředěně, barevně a s velkým nasazením. Dvořákův orchestrální part je skutečně velmi bohatý a často, jak už jsem zmínil, symfonický a právě v koncertním provedení bylo možné řadu jeho detailů vnímat mnohem zřetelněji. Navíc Tomáš Netopil otevřel některé škrty, ke kterým se v divadelním provozu přistupuje. Slyšeli jsme tak například baletní hudbu na konci třetího dějství, která byla v podání orchestru FOK opravdu osvěžující.
2: Už to tady padlo několikrát, bylo to koncertní provedení, tedy bez dekorací, bez jevištní akce. Byla to daná výhoda, nebo ne?
3: Jak se to vezme, někdo má rád koncertní provedení opery, někdo ne. Já je mám velmi rád, protože se můžeme soustředit právě hodně na tu hudební složku. Samozřejmě chyběla tam ta jevištní akce, která pomáhá zpřehlednit ty vztahy. Na druhou stranu se pozornost mohla právě plně soustředit na tu hudební stránku, na text a pěvecké výkony. A ti solisté nezůstali jen stát u pultu, snažili se své postavy charakterizovat také výrazem a vzájemnou hereckou výrazovou interakcí. Nebylo to tedy úplně statické provedení a ten příběh zůstal velmi dobře čitelný i bez těch dekorací a kostýmů. Navíc té srozumitelnosti dopomáhaly také titulky, které byly promítány.
1: V rolích manželů, kteří se po letech vracejí z Francie domů, vystoupili skuteční manželé Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka. Byla ta vzájemná blízkost znát i v tom pěveckém a hereckém projevu?
3: Působili absolutně sehraně a jejich společné výstupy měly přirozenost i tu vnitřní blízkost. Adam Plachetka dal Bohušovi mužnost, rozhodnost, zvukovou průraznost, ale také potřebnou citlivost. Zatímco Kateřina Kněžíková vystihla tu Julinu liriku, temperament i odhodlání. Kateřina Kněžíková postupně ve své kariéře směřuje k těm dramatičtějším rolím. Z praxe víme, že do Julie jsou obsazovány sopranistky spíše s takovou tou hutnější střední polohou. To Kateřina má spíše subtilnější, ale dokáže dokonale pracovat s výrazem, takže její Julie byla obrovským zážitkem.
2: V Jakobínově je ale celá řada dalších postav, tak jak vedle Kateřiny Kněžíkové a Adama Plachetky obstály ostatní solisté.
3: Bylo to vyrovnané, František Zahradníček vtiskl hraběti Vilémovi takovou tu potřebnou autoritu i zranitelnost. Jaroslav Březina jako učitel Benda byl výrazově bohatý, možná i zbytečně přehrával, ale byl vokálně velice dobrý. Markéta Klaudová a Daniel Matoušek vytvořili opravdu svěží mladou dvojici Terinky a Jiřího, zatímco Tadeáš Hoza zase vystihl takovou tu samolibost a zákernost Vilémova synovce Adolfa. Výrazní byli také Pavel Švingr jako půrkrabý Filip, tam by to chtělo možná větší klid a obsazenost toho partu a výborná byla také Lucie Hilšerová v epizodní roli klíčnice Lutinky.
1: Významnou roli měli v opeře Jakobín taky Pražský filharmonický sbor, Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. Jak se podařilo propojit tak rozsáhlý interpretační aparát, Dane?
3: Ten Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Kozubíka dodal těm velkým scénám takovou tu potřebnou zvukovou plnost a mohutnost a Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, tam se byl obzvlášť hrdý, protože to naše rozhlasové tady těleso pod vedením Věry Hrdinkové zase takovou tu bezprostřednost a půvab, které jsou pro Jakobína tak charakteristické, zvláště v té slavné školní scéně ve druhém dějství. Přes velký počet účinkujících zůstávalo provedení velmi přehledné a Tomáš Netopil celý ten aparát vedl velmi jistě. Nejsilnějším okamžikem pro mě bylo závěrečné usmíření Bohuše s otcem a právě tam se nejlépe spojila Dvořákova melodická krása s tím hluboký lidským obsahem a poselstvím celé opery. Nakonec jsem měl, dovolím si říct, i slzy v očích.
2: S naším spolupracovníkem, hudebním publicistou Danielem Jägrem jsme se ohlédli a ohodnotili sobotní koncertní provedení Jakobína na Dvořákově Praze. Děkujeme, Dane. Čeká tě něco na Dvořákově Praze dál?
3: Ještě určitě, ale to ještě neprozradím.
2: Dobře, budeme se těšit příště. Měj se hezky.
3: Taky mějte se krásně, naslyšenou.

0: Niccolò Paganini, kantábele pro housle a klavír, hráli Wilde Frank a Michael Lefitz.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Vyšel zapomenutý román záhadného autora, dílo s názvem Převychovaní Jana Bardy, který letos znovu vydalo nakladatelství Akademia, patří k pozapomenutým dílům české science fiction, píše o tom Petra Smítalová na zpravodajském serveru Aktuálně.
0: Antiutopický román z roku 1931 se odehrává v roce 2276 ve společnosti, která ve jménu kolektivního dobra odstranila peníze, majetek i rodinu.
2: Lidé jsou označováni čísly, děti vyrůstají v institucích a staré knížky jsou zakázané. Literární historik a publicista Ivan Adamovič přirovnává román k Orwellovu 1984. To byl román, který vyšel až o 18 let později.
0: Obě díla zobrazují totalitní společnost, potlačující individuální a podřizují pravdu vůli vládnoucí moci.
2: Jak píše Petra Smítalová, zajímavý je i příběh samotného autora. Za pseudonymem Jan Barda se skrýval pojišťovací úředník Ferdinand Krejčí. Ten po vydání Převychovaných už žádnou jinou další beletrii nenapsal. Více na Aktuálně.

0: Johann Lerik, část svity z opery Jeana Filipa Rameaua, minutu po 9:30 na Vltavě.
1: Václava Havla známe všichni, ale jak ho vidí svět? Dnes startuje nový pětidílný seriál s názvem Havel světový. A tak každý den budeme nabízet pohled na českého dramatika a prezidenta očima renomovaných zahraničních tvůrců.
0: Jako prvního vyspovídáme francouzského herce, režiséra a manažera uměleckého šéfa divadla La Manufacture Frédérica Pottyho.
1: Ten je zároveň takovou naší havlovskou spojkou z proslulého festivalu v Avignonu. Ostatně posuďte sami. Seriál pro nás natočila publicistka Lucie Němečková.
2: Moi ça a commencé quand j'étais tout petit puisque à 18 ans je jouais Michael dans Vernissage.
3: Poprvé jsem se s Václavem Havlem seznámil, když jsem byl ještě velmi mladý. Bylo mi 18 let a hrál jsem Michala v jeho hře Vernissage. Bylo to v 80. letech, v době, kdy byl Havel ve vězení. Po letech jsem měl to štěstí se s ním potkat osobně, a to díky svým přátelům z divadla Husa na provázku. Poznal jsem ho jako skromného, silného člověka. Mohli jste vedle něj jednoduše sedět, aniž byste spolu vyměnili slovo. To byly pro mě nezapomenutelné chvíle, kdy jsme takhle seděli na provázku v šatně techniků se skleničkou v ruce. Vedli se řeči o divadle, o stavu světa. Tehdy jsem také Havla požádal, jestli by nechtěl být kmotrem festivalu, který jsem vedl na protějším břehu Avignonu ve Villeneuve. Kromě toho se Václav Havel stal mým prostřednictvím také patronem absolventského ročníku divadelní školy v Lyonu. Došlo k tomu těsně před jeho smrtí v roce 2011. Studenti měli k Havlovi velký respekt a vyslali mě za ním jako svého posla. A také jsem měl tu možnost pozvat některé inscenace Havlových her do Francie na festival Villeneuve en Seine. Byly to inscenace Husy na provázku, nejdřív Pižduchové a prase, a potom mezinárodní verze cirkusu Havel, kterou jsme společně koprodukovali. Byly to nezapomenutelné chvíle, ale pozvat do Avignonu samotného Havla se nám bohužel nepodařilo. Když nás opustil navždy, zorganizovali jsme na jeho počest ve Villeneuve vzpomínkovou akci. Havlovu památku jsme se rozhodli uctít v Avignonu i letos. Vyhlásili jsme cenu Václava Havla, která, věřím, bude udělována každý rok. 16. července jsme v divadle Manufaktur spolu s Českým centrem v Paříži uspořádali slavnostní večer věnovaný Havlovi, na kterém vystoupili právě studentky a studenti z tehdejšího havlovského ročníku. Co mě z Havlova díla nejvíc oslovilo, byl způsob, jakým se o věcech vyjadřoval. Nešlo nikdy o čelní náraz. Dobral se k podstatě oklikou tím, že pozměnil význam. To se mi vždycky na jeho hrách líbilo. Jeho myšlenky jsou přesné a jasné, ale nikomu nic nepřikazují. Jde spíš o návrh, který vás strhne, provází vás. Proto mají univerzální platnost. Existuje spousta textů, které za něco bojují, ale jejich význam většinou mizí s tím, za co bojovali. Havlovy texty jsou světové, zachycují konkrétní zkušenost tak, že je srozumitelná všem. A to je také jedna z kvalit, kterou jsme chtěli vyzdvihnout při udělování ceny Václava Havla, protože Václav Havel byl skutečný humanista. Budoucí generace může inspirovat svým příkladem vzdoru, tím, že nesklonil hlavu, a to ani tehdy, kdy se zdálo být všechno ztraceno. Přesně to ukazuje jeho postava Vaňka, která se ocitla v situacích, kdy nemá na vybranou. Ale svou pasivitou nakonec dokázala režim podlomit. A v tomto právě je, člověk se nesmí nikdy vzdát a musí všemi způsoby vzdorovat.
0: To byl Frédéric Potty a jeho havlovská stopa v Avignonu a zároveň první díl našeho nového seriálu Havel světový.
1: Zítra jeho autorka, naše kolegyně Lucie Němečková, nabídne další pohled na českého prezidenta, dramatika, ovšem tentokrát očima mladého ukrajinského herce a také čerstvého laureáta ceny Václava Havla Viktora Kirilova. Máme 5 minut po 8:30. Dobré ráno. Právě teď je čas.

Slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: Vyrozumění, asanace, audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A také na vltava.rozhlas.cz.

0: Kateřina Englichová v první části sonáty pro sólovou harfu Františka Antonína Resslera.
1: Tintoretto, Cézanne, Surbarán anebo Andy Warhol. V Paříži startuje nová výstavní sezóna, nabídne známá jména, ale jak organizátoři slibují, tak často z nečekaného úhlu pohledu. A poprvé se v Paříži představí dílo současného amerického malíře Kerryho Jamese Marshalla.
0: Na některé z nových expozic nás teď pozve naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Marie Sýkorová mimořádně u nás ve studiu Raní mozaiky, nikoli v Paříži, tak jsme rádi, že se taky vidíme takhle napřímo. Už jste navštívila tu novou dočasnou výstavu v Muzeu moderního umění. Jaká je?
2: Ano, přesně tak, už jsem viděla výstavu Kerryho Jamese Marshalla, tohoto amerického současného malíře, který byl přítomný také u té výstavy nebo u toho otevření pro novináře a novinářky, tak se považuje za vlastně jednoho z nejdůležitějších amerických malířů současnosti. On vystavuje monumentální dílo, ve kterém se věnuje tématice Afroameričanů, a tato výstava vznikla spojením třech institucí, Royal Academy v Londýně, Kunsthalle v Curychu a právě pařížské Muzeem moderního umění. Tak v Paříži teď představují 70 jeho děl a jenom bych tak jako ukázala nebo představila tak, jak ty díla jsou vlastně představené nebo ukázána, tak mluvila jsem s kurátorkou a ta mi vlastně řekla, že on sám, protože bydlel v malém bytě v Los Angeles, nemohl, víceméně neměl ateliér, nemohl malovat. Maloval postupně tam monumentální díla, skládal si je a teď jsou ta díla vlastně vystavena bez jakýchkoliv zarámování, jsou vyloženě připíchnuta, řekněme, na zdech Muzea moderního umění.
0: Už jsme zmínili taky Tintoretta nebo Surbarána, kde jsou potom jejich díla k vidění.
2: Ano, tak panorama, takový průhled dílem právě Tintoretta, tak nabízí pařížské muzeum Jacquemart-André. Tato výstava sice není zas tak veliká, palác nebo toto muzeum Jacquemart-André, ale vždy vypíchne to podstatné. Zde představují na 40 maleb, ale i kreseb umělce 16. století. Výstava už začala, bude otevřená do konce ledna příštího roku. No a Surbarán, to je můj oblíbený autor, španělský malíř 17. století, tak na jeho výstavu si budeme muset ještě chvíli počkat. Za 2 týdny se otevře v muzeu Louvre, a to přesně 7. října. Stejně tak zmíním ještě dílo, nebo zmínili jsme dílo Paula Cézanna, tak jeho výstava se otevře právě v tomto týdnu, a sice v Grand Palais ve Velkém paláci, kde výstavu nazvali Cézanne a my.
1: Tak pojďme dál. Nový pohled na dílo Andyho Warhola. Takhle organizátoři prezentují jeho současnou pařížskou výstavu. V čem je ten pohled nový?
2: No tak řekli bychom, že dílo Andyho Warhola je jistě tak jako propíráno ze všech stran a už jsme, máme takový pocit, že jsme ho nejspíš už jako o něm všechno víme, už jsme všechno viděli. Tak tato výstava v Lucemburském muzeu se věnuje jeho kresbě a sice skutečně prvopočátkům jeho tvorby, tedy té kresbě. Výstava zkoumá i to, jak byl Andy Warhol ovlivněn, velmi ovlivněný svou maminkou Juliou, a to například v jejím, nebo díky jejím rukopisu. Kresba a písmo se pak znatelně projevily právě v díle samotného Andyho. Výstava v Lucemburském muzeu představuje na 150 kreseb, ale i maleb, plakátů, serigrafií, a je rozdělená do 5 okruhů. Mezi nimi ty, které jsou nazvané třeba erotika nebo také smrt, v které samozřejmě sleduje tématiku smrti, a to zejména právě na konci třeba života jeho rodičů, jeho matky, která ho velice ovlivnila. K vidění jsou vidět i slavná videa nebo třeba předměty jako paravany, a tato výstava v Lucemburském muzeu je k vidění až do ledna a samozřejmě se očekává ohromná návštěvnost.
0: Zatím jsme mluvili jenom o samých mužích. Jaký prostor dostávají v té nové pařížské výstavní sezóně umělkyně?
2: Ano, tak na to jsem samozřejmě neopomněla. Začnu asi v Musée d'Orsay, v tom Orsayském muzeu, představí dílo americké malířky, jedné z nejdůležitějších malířek impresionismu, Marie Cassatt. Ta se přestěhovala ze Spojených států amerických do Francie, kde se připojila k hnutí a stala se, řekněme, právoplatnou členkou právě hnutí impresionistů. Samozřejmě impresionismus je známý díky malířům, ale my teď můžeme obdivovat i právě dílo žen. a připomíná se tato výstava právě díky tomu, že si letos připomínáme 100 let od jejího úmrtí. Jinak Malý palác, Petit Palais, se zase věnuje dílu španělské malířky Evy González, což byla vlastně současnice té Marie Cassatt, tedy další významná malířka 19. století. No a na závěr jen přidám významnou výstavu současného umění a jednu i českou stopu, nebo řekněme dvě české stopy. Pařížské Centre Pompidou společně s památníkem Pantheon připravilo společnou výstavu nazvanou Vie minuscule, tedy drobné životy. A tato výstava zahrnuje nejen tedy dílo moderního umění, a tam se představuje malba Františka Kupky, ale i právě umění současného. A právě na této výstavě se představí dílo současné české umělkyně Adély Součkové.
1: Je to neuvěřitelné, takový výběr. V Paříži se rozebíhá nová kulturní sezóna, vidím to jednoznačně. Letenky do Paříže a míříme do Francie. Marie Sýkorová mimořádně dnes u nás ve studiu tady na Pražských Vinohradech. Tak šťastnou cestu zpátky. Kdy se vracíte?
2: Vracím se zítra ráno.
1: Takže příště už opět jenom po linkách. Díky
2: brzy
1: za to.
2: Brzy se uslyšíme. Naslyšenou.

0: Sedět doma, dívat se do zdi, tak přesně tohle je pro ně nejhorší představa. Proto stále přijímá nové filmové, televizní, ale i divadelní příležitosti. No a právě dnes slaví 80. narozeniny. Srdečné blahopřání od nás s Františkem a pochopitelně od celé stanice Českého rozhlasu Vltava míří k herečce Daniele Kolářové.
1: Najeviště stála poprvé v 9 letech a většinu své kariéry spojila s divadlem na Vinohradech. Proslula třeba taky jako filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka a nemálo rolí stvárnila za rozhlasovým mikrofonem.
0: My si Danielu Kolářovou teď připomeneme v krátké ukázce a potom u nás na Vltavě ve 14 hodin 30 minut v pořadu Momenty.
2: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
3: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
2: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl století. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
3: Rádio je úžasná věc.
2: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
4: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštění, tak by si mě vzal?
2: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
4: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
2: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
5: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru. Nemám o životě páru, nemám páru.
3: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
4: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
6: To jsem idiot.
7: Papi, kde je idiot?
4: To je náš dědeček.
2: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumanna v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití.
8: Na zítřek jsem všechno zařídila.
2: Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Nabídka práce na sociální síti může být podle organizací pomáhajících obětem jedním ze způsobů náboru k obchodování s lidmi. Komunikace se následně může přesunout mimo původní platformu a případ se potom obtížně odhaluje. Policisté letos do srpna evidují 17 případů obchodování s lidmi a loni jich za celý rok zaznamenali 26. Ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 až 2025 zemědělský výzkum celkem 3 miliardami a 300 miliony korun. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. U některých zemědělských výzkumů byly ale přínosy omezené nebo neprokazatelné. Ministerstvo zemědělství se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle něj potřeba posuzovat na úrovni celého programu a ne v jednotlivých případech. Při explozi v demilitarizované zóně mezi Severní a Jižní Koreou byli zraněni 3 jihokorejští vojáci. Výbuch pravděpodobně způsobila mina. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na jihokorejská média. V jakém stavu vojáci jsou, ale neuvedla. V pásmu je podle odhadů odborníků přes 800 tisíc min. Mnohé z nich pocházejí z období korejské války z let 1950 až 53. Za poslední 3 roky tam severokorejská armáda položila nové miny s cílem ještě více uzavřít hranici. V Plzni dnes oficiálně končí rozsáhlá rekonstrukce historického domu na adrese Klatovská 19. Jak informuje plzeňský magistrát, v budově jsou cenné losovy interiéry a v květnu 1945 v něm kapitulovala německá vojska pobývající v Plzni. Později sloužil jako sídlo vojenské správy. Díky přestavbě se z něj stane Petenlos muzeum, které připomene osvobození města americkou armádou a taky architekta Adolfa Loose. Začátek tohoto týdne bude chladný a místy deštivý, teploty se udrží pod 20 stupni Celsia, jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se začne oteplovat, noční minima ale uprostřed týdne klesnou a objevit se můžou přízemní mrazíky. Víkend by mohl přinést babí léto, vyjasní se a teploty vystoupají nad 20. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, dávno už jsem dospělá a stejně to mám ráda, když je knížka ilustrovaná, protože ilustrace to není jenom obrázek, který doprovází text. Může komentovat svět, může zachytit proměnu krajiny, reagovat na společenské dění, anebo si vypůjčit jazyk komiksu, animace a taky počítačových her. Právě tuhle proměnu letos sleduje festival Lustr, který už tento čtvrtek začne v pražské Holešovické tržnici. Co tedy všechno dnes ilustrace dokáže a kam až může překračovat hranice svého oboru. I o tom budeme za okamžik mluvit s ilustrátorkami Barbarou Millerovou a Veronikou Homolovou tady u nás ve studiu. Aktuálně 3:30 po 9. Vítejte u poslechu ranní mozaiky.
2: Přejeme hezké dopoledne, nejenom s hudbou, v podání Tonína Orty nebo Johana Wilhelme Wilmse a taky Jana Křtitele Václava Kalivody. Přejeme hezký den v pondělí 21. září.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Je 7:07 dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku.
1: A v pražské holešovické tržnici už tento čtvrtek odstartuje festival ilustrace Lustr. Letos se bude dívat taky na svět kolem nás, na krajinu, kterou člověk mění, opouští, anebo si ji znovu bere příroda. Nabídne současnou ilustraci, komiks, animaci i další média.
0: Představí téměř 30 autorů v hlavní výstavě Krajina 2.0, rekordní počet přihlášených v mezinárodním showcase a současnou ilustrátorskou scénu z Portugalska.
1: A tak si ovšem budeme teď povídat s ilustrátorkami a organizátorkami Lustru Barborou Millerovou a Veronikou Homolovou. Vítejte u nás ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Hlavní výstava má tedy název Krajina 2.0. Co znamená ta dvojka?
2: Tak ta dvojka je tam, jakoby to je inspirovaný s termínem Web 2.0, že jo, což je participativní internet, který si uživatelé sami vytvářejí ke svýmu obrazu nebo sami ho jakoby naplňujou tím obsahem. A ta krajina 2.0 je právě takovýhle typ krajiny, kterou my lidi, jakoby uživatelé, naplňujeme a přetváříme podle svých potřeb, ale taky někdy jakoby proti nim.
1: Platí to i o ilustraci taky?
2: No a ty ilustrace, kterými budeme vystavovat, jsou právě kresby, ve kterých jejich autorstvo tenhle typ krajiny pozoruje, komentuje, anebo taky domýšlí, jak by mohly vypadat krajiny budoucnosti.
1: No, tak pojďme zůstat u ilustrace jako takové, malinko se odchýlíme od krajiny. Je to dnes obor, který doprovází a vystihuje text, anebo už dávno funguje jako nějaký svébytný způsob vyprávění?
3: No, já si myslím, že určitě jako svébytný, nebo záleží vlastně, tak my na Lustru zrovna vystavujeme ilustraci i komiks, takže to jsou dvě média, komiks je samozřejmě víc nějak jako
2: komplexní,
3: ilustrace většinou doplňuje text, ale není to tak, že ho popisuje, je to vlastně tak, že ho jako dotváří, vytváří vlastně ještě takovou druhou vrstvu. Teď, než jsme začali, tak jsme se bavili o tom, jak je kniha vlastně zajímavější nebo zábavnější, když je v ní ilustrace. A já jsem teď zrovna četla jednu teda a je to od Nikoly Logosový Ezo. Nikola Logosová to ilustrovala.
2: Neříkejte tomu Ezo.
3: A byla jsem hrozně ráda, že vlastně v knize pro dospělí je tolik ilustrací. Že to není to běžný.
0: Rozumím, že ten v uvozovkách doplněk nebo to rozvíjení té literární tvorby, tak to pro ilustraci platí tak dnes stejně jako dřív. Ale proměnila se nějak v čase role ilustrátora nebo poptávka po nich?
2: No určitě, tohle je hrozně komplexní téma, který se nám sem úplně do 5 minutek nevejde, ale to, co lidi odčekávají od ilustrace nebo všeobecně od vizuální kultury, se v průběhu času hodně mění a zatímco třeba v 19. století se od té knižní ilustrace očekávalo, že bude spíš takovým jako dekorem a ozdobou té knihy, tak dneska se od ilustrace očekává mnohem víc a my se teda právě na Lustru dlouhodobě zaměřujeme taky právě na to, jak ilustrace komentuje společenský témata, aktuální témata, které rezonují zrovna v naší společnosti a s naší dobou. A někdy nejenom komentuje, někdy se je třeba taky snaží někam posunout.
1: Mm. Vy jste, Báro a Veroniko, obě dvě ilustrátorky. Posouvá se v tomhle ohledu, v tomto smyslu, taky vaše vlastní tvorba? Jdete těm očekáváním nás, čtenářů, diváků, jako výtvarnice naproti?
2: To je těžká otázka. Někdy člověk potřebuje jít trošku naproti, protože třeba zpracovává nějaký téma, který nedostává zatím moc pozornosti a chce k němu tu pozornost přitáhnout a pak je dobrý jít, nechci říct podbízivě, ale trošku jakoby srozumitelněji širšímu publiku. A někdy je zase dobrý trošku jako narušit ty očekávání, aby člověk nesklouzl do nějakých vyprázdněných kliše a nabídnout něco, co jde trošku proti srsti.
0: Lustr letos se zaznamenal rekordní počet přihlášek do showcase. Co tohle vypovídá o současné ilustrátorské scéně? Poznáte už z těch přihlášek, kam se mladá generace ilustrátorů posouvá?
3: No určitě. Mně přijde, že je v showcaseu hodně vidět, že se využívají různý média. Že ilustrace už není jenom papír nebo na papíře, ale posouvá se vlastně do prostoru trochu, do keramiky. Vidíme tam často materiály, jako je látka nebo nějaký, jako nějaký ruční práce trochu, takže myslím, že tam je hodně vidět, že se to posouvá. Vždycky vidíme v tom showcaseu, jaký jsou nebo budou trendy vlastně trochu.
2: Letos třeba výšivka, viď? Trenduje.
3: Jo, loni to právě, no předloni to byla keramika, loni to byly hodně látka. Takže tam si myslím, že to je vidět. A jinak ten showcase je vlastně mezinárodní přehlídka, je tam, hlásí se tam prostě lidi, fakt máme radost, že už se hlásí lidi i z celého světa, nejenom z Evropy. A je to neuvěřitelný, kolik přihlášených je takhle ze světa do festivalu v Praze.
1: Tak zůstaneme ve světě, za pár minut se podíváme do Portugalska a stále našimi hosty zůstávají Barbora Millerová a Veronika Homolová, které stojí za festivalem Lustr.

0: Dohráli Ivo Kahánek a Anna Paulová část sonatýny pro klarinet a klavír Bohuslava Martinů na Vltavě.
1: O tom, jak současná ilustrace reflektuje proměny krajiny, společenská témata a proč stále častěji překračuje hranice svého oboru, o tom je letošní ročník festivalu Lustr, který už ve čtvrtek začne v Praze v Holešovické tržnici. S námi ve studiu ilustrátorky a organizátorky Barbora Millerová a Veronika Homolová.
0: My už jsme naznačili, že do Prahy letos přivážíte taky portugalskou ilustrátorskou scénu. Proč právě Portugalsko? Co může být na tamní tvorbě pro českého diváka překvapivé?
2: No, mně připadá, že Portugalsko je strašně zajímavý tím, jak je ta scéna mezinárodně ohromně vidět. Přitom jakoby Portugalsko není zas tak velká země, nebo jakoby na počet obyvatel, kolik tam vychází takhle prvotřídních knížek, které jsou vidět v těch mezinárodních soutěžích na boloňském knižním veletrhu a tak dále, tak je to jako opravdu výrazný. Tak nás zajímalo, jak je to možný.
1: A jak se to dělá?
2: Jak se to dělá? No a myslím, že v Čechách víme dobře, jak se to dělá. Česká ilustrace je taky ve světě fakt jako hodně vidět.
3: A jsme podobně velký,
2: ale prostě přišlo nám fajn na ně nasvítit reflektor.
1: Součástí festivalu je taky projekt Never Again. Prostřednictvím plakátů reaguje na projevy nenávisti, nacionalismu, ohrožení demokratických hodnot. Veroniko, co dokáže třeba říct ilustrace o společenském problému trošku jinak, než třeba fotka nebo text?
3: No, ilustrace dokáže říct hodně. Vlastně mám radost, že se dělají takovýhle angažovaný projekty. Protože na jednu stranu si myslím, že angažovanost v ilustraci není zas tak běžná a proto si myslím, že nejenom z toho sociálního a politického hlediska je tenhle projekt důležitý, ale i vlastně ukázat trochu tuhle tu stránku ilustrace, tu angažovanost v té ilustraci, a je skvělý, že to můžeme dělat ve spolupráci s Filipem Schulzem z Raum für Illustration, vlastně z Německa, kde jakoby pět ilustrátorů v tomhle projektu je německých a pět českých, a myslím, že ještě vzhledem k tomu, jak dopadly volby v Německu, tak je tenhle projekt ještě víc aktuální.
2: Je to teda plakátová série ilustrovaná do veřejného prostoru. My jsme chtěli nějak vstoupit do veřejného prostoru a dát trochu hlas nebo vizuální hlas lidem, kterým záleží na tom, jak se naše společnost bude vyvíjet.
0: Letos se festival rozbíhá z Holešovické tržnice i na další místa v Praze, kde vás všude potkáme.
3: No, kromě haly 17, kde bude většina výstav, tak ještě máme výstavu Mamma Mia, což je výstava o ženské perspektivě. Ta je v The Chemistry Gallery, což je hned kousek v hale 40. A potom máme výstavu Rajzovní deníky.
2: Mapy a průvodce.
3: Ano, kterou kurátorovala Bára a která je ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Letohrádku Hvězda.
1: Ještě něco, co jsme nezmínili o programu Lustru?
2: No, taky bych možná ráda zmínila, že máme dost programu pro děti nebo pro rodiny s dětma. Letos jsme nově taky připravili anotační plakáty, na kterých jsou zkrácené anotace pro děti, aby si i děti mohly jakoby dobře udělat obrázek o tom, na co koukají, ale jako už tradičně tam je spousta workshopů, kde si budou moct vyzkoušet různé tiskové nebo výtvarné techniky a pohrát si trošku a dětský koutek se stavebnicí.
3: Ano, od to téma, ale nebude tam zábava jenom pro děti, ale rozhodně i pro dospělí a pro profesionály. Taky.
1: Takže tohle je ideální způsob, jak se mohou zapojit i ti, kdo sami nekreslí třeba.
2: A nebo kreslí a chtějí se v tom trošku posunout.
0: Barbora Millerová a Veronika Homolová z festivalu Lustr, který začíná ve čtvrtek v pražské Holešovické tržnici. Pozvali nás na letošní ročník, který nabízí výstavy, doprovodný program i akce na dalších místech v Praze. Děkujeme, že jste přišli, ať se to vydaří.
2: Děkujeme, přijďte se podívat.
3: Děkujeme za pozvání.

0: Před 120 lety
1: se narodil legendární skladatel Dmitrij Šostakovič.
0: Jeho dílo dnes ožívá v nesmrtelných nahrávkách
1: Davida Oistrajcha, Svjatoslava Richtera a Mstislava Rostropoviče.
0: Poslouchejte Šostakoviče v podání jeho obdivovatelů a přátel.
1: 22. září od 16:15 večer v Akademii na Vltavě.

0: autorem Charlie Parker, hráli Enrico Rava, Paul Fressu, téměř v 9:30 na Vltavě v pondělí 21. září.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 a tento čtvrtek vstoupí do své jubilejní koncertní sezóny. Ve Dvořákově síni Rudolfina ho povede nový šéf, dirigent a umělecký šéf Elias Grandi. Solistou potom bude houslista Jan Mráček.
0: Program se symbolicky vrátí k historicky prvnímu koncertu orchestru Radiožurnálu z roku 1926. My už máme ve studiu ředitele Sočru Jakuba Číška. Dobré dopoledne.
3: Krásné dopoledne.
2: Jakube, tak nevím, půjde o věrnou rekonstrukci toho programu z roku 1926.
3: Já bych řekl až na malý detail ano. Ten malý detail se týká Dvořákových legend, protože my jsme nedopátrali, jaký výběr tehdy Joška Charvát, co by dirigent, provedl. A tak jsem poprosil pana

0: Já nevím přesně, k čemu vzhlížel tehdy Jožka Charvát, případně někdo další, když ten program sestavovali. Nicméně i tehdy to bylo skoro století, které ten program obsáhl, protože asi nejstarší, nebo určitě nejstarší, jsou ony romance někde z roku 1800, možná něco málo před. A o 100 let později vlastně napsal Fibich, konkrétně myslím premiéra byla 1893, tak napsal svoji druhou symfonii. Poté, co dokončil tu scénickou trilogii, myslím tím teďka melodram Hypodamie. Takže to rozpětí bylo celkem velké od vlastně takového pozdního klasicismu, nebo ještě určitě klasicismu, až po romantismus a zase bych řekl skoro pozdní romantismus, nicméně tak mě to tak jako evokuje právě tu stovku, kterou taky my vlastně teďka slavíme. Ten orchestr určitě tehdy musel umět zahrát právě takto, řekněme, široký repertoár, předpokládám, že to tehdy bylo, tak a i dnešní Sočer musí umět zahrát široký repertoár, nicméně my jsme se v tomto programu věrně vrátili k té, řekněme, klasicko-romantické epoše.
1: Hráči Sočru mají teď společně s novým šéf-dirigentem Eliasem Grandi za sebou prvních pár společných týdnů, tak jak se spolupráce zatím vyvíjí?
0: My jsme vlastně od té doby, co jsme se v loňském roce poprvé potkali, tak jsme měli možnost vystoupit v katedrále vlastně letos v červnu, potom hned v Ostravě na festivalu Leoše Janáčka a před pár dny, protože to bylo minulé úterý 15., kdy jsme vystoupili na festivalu Dvořákova Praha. To vše už s šéf-dirigentem minulý týden poprvé ve funkci Eliasem Grandim, takže přece jenom už máme něco málo odehráno. Nicméně skutečně minulý týden to byl takový první koncert, já bych řekl regulérní, protože jsme byli ve Dvořákově síni Rudolfína, měli jsme generální zkoušku a tak dále, takže to se bude vlastně opakovat teď. Já, co mám možnost pozorovat a mám to potvrzeno nejen teda od hráčů orchestru a pana šéf-dirigenta, ale tak nějak i z okolí, s lidmi, se kterými hovořím, že přeci jenom, jak se říká, ta pověstná chemie velmi dobře funguje. Já myslím, že orchestr, hráči velmi dobře reagují a s nadšením reagují na to, co si pan dirigent přeje a myslím, že on zas umí s tím orchestrem velmi empaticky pracovat.
2: Na ten zahajovací večer zbývají poslední vstupenky, bude ho možné tedy navštívit v Rudolfínu nebo poslouchat Český rozhlas Vltavu a přímý přenos, co potom Sočer čeká bezprostředně po zahájení sezóny.
0: Tak nás hned příští týden čeká, napřed tedy zkoušky nás čekají na hnedka další koncert. My jsme jich skutečně letos té sezóně připravili o mnoho více. Nemám to přesně spočítané, ale máme minimálně celý prémiový cyklus, na který lze také koupit abonentní vstupenku, který čítá 7 koncertů, což skutečně není běžné. Do toho právě spadá i ten zahajovací koncert tento týden. Nicméně příští týden začínáme hned po tom svátku zkoušet na koncert také v Rudolfínum s dirigentem Janem Kučerou, kde uvedeme jeho vlastní houslový koncert. Bude to premiéra, řekl, živého provedení před publikem, protože on ho jedinkrát provedl v době covidu a tehdy publikum být nemohlo a nebylo to ani v Praze, ani v Rudolfínu, takže přece jenom pro nás, nebo řekněme i pro něho určitá premiéra. A potom budou, řekl bych, slavné Holstovy planety a tam bude i sbor.
1: Nejbližší příležitost setkat se tady na vlnách Vltavy se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a jeho novým šéf-dirigentem Eliasem Grandim ovšem bude už tenhle čtvrtek od 20 hodin, kdy se odehraje velký koncert ve Dvořákově síni pražského Rudolfína.
2: Hostem Mozaiky byl ředitel Sočeru Jakub Čížek. Děkujeme, hezký den.
0: Já děkuji za pozvání a možná bych mohl dodat, že solistou večera bude Jan Mráček.

0: Z jazzových klubů přes faerský folklor až na hlavní pódium metalového festivalu Brutal Assault.
1: Zpěvačka a skladatelka Iver patří k nejvýraznějším hudebním osobnostem faerských ostrovů.
0: Proč se rozhodla pro metal? Jak se do její hudby propisuje rodná krajina a folklor? A co přinese nová deska Tungl?
1: Art Café s Iver a Pavlem Zelinkou.
0: V pondělí 21. září po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Tonino Orta v nahrávce z roku 1995 v 9 hodin téměř 43 minut.
1: Dokonalá domácnost, dokonalý rodinný život a k tomu jedna drobná lež, po které se pod povrchem začne něco měnit. Ale dál už to doplní scénáristka Nina Rutová.
2: Nahlédněme dnes do jedné dokonalé domácnosti, dokonalého domu s dokonalým rodinným životem. Domácnost voní v kuchyni vanilkou, v pracovně knihami, ložnice má ve dne vůni levandule a v noci voní po růži. Lehký odér po cizích kocourech cítíte jen za bouřky, kdy si vnikli do domu za domácí kočkou. Pokračujme v hodnotách, které tvoří spokojenou domácnost. Domácí vzdělávání dětí, domácí mazlíčci, domácí chléb v ošatce, domácí vejce, děti v pyžámcích s čerstvě umytými krky, pohádka na dobrou noc. I ten tichý, synchronizovaný pohyb, kdy žena večer myje nádobí a muž je lněnou utěrkou utírá a jemně ukládá do slonově bílé almárky po babičce, všechno šlape jako hodinky. A pak jedna drobná, v podstatě zanedbatelná lež, nevelká, odbočka z cesty, vymyšlená porada v kanceláři, milosrdná lež. V tu chvíli se to stane. Přijde na scénu ona. Dalo by se říct, že vstoupí na jeviště s dramatickou tichostí. Dřevomorka domácí. Jako tvor od přírody ostýchavý a chtivý teplého rodinného krbu se nejprve skromně zabydlí v temném, studeném a trochu vlhkém koutě sklepení. Bydlí v dřevěné bedince po bramborách, bojí se vpadnout do domu jako nezvaný host a tak jen tiše nasává atmosféru a sní o tom, že se jednoho dne usadí v obýváku, možná i v ložnici. Přeje si, aby ji paní domu přijala s radostí, jako když sousedka přinesla domácí džemy nebo koláče. I ona má přece v rodném listě napsáno dřevomorka domácí. Vědci ještě nezjistili, že dřevomorka je citlivý vztahový indikátor. Nebojí z vlhka, jak míní mykologové, ale z lidského chladu. Od neblahé chvíle mužovi milosrdné lži ticho v domě zhoustlo. Místo hnětací mísy po babičce, vařeček a porcelánové valchy se začnou kupovat a používat domácí spotřebiče. Hrozící konflikt se řeší nákupem domácího kina, jen aby byl pokoj od domácích výslechů. Zmizela vřelost a dřevomorka roste a sbírá odvahu. Nevyžaduje moc, stačí jí, když se někdo mračí do talíře. Během jednoho nepatrného podráždění poporoste o 3 mm. Během tiché hádky v ložnici přikryje svým jemným vatovým podhoubím prkenou podlahu. Během domácího dusna poporoste až o 6 mm za den. Tká svou síť pod nohama rodiny, která nahoře utkala už jen zdvořilou lhostejnost. Přijde den, kdy se paní domu skloní pod pohovku pro špinavou ponožku a konečně ji uvidí. Hustý, žlutavě, sametově zvlněný bochník. Žádné vítání? Žádná domácí limonáda? Diví se dřevomorka a mrkne. Tak dlouho jí přece trvalo, než zdomácněla. Věda tvrdí, že dřevomorku spolehlivě zničí jen žár nad 40 stupňů Celsia nebo pořádný průvan. A tak si říkám, až budete dnes ráno větrat, dělat si kávu a možná se mračit na někoho, kdo zase nevynesl koš, otevřete okna do kořán a puste do domu trochu skutečného tepla a nadhledu. Ať vám pod podlahou nezdomácní někdo, o koho byste fakt nevstáli. Přeji hezký a hřejivý den.
1: A my za to přání děkujeme scénáristce Nině Rutové. No řekněte, kdo to má dokonalou domácnost v dokonalém domě. Možná naše kolegyně Jana Studecká, mistryně zvuku, která nám to tady dokonale obsluhuje. Děkujeme.
0: Je 9 hodin, téměř 48 minut na programu François Couperin.

0: Jordi Savall a další hudebníci. 8 minut před 10 dopoledne.
1: My jsme začínali tuto hodinu našeho vysílání na Vltavě ilustrací, protože už tenhle čtvrtek začne festival ilustrace Lustr a o ilustracích a malbě bude i následující vizitka, která se otevře hned po 10. po zprávách. A já už vidím, že tady se blíží do studia moderátorka Karolína Koubová, která ale nevstupuje, nejde.
0: Zdraví se s hostem.
1: Zdraví se s hostem. Tak my můžeme rovnou prozradit, že za okamžik přijde malířka a grafička Radka Folprechtová.
0: Bude řeč o její výstavě Tanec květin, kde zachycuje květiny z bezprostřední blízkosti jako živé organismy v neustálém pohybu.
1: Co jí umožňuje malba tuší a akvarelem a jak potom nachází krásu v pomíjivosti a třeba i nedokonalosti. Na to všechno se bude Karolína Radky Folprechtové ptát za pár minut.
0: O čtenářské gramotnosti potom bude dnešní akcent, konkrétně o tom, že 15-letí v Česku přestávají rozumět psanému textu, tedy že takzvaná čtenářská gramotnost upadá.
1: Otestuju to doma na vlastním dítěti, protože je mu právě 15 let, ale na všechno se bude ptát taky Saša Michailidis. Poslouchejte akcent na Vltavě od 16 hodin a 30 minut. No a mozaiku opět zítra od 6 ráno.
0: Krásný den přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

zažijte komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Česko se musí vedle posilování vnější obrany zaměřovat i na vnitřní bezpečnost. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO je současná bezpečnostní situace velmi složitá a země na to musí reagovat. Riziko možných útoků na energetiku nebo kritickou infrastrukturu nemůže stát podle vicepremiéra podceňovat. Opoziční hnutí STAN vyzvalo vládu, aby iniciovala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti. Podle ministra Havlíčka k jednání napříč politickým spektrem slouží parlament a žádnou speciální schůzku neplánují. Okresní soud Praha Východ by dnes měl vynést rozsudek v případu týrání zvířat v oboře Březka u Prahy. Bývalému vedoucímu obory Liboru Beníčkovi hrozí podmíněný trest. Spolu s peněžitým trestem a 6letým zákazem lovu i myslivecké činnosti ho navrhl státní zastupce Daniel Šelenk. Podle něj měl Beníček surově zacházet s kočkami chycenými do pastí. Beníček vinu odmítá. Německého kancléře Friedricha Merce čekají podle německých médií ožehavé dny a není jasné, jestli si funkci udrží. Po vítězství krajně pravicové strany Alternativa pro Německo ve volbách v Mecklenburgsku předním Pomořansku, to píše časopis Der Spiegel nebo deník Bild. Do tamního sněmu se Mercova křesťansko-demokratická unie nedostala. Podle listu Süddeutsche Zeitung jsou tyto volby pro Mercovu stranu katastrofou. Křesťansko-demokratická unie prohrála také volby v Berlíně, kde zvítězila radikální levice. Že ve Schwarzenberském sále Třeboňského zámku dnes zahrají vítězové mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Zahájí tak tradiční jeho český festival, v rámci kterého se představí tento týden ještě v Bechyni, Táboře a v Jindřichově Hradci. Letos mladí hudebníci soutěžili v kategoriích dechových a klávesových a strunných nástrojů. Začátek týdne bude chladný a místy deštivý, teploty se udrží pod 20 stupni, jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se začne oteplovat, noční minima, ale uprostřed týdne klesnou. Objevit se můžou přízemní mrazíky. Víkend by mohl přinést babí léto a vyjasní se. Teploty vystoupají nad 20 stupňů Celsia. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Svět kolem sebe vnímám očima a toužím po kráse. Ráda skicuji třeba ve vlaku, kdy se krajina za oknem mění, vidím jen její výřez a mám čas jen pro sebe, říká malířka a grafická designerka Radka Folprechtová. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Radka Folprechtová ve své volné tvorbě pracuje s akvarelem a tuší a zachycuje přírodu, architekturu i křehkost života. V poslední době svou pozornost soustředí na ty nejzákladnější formy, linii a kruh. Malba jedním tahem je pro ní nejen výtvarnou technikou, ale také soustředěným, téměř meditativním procesem. Absolventka střední umělecko-průmyslové školy v Praze a ateliéru knižní grafiky a písma profesora Solpery na Vysoké škole umělecko-průmyslové vytvořila vizuální identity, například pro děvní značku Pietro Filippi, město Poděbrady, mé rodné, jeho českou univerzitu nebo psychiatrickou nemocnici Bohnice. Graficky zpracovala a ilustrovala i knižní tituly. Volná tvorba Radky Folprechtové má blízko k tradici české lyrické abstrakce a zároveň k japonskému pojetí kaligrafie a zenu. Sama autorka v této souvislosti nachází inspiraci u japonského mistra Kazuakiho Tanahashiho. Její akvarely a kresby můžete v těchto dnech vidět na dvou pražských výstavách. Jedna představuje cyklus studií rostlin a květin, druhá zachycuje Prahu a Benátky v různých ročních obdobích. Tak Radko, začneme Benátky Praha, to je tedy aktuální výstava ve foaje Violi a měla vernisáž teď v pátek, vaše akvarely, co by deníkové záznamy. A je taková komornější, řekla bych.
2: Já moc děkuji za takový úvod. Jsem z toho úplně dojata, Karolíno.
1: Je to taková tradice dnešní, tradice vizitky, že je to takové kurikulum, víte?
2: Přesně tak. Laudaci,
1: jo, tak jsme vás takhle shrnuli a teď budete povídat hlavně vy.
2: Já vás právě poslouchám strašně často, teď intenzivně posledních 7 let, opravdu intenzivně, každý den, kdy jsem v ateliéru, tak poslouchám profilový rozhovor.
1: Ano, já jsem tu tady 2 roky, ale tak to se taky počítá.
2: Ano, myslím tím jako vás jako stanici, že vás mám pro vás velkou slabost a pro vás osobně, pro vaše rozhovory taky. Takže pro mě to je ohromná čest, že tady můžu sedět.
1: A tečup do Violi.
2: A chci jenom ještě říct k té Vltavě, že vlastně ano, že tam je to komorní, je to vlastně stejně jako vy se jmenujete Vltava, tak já mám teď na té u té Vltavy a vlastně výstava je kousek od Vltavy, takže se to tak všechno hezky spojuje. A v té Violi je asi 14 obrazů, akvarelů z plenéru. Všechny jsou z mých cest pěších po Praze a nebo po Benátkách, kam se poslední 3 roky ráda vracím. A vlastně myslím, že ten prostor nesnese ani nic většího. Je to velmi, velmi komorní místo, stejně tak jako to divadlo je taky
1: komorní.
2: Ano, je takový intimní a možná i ty záznamy moje působí taky trošku takovým až deníkovým pocitem nějakým, protože já opravdu chodím nejen s očima otevřeným, ale s velkou taškou, ve které mám skicáky a desky a už jsem to tak zredukovala, že mi stačí jenom jeden štětec většího rozměru a jeden malý a barvičky jsem taky zredukovala na pajenovou šeť, právě proto, že sebou nechci tahat tolik věcí a vlastně stejně tak se snažím redukovat možná nějaký pocit jako sama ze sebe, že možná to je stárnutím, jo? Možná to nese sebou.
1: Čili, že jde to jako úplně na tu esenci,
2: dá se říct. Snažím se o to, no.
1: Pajenova šeť, na mě to působilo, že to je černá. Není.
2: Není, je to hodně tmavě modrá. Aha. Taková, ono se to...
1: Mě tady Matěj Cíbik přesně před týdnem filozof vysvětlil, že to vnímání barev opravdu je takové subjektivní.
2: Určitě a ona působí velmi tmavě, ona na určitým světle může vypadat, že je černá.
1: Já jsem říkala, že jsem farboslepá, a takže je to tmavě modrá. A přitom tomu říkáte pajenova šeť.
2: No je to opravdu skutečně velmi, abychom to posluchačům přiblížili. Z dálky to vypadá jako černý, ale je to tím, že jsem dělala hodně tuší, ale občas mi ta tuš připadala příliš tvrdá v tom kontrastu s tím bílým papírem, protože já dělám jenom na papír. A vlastně mi u té tuše chybělo často to rozpíjení, který právě ten akvarel umožňuje, a proto jsem hledala v těch akvarelových tónech nejen ty zemitý, kterýma třeba ráda dělám v plenéru, ale pokud zobrazuju tu architekturu, což jsem teď tady v Praze ráda dělala celý léto, tak i v těch Benátkách mě tam vlastně vyhovuje právě ta hloubka té modři, která jde občas do šedá, do černa, podle toho, na jakém je to světle, na jakém je to papíře. A já jsem tu barvu objevila již před lety u pana profesora Kolíbala, Stanislava Kolíbala, na výstavě, kde on měl své abstrakce právě v tomhle tónu. A hledala jsem jí, dlouho jsem hledala tu, která mi bude nejvíc vyhovovat. Ta barva je prostě zajímavá tím, že je opravdu jiná. Jo? Různí výrobci dělají různý tón, ta barva se fakt jako proměňuje stejně tak jako asi jako se mění ta hladina té vody, to, co právě mám tak ráda. Tak.
1: Pro vás právě je to černobílé provedení, nebo teda tmavě modré bílé provedení, vlastně zásadní, vaším obrazům dominuje, nicméně na výstavě byl jeden barevný akvarel, tak kdy se to stane, že se to ve vás rozehraje i barvami? Pak se přesuneme tady ke květinám, tam samozřejmě, ale teď jsme přece jenom u těch dominant architektonických v Benátkách. A
2: myslím si, že ten den jsem měla nějakou extra dobrou náladu a nejdřív jsem tam zmokla na tom místě. Já chodím pořád na ta stejná místa. Jo. Hledám ten úhel, hledám tu minutu, kdy vlastně jsem tam sama, já stávám hodně brzy ráno, hlavně v těch Benátkách, protože tam opravdu nesnesu kolem sebe ty davy. To. Jezdím tam výhradně v obdobích, kdy je
1: tam... Takže jste tam za kuropění, za svítání.
2: Jsem tam opravdu za svítání, anebo za soumraku. Mm-hmm. A pak se často stane to, že mě vyžene buď déšť, nebo právě tma, že už přichází soumrak velmi intenzivně, že na to skoro nevidím. A tady ten den, já jsem zkoušela tu Santa Maria della Salute, to je můj oblíbený kostel, dělat právě brzy ráno, tak ten... To je ten levý obraz, ten má takovou šedo, khaki atmosféru a je spíš neviditelný, protože jsem tam zmokla. A pak jsem se tam vypravila na večer.
1: Čili se vám to rozpilo?
2: Prosím?
1: Rozpil se vám rozpil ten se. Akvarel, to je, ano. Čili zapůsobily i samotné Benátky a tamní počasí.
2: Je to tak.
1: Počasí.
2: Jedna voda zhora, jedna pode mnou, takže tam byla ta vertikální voda, ta horizontální. A tyhle náhody mám strašně ráda, no. Nechat tomu vlastně ten... tu možnost, ať se to nějak taky samo tam něco uděje. A jak jste se ptala na tu barevnou, tak ta vznikla pak na večer, kdy jsem si sebou vzala extrémně velké množství svých cestovních akvarelů, barviček. A tam jsem se prostě jako odvážela do těch barev jít, no.
1: Mě zase zaujalo jiná, tady pražská dominanta, tady Vyšehrad, já jsem dlouho pod ním žila, a tak když jsem viděla ten váš akvarel, kde to byl prostě jasný Vyšehrad, chrám svatého Petra a Pavla, a zároveň to byla ale totální abstrakce, tak mě zaujalo, jak je to vlastně tím abstraktním výjevem skládat realitu. A notabene, když vám do toho třeba ještě naprší.
2: No to pro mě je taková už jako ta vyšší forma, když se mi to povede a najdu tam tu odvahu, to jen tak nahodit a ne, takzvaně to neukecat, jako v řeči výtvarníků, že někdy se stane, že už je ta věc moc dotažená a pak ztrácí tak nějaký tajemství, jo, a to mám na to moc ráda, když to má tu lehkost, když je tam ještě prostor pro fantazii toho člověka, co se na to dívá, kdy to není úplně popisné, kdy to není dopovězené, kdy... Já se někdy k těm tématům pak ještě vracím v ateliéru samozřejmě, si tam rozložím ty papíry, ale nikdy už se mi nepovede tam dostat tu autenticitu toho místa, toho plenéru. Jo, to jako... Jsou lidi, kteří to nemají rádi, ten plenér, jako třeba můj kamarád Jakub Španěl, ten to úplně nesnáší, tak se vždycky tomu smějem, že on říká, je tam vítr, jsou mouchy, svítí moc slunce, to je všechno pravda. Většinou se vám to něčím zkomplikuje, ale podle mě ta soustředěnost je o to větší, jo. Že jste vlastně strašně u sebe, jo. Že musíte prostě soustředit, no.
1: Ale vy samozřejmě pracujete i v ateliéru, k tomu se dostaneme. Ale ten plenér mě zajímá, takže vy jste říkala, že jste už zredukovala vůbec to celé vybavení tak na jeden velký, jeden malý štětec a skicák.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: A pak o tom uvažujete jak, když to dáváte do výstavy, že už to vlastně tedy je hotové, je to obraz?
2: Já se většinou setkám s tím člověkem, co mi s tou výstavou pomáhá, což je v tomhle případě té výstavy na Národní třídě ve Viole pan Tomáš Mazal.
1: Který ovšem říkal jako kurátor, že teda není úplně on, klasický kurátor.
2: On není, ano, ale on je spisovatel, fotograf a velmi citlivý člověk, takže a miluje navíc Benátky a já jsem mu strašně vděčná za knížku, kterou mi na jednu z mých cest půjčil. A ta kniha se jmenuje Vodoznaky, Watermarks, od Josefa Brodského, ruského emigranta, který se do Benátek vracel každou zimu a žil tam třeba 3 měsíce v kuse. A v té knize to je všechno, ta poezie toho města, jiná než ta turistická. Ta skutečná nějaká duše Benátek, kterou tam najdete až v momentě, kdy se v noci vracíte buď z plenéru nebo z baru a slyšíte zvuky svých kroků, tak se tam někdy až bojím.
1: Takže vy jste si vlastně četla básně?
2: Ano, básně v proze.
1: Básně tak? V proze Josefa Brodského.
2: Je to tak.
1: A pak jste šla do plenéru a tam jste na sebe nechala působit tváří v tvář Benátkám a tak vznikla tahle výstava.
2: Určitě.
1: Zároveň Tomáš Mazal říkal na té vernisáži, že vodoznaky jsou jako šifra vašeho života. Je to tak?
2: To řekl moc krásně, ale to asi ani neumím pokomentovat. Spíš jsem chtěla říct, já tam miluju i to, že já můžu sednout na to vaporeto a právě brzy ráno odjet na Lido a jít si tam zaplavat, ať už je jakýkoliv počasí. A tím se dostáváme k tomu, že to je výhoda otužilců. Že
1: ano, vy se otužujete.
2: Přesně tak. A tak to je takový dar, jo, že vlastně já vůbec neřeším pak to roční období a opravdu v prosinci prostě přijedu na Lido, zaplavu si a pak se jdu dívat na ten hotel, ve kterým natáčel Visconti Smrt v Benátkách Tomase Manna. A ve sluchátkách mám pořád dokola skladbu, kterou napsal pan Mahler, Gustav Mahler.
1: A je to 5. symfonie?
2: Je to ona.
1: Výborně, tak vidíte, že Radka Fulprechtová, malířka, grafická designer, dnešní host, si dělá sama své oslí můstky k té hudební dramaturgii. Za to vám děkuju. To mě tak moc nejde. Takže si zahrajeme jako první Mahlerovu 5. symfonii, respektive samozřejmě část. A vy už jste i tak trošku vysvětlila, proč. A je, takže ještě něco doplníte?
2: Je to část Adagio, nebo Adagietto, a je v ní strašně moc melancholie a smutku a myslím, že to ten Visconti naprosto fenomenálně zvolil k tomu filmu a k těm scénám, u kterých hraje. Takže já děkuju.
1: A je to v provedení NHK Symphony Orchestra Myung-Kun Chung, jihokorejský dirigent.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava. Vizitku dnes je naším hostem malířka a grafická designérka Radka Folprechtová. A pokud máte nějaký dotaz nebo podnět, pište nám na vizitka@rozhlas.cz. Mluvili jsme o výstavě Benátky Praha, která měla teď vernisáž ve foaje divadla Viola tady v Praze. A teď se přesouváme do divadla v Horních Počernicích a tam jste roztančila květiny. Tam je výstava s názvem Tanec květin a tam tedy vaše akvarely už potom hýří docela barvami. Tam asi jste si nemohla ponechat tu černou.
1: Je to tak napůl.
0: Pajenovou šeť.
1: Je to tak napůl. Určitě jsou tam ty barvy hodně zastoupeny, hodně červená, protože já mám strašně ráda vlčí máky. Ale taky je tam občas ta barevnost redukovaná. Myslím si, že nemusí nutně téma květin znamenat, že by tam jako musela být barva, že vlastně mě primárně nejde u těch kytek jenom o tu takovou tu nádheru, jo, o to povrchní krásno, jo. Mě vlastně k tomu tématu přimělo to, že jsem se chtěla víc věnovat své volné tvorbě v nějakém svém těžkém životním období, kdy jsem hodně týdnů trávila v rehabilitačním ústavu a pak v Lázních Třeboň, kde všichni na mě tam byli moc hodní. Děkuju těm lidem taky za to.
0: To asi musíme říct. Doplnit trochu ten váš životní příběh, do kterého zasáhla tragédie, nehoda, kdy jste se svým partnerem tehdejším jela na motorce a toho postihla srdeční příhoda, bohužel nepřežil a vy jste skončila s zlomeninou páteře, to pro naše posluchače. A tam tedy i sahá teď je ta vaše volná tvorba, kdy jste nechala roztančit květiny.
1: Ano, ano, protože mě hodně do těch nemocnic a ústavu kamarádi nosili kytky. Aha. A já, jak jsem fakt na začátku vůbec nemohla chodit, jak tam vlastně vnímáte najednou, jak je člověk, jak potřebujete být vertikální, jo, jak když dobu ležíte a jste prostě po velkých operacích páteře, tak právě oceníte i třeba to, že můžete poslouchat rádio, že ten se nedá ani číst, jo, tam najednou to mluvené slovo má pro vás jako neskutečný význam. Jo. Tím myslím teď i na ty lidi, kteří jsou dlouhodobě upoutaní na lůžko, tak děláte strašně dobrou práci, že oni fakt mají kvalitní možnost kvalitního poslechu, chytrýho rádia, prostě to je úžasný. Jo.
0: No, ale vy jste, Radko, tady od roku 2018 notně postavila na nohy a gratuluju vám k tomu.
1: Děkuju.
0: A teď tedy jsme zase v těch Horních Počernicích?
1: Ano, jsme tam a jsou tam právě i květiny, které jsou, myslím, že z roku 2020 přibližně. A je to takový průřez toho tématu, kdy vlastně já jsem se z dívání se na ty květiny, jak odchází, jak vadnou, jak mění tu svou strukturu, jak z nich zůstává jenom to úplně podstatné, nebo jsem často malovala i kořeny těch kytek, pokud jsem si je pak už mohla sama natrhat, tak já jsem došla vlastně k pohledům z hora na ty květy a dostala jsem se z reálného zobrazení toho květu až k vlastně k abstraktnímu kruhu. A tam v těch Počernicích je to jenom naznačeno, tam u jednoho toho obrazu, myslím, že to je Pivoňka, kde se to téma toho kruhu samotný nabízí. Já mám hrozně ráda Pivoňky. A ty květy, když jsou ještě kulatý, moje maminka má na zahradě nádherný Pivoňky, krásně se o ně stará. No a tohle téma vlastně mě pak posunulo dál z toho tance a vůně těch kytek právě k té abstrakci, co jsme si asi chtěli ještě říct.
0: Mě právě to fascinuje, jak vlastně máte před sebou ten reálný květ a jak říkáte, že se od toho reálného dostáváte potom k tomu abstraktnu. Jak dlouho to trvá třeba?
1: Trvá to roky. Ne, opravdu. Já si dělám takový jako rychlý skici, jak jste na začátku moc hezky řekla s tím vlakem, tak já mám hrozně ráda, já se pořád pohybuju mezi Poděbrady a Prahou a jezdím výhradně vlakem, protože autem to, tu Prahu nezvládám.
0: A to tak dlouho netrvá. To je hodinka.
1: No, necela. Ale jako, i kdybych prostě to auto měla, jakože ho teď ani nemám.
0: Nemyslela jsem ten vlak i, že prostě tam zase nemáte tolik času,
1: minut, přesně.
0: Kolik toho naskycovat.
1: Ano, ano. A moje dcera si dělá ze mě legraci, že já si tam vybuduju vždycky obývací pokoj. Pokud není ten vlak tak obsazený, tak já si opravdu vyndám ten skicák, ty tuštičky někdy i štětce. A vlastně jsem šťastná, když ten vlak zastaví. Jo? To ostatní nadává.
0: Jako jeden z mála cestujících, Radka Folprechtová je šťastná, že stojí mezi poli a vlak nabírá zpoždění.
1: Jo, já jsem šťastná, že můžu ten záběr udělat v klidu. A některý dělám, jenom když je na semaforu červená a někdy to stojí díl, tak si říkám, tak se teď se dívej, jo. A teď tam tak i otravu, jdu přes uličku se dívat do toho druhého okna, jestli tam nahoru nemají nějaký lepší výřez. No a tímhle možná zrychlením, že se vlastně snažím zachytit ten vjem toho horizontu té krajiny, tak došlo k tomu, že jsem se snažila pak zachytit i pohyb, právě třeba vítr v těch vlčích mácích, nebo vůbec já mám ráda polní kytky, kopřivy, úplně obyčejný rostliny, jak hodně chodím plavat, tak obvykle objevím nějakou, já ani nepátrám, jak se jmenuje, jo, ale jen si udělám nějaký rychlý záznam do skicáku a tam jsem právě zjistila, že vlastně kolikrát mi stačí 3-4 tahy a je to tam, jo. A pak, takhle to vlastně asi.
0: A to si tedy zaznamenáte.
1: Ano.
0: A pak v ateliéru to přenášíte na třeba větší plátno.
1: Přesně tak.
0: Papír a plátna také.
1: Zkouším už taky plátna, ale to je pro mě úplně nová zkušenost. Mám takovej respekt velký před tím, ostych a nevím, jestli ta moje technika, akvarelová a tušová, která je s tím papírem spjatá, jestli dokážu najít cestu, jak to přenést na to plátno.
0: Na plátně, protože to plátno asi jinak saje třeba,
1: je to
0: než ten papír.
1: Jiný, že je to opravdu úplně jiný a hlavně
0: je to jiné médium.
1: Já nejsem vystudovaná malířka, takže tam možná já mám nějaký blok, jo, ale zase mám odvahu a chodím si prostě postupně, jak si, když něco, mám tu možnost a můžu jít do obchodu si nakoupit dobrý věci na malování, tak už si kupuju sama prostě plátna i ty, jak se to jmenuje, ty dřeva, na kterých se to plátno napíná, prostě ty rámy si sama tam stloukám v tom ateliéru, jako opravdu sama, říkala jsem si, musíš sama, jo, i sama šepsuju a jako hledám, jestli to bude jako moje, jo, ošahávám si to, prostě je to pro mě nějaká velká výzva.
0: Odvážnému štěstí přeje, Radko. Ale přece jenom i ten akvarel, když je to vaše vlastně záležitost, tak trochu zrádná, ne? Protože je to taková nejistá forma, stačí trochu víc vody, jedna skvrnka jinak, jeden tah jinak, už se to nedá opravit, tak si říkám, při vší úctě, jako někdy se vám stane třeba z toho,
1: že něco zkazím.
0: Jo, určitě. Že to je taková, jako že vlastně je to něco rozpitého a není to obraz.
1: Určitě. A někdy to podložím a někdy se na to podívám po měsících, po letech a zjistím, že to třeba nebylo tak špatný. Ale máte úplnou pravdu. Tohle je na tom akvarel krásný a zrádný zároveň, že on vám opravdu nedovolí jít vlastně na tu plochu podruhý, jo, ten papír to nějak nasaje, maximálně tam uděláte ještě nějaký detail, ale už od toho musíte jít pryč, kdežto to plátno, to vrstvení umožňuje, jo, a proto možná je to pro mě taky nový, že uvidím, jak se s tím prostě popasuju, třeba mi to vůbec nebude vyhovovat, ale je to pro mě velká radost, takhle moc se posouvat a objevovat, protože vlastně z té mý původní profese, kterou samozřejmě dělám dál, ale kde já jsem omezená tím zadavatelem.
0: Čili grafický design. Grafický design,
1: přesně tak, ano, ano. Tak já najednou v té volné tvorbě prostě mnohem víc nacházím, objevuju, poznávám sama sebe a tu svobodu. No, to je, ta svoboda je pro mě velký téma. To je velký.
0: Jasně, máte svobodu ve volné tvorbě, ale zároveň, když máte tuhle techniku, tak si myslím, že speciálně musíte mít ty tahy už ve své představě jasně dané, když je potom dáváte na ten papír. No a pak se v Benátkách rozprší a trochu vám...
1: Je to pryč, zmizí to. Taky musíte mít velkou už jistotu v tom tahu. Jo, to
0: tady je asi zásadní právě ta vaše škola knižní grafiky a písma.
1: Já myslím, že z toho to fakt vychází.
0: Takže máte pevné zápěstí.
1: Mám a zároveň lehký. Jo? Že jsem se nakreslila v životě a namalovala tolik písmenek, ať už perkem, kaligrafickým, nebo štětcem, nebo jakoukoliv technikou už na střední škole, střední umělecko-průmyslové, který jsem taky vděčná za hodně, tak na vysoké škole umělecko-průmyslové. Měla jsem štěstí na lidi, ohromný, a z toho právě vychází i to, že člověk se nebojí pak zkoušet nové věci a ano, ta technika je lehká a těžká zároveň, ale pokud má

0: úplnou náhodou díky panu kurátorovi Petru Wolfovi jsem se seznámila s paní Lenkou Sýkorovou, která každoročně pořádá takové sympózium malířské pro bývalé žáky jejího muže, Zdeňka Sýkory. A mě tam mezi sebe vzali, což mě úplně rozklepalo kolena, ale zase jsem si přesně řekla, tak dej si studenou sprchu, zaplav si v studený ohři a uklidni se.
1: No, no. Tak jste se uklidnil a tam jste přijel
0: no,
1: to pozvání?
0: Tam jsem vlastně v loni, ale to, tam se intenzivně maluje týden na místech, kde maloval pan Sýkora, kdy Lenka nám vypráví, kde Zdeněk rád chodil a my si zase nacházíme ta svá. Mm-hmm. A je to výborný v tom, že my se nemusíme starat o nic. My máme tam ubytování a jídlo a celý dny trávíme fakt venku s těmi moji kamarádi z Pátny a já teda z Papíry. A pak se jenom večer sejdeme a povídáme si u té večeře o těch malbách nebo i o úplně jiných věcech. A paní Sýkorová nám vozí právě ty obědy svým autem, ještě se svým partnerem a jsou skvělí, že je tam s nima plno legrace. A
1: kam vás třeba tenhle pobyt, co se týká malování v plenéru, kreseb v plenéru, posunul, kdybyste si měla vzít něco z odkazu Zdeňka Sýkora? Já vzpomínám na vizitku, kdy tady byla Lenka Sýkorová taky.
0: Ano. Lenka je výjimečný člověk. Mě to určitě posunulo znova v té redukci té formy a v té možnosti, že já neumím dělat jako v nějakým jako kolektivu, takže já se občas tak jako vzdálím a najdu si nějaký svůj malý místo právě na břehu, opět zase řeka, jo, tam je to téma té vody, mně se to pořád vrací a tam jsem vlastně začala dělat ty velký horizonty, jenom jako tekoucí voda, obzor, nebe, jsou to v podstatě takový tři tahy štětcem a se Zdeňkem to asi nemá nic, že jo, tam já obdivuju tu jeho fantastickou geometrickou abstrakci, ale v tom zjednodušení na linii bod a nějakou opravdu jako minimalistickou formu, tak tam možná to nějak zarezonovalo, neumím to přesně popsat, ale vím, že tenhle moment byl pro mě strašně důležitý, jo? Že jsem tam na tom břehu si jako dovolila to udělat úplně po svým, věděla jsem, že jsem to já a vzpomněla jsem se zase na to svý dětství u té řeky mojí, u té Cidliny. Takže
1: voda je pro vás prostě zásadním elementem.
0: Je to tak.
1: To bez zesporu. Tak jo, teď je tady zase prostor pro další píseň a vy jste pro nás vybrala Báru Basikovou a Se Stromboli a jako fenomenální píseň Košilela. Také prosím, proč víme, že, nebo já vím, proč jsi tam byla, že Bára Basiková vám zpívala na vernisáži?
0: Ano, Bára je, můžu si dovolit říct, moje kamarádka, přítelkyně, jedna z velmi blízkých duší. Dělá mi velkou radost, že ona mi občas, když může, tak mi přijede zahájit vernisáž aspoň dvěmi, třema skladbami a většinou s klavírem, s panem profesorem Připilem a já miluji zvuk klavíru, hrála jsem na něj taky, neumím to, ale Báry hlas obdivuju léta a vlastně tahle písnička mě propojuje nejen její fantastický hlas, tu křehkost v něm, ale i kytaru Michala Pavlíčka, kterou obdivuju taky celé roky. A ještě navíc text Morgensterna, tak tam je zase další moje milovaná linie poezie. A jednou doufám, že se mi poštěstí i to, že pokud uděláme nějakou vernisáž jako Pod širým nebem, což bych si strašně přála, to je můj sen. A budou tam ty moje malby na těch velkoformátových tenoučkých papírech vlád prostorem, takže tu Báru uslyším a moji kamarádi.
1: A bude to skoro jak v tom klipu, a když tam vysíte košile na té
0: šíři. Přesně tak, to je velká inspirace.

0: Stromboli Báru Basikovou do dnešní vizitky vybrala malířka a grafická designérka Radka Folprechtová. Mluvíme o tom, že Radka má ráda minimalismus a to si myslím se zhmotnilo přímo v nymburské bývalé synagoze v prostoru, který se teď nese jméno Goga. A tam skončila vaše výstava Pravděpodobnost kruhu, ale ta zase byla jedna z největších, pokud vím, co vy máte, a zároveň v tom vyjádření opravdu úsporná. Tak co jste tam vystavovala?
1: To je pravda, to byla taková velká výzva pro mě, taky velká důvěra těch mladých lidí, kteří v Nymburce, oni si říkají boženy a bohoši, někdo nechápe ten humor v tom, nebo nějakou nadsázku, nebo vůbec, proč se tak jmenují, ale to jsou symboly zároveň, jo. To je Božena Němcová a Bohumil Hrabal, kteří jsou pro ně důležitý i pro Nymburk.
0: Zároveň je to boží.
1: A je to boží, přesně tak.
0: Takže že to je spolek, který vlastně v té bývalé synagoze tak dělá komunitní centrum, přesně koncerty, tak výstavy. Já jsem měla možnost do toho prostoru zajít a
1: my vám moc děkujeme,
0: velmi jako zajímavé.
1: Ano, ano, je to, ten prostor je syrový ve své formě, je to vlastně železobetonová konstrukce uvnitř, ale původně to opravdu byla synagoga, i když ty stopy tam jsou těžko najitelný, tak ta duše toho prostoru tam pořád je a ti mladí lidé, kteří se ten prostor teď pronajímají asi za nějakou symbolickou částku, že od města, tak oni opravdu tam se snaží ty kulturní programy vymýšlet a schází se tam lidi na přednášky, chodí tam holky cvičit, děti tam dělají různý aktivity pro ně příjemný.
0: Ale my budeme teď trošku s dovolením vás navedit, abychom mluvili o vaší výstavě, která tady už skončila, ale byla tam docela
1: 3,5 měsíce, ano.
0: Pravděpodobnost kruhu a v tom průvodním textu se píše, že se tam tedy potkává tíha historie s lehkostí přítomného okamžiku. Tak ty vaše obrazy vznikaly přímo pro ten prostor nebo s myšlenkou na ten prostor?
1: Některé ano a některé opravdu vznikaly přímo tam.
0: Přímo na místě.
1: Ano, ano. I některé ty textilie, to nejsou úplně papíry, to je něco mezi fakt papírem a textilem, tak některý jsme našli přímo tam v těch skladech, které tam byly původně, než ten prostor získal zase novou náplň. Takže se to tak propojilo a
0: čili kruh se uzavřel, že jste malovala i na materiály, které jste našla přímo tam.
1: Přímo tam, přesně tak. Přesně tak. A byly opravdu velkoformátové, některé měly 3,5 metru na 1,5 metru. Ten prostor měl takový až jako barokní rytmus, že se vlastně zužoval v té perspektivě, je to velká hlavní loď a v té čelní části jsme vlastně se domluvili, že vytvoříme trvalou instalaci, takže tam je ohromný kruh o průměru asi 3,20.
0: A tam se píše, že jste ho vytvářela vědomým gestem celého těla.
1: To tak přesně bylo, opravdu.
0: Tak jak to vzniklo, jak si to mám představit?
1: Já jsem si fakt koupila velký, široký, plochý štětec, širší než je má dlaň. Jenom jsem si tam vytvořila bod a provázkem udělala kruh tuštičkou a pak jsem tam celý den nejen tuší, ale i prachem z podlahy, který jsem použila na namíchání vlastně šedý barvy, tak jsem vytvořila jeden veliký kruh, který právě mění tu černou šedou až do úplně světlou linké holubí šedi, jako se mění období v životě člověka, tak nějaká taková symbolika v tom byla. A pak byla ta instalace opravdu čistě na strašně tenkých papírech, který tam tak lehonce rezonovaly s tím prostorem.
0: A v této expozici, nebo pro ta díla v expozici vás taky inspirovala kaligrafie Dálného východu. Ta inspirace je tam patrná.
1: Děkuju.
0: Tak jak jste
1: To je můj velký sen, já se strašně těším do Japonska někdy se podívat. A velmi mě zasáhla výstava v Liberci v loni Koji Kakinumi, japonského kaligrafa, kam já samozřejmě nemám takovou zkušenost a takovou odvahu, ale dělám zase jinak, ale to gesto, to napojení na to tělo, až taková pohybová performance, tak to ke mně jako hodně mluví. To bych ráda zkoušela dál.
0: No a tady těmi gesty a instalací a jako tím, co se dělo za tvorbu přímo v tom prostoru, vám vlastně nakonec organicky vzniklo i takové, jako dostalo se vám tam posvátné číslo 108. To nám řekněte, co to je?
1: To asi necháme pro paní kurátorku, až někdy přijde.
0: Iveta Frýdlová.
1: Ano.
0: Tak dobře.
1: Teď
0: jsme tomu dali tedy tajemství.
1: Tajemství, ano.
0: Každopádně já jsem se dozvěděla, že to je posvátné číslo.
1: A se to tam fakt objevilo jako náhodou. Jo? To bylo úplně strašně zvláštní.
0: No ale ten prostý kruh, tak jaké všechny významy vlastně pro vás nese v té vaší interpretaci kruh, protože je jich tam mnoho a každý je jiný?
1: Je to taková jedna z nejvyšších forem pro mě, jo. Ta oblast, a navíc je tam ten rozdíl, když je ten kruh nedokončený, nebo když je naopak dotažený. Mě na tom baví i to, že v tom může každý vidět absolutně svoje. A zároveň já vlastně ten kruh a linii teda toho horizontu, jak jsem říkala, vycházející z té krajiny, tak to pokládám za tu vrcholnou redukovanou formu, ve které ale nacházím dál nějaké možnosti, jak s tím dál pracovat. No.
0: Radka Folprechtová, malířka a grafická designerka, je dnes hostem ve vizitce. Zahrajeme si zase na její přání, tentokrát Vlastu Redla, AG Fleck s Hradišťanem a píseň Topol, tak jen stručně řeknete?
1: Ta píseň se mě v hlavě objevila, najednou jsem mě tam vytanula, přitom já jsem ji poslouchala v období, kdy se mi narodila moje dcera. A to si vím, že jsem ji měla jako v hlavě přímo na tom porodním sále, jo? Že nechápu, jak se to stalo. A je to píseň o nějaký nenaplněný lásce, je strašně křehká, já mám strašně ráda Redlovy texty. A navíc má v sobě nějakou nepopsatelnou něhu a myslím, že se hraje málo, tak doufám, že si ji užijí i ty ostatní.

0: A ještě nám zbývá pár minut pro vizitku dnes s Radkou Folprechtovou, malířkou a grafickou designerkou. Jejíž akvarely můžete teď aktuálně vidět v pražské Viole ve foaje a nebo v divadle Horní Počernice. Tam je zase výstava Tanec květin, zatímco ve Viole je výstava Benátky Praha. A v Goze, o tom jsme také mluvili, nymburské bývalé synagoze, komunitním prostoru Goga, teď skončila vaše výstava Pravděpodobnost kruhu. A já si tak říkám, že to jsou tři expozice. A každá teda docela jiná. Tak jak to vzniklo? Nebo to jsou...
1: Ta témata jsou opravdu jiná, to je pravda, ale doufám, že jsem to pořád já. Jak říká moje kamarádka Věra, co tam přišla do Gogy na poslední možnost vidět výstavu, tak říkala, já tady zase vidím jinou Radku. Tak doufám, že mám těch tváří víc, ale pořád jsem to já. Protože je tam pořád to gesto. Doufám, že je tam moje duše v tom, že ty malby, ať už zobrazuju květiny nebo ty mý cesty, plenéry, architekturu moji milovanou. Já mám k architektuře velmi osobní vztah. Otec mých dětí je pan architekt a vždycky jsme strašně moc cestovali a i na Umprum jsme jezdili a zobrazovali jsme často právě architekturu, stavby. Ano, stavby. Já jsem hodně s těma architektama kamarádila, bylo to pro mě fajn. A myslím si, že to gesto malířský, ta schopnost redukce, tam, ať už u těch květin, nebo u těch baráků, nebo u těch horizontů, nebo úplně i u té abstrakce, že pořád tam to gesto je, ale já volím prostě jinou formu i míněno měřítkem, tak samozřejmě u těch věcí z té Gogy tam bylo i obrovský štětec, který má malu, fakt jako, to je taková až jako meditační práce, kdy se musíte hodně soustředit, než to je ohromný štětec, má metr dlouhou násadu a je silný třeba 25 cm v té, tam, kde jsou ty štětiny, že jo, je to prostě i těžká věc, jo, takže s tím tak opravdu člověk jako tančí, no, tak tak ten vám nedovoluje dělat žádný tenký linky.
0: No tak to je vaše volná tvorba, ale co třeba knížky? Máte na svém kontě i sérii autorských knížek pro děti Náš svět. Jak tam se uplatnil váš minimalismus?
1: To byla pro mě strašně hezká práce, protože jsem ji vymýšlela. Ty knížky jsem vymýšlela pro mý malý děti, když jsme si spolu hráli a hodně jsme spolu kreslili. Vlastně to začalo ještě i předtím u mý diplom, když jsem ještě děti neměla, to je pravda. Tam jsem dělala jako velkoformátovou knihu na téma dokončete si sami obraz, jo? Jakože ty děti měly A3 papíry svázaný, který se dali vyjmout a bylo to o světě právě, kdy to šlo přes krajinu, zvířata až k člověku. A já jsem to pak, když se děti narodili, zredukovala na malou knížečku, na taková 3 leporela, která vyšla v Albatrosu v roce 2017, myslím.
0: Uh-huh. A tam byla že vaše děti se narodily na konci 90. let.
1: To právě nemám milené.
0: Tady máš leporelo, je ti 17 let. Ano,
1: děti to často dávají k dobru. Máma dělá opravdu rychle, někdy. A někdy to trvá tolik, že jsme mezi tím stihli vyrůst. Jo. Ale tak asi mi to trvalo dostat se k té redukci.
0: Tak pro mnoučata se budou taky hodit.
1: Doufám, že se toho dožiju, že pán Bůh dá. Že to... To člověk musí být věčný, že je. Já jsem přesně, když se narodila Emma, tak jsem si řekla, a máš doma celý svět, máš syna, máš dceru a něco umíš a to stačí. Jo,
0: už. To je krásná poenta, Radku, pro dnešní vizitku. A tak na závěr jste vybrala tedy, aby to synovi nebylo líto, píseň.
1: Přesně tak, nejen aby mu to nebylo líto, ale Matyáš mě hodně inspiruje právě hudbou, kterou poslouchá. I když to často odmítám, tak potom si to tajně nacházím a pouštím. A tuhle tu písničku jsem zaregistrovala u něj na Instagramu, když se vydával na nějakou dlouhou cestu dalekou, kde spali pod Širákem a z té písně je prostě podle mě cítit ta svoboda a to těšení se na ty prázdniny a já ji mám ráda, když cestuju, tak ji teď dokola si zase pouštím tady.
0: A je to Lost Frequencies cover verze písně Toma Odela Pretty Like Sun. Tak dnešní děkuju. Vizitka je u konce. Já moc děkuju Radce Folprechtové, malířce a grafické designérce, že tu byla s námi.
1: Děkuju za pozvání, Karolina. Díky.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Dobrý den, právě bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda bude schvalovat konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice už se dohodla, že původně navrhovaný schodek 389 miliard korun sníží o několik miliard. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO ale upozorňuje, že prostor pro škrty je kvůli povinným výdajům omezený. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký. Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání Valného shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Její součástí by Česko bylo po téměř 40 letech. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Tři jihokorejští vojáci jsou zraněni po explozi v demilitarizované zóně mezi Severní a Jižní Koreou. Výbuch pravděpodobně způsobila mina, informovala o tom agentura AFP s odvoláním na jihokorejská média. V pásmu je podle odhadů odborníků přes 800 tisíc min. Mnohé z nich pocházejí z období korejské války z let 1950 až 53. Severokorejská armáda tam za poslední tři roky položila nové miny s cílem ještě více uzavřít hranici. Praha si dnes při jedné z mnoha akcí připomene 90 let od narození prezidenta Václava Havla. Před budovou nové radnice odhalí v 15 hodin jeho lavičku podle návrhu architekta Božka Šípka. Součástí programu jsou také debaty, čtení z Havlových děl a nebo koncert. 90. výročí narození Václava Havla připadá na 5. říjen. A počasí dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami, na severu a severovýchodě četnější, večer budou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia.

0: Polední Vltava.
1: Tu vás dnes provází Daniela Čermáková, je 21. září roku 2026, 2:01. A nejprve si uděláme poměrně nečekanou jazzovou zastávku. Čeká nás setkání s jedním z nejvýraznějších hudebníků posledních 30 let, Wyclef Jean, spoluzakladatel Fugees, autor hitu pro Shakiru, Santanu a nebo Whitney Houston, producent, skladatel a člověk, který dlouhodobě propojuje hip-hop s hudbou Karibiku, Latinské Ameriky a Afriky. Ten vydal své první čistě jazzové album, proto ho tu také máme a více nám ho představí David Brada, kterého zdravím. Davide, slyšíme se, doufám, dobře.
2: Já vás slyším báječně, přeju hezké dopoledne vám, Danielo, i všem ostatním.
1: Tak jak se tak slavný hudebník z prostředí hip-hopu a popu dostane k jazzu?
2: No, možná to zní překvapivě, ale u osobnosti, jakou je Wyclef Jean, on se vyslovuje Jean, protože je z Haiti,
1: děkuji za upřesnění.
2: Tak je to vlastně
1: v životě jsem to
2: docela
1: jméno totiž neslyšela.
2: Jo, no. Wyclef Jean je člověk, kterého určitě, možná neznáte ho tedy jménem, ale určitě, když bych vám pustil ukázky slavné kapely Fugees, které už jsou přes 20 let staré, tak byste byla hned doma, protože to jsou opravdu věci, které slyšíte v podstatě 20 let na každém rohu v obchodech, v taxíku a podobně. To je hudba, které se nelze vyhnout. A Wyclef Jean vlastně nikdy nepatřil jenom do jednoho hudebního světa. On právě s Fugees, s touhle kapelou, o které mluvím, už od 90. let fantasticky spojoval hip-hop se soulem, s reggae a právě se svými vlastně domácími karibskými vlivy. Jako producent pak zase v těch dalších letech pohyboval s osobnostmi z popové hudby, s latinoamerickou i africkou hudbou. A jak jsem říkal, pochází z Haiti. Takže jazz jako žánr pro něj není útěk od nějaké dosavadní kariéry, ale naopak návrat do takového otevřeného prostoru, kde se všechny tyhle jeho zkušenosti potkávají na jednom místě. No a jak jste říkala, on má novou desku, ta se jmenuje Q Theory, s podtitulem Quantum Leap Volume 2. Je to takový dlouhý název, pokusím se to trošku dešifrovat. Wyclef na téhle desce hodně ustupuje do pozadí a před sebou nechává hodně hrát a mluvit kapelu. Většina skladeb na téhle desce je instrumentální a stojí na improvizaci, na rytmu a taky na intenzivním dialogu mezi hráči. No a název Q Theory, tedy teorie Q, je podstou Quincymu Jonesovi, který byl Wyclefovým mentorem a ostatně Quincy Jones byl hudebník, který celý život překračoval žánrové hranice. Mimo jiné, on byl producentem, Quincy Jones byl producentem prvních dvou desek takové megastar, jako byl Michael Jackson, a byl taky nesmírně charismatický. Ostatně byl to Quincy Jones, který mě v roce 1993 ovlivnil na celý život, protože když jsem se s ním potkal osobně na slavném festivalu v Montreux ve Švýcarsku u Ženevského jezera, tak tehdy v tom létě jsem se rozhodl, že v rádiu už chci hrát jenom jazz a nic jiného. Tak si pojďme teď jazz pustit. Pustíme si skladbu Rockinha, která je pojmenovaná po slavné čtvrti v Rio de Janeiro. A na téhle skladbě hostují mimo jiné takové hvězdy jazzu, jako třeba Robert Glasper, nebo saxofonista Godwin Lewis a Patrick Pelissier.

0: Pro ty, kteří se k nám připojili až v průběhu doznívší hudby, posloucháme novou desku všestranného hudebníka Wyclefa Jeana, Q Theory, která je poctou Quincy Jonesovi a představuje nám ji tuhle desku, tohle CD David Brada. Davide, slyšela jsem tam hip-hop, slyšela jsem tam i Karibik a Latinskou Ameriku. Co do té hudby vnáší ti jazzoví hudebníci, čistě jazzoví, jako je Robert Glasper nebo Theo Krok, vy už jste některé další jmenoval?
1: No, ten mix jste identifikovala úplně přesně, Danielo. A ti hosté tady nejsou jenom pro efekt, nebo kvůli známým jménům na obalu, protože každý z nich do toho projektu přináší svůj vlastní hudební svět a jazyk. A Wyclef Jean z toho míchá, myslím, jako vynikající setkání právě těchto různých pohledů na hudbu a různých zkušeností. Takže třeba Robert Glasper, ten celý život propojuje improvizaci s hip-hopem, nebo s R&B a s neosoulem. Theo Crocker je trumpetista, který zase hraje takovým způsobem, který je jak jazzový a současný, tak takový trošku špinavý, undergroundový. No a Yusef Days je zase fantastická rytmika, ovlivněná broken beatem, funky, africkou i karibskou hudbou. Ta následující skladba se jmenuje French Quarter a odkazuje na známou čtvrť k New Orleans, tedy k historickému vlastně domovu žánru jazzové hudby. Uslyšíme v ní zase jazzovou tradici a taky hodně lehkosti, šlapavý groove a celkově takovou hodně otevřenou atmosféru.

0: Já jsem na začátku mluvila o tom, že máme dnes předposlední letní den a myslím, že Wyclef Jean nám prodloužil tu letní atmosféru tímhle doznívším songem z desky, kterou právě teď, nebo kterou si představujeme s Davidem Bradou. Davide, já od vás vím, že Wyclef tu hudbu na svém albu označuje jako rara jazz, což vůbec nevím, co je. Tak mi to vysvětlete.
1: Ani já jsem to nevěděl. Já jsem si myslel, že to je nějaký dada jazz, dokud jsem si tu desku neposlechl celou a dokud jsem si nenašel, že rara je haitská hudební tradice, která je spojená s pouličními průvody, s energií jako bohatých perkusí, s velkým pohybem a se společným prožitkem. No a Wyclef Jean z téhle atmosféry vychází a myslím, že ji celkem šikovně propojuje s jazzovou improvizací právě díky těm hostům, kteří na desce vystupují. A tomu celému říká rara jazz. Ostatně o svém návratu k jazzu Jean doslova řekl, to jsem našel na sociálních sítích, takové video, kde on říká, jazz byl mým prvním jazykem, ještě než svět vůbec znal moje jméno. Dávno před albem Q Theory, které dnes posloucháme společně, tedy Wyclef Jean vstřebával jazz vedle zvuků Haiti, ale taky chrámové hudby, no a rodící se hiphopové kultury, která jeho ovlivnila a on ji velmi výrazně ovlivnil. A to album Quantum Leap, které jsme dnes společně poslouchali, aspoň v krátkosti, je druhým dílem Jeanova konceptu, což je takový ambiciozní projekt pro letošní rok, kdy naplánoval 7 alb. Ten první díl jmenuje se Clef Notes, ten už vyšel v červnu a on se na něm vrátil ke svým hip-hopovým kořenům. No a ta Q Theory, kterou jsme si dnes pouštěli, je právě jazzová.
0: A k čem byste řekl, Davide, že se liší tahle deska od jiných projektů, které propojí jazz s world music, elektronikou a jinými žánry?
1: Já si myslím, že to je tím, že Wyclef Jean má neskutečně široký záběr a že on opravdu v tom rejstříku svého talentu může šáhnout jako do neskutečné šířky, hloubky a myslím si, že to v kombinaci s tím návratem do dětství, do Haiti, z toho dělá velice autentický mix, který věřím, že dokáže oslovit nejenom posluchače jazzu, ale i jiných žánrů.
0: No a my posloucháme už závěrečnou ukázku, tak nám ji prosím okomentujte.
1: Ano, na závěr jsem vybral skladbu Sugarcane and Watermelon, což je taky věc, která nás vrací do Latinské Ameriky.
0: A David Brada nám přinesl tuhle hudbu. Díky moc za ní. Mějte
1: se. Naslyšenou, díky.

0: Doširoka rozkročený mezi žánry je Wyclef Jean, který vydal své první čistě jazzové album Teorie Q, to je jeho nadpis. No a tohle byla poslední ukázka z této desky. Mnoha talenty oplývá lékařka, vědkyně, pedagožka, spoluzakladatelka klinické imunologie u nás Jiřina Bartuňková, která je ode dneška protagonistkou našich rozhlasových osudů, v nich mapuje svou vědeckou kariéru po boku významných osobností, jako byla například profesorka Terezie Fučíková. A první část osudů Jiřiny Bartuňkové pro vás máme připravenou na 11:30.
1: To byl můj film.
2: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
1: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
2: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

Matuš Jakubčiš, Jakabčič, se svým Tentetem natočil tuhle desku v roce 1998. Speciálním hostem byl Greg Hopkins, autor také této doznívší hudby skladby Snow Day. No na sníh si ještě doufám počkáme a doufám, že to bude dost dlouho. Nějaká ta přeháňka se ale dnes objeví, ale to je vzhledem k suchému létu určitě důvod k radosti. Je 11 hodin a 31 minut.

Přece jenom začnu dětstvím, protože to dětství a rodina, přátelé mě nejvíc ovlivnili. Měla jsem vlastně to štěstí, že jsem rodiče měla až do svých skoro 65 let, takže ty rodiče vlastně mě doprovázeli prakticky celý život. Já jsem se narodila v roce 58 a v tom roce moji rodiče koupili malý, téměř venkovský domek v Praze v Libni, v ulici Na Hrázi. Takže já jsem se jako miminko vlastně asi půlroční od prarodičů z Mladé Boleslavy přestěhovala do tohoto domku a ten mě provázel dalších 25 let, kde jsem bydlela s rodiči, se sestrou a v zimě ještě s náma bydlela babička. A ten domek Na Hrázi byl zajímavý už jenom tím, že to byl opravdu takový venkovský domek, přitom už tenkrát vlastně v Praze. Libeň už nebyla žádná moc velká periférie v té době, ale ten domek měl i zahrádku malou, měl kůlnu. Na té zahrádce jsme se sestrou vystudovali, vždycky jsme si tam dali lehátko, když bylo zkouškové období z okolních pavlačí, tam na nás pokřikovali sousedé, ale bylo to opravdu taková romantika uprostřed té dělnické Libně. A ta adresa Na Hrázi možná také v řadu lidí evokuje i s panem Hrabalem. A bylo to tak, Bohumil Hrabal i se svojí manželkou, tehdy Eliškou, bydleli v čísle 24, my jsme bydleli v čísle 14. A to přátelství mých rodičů a Hrabalů také ovlivnilo naše dětství i vlastně pak dospívání, protože tím, jak byli Hrabalovi rodinní přátelé, tak se účastnili našich velkých akcí, ať už to byly promoce, svatby a podobně. Takže to přátelství s Bohumilem Hrabalem bylo opravdu velmi determinující. Pan Hrabal byl osobnost ohromná. Samozřejmě, že v době mého dětství jsem ho nepovažovala za spisovatele ověčeného různými cenami a tituly, ale v každém případě jsme se vždycky na jeho návštěvu těšili. On byl ohromný vypravěč, takže nás všechny zaujal a opravdu to byla osobnost, jen stačilo, když prošel před naším domem. My jsme ho už od toho malého našeho dětství velmi obdivovali. Dalším takovým prvkem v tom mém dětství a nakonec i v dospívání a celý život mě provázejí kočky. Stejně tak, jako pan Hrabal měl rád kočky, tak my jsme měli taky kocoura. A já bych možná si dovolila přečíst takový úryvek příspěvku, který napsala moje maminka k Hrabalovým 75. nám. Vyšlo to tenkrát v samizdatovém vydání, ale maminka, co by redaktorka, překladatelka, měla velmi silný literární talent a neuměla bych to říct lépe, než ona to napsala. Tak já vám přečtu kousíček z příspěvku, který se jmenuje Libeňská sympózia. V domečku Na Hrázi jsme měli kocoura Lukáše. Získali jsme ho pro děti, aby se nebáli ze školy do prázdného bytu. Lukáš svým kocouřím smyslem okamžitě pochopil své poslání a choval se podle toho. Vymýšlel různé lumpárny a gegy, aby holkám zpříjemnil chvíle prvního osamostatňování a my pozorovali, jak všechny ty jeho grandiózní happeningy jsou jak na lékárnických vahách vyvažovány dvojím smyslem. Bavit děti, ale stejně tak bavit i sám sebe. Svými kousky se nikdy nepodbízel, stál vždycky nad událostí a vypěstoval tak přirozenou, přímo metafyzickou hranici mezi tím, co je a co není dovoleno. Jeho osobnost byla tak silná, že jsme se jí, my velcí i děti, podřídili, vzali za své a tím vyhráli. Kdo tuto vytčenou lajnu nerespektoval nebo nevycítil, byl pro Lukáše odepsán. To postihlo uhlíře, popeláře, řemesníky v bytě, kteří ten křehunký vztah nezaregistrovali, drásavě třískali popelnicí, tyransky rachotili s uhlím, ničili zavedený rodinný řád. Pak stačilo, aby někde na druhém konci ulice šoupli uhlíři lopatou, kocour se nafrněl a zalezl za troje housle na skříni v tmavé šatně, odkud důstojně sestoupil, až nežádoucí jevy odezněly. Letitým soužitím se pro Lukáše rozšířil

šířil pojem rodiny i na naše přátele, pokud nenuceně přijali stejný vzájemný vztah založený na respektu, ale i na velké, byť neokázalé lásce. A k těmto členům rodiny si od samého začátku patřil Bohoušku, především ty a tvoje Eliška. Ostatně kdo jiný mohl s Lukáší duší tak souznít, než právě vy dva. Vaše manželství bylo trvale provázeno a utužováno kocouří láskou, ať to byly blahé paměti Calda, Eťánek, Schwarzwald nebo kocour Máňa. Lukáš nevím, jakým smyslem i ve spánku věděl, že pouze přecházíš se síťovkou kolem našich oken, a to pak jen líně přepnul jedním uchem a pootevřel jedno oko. Ale když se schylovalo k tvé návštěvě k nám, ožil už ve chvíli, kdy si sotva vykročil z vašeho domu, protáhl se, přemístil se k hlavním dveřím a nonšalantně se začal olizovat jakože nic, aby si nezadal nepatřičným projevováním radosti, ale napjatě tě očekával. A v takových okamžicích zazářily i oči našich holek a jejich lakonické. Pan Hrabal jde, bylo místo vstupních fanfár.

0: ten příspěvek je mnohem delší, ale vystihuje takovou tu atmosféru těch denních návštěv Hrabalových u mých rodičů, povídání na střeše našeho domku. V létě si tam lezli na střechu a toho kocoura Lukáše ohromně potěšilo, že se jeho páníčkové chovají jako kocouři. A takováhle byla tedy ta atmosféra. Další, a to i v tom příspěvku taky maminka hezky popisuje, že někdy pan Hrabal nepovídal tolik, jako většinou vedl zábavu. A potom, když bylo takové delší ticho, tak se ujal slova můj tatínek, jinak teda filozof, vědecký pracovník Filozofického ústavu, a vyprávěl různé historky i ze života svého otce, mého dědečka Jaroslava, který byl taky velmi pozoruhodnou osobou. A jednou dokonce vyprávěl takový příběh, jak někde spadl letadlo za války a lidi si rozebrali to letadlo na různé díly. Děda si z toho udělal nějaké plechy na ochranu kolen na svůj motocykl, z nějakých trysek udělal čtyřbarevnou propisku, kterou mám tedy dodnes schovanou. A pan Hrabal pak vlastně tenhle ten příběh uplatnil ve své předmluvě nebo ostře sledovaných vlaků. Takže i tyhle ty příběhy pak pan Hrabal dokázal literárně stvárnit do vlastně neuvěřitelných historek. Tu inspiraci hledal v té Libni, těch běžných lidských osudech. To nebyly žádné heroické postavy, ale byly to prostě obyčejní řemeslníci, postavičky, a ty všechny pak pan Hrabal promítl do svých knih. Já jsem určitě byla velký čtenář, už jenom tím, že maminka pracovala v Odeonu jako redaktorka, tak celou produkci Odeonu jsme měli k dispozici, takže jsem četla jednak ty knihy, které nosila domů, což byla v podstatě světová četba. Maminka i řídila tu edici světové četby a Hrabal rozhodně patřil mezi knihy, které si myslím, že už tak někdy po nějakým 12. roce jsem s oblibou četla. Většinu z nich mám ještě dnes schovanou s jeho podpisem. Nejenom pan Hrabal a jeho žena Eliška byli hosty v našem domku libeňském, ale viděla jsem tam a měla jsem možnost se setkat s dalšími přáteli mých rodičů. Mezi ně patřil například sochař Vladimír Preclík a jeho žena Zdena Fibichová, vnučka skladatele Fibicha. Jezdili jsme k ním i do ateliéru ve Velkých Popovicích a tam se vždycky byla fascinována tou tvůrčí prací, zejména Vladimíra Preclíka, který vytvářel takové velikánské sochy, ale i drobné věci. A zase paní Fibichová dělala takové spotřební předměty, takové hezké košíčky nebo pytlíčky a drobnější keramiku. Přátelství s některými těmi osobnostmi, které jsem zmínila, přešlo i v přátelství nejenom mezi mými rodiči a jimi, ale i mé rodiny s mým manželem. Například od pana Preclíka jsem ještě kupovala k 50. manželovi sošku a navštěvovali jsme se i potom v mém bytě při jiných příležitostech. Pana Preclíka jsme často navštěvovali i v rámci jeho muzea v Bechyni, takže vlastně s řadou těchto osobností jsem se pak vídala až do dospělosti. Velmi zábavnou osobností byl violončelista Karel Marisko. On byl také básník, byl to opravdu velmi zajímavý člověk a já si pamatuju, že jsme se ho jako děti ptali, jak to dělá ten dirigent, že v orchestru, on hrál v orchestru Národního divadla, že uřídí celý ten orchestr. Pan Marisko tenkrát na to říkal, my se na něj stejně nedíváme, on nám to jenom kazí. Tak to mi přišlo takové typické jeho mluva, taková pomalá, tak to je taková historka na pobavení. Několikrát jsme i do Národního divadla zašli a já jsem právě na základě toho, jak říkal, že se na toho dirigenta nedívají, tak jsem pozorovala ty hráče, ale nebyla to pravda. Opravdu velmi pečlivě sledovali dirigentskou taktovku.
1: to.
0: Chodil k nám Vratislav Effenberger, literární vědec a čelný představitel poválečného surrealismu, filozof Robert Kalivoda a další. Takže těmito osobnostmi jsem vlastně v tom dětství byla obklopená a získala jsem vlastně tím takový vhled do kulturního života díky mým rodičům.

Mám-li tady pokračovat v tom mém vyprávění, co mě v dětství také ovlivnilo, tak to byl již zmíněný děda Jaroslav a babička Marie, to byli rodiče mého tatínka, tatínek byl jedináček. A děda byl před válkou zástupcem firmy, která se jmenovala Hofferschranz Clayton Schuttle Wurz, a byla to anglická firma, která vyráběla mlátičky a jiné zemědělské stroje. A děda dostal přidělený Jihočeský kraj jako svůj region, takže se v roce 1937 přestěhovali do Tábora a tam vlastně můj tatínek vyrostl. Takže ten Tábor se pro moje prarodiče a pro mého tatínka vlastně stal takovým domovem. A my jsme se sestrou jezdili každý rok na celé 2 měsíce k dědovi a k babičce do Tábora. Já už si pamatuju dědu jako důchodce po zestátnění. Samozřejmě už nebyl zástupce téhleté firmy, ale pracoval u státních statků a nějak to nezvládl, takže mu jeho známý obvodní lékař napsal invalidní důchod. A děda se pak ve zdraví dožil 85 let. Ale dědu si pamatuju jako včelaře, myslivce, řidiče, šikovného člověka, který dokázal všechno spravit. Sám si dokonce postavil i auto za války, že někde našel na zahradě nějakou karosérii od Opla Olympie, ve které měla paní Chlívek pro kozu, tak postavil paní Chlívek a vzal si tu karosérii a potom do toho poskládal různé díly a vlastně si sám postavil auto, takže to byl opravdu takový renesanční člověk a uměl přitom 5 jazyků, ale vůbec nečetl literaturu, on četl jenom příručky, včelařství, zahrádkáře, myslivost, ale nikdy nepřečetl jediný román. Děda s babičkou nás, moji sestru dokonce vychovávali, protože byla starší než já. V té době moji rodiče neměli kde bydlet v Praze, nebo bydleli v takovém rozděleném bytě v Karlíně, takže tu malou sestru vlastně odložili k těm prarodičům, takže ta vyrůstala, až než jsem se narodila, u prarodičů, a teprve v tom roce 58, jak už jsem zmínila, tak naši koupili ten domek a pak jsme tedy žili všichni v té Libni. Moje sestra byla starší o 2,5 roku a já jsem se vždycky snažila nějak vyrovnat, takže jsem byla ráda, když si se mnou hrála a tak, ale vztah jsme měli spíš takový korektní, třeba přes prázdniny jsme si vystačili sami dvě, nikdy jsme si nehráli s žádnými sousedovic s dětmi, vždycky jsme trávili celé ty prázdniny spolu. Už jsem říkala, moje sestra Hana je starší a naše profesní dráhy se rozdělily už na té základní škole, protože v roce 67, myslím, poprvé byly ustanoveny školy s rozšířeným vyučováním jazyků a tu školu ještě vlastně sestra jakoby nestihla, protože byla starší, ale já jsem do ní chodila, takže jsem pak chodila úplně do jiné školy než ona a i na jiný gymnázium. Ta škola taky stojí za zmínku. Byla to škola v Vysočanech, základní 9letá škola s rozšířeným vyučováním jazyků. A měli jsme ruštinu od 3. třídy a od 5. třídy pak další cizí jazyk. Já jsem si tenkrát vybrala francouzštinu. A bylo to v roce 67, když jsem tam nastupovala, takže jsme měli přislíbeno, že každý rok budeme jezdit na výměnné zájezdy do ciziny podle těch příslušných jazyků, což ovšem skončilo v roce 68, že ještě v červnu jsme stihli jet do Moskvy, píš tedy za Moskvu do pionýrského tábora v Dubně, kde byl takový jaderný výzkumák a ta naše škola s ním měla nějakou družbu. Takže jsme v červnu strávili úžasných několik týdnů v tomto pionýrském táboře a dodnes obdivuju ty naše paní učitelky, že se s takovou partou 10letých dětí vydali letecky do Moskvy a že tam s náma téměř už teda také velmi napjaté době strávili ten čas.

Moje sestra se rozhodla pro dráhu technickou, ona hezky kreslila, chtěla jít na architekturu, na kterou se ale nedostala, takže vystudovala stavební fakultu a dodnes učí na katedře konstrukcí a betonu na Českém vysokém učení technickém jako docentka a je odborník také na statiku. Takže třeba, když byly povodně v roce 2003, tak jezdila po Holešovicích v lodi s hasiči a zkoumala domy, které se mají zbourat nebo které vydrží a podobně. Tak to je její profese. V posledních letech nás se sestrou spojovala především péče o naše rodiče. Rodiče se dožili, maminka 93, tatínek 96 let, naštěstí v celkem velmi dobrém zdravotním stavu, ale přece jenom vyžadovali nějakou péči, kterou jsme si rozdělili, takže já jsem se o rodiče starala přes týden a sestra si je brala na víkend do tábora, takže takhle jsme se spojovali. Pojovali vlastně přes ty naše rodiče. Rodiče už nemáme, ale naše vztahy platí dál a obě jsme již babičkami a stýkáme se při nejrůznějších příležitostech. Naše dětství bylo determinováno mimo jiné tím, že jsme neměli televizi. Moji rodiče ji nechtěli, takže jediný, co si vzpomínám, že jsme chodili k sousedce na seriál FL Věk, který dávali v 60. letech, takže jsme se vždycky v neděli těšili, že budeme na tu televizi. Ale o to víc jsme vlastně trávili s rodiči povídáním. Měli jsme vždycky společné večeře, měli jsme sobotní obědy a nedělní obědy vždycky společné a vlastně se pořád u nás u toho oběda povídalo. Takže jsem byla v takovém mikroklimatu vyprávění, vzpomínek, rozebírání třeba i událostí a podobně. Takže to dětství opravdu bylo hezké, naši měli krásný vztah a neměli jsme taky auto, takže jsme jezdili na různé výlety nebo chodili na procházky po Praze v sobotu nebo v neděli. A teprve asi v roce 70, myslím, tatínek koupil auto, což byl v duchu našeho dědečka Jaroslava, který měl toho Opla Olympii. Tak táta koupil Opla Kapitána z roku 51, což bylo takové velikánské auto, téměř automat, to mělo jenom 3 rychlosti, byl samozřejmě ojetý z druhé ruky, ale bylo to krásné auto a pak si pamatuju, jak jsme vlastně každou téměř sobotu nebo neděli dělali tím kapitánem výlety. Ještě jsem nezmínila také druhé prarodiče od maminky. Dědeček Josef Růžička byl 50 let ve Škodovce v Mladé Boleslavi zaměstnán jako mistr a práci měl spíš jako zdroj obživy, ale jeho hlavními koníčky bylo amatérské divadlo a fotbal. A dělal rozhodčího na fotbale. A babička ho za to celý život neměla ráda, protože vždycky říkala, máš to zapotřebí, aby tam na tebe pokřikovali. A stejně tak neměla ráda to amatérské divadlo. Ale děda byl opravdu ochotnický herec a hrál Lucernu a všechny možné klasické scény. Babička Emilka, ta byla vždycky dychtivá po vědění a kdyby žila v nějaké dnešní době, tak by určitě byla pedagoškou nebo vysokoškolskou učitelkou, ale protože pocházela z vesnických poměrů, tak se jí toho vzdělání nedostalo. Nicméně znala všechny cizí státy, všechny hlavní města všech států, četla hodně a její tatínek byl krejčí, takže se vlastně naučila i šít a to potom naučila i mě se sestrou, takže my jsme si pak v tom dospívání šili všechny věci sami pod dohledem babičky. Tyhle ty prarodiče také byly obdivuhodné osobnosti. Oni si potom koupili domek na vesnici, když bylo dědovi asi 70 a bohužel dědeček potom asi po roce zemřel na mrtvici, takže babička pak byla v tom domku sama a na zimu vždycky jezdila k nám do Libně. A taky to zmiňuju, protože když jsme koupili to auto, tak jsme vždycky babičku vyzvedli a jeli jsme na nějaký výlet, protože ona opravdu by toužila po poznání a hrozně jí bavilo, že jsme jeli do Kutné hory nebo do Karlových varů nebo do různých destinací teda po Čechách.

To intelektuální prostředí rodiny mě determinovalo natolik, že jsem se také ráda učila. Bavilo mě chodit do školy. Ne, že bych byla šprt, ale prostě mi to šlo svým způsobem. A za jednu dovednost jsem byla velmi vděčná tatínkovi, že mě naučil psát na stroji všema deseti. To jsem ani tenkrát netušila, když jsem se to učila v těch asi 10 letech, jak to budu potřebovat na medicíně, protože na medicíně v té době ještě žádné počítače nebyly a po nástupu do zaměstnání hlavní činností lékaře bylo sepisovat přijímací zprávy, propouštěcí zprávy a podobně. A tím, že jsem uměla psát na tom stroji, tak to byla ohromná výhoda, že jsem to měla vždycky velmi rychle hotové, zatímco moji kolegové tam seděli do večera a ťukali tím jedním prstem, takže jsem v tomhle to měla náskok. Měla jsem náskok i v těch jazycích, které jsem pak na střední škole dotáhla ke státním zkouškám z francouzštiny a z ruštiny. A tím, že jsem dojížděla do školy jazykové 4 stanice tramvají, tak mi vždycky připadalo zbytečné tam jen tak lelkovat, tak jsem si nosila malinkou knížtičku s esperantem a učila jsem se během těch 4 stanic do Vysočan esperanto. Takže já jsem byla takový trošičku jako šprtík v tom, že jsem vždycky každou chvíli využila k nějaké činnosti. Což se mi pak vždycky vrátilo v tom, že jsem byla nějakým způsobem o krok napřed před ostatními a myslím si, že to i ovlivnilo pak následující kariéru v té medicíně. Tak já jsem ráda četla, ale ne, že bych jenom ležela v knihách. Už od malinka jsme se sestrou chodili do Sokolovny v Libni a tam bych zase zmínila jednu takovou osobu, která mě dosti ovlivnila a to byla paní učitelka Foglová, která vedla gymnastiku a k té jsem chodila na moderní gymnastiku nejdřív a protože jsem neuměla přemet vzad, tak jsem už pak nechodila na tu závodní moderní gymnastiku, ale chodila jsem k ní na takzvanou jazz gymnastiku a to byla opravdu neuvěřitelně vitální paní ve věku mých rodičů, která vedla ty kurzy, vedla i pro dospělé ženy jazz gymnastiku až do velmi pozdního věku a před asi 4 lety společně s mým tatínkem, když jim oběma bylo asi 94 nebo 95, tak dostali čestné občanství Prahy 8 a tam jsem se s ní znovu setkala po těch asi 50 letech, co jsem jí neviděla, vypadala téměř pořád stejně. Pak asi 5 roku poté zemřela a můj tatínek pak zemřel v 96 letech, ale dostali tohleto čestné občanství Prahy 8 i s takovou velikou skleněnou osmičkou. Libeň se velmi proměnila. V roce 89 vlastně zbourali ten náš domeček a celou tu stranu ulice, kde jsme bydleli my a Hrabalovi. Hrabalovi se odstěhovali tady dřív, protože opravdu ten jejich dům, to číslo 24, byl z dnešního pohledu téměř neobyvatelný sociální domek v takovém dvoře temném. Takže ty se odstěhovali na sídliště do Kobylis a měli tu chatu v Karsku, že jo, která je dneska muzeem Bohumila Hrabala, takže trávili většinu času v tom Karsku. My jsme tam bydleli tedy já a moje sestra, až sestra než se vdala, já také vlastně než jsem se vdala, ještě pak s manželem jsme tam bydleli 2 roky a myslím si, že když mi bylo asi 25 let, tak jsem se tedy odstěhovala a pár let poté právě přišla ta demolice, a ještě to bylo za socialismu, tedy v roce 88, takže naši dostali velmi malé výkupné tenkrát za ten domek a náhradní byt na sídlišti, na invalidovně, kde bydleli pak následujících 33 let, ale se zázemím v tom táboře, kde pak zdědili domek po těch prarodičích. Takže mě to dneska už k té Libni tolik netáhne, protože ten domek už tam není. A je tam pořád ještě ta synagoga, kolem které jsem chodila každý den na tramvaji, na Palmovku, ale k té Libni vlastně vztah už dneska nemám, protože je prostě jiná.

lékařka, vědkyně, pedagožka, spoluzakladatelka klinické imunologie u nás, to je Jiřina Bartůňková, ale také hráčka golfu, která se věnuje rovněž hře na klavír a už od mládí vášnivě ráda čte. Tak to jsou také další stránky Jiřiny Bartůňkové, o kterých bude vyprávět v celkem pětidílných rozhlasových osudech, které připravila Lenka Kopecká.

0: a pěkné poledne vám přejeme ve 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda dnes nejspíš schválí rozpočet na příští rok. Vítězné opoziční strany v německých zemských volbách nemají jistotu, že budou vládnout. Plzeň dnes slavnostně ukončí rekonstrukci historického domu na Klatovské číslo 19. V dalších měsících v něm vznikne muzeum osvobození. Počasí bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami. Večer se bude vyjasňovat, teploty do 19 stupňů. Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navrhovaných 389 miliard korun. O kolik ale neřekli. Vicepremiér Karel Havlíček z ANO řekl, že měli při škrtání omezené možnosti.
2: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
0: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Německá strana AfD nevěří, že po včerejším volebním vítězství bude také moci vládnout ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko. Většinu v tamním sněmu složí strany levého středu. Nejistá je také vláda levicové strany Die Linke. Ta včera porazila křesťanské demokraty v Berlíně.
3: Kandidátka Die Linke Elif Eralpová se musela už večer dušovat, že nemá nic společného s organizovaným zločinem. To proto, že se na jednom z večírků strany krátce objevil lídr klanu podezřelého z vloupání do klenotnice v Drážďanech. Svaz podnikatelů zase varuje před neuváženými experimenty, protože Die Linke slibovala před volbami vyvlastňování velkých bytových koncernů. Hlavně v závěru kampaně pak strana čelila kritice, jakoby antisemitismus v Německu vycházel hlavně od levice a přistěhovalců. Stejně jako AfD v Mecklenbursku-předním Pomořansku je i Die Linke v Berlíně možné obejít, pokud současná koalice CDU a SPD k sobě přibere ještě zelené. Z Vizmaru Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
0: Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko. Informovala o tom ústřední volební komise po sečtení zhruba 95% volebních lístků. Se ziskem skoro 58% hlasů si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a v Dumě posílilo. V prvních parlamentních volbách po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu mohli hlasovat také lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích.
4: Podle francouzského deníku Le Monde a dalších médií ruská armáda pod nátlakem nutila obyvatele okupovaných oblastí přijít hlasovat. Ukrajina volby označila za nelegitimní. Volební klání, do kterého se podle agentury AP nemohla zapojit skutečná ruská opozice, označila agentura za neférové a nedemokratické. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina bylo hlasování prvním skutečným testem podpory obyčejných Rusů pro speciální vojenskou operaci, jak nazývá plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu. Stranu Jabloko, která byla otevřeně protiválečná, Kreml před několika týdny z voleb vyloučil. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: V New Yorku se scházejí zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
5: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
6: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Ve Schwarzenberském sále Třeboňského zámku dnes zahrají vítězové mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Zahájí tak tradiční jihočeský festival, v rámci kterého se představí tento týden ještě v Bechyni, Táboře a v Jindřichově Hradci. Letos mladí hudebníci soutěžili v kategoriích dechových a klávesových a strunných nástrojů. V Plzni dnes oficiálně končí rozsáhlá rekonstrukce historického domu na adrese Klatovská 19. Jak informuje plzeňský magistrát, v budově jsou cenné losovy interiéry. V květnu 1945 v něm kapitulovala německá vojska pobývající v Plzni a později sloužil jako sídlo vojenské správy. Díky přestavbě se z něj stane Los Muzeum, které připomene osvobození města americkou armádou, ale také architekta Adolfa Lose.
7: Třípatrový dům je po rekonstrukci kompletně bezbariérový. Ve dvoře vznikla přístavba, které dominuje 30-tunový legendární tank M4 Sherman. Na stavební práce teď naváže zařizování interiéru, osazení elektroniky a vybavení výstavních prostor válečnými exponáty. Nové muzeum se otevře veřejnosti do léta příštího roku. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
8: Počasí.
0: Bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy se vyskytnou přehánky, na severu a severovýchodě četnější, v jihozápadní polovině Čech přehánky jen ojediněle. Večer budou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat, nejvyšší teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 19 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6 stupňů, na Šumavě okolo 10. A víc zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu irozhlas.cz.

Mezi ikony klasiky patří bez pochyby Beethovenova 9. s Odou na radost. Tu jsme dnes vyslechli v podání La Capilla Nacional de Catalunya a Le Concert Nacional Jordi Savalem. Budete-li se, milí posluchači, o babím létě toulat po jižních Čechách, třeba zrovna kvůli festivalu Concertino Praga, o kterém jste slyšeli před chvílí ve zprávách, navštivte také Perlu na Vltavě, Český Krumlov, a když už tam budete, zajděte si do tamní synagogy, která zve k výstavě, k návštěvě výstavy Svět českokrumlovských židů a příběh Ruth Hálové. Prostřednictvím dobových fotografií, archivních dokumentů, osobních vzpomínek a historických souvislostí výstava představuje svět českokrumlovské židovské komunity a životní příběh Ruth Hálové přibližuje každodenní život významné osobnosti i rodiny, které spolu vytvářely podobu Českokrumlovska, a připomíná, jak jejich osudy ovlivnila nacistická perzekuce a druhá světová válka. Osobní příběh Ruth Hálové pak otevírá širší souvislosti světa českokrumlovských židů. Obě tematické linie se ve výstavě propojují v jeden celek, příběh, který spojuje historii místa s osudy konkrétních lidí. A na výstavu si můžete zajít do Českokrumlovské synagogy do 25. října.

0: Tohle byl krátký výlet do raně barokních dob za Heinrichem Ignácem Francem Bíbrem. Byla to jeho sonáta číslo 11 v tónině A-dur. Radio Wave uvádí šestidílnou audiosérii Ztělesnění. Její autorka, novinářka Adéla Šponerová, se vydává do světa Pilates Girls, Gym Bros, fenoménu Dead Girl, self-optimalizace a longevity. Adéla Šponerová je teď s námi ve studiu. Já jsem ráda, vítám jí. Dobrý den,
1: Adéla. Taky vás zdravím, hezky den.
0: To, co jsem jmenovala, ty záležitosti jako Pilates, Gym Bros, někde se orientuju, někde se neorientuju vůbec. Co vás přivedlo k tématu, kterým se zabýváte v té sérii a co v ní sledujete?
1: Výborně jste to představila, to je třeba říct. Třeba moje mamka taky spousta těch termínů nezná, ale abych odpověděla.
0: Takže jste mě zařadila do kategorie vaší matky. Věkově.
1: Moje mamka je výborná, ale. A hlavně je důležitý být mladý duchem, že jo? Ne věkem, tak už jdu k té sérii. Já jsem se vlastně dívala na to, co vidím na sítích, ačkoliv třeba já se neidentifikuju jako Pilates girl nebo nějaká sebeoptimalizační žena, tak zkrátka ty estetiky, které ale nejsou jenom vizuální, často sebou nesou takovej celý životní styl nebo třeba i jako návody na to, jak správně žít a nejenom fakt vypadat, ale i kdy vstávat, co jíst, prostě celou nějaký set základních takových věcí, co děláme běžně denně, tak prostě v sobě tyhle estetiky nesou, takže jsem se fakt dívala, co vidím kolem sebe, jaký trendy trendujou prostě na sociálních sítích a dívala jsem se vlastně hloubš, ale do toho, že to vlastně není jenom fakt nějaký jako vizuální obal, ale často se s tím třeba nese i nějaký přemýšlení o světě třeba. Mm-hmm.
0: Kdo jsou ty jednotliví aktéři, se kterými jste spolupracovala, jak jste si je vybírala?
1: Mm-hmm. Já jsem dělala otevřený open call, takzvaně, takže mohli se mi ozvat holky, kluci, kdokoliv chtěl, nicméně bylo tam těch kritérií víc. Vybírala jsem teda jednak ženy a muže, kterých se to nějak dotýká, to téma. Takže jsem se zkrátka ptala, máte pocit, že máte nějak vypadat, že máte být svalnatí jako muži? Dotýká se vás fitness kultura, wellness kultura? Máte pocit, že ideál hubenosti dnešní době už není takovej ten heroin chic, ale je furt, jenom je třeba převlečený do něčeho jakože zdravějšího? Tak na tyhle otázky jsem se ptala a pokud se někdo chytal, tak jsem samozřejmě se s nima potom ráda bavila, ale nutný říct, že jsem pak napřímo oslovovala taky influencery a influencerky, kteří vlastně, je to jejich živobytí zkrátka dělat obsah na sociálních sítích a myslím si, že by měli nést nějakou odpovědnost, takže tam třeba ty rozhovory byly i trošku konfrontačnější, řekněme, protože jsem se zkrátka ptala na to, co komunikujete a jak k tomu přistupujete, abyste třeba opravdu víc nekřivili ten obraz třeba žen nebo i mladých mužů na sociálních sítích.
0: Co oni na to?
1: No tak každý k tomu má nějaký přístup. Myslím si, že je zajímavý, že to máme třeba rozhovor, můžu jmenovat se Jakubem Angelem, který ho opravdu sleduje na Instagramu skoro 500 000 lidí, takže to je fakt dopad, který si možná neumíme představit ani tady na veřejnoprávním médiu. Prostě promlouvá ke strašně moc lidem, mladých kluků, holek a tím, že tady v tuzemsku je to jenom seberegulační, nemáme žádné úplně povinnosti. A co se týče influencerů a influencerek, tak zkrátka záleží na tom, jaký ten morál mají oni sami a moc se toho vymáhat nedá. No.
0: Vy jste také oslovila odborníky a odbornice z řad psychologů, psychiatriček, výživových poradců a tak dále a tak dále. Koho konkrétně jste se ptala, koho jste oslovila?
1: No, zkrátka ptala jsem se ke každému dílu na někoho, nebo přiřadila jsem k tomu lidi, kteří se tomu věnují, tak je to třeba psychiatrička Hana Papežová, která opravdu řeší ty nejvážnější poruchy příjmu potravy a právě jsem se jí ptala na to, jestli tam chodí i kluci, protože často je takový mýtus, že je to jenom ženská záležitost a právě se teď zjišťuje, že u žen máme třeba víc těch dat, je to víc mediálně pokrytý, ale že muži vlastně trpí taky celou plejádou těchto poruch nebo patologií příjmu potravy, ale i toho, jak vnímají svoje tělo. Takže je to třeba Hana Papežová, je to třeba ale i terapeut Tomáš Kvapilý, který zase hodně promlouvá s těma mladýma lidma, je to výživová poradkyně Markéta Gajdošová, takže je to takový mix lidí, kteří jsou třeba blíž k té generaci Z a vlastně zabývají se tím, ale i těch, kteří jsou opravdu v tom procesu desítky let, jako třeba Hana Papežová, která vlastně může i sledovat možná nějaký trendy, kdo jí chodí prostě zkrátka do ordinace a co vlastně se těm lidem děje, jestli je třeba ovlivňují právě sociální sítě.
0: Myslím, že jeden z těch důvodů, proč jste se rozhodla zpracovat tohle téma, je také to, jak poznat vlastně ten okamžik, kdy už to přestává být zdravé, žít zdravě, nebo ta posedlost zdravím, kdy už tedy je to na hraně. K čemu jste došla?
1: No je to právě takový paradox, jak jste řekla, že ten zdravý životní styl v dnešní době mnohokrát nemusí být zdravý. A došla jsem k tomu, že ta dělící čára je prostě hodně nejasně nakreslená, protože samozřejmě každý člověk je jinak načrtnutý, má jiný představy o tom, jak by chtěl vypadat, ale i třeba co je pro něho jako únosný, jaký trénink je pro něho únosný nebo pro ní. Je to prostě hodně o tom, jako se asi poslouchat a pozorovat se, což je samozřejmě těžký v tom náročným denním provozu. Hodně jsme tam naráželi na to, že pokud se to stane rigidní, ten váš režim, zkrátka, pokud si myslíte, že děláte něco zdravýho, ale je to skutečně, že nemůžete uhnout jinam, nemůžete něco zrušit, vlastně vám to přináší další nával stresových situací, tak se to potom možná trošku vykrátí a zas tak zdravý to není. Ale je to fakt individuální a nechtěla bych vlastně plošně říkat, co je dobře, co ne. Ale třeba ty terapeutky a terapeuti nabízejí nějaké možnosti, jak se sledovat, abyste poznali, jestli je vám dobře nebo ne.
0: No a kdybych měla být trošku osobní, co vy osobně jste si z toho odnesla, když jste sledovala ty influencery a influencerky, převažují ti inspirující a nebo převažují ti, použiju to vaše, ten váš slovník, fejkový?
1: To jsem neřekla fejkový, ale no tak zkrátka na internetu toho najdeme spousta, k čemu můžeme aspirovat. Myslím si, že taky záleží na tom, co nás inspiruje, co bychom chtěli. Já jsem mluvila s takovými, kteří bych řekla, že se zamýšleli nad tím, co samozřejmě produkujou, co reprodukujou, co pouštějí do světa, ale zároveň třeba říct, že se fakt regulujou pouze sami, no, že možná nějaká širší debata o tom, protože v dnešní době je spousta lidí influencerů, tak jaký vlastně mají dopad na společnost, na mladý lidi, tak je určitě další zajímavý námět a téma, který ostatně, na webu probírám.
0: Ano, ostatně samozřejmě ten výsledek výzkumu můžete, milí posluchači, ohodnotit sami. Adéla Šponerová je autorkou audiosérie Stělesnění šestidílné, která zkoumá hranici mezi zdravým životním stylem a posedlostí vlastním tělem a výkonem. Díky moc za návštěvu.
1: Já taky moc děkuju.

0: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Audiosérie Českého rozhlasu Vltava.
1: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná, že mají i nějakou nadčasovou hodnotu.
2: Jaké jsou možnosti jednotlivce proti systému moci? Je dnes Havlova představa života v pravdě přežitá? Může nás dnes ještě inspirovat jeho uvažování o politické statečnosti? O tom přemýšlíme s filozofkou Alicí Koubovou, filozofem Tomášem Koblíškem a jejich hosty. Rozhovory o tom, co nám dnes mohou přinést Havlovy myšlenky, poslouchejte od 7. září 2026 na Českém rozhlase Vltava. Naslyšenou se těší Karolína Koubová.
0: Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: Takže série Promyslet Havla, jak jste slyšeli, na webu, v aplikaci Můj rozhlas a ve vysílání Vltavy konkrétně vždycky v sobotu od 17. hodiny.

Od raného dětství byla hudba jeho vesmírem. Isaac Albéniz byl jedním z nejvlivnějších španělských skladatelů. Jaký vesmír je konkrétně ten váš, nevím, ale my teď chvíli budeme kroužit po orbitu.

0: Polední Vltava.
1: Kroužit po orbitu a lovit v paměti a ptát se na to, kdože je autorem orchestrálního díla Planety. Ptáme se jen tak pro bystrou mysl. Planety je slavná sedmidílná orchestrální svita, kterou v letech 1914 až 16 zkomponoval anglický skladatel Gustav Holst. Jeho svita je považovaná za jeden z nejvlivnějších hudebních pilířů moderní filmové hudby, zejména pro žánr sci-fi a fantasy, takže jste se s touto hudbou jistě už setkali. Divoké rytmy, bombastické dechy a mystická atmosféra formovaly zvuk Hollywoodu na desítky let dopředu, tak si samozřejmě tuhle hudbu nemůžeme nedopřát v tuto chvíli. We'll be right back.

0: Mars patří mezi nejznámější části sedmidílné orchestrální svity Planety Gustava Holsta. Slyšeli jsme její část, její úryvek hrál nám Chicagský symfonický orchestr pod taktovkou Jamese Levina. Brněnské divadlo Polárka je místo, kam zamíříme v tuto chvíli. Uvedlo první premiéru sezony na festivalu Polárkový dort, představilo inscenaci Metoda destrukce, která dospívajícím divákům ukazuje křehké vztahy v domácnosti. Příběh o složitém rodinném soužití na jevišti odehrála skutečná herecká rodina.
1: No jasně, zavírej oči před vším. Před vším zavři oči.
2: Hnedí.
3: Je to modelová situace, kde vidíme trojicu postav, matka, otec, dcera, dá se povedať v nějakých laboratorních podmínkách. To znamená, že ten centrální objekt, který tam je, je terárium, v kterém sledujeme dynamiku vzťahov trojčlenej rodiny.
4: Popisuje režisér Braňo Mazuch. Ve skleněné kostce uprostřed jeviště ale sledujeme postavy z běžného života, jak potvrzuje herec Dušan Hřebíček.
5: Takového toho mača, který stejně není mačo, ale myslí si to o sobě. A to představení má zaplať mámu jako hodně vrstev, by to nemuselo vyznít úplně jednoznačně ani proti tomu otci, ani proti té matce, ani ve prospěch té dcery. Jako doufám v to, že to jsou jako lidi, jo, že to nejsou jenom komiksové postavy.
4: Trojici na jevišti tvoří skutečná herecká rodina. Hru tak z velké části tvořili ze svých zážitků.
5: Je to odpozorované z našeho okolí, různé typy, jako jak každý to zná z vesnic a tak. Takže jsme tak pozorovali a vzpomínali, co jsme kdy viděli, tak jsme to tam prskli.
4: K rodinnému napětí se navíc přidá i blížící se tornádo, doplňuje herečka Anna Hřebíčková.
6: Ta rodina prochází takovou asi celkovou destrukcí, i podle toho názvu ta inscenace, takže je sice v nějakém výchozím bodu, kde jako už tam si myslím, že jako je nefunkční, ale těmi okolnostmi, tím čím vším prochází, tak se vlastně úplně nějak rozpadne.
2: Vzduchem letí velký strom, vítr už je neúprosný. Vlnu vidí v bazénu.
1: Tomu komínku se uvolňují drahé, pálené, tmavozelené tašky.
4: Uprostřed černého malého sálu září nasvícený laboratorní box, který strhává pozornost na rozpadající se rodinné vztahy.
6: Asi to, co jako, je nejzajímavější podle mě, tak je to, že my sice jsme blízko k divákům, ale prakticky nevidíme, protože tím, jak jsme blízko u toho plexiskla, tak si sami vidíme do tváře.
5: Člověk se moc neobrží.
4: Hra tak dává publiku prostor přemýšlet o vlastních rodinných rolích, vysvětluje Mazuch.
3: Ten divák mohl se cítit, že vie, o čem se tam hovorí, vie, co sleduje, rozumie tomu, rozumie tým vzťahom. Napriek tomu, že to vidíme v laboratóriu, nemal by se od toho odťahovat, jakože absolutně nevím, ktorá by a nevím, čo mi to má hovoriť. Navyše téma tejto sezóny je spolubytí. A spolubytí jednak máme tematicky uchopené v rámci tej rodiny, ale vlastně aj ta inscenačná metóda, kde je to spolubytí inscenačního týmu a všetkých jeho vrstev, ale predsa len sme sa snažili viesť dialog a každý tam má priestor vyjadriť sa k tomu a ukázať ten svoj pohľad.
4: Metoda destrukce je v pořadí třetí inscenací pro dospívající diváky, kterou brněnská Polárka uvádí. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Tohle byla Barbora Mochová, zpěvačka, pianistka a skladatelka, která zpěv vystudovala mimochodem na Pražské konzervatoři a vyšší odborné škole Jaroslava Ježka, tedy instituci, která nese jméno skladatele, od jehož narození 25. září uplyne 120 let. Dirigent, skladatel, hudební improvizátor a klavírista přinesl do naší hudební kultury úplně nový a originální směr, inspirovaný především jazzem. Jaroslav Ježek byl autorem taneční, filmové i vážné hudby. Legendární byla jeho spolupráce na inscenacích Osvobozeného divadla Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Skladatelskou osobnost Jaroslava Ježka nám celý tento týden bude přibližovat hudební skladatel a pedagog Miloš Orson Štědroň, který vybral také pozoruhodné hudební ukázky.
1: O páté se dívka líbí, večer oslní. Při večeři leco slíbí, kdy to vyplní. Muž si myslí, na co čekám, slib je přece slib. Pojďme, slečno, ještě někam, čím dřív, tím líp. Teď ještě ne, až za chvilku, až zhasnou světla v baru. Teď ještě ne, až za chvilku, se ztratí pár po páru. Teď ještě ne, až za chvilku, až budeme spolu sami. Něco ti slíbím, pak tě políbím, ale teď ne.

Píseň teď ještě ne. Napsal Jaroslav Ježek na text Vítězslava Nezvala, což byl jeho přítel a vlastně celoživotní kamarád, dalo by se říct, udržovali korespondenci, i když byl Ježek v Americe a znal se s ním ještě před tím, než se seznámil s Voskovcem a s Werichem. Ta písnička je zajímavá tím, že v ní slyšíme všechno z Ježka tak, jak ho známe ve spojení s Voskovcem a Werichem a Nezvalův hravý text nádherně vystihl tím, že vlastně ta harmonie je taková jako dvojaká, že se odehrává zároveň v dur a v mol. Jsou to takové posuny a dobová nahrávka vlastně představuje takový zvukový ideál té doby, který přišel z Ameriky, to znamená small band. Je tam většinou několik žestů, 4 až 5 saxofonů, pár smyčců, nějaké bicí a dost často banjo, takže takový byl vlastně dobový zvuk 20. a 30. let, tak jak to známe třeba v originální nahrávce Rhapsody in Blue George Gershwina, kterou teda Gershwin neinstrumentoval mimochodem, ale ten zvuk je prostě trochu jiný než ty velké big bandy nebo spojení třeba Gershwina se symfonickým orchestrem. Takže Ježek jakoby převzal tento formát, který vlastně přiváželi americké small bandy nebo bandy přes Paříž do Evropy. A teď uslyšíme tutéž píseň, text Vítězslav Nezval a hudba Jaroslav Ježek v podání banjo bandu Ivana Mládka, který to banjo má už ve svém názvu. Mládek s tou písničkou zachází rychleji, to znamená, je to téměř o minutu rychlejší, má to takový drive a je to mládkovský vlastně místo basy použitá tuba a přehnaná dikce, vlastně taková jako vtipná, tak jak známe Ivana Mládka, který v podstatě kromě geniálních textů a i vlastních autorských hudeb dovedl naspívat i cover verze někoho jiného.

Tak to byla první část naší nové série Ježek. Miloš Orsoň Štědroň pro vás v tomto týdnu vybírá a komentuje skladby Jaroslava Ježka, od jehož narození uplyne 25. září 120 let.

0: Pěkný den, právě bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Zahraniční dluh Česka v letošním druhém čtvrtletí vzrostl o zhruba 250 miliard a přesáhl 6 bilionů korun. To je zhruba 70% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Většinu zahraničního dluhu tvořily závazky soukromého sektoru, více než 75%. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské združení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. Rusko dočasně omezilo pohyb svých obyvatel ve Slancevském a Kygnisepském rajonu u hranic s Estonskem. Omezení platí do 26. září. Podle Ruské federální bezpečnostní služby jde o prevenci trestných činů v pohraničí a migrační a ochranu vodních a biologických zdrojů. Zasedání valného shromáždění OSN se zúčastní iránský prezident Masoud Pezeškian. Do New Yorku odletí v úterý, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na iránskou státní agenturu IRNA a prezidentskou kancelář. Iránská agentura dodala, že Pezeškian bude ve středečním projevu mluvit mimo jiné o postoji Teheránu k americko-iránskému konfliktu. Boje mezi Iránem a Spojenými státy trvají přes půl roku. Počasí dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Místy s přeháňkami na severu a severovýchodě četnější. Večer budou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. A nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 19, na horách pak kolem 6 stupňů Celsia většinou. A více informací najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A my vstupujeme do další fáze naší cesty k kulturní krajinou. Daniela Čermáková vám přeje krásný den.

Tohle byla hudba Jana Zacha, část symfonie pro dvoje housle, violu, violončelo, violon a čembalo v tónině A-dur a hrála nám kapela Santa Cecilia s Ivanem Ženatým. My jsme rádi, že nás posloucháte právě v tuto chvíli živě, 6 minut po 13. hodině, ale pochopitelně máme pro vás také nabídku k návštěvě našeho vltavského webu a pokud rozkliknete odkaz Poslední šance, najdete tu k poslechu pouze pouhých 11 hodin posledních, tedy k poslechu titul Zjasněná noc. Tenhle název si pro svou rozhlasovou hru vybral dramatik Milan Uhde od Arnolda Schönberga, teda vypůjčil si jej od něj. Právě jeho stejnojmenný smyčcový sextet spolu s hudbou Miloše Štědroně vynalézavě dotváří dialog univerzitního muzikologa a staršího profesionálního hudebníka. My jsme nabídli reprízu této rozhlasové hry k 90. narozeninám Milana Uhdeho a vy můžete poslouchat ještě 11 hodin.

Tohle bylo další starohudební setkání, tentokrát s Franceskem Marií Veracínim, který byl propojen celoživotně s Florencií, ne že by tedy ze svého rodného města nikdy nevytáhl paty, ba naopak prožil v podstatě velmi dobrodružný cestovatelský život a po jedné takové dobrodružné cestě domů, při které jen jako zázrakem přežil ztroskotání lodi, se vrátil do Florencie na sklonku života. No a jaké dobrodružné setkání nás čeká teď, to se dozvíme v zápětí, tedy od spisovatelky Ivy Pekárkové.

0: Mé dětství a mládí bylo ve znamení notorického nedostatku knih. Dobré knihy byly úzký profil, jak se tomu tehdy říkalo. Jasně, všemožných příruček typu poučení z krizového vývoje či marxistických spisků byly kolem nás mraky, ale ty se hodily spíš jako papír do sběru, abychom splnili kvótu, kterou nám zadali ve škole. Dobré nové knížky prakticky neexistovaly a pokud bylo přece ohlášené vydání něčeho zajímavého, trávili jsme čtvrtky ve frontách před knihkupectvím a ani tak se na nás často nedostalo. Tituly bývaly omezené na 100, maximálně 200 tisíc výtisků. A ty se prodaly na to tata. Slovo dotisk tenkrát vydavatelství snad ani neznala. Pokud bylo nějaké dílo shledáno nezávadným z hlediska ideologické diverze, mohlo být vydáno znova. Po několika letech či desetiletích. Tenkrát jsem mimochodem na knižní nakladatelství nahlížela jako na jakési černé skříňky, ze kterých vycházela spousta balastu a tu a tam nějaká dobrá knížka. Vůbec mi nedocházelo, že za vydanými či nevydanými knihami stojí lidé svým způsobem mně podobní, přinejmenším v tom, že i oni byli lidé. Mí kamarádi, vesměs taky čtenáři, to viděli podobně. Ani jim nebyl jasný mechanismus vydávání knih. Věděli jsme, že existují odpovědní redaktoři. Ti byli vždycky jmenováni v tiráži, že existuje cenzura, že existuje jakási rozhodovací komise, která se tu či onu knihu rozhodne vydat. Či nevydat. Ale to bylo všechno. Jak říkám, byla to černá skřínka. A knih byl vážně nedostatek. Naštěstí mezi lidmi zůstala spousta výtisků knih, vydaných během těch pár let, kdy se situace trochu uvolnila. Kolem pražského jara v roce 1968. Snad všechny knihy, které mě tenkrát zaujaly, vyšly v dobách, kdy jsem ještě neuměla číst. Ale díky soukromým knihovnám, tím mám na mysli ty vysoké police v obýváku tolika lidí o generaci nebo dvě starších, naplněné knihami k prasknutí, kolikrát ve dvou řadách, se mi povedlo dostat do ruky všechny tituly, po kterých moje srdce prahlo. Škůreckého Zbabělce, Valentovo Jdi za zeleným světlem, Kunderův žert, Švandrlíkovi Černé barony. To jsem všechno hltala jedním dechem. Už proto, že se tam psalo o světě, jaký jsem nepoznala, přestože jsem v něm, čistě zeměpisně vzato, žila i já. Celé dětství a rané mládí mě pronásledoval pocit, že jsem o pouhých 10, možná 15 let zmeškala pražské jaro, něco šíleně důležitého, co se nikdy nevrátí. A taky podezření, že ty nejdůležitější věci se odehrávají někde jinde, tentokrát zeměpisně myšleno. Ano, dělo se ve mně přesně to, co Kundera o něco později popsal v románu Život je jinde. Byla jsem nadšená, když jsem zjistila, že se osud nebo snad cenzoři nade mnou a mnoha jinými smilovali a dovolili vyjít překladu Styronova románu Sofiina volba. Hned na pár prvních stránkách se v ní vyskytne slovo, jaké se tenkrát v románech, stručně řečeno, nevyskytovalo. Ostatně dodnes ho nesmím vyslovit v rozhlase. Tenkrát mě to slovo přesvědčilo o autenticitě celého příběhu, vtáhlo mě do románu. Až po letech mi začalo na Sofijině volbě něco nesedět. Třeba divné, takové černokněžnické chování Sofijina otce. A potom jsem se dověděla, že příběh Polky Sofie byl ve skutečnosti příběhem Romky, který Styron narouboval na svou první velkou lásku. Vzala jsem si z toho poučení a vždycky se snažím vyprávět autentické příběhy, nepřesazovat děj do jiných postav či zemí. Další velký objev, to byl román Na cestě od Jacka Kerouaka. Jo, to je ono, říkala jsem si. Projet Ameriku stopem tam a zase zpátky. Být na cestě. Ve svém nadšení jsem snad ani nezaznamenala, že Kerouak je dávno mrtvý, pouštěl se na své dobrodružné výpravy za dálkou, sexem a porozuměním už v 50. letech. A teď byly 80. V normalizačním Československu čas stagnoval. Krásně to vyjádřil Jáchym Topol, když se o době po sametovce vyjádřil jako o výbuchu času. Tenkrát mě vůbec nenapadlo, jak rychle se mění jiné země. A Amerika se od té doby hodně změnila.
1: Spisovatelka Iva Pekárková mluví o svých oblíbených knihách v knižním pólu, které připravuje Petr Šrámek. Další díly najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava a také v aplikaci Můj rozhlas.

0: Vyrozumění a sanace audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: My jsme poslouchali hudbu Josefa Haydna, byl to jeden z 12 menuetů pro orchestr a hrál nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného. A tak jsme v třídobém taktu doputovali ke 13. hodině 22. minutě. Za 8 minut, za nějakých 8 minut vám nabídneme odpolední povídku. Bude to tentokrát příběh z pera Francise Scotta Fitzgeralda. Alkoholické opojení je téma, ke kterému se americký spisovatel vracel ve své prozaické tvorbě opakovaně, ale povídka Díky za ten oheň je pro Fitzgeraldovu tvorbu poněkud netypická. Zázračný příběh obchodní cestující s dámským prádlem. Časopis New Yorker dokonce nejprve odmítl otisknout, uveřejnil ji až po 76 letech od jeho napsání za bouřlivé reakce čtenářů. Tak to je jeden z Fitzgeraldových textů, které vám nabídneme dnes v rámci odpolední literární řady.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
1: Povídka.
2: Alkoholické opojení a kuřácká vášeň. To jsou dva náměty pro dvě povídky amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda, které vám teď předkládáme k poslechu.

Do redakce týdeníku přicházeli lidé všeho druhu a Orison Brown s nimi měl styky rovněž všeho druhu. Mimo úřední hodiny byl pan redaktor, v pracovní době byl prostě kudrnatý chlapík, který před rokem pracoval v redakci dartmouthského plátku Bludička a teď byl strašně rád, že může vykonávat všecky nepříjemné redakční drobnosti, počínaje úpravou nečitelných rukopisů až po vyřizování vzkazů a doručování korespondence, třeba že mu k tomu chyběl titul poslička. Toho návštěvníka viděl vcházet do šéfovy kanceláře. Byl to bledý, vysoký čtyřicátník s plavými vlasy, připomínajícími účes sochy. Nevypadal ani ostýchavě, ani bojácně, ani asketicky, ale všecko tak trochu dohromady. Jméno na jeho navštívence, Louis Trimble, Orisonovi cosi mlhavě připomnělo, ale protože neměl z čeho vycházet, nelámal si tím hlavu. Dokud mu na stole nezazvonil bzučák a dokud ho předchozí zkušenosti nevarovali, že pan Trimble bude asi prvním chodem jeho dnešního oběda. Pan Trimble, pan Brown, představil je pramen veškerých peněz na obědy. Orisne, pan Trimble byl dlouho pryč, nebo mu aspoň připadá, že to bylo dlouho, celkem 12 let. Leckdo by považoval za štěstí, kdyby mohl ve svém životě vynechat poslední desetiletí. Jistě, přisvědčil Orison. Já dnes na oběd nemohu, pokračoval šéf redaktor.

Brown pana Trimbla, když sjížděli výtahem. Zrovna začali stavět Empire State Building, odpověděl Trimble. Kdypak to asi bylo? Někdy v 28. roce. Ale jak říkal šéf, můžete být rád, že jste lecos promeškal. A protože se chtěl dozvědět víc, doložil, asi jste zhlédl mnohem zajímavější věci. To nemohu říci. Vyšli na ulici. A když Orison viděl, jak v hluku a hřmotu projíždějících aut tuhnou panu Trimblovi všecky svaly v obličeji, pronesl další zkusný dohad. Žil jste mimo dosah civilizace? V jistém smyslu ano. Odpověď byla pronesena tak odměřeně, až Orison usoudil, že se tenhle chlapík rozhovoří jen když sám bude chtít. A zároveň uvažoval, jestli snad 30. léta nestrávil ve vězení nebo v blázinci. Tady je ta proslulá 21, řekl. Nebo chcete raději pojíst někde jinde? Trimble se zastavil a pečlivě si prohlédl dům z hnědého pískovce. Vzpomínám si, kdy se o ní začalo mluvit, odpověděl. Přibližně v stejné době jako o podniku Moriartyho. A hned na to, skoro jako by se omlouval, dodal. Myslím, že bychom mohli jít po 5. Avenue asi tak 5 minut a pak prostě pojíst tam, kam dojdeme. Někde, kde bych mohl vidět mladé lidi. Orison po něm bleskl pohledem a opět se mu vybavili mříže, šedivé zdi a mříže. Zauvažoval, jestli k jeho povinnostem patří taky seznámit pana Trimbla s úslužnými děvčaty. Jenže pan Trimble nevypadal, že by o něco podobného stál. V jeho tváři převládala jakási absolutní, hluboce zakořeněná zvídavost. A Orison bezděčně uvažoval, zda se s jeho jménem nesetkal v souvislosti se zmizením admirála Birda na jižním pólu, nebo s letci ztracenými v brazilských džunglích. Je nebo býval to beze vší pochyby statečný chlapík. Ale jediným bezpečným klíčem k tomu, odkud přišel, pro Orisona klíčem, který mu nic neotvíral, byla poslušnost, s níž se podroboval světelným dopravním signálům a snaha nechodit při vnějším okraji chodníku, ale podél obchodů při vnitřní straně, což je příznačné pro venkovany. Jednou se zastavil a zadíval se do výkladu galantérie. Krepové vázanky, řekl, ty jsem neviděl od té doby, co jsem dostudoval. Kam jste chodil? Na Massachusettský technologický institut. Výborná škola. Chci se tam podívat příští týden. Najesme se někde tady. Blížili se k 60. ulici. Vyberte tu něco. Hned za rohem byla dobrá restaurace, kde se dalo i sedět venku pod plátěnou střížkou. Co byste chtěl nejradši vidět? Zeptal se Orison, když se usadili. Trimble se zamyslil. No, temena lidských hlav, pronesl. Jejich šíje, místo, kde se hlavy připojují k tělu. Rád bych slyšel, co tamhle ty dvě holčičky povídají otci. Ne přesně, co říkají, ale jestli se jim slova řinou z úst, nebo jestli je polikají. A jak zavírají ústa, když skončí větu. Víte, rytmus. Cole Porter se v 28. roce vrátil do Ameriky, protože cítil, že tu vzniká nový rytmus.
Orison si teď byl jist, že klíč k osobnosti pana Trimbla našel a s jemným taktem se nepokoušel pro

proniknout k němu ani o milimetr blíž. Potlačil dokonce i naléhavé nutkání podotknout, že dnes je v Carnegie Hall pěkný koncert. Lehkost těch lžic, pokračoval pan Trimble, malou misku s čínskými hulkami. Výraz v očích toho číšníka. Znával jsem ho, ale on by mě už nepoznal. Když však odcházeli z restaurace, číšník se na pana Trimbla zahleděl poněkud rozpačitě. Jako by mu byl povědomý, jenom nevěděl, kam ho zařadit. Orison se venku rozesmál. Po 10 letech lidé zapomenou. Ba ne, večeřel jsem tu loni v květnu. Prudce se odmlčel. To všecko je nějaká cvokárna, usoudil Orison a obratem ruky se změnil v turistického průvodce. Z tohoto místa je dobrá vyhlídka na Rockefeller Center, ukazoval nadšeně. A Chrysler Building a Armistice Building, předchůdce dnešních mrakodrapů. Armistice Building. Trimble poslušně obrátil krk tím směrem. Ano, taky jsem dělal plány. Orison vesele potřásil hlavou. Byl zvyklý provázet nejrůznější lidi, ale ta poznámka, že byl v restauraci loni v květnu... Zastavil se u mosazné tabule v základním kameni budovy. Postavena roku 1928, řekl. Trimble přikývl. Jenže já jsem se toho roku opil. Na mol a na dlouho, takže tu budovu vidím poprvé až teď. O, Orison zaváhal. Nechcete se podívat dovnitř? Byl jsem tam a mockrát, ale nikdy jsem ji neviděl. A teď už chci vidět něco jiného. Ani bych nedokázal prohlížet si ji. Chci prostě vidět, jak lidi chodí, z čeho mají šaty, boty a klobouky a jaké mají oči a ruce. Nevadilo by vám, kdybyste si se mnou potřásl rukou? Vůbec ne, pane. Děkuju. Děkuju. Je to od vás moc laskavé. Asi to vypadá divně, ale lidé si pomyslí, že se loučíme. Projdu se teď chvíli tady po ulici, takže se opravdu rozloučíme. Řekněte v redakci, že tam přijdu ve 4. Když vykročil, díval se Orison za ním a málem čekal, že Trimble zabočí do baru. Nic však nenaznačovalo, že by chtěl pít. Že by vůbec kdy pil. Ježišmarja, řekl si Orison. 10 let opilý. Ohmatal najednou látku svého pláště, pak vztáhl ruku a přitiskl nevěřícně palec na žulovou zeď Armistice Building.

Paní Hansonová byla pohledná, byť poněkud zašlá čtyřicátnice, která prodávala korzety a podvazkové pásy. Na své obchodní cesty výjížděla z Chicaga a její oblast mnoho let zahrnovala Toledo, Limu, Springfield, Columbus, Indianapolis a Fort Wayne. A přesun do Iowy, Kansasu a Missouri pro ně znamenal povýšení, protože její firma byla daleko hlouběji zakořeněná západně od Ohia. Na východě však s klienty udržovala vřelé vztahy a po uzavření obchodu u nákupčího často dostala drink nebo cigaretu. Brzy však zjistila, že v nové oblasti to chodí jinak. Nejen, že se jí nikdy nikdo nezeptal, jestli si nechce zakouřit, ale její vlastní dotaz, jestli by to nikomu nevadilo, se často setkal s napůl omluvným, ne že by mi to přímo vadilo, ale má to poněkud špatný vliv na zaměstnance. Aha, jistě, chápu. Kouření pro ní někdy znamenalo mnoho. Dřela jako kůň a cigareta jí poskytovala určitý duševní klid a odpočinek. Byla vdova a neměla blízké příbuzné, kterým by po večerech psala. A když viděla víc než jeden film týdně, bolely ji oči. Takže kouření bylo významnou pomlčkou v dlouhé větě procestovaného dne.

0: Poslední týden první cesty po novém okruhu se dostala až do Kansas City. Byla polovina srpna a ona si mezi všemi novými známými posledních 14 dnů připadala poněkud osamělá. S potěšením zjistila, že u stolu v jedné z firem objevila ženu, kterou znala z Chicaga. Sedla si k ní ještě než se ve společnosti vůbec ohlásila a trochu se jí vyptala na muže, se kterým měla jednat. Bude mu vadit, když si zakouřím?
1: Cože? Pro boha, jistě, vyhrkla její kamarádka. Investoval peníze na podporu zákona proti kouření. Aha, Inu, díky za radu, jsem ti moc vděčná.
0: Dávej si tu na to pozor, nabádala ji kamarádka, zvlášť u mužů přes 50. U těch, co nebyli ve válce. Jeden muž mi kdysi řekl, že nikomu, kdo byl ve válce, nemůže nějaké kouření vadit. Ale hned na další zastávce narazila paní Hansonová na výjimku. Vypadal jako milý mladý muž, ale jeho oči se na cigaretu soustředili s takovou fascinací, že ji raději típla. Odměnou jí bylo pozvání na oběd a během té hodiny z něj vymámila nezanedbatelnou objednávku. Poté nedal jinak a musel ji odvést na další schůzku, ačkoliv si chtěla někde v okolí vyhlédnout hotel a na záchodě si dát pár šluků. Byl to jeden z těch dní naplněných čekáním. Všichni měli napilno a chodili pozdě. A když se konečně objevili, byli to buď pohublí toporní pánové, kteří neradi viděli nestřídmost jiných, nebo ženy dobrovolně či z donucení oddané idejím těchto mužů. Od snídaně si nezapálila a náhle jí došlo, že právě proto cítí ke konci každého hovoru jistou nespokojenost, ať byl obchodně sebeúspěšnější. Nahlas vždycky řekla, myslím, že se pohybujeme v trochu jiné oblasti. Jistě, je to pořád jen guma a plátno, ale my je kombinujeme jinak než ostatní. 30% meziroční nárůst v celostátní reklamě mluví za vše. A pro sebe si myslela, kdybych si tak mohla třikrát potáhnout, prodala bych i velrybí kostice. Ještě jí zbýval jeden obchod, ale ta schůzka byla až za půl hodiny. Byl tak akorát čas odebrat se do hotelu, ale protože v dohledu nebyl žádný taxík, vydala se po ulici pěšky a říkala si, možná bych toho kouření měla nechat. Začínám na něm být závislá. Před sebou spatřila katolickou katedrálu. Připadala jí nesmírně vysoká. Náhle jí osvítila inspirace. Tady už se pro slávu boží vypálilo tolik kadidla, že trocha kouře u dveří bude jako nic. Jak by mohlo pánovi vadit, že si unavená žena dá pár čmoudů hned za dveřmi? Nicméně, přestože nebyla katolička, to pomýšlení ji uráželo. Najednou jí nepřipadalo tak důležité, jestli si tu svou cigaretu dá nebo ne, protože by tím mohla urazit i spoustu dalších lidí. Ale stejně, jemu by to nevadilo, opakovala si neustále. Za jeho času lidé tabák ani neznali. Vešla do kostela. Uvnitř byla tma a ona šátrala v tašce po sirce, ale žádnou nemohla najít. Půjdu si připálit od svíčky, napadlo ji. Tmu v lodi narušoval jen cákanec světla v koutě. Došla k bílé šmouze a zjistila, že není od svíček a brzy zmizí. Jakýsi stařec se právě chystal zhasit poslední petrolejku. To jsou oběti, řekl. Na noc je zhasínáme. Plavou v petroleji a my si myslíme, že pro lidi, kteří je tu nechávají, je důležitější, aby vydrželi do dalšího dne, než aby hořeli celou noc.
1: Chápu. Poslední lampa zhasla. V katedrále už nezbývalo žádné světlo, kromě elektrického lustru vysoko nad hlavou a věčného ohně před nejsvětější svátostí.
0: Dobrou noc, řekl kostelník.
1: Dobrou noc.
0: Asi jste se přišla pomodlit.
1: Ano, odešel do sakristie. Paní Hansonová poklekla a začala se modlit. Už dlouho se nemodlila. Málem ani nevěděla, za co se modlit. A tak se modlila za svého zaměstnavatele a za zákazníky v Des Moines a v Kansas City. Když skončila, zvedla se na kolenou. Nebyla na modlení zvyklá. Z výklenku 2 metry nad její hlavou na ní hleděl obrázek Panny Marie. Zavadila o něj pohledem. Pak vstala a unaveně usedla na kraj lavice. V její fantazii Panna Marie sestoupila dolů jako v divadelní hře zázrak a vystřídala ji. A prodávala místo ní korzety a podvazkové pásy a byla stejně unavená jako ona. Pak paní Hansonová nejspíš na pár minut usnula. Vzbudila se a uvědomila si, že se cosi změnilo. A jen postupně zjišťovala, že ve vzduchu je známá vůně, jiná než kadidlo, a že ji pálí prsty. Pak jí došlo, že cigareta, kterou drží v ruce, je zapálená a pálí ji. Pořád ještě byla tak rozespalá, že nedokázala přemýšlet, a tak si z cigarety potáhla, aby dál žhnula. Pak znovu vzhlédla na panu Marii v přítmí. Díky za ten oheň, řekla. Nepřipadalo jí to dostatečné, a tak poklekla a z cigarety mezi prsty jí stoupal pokroucený proužek kouře. Mockrát díky za ten oheň, zopakovala.

Ztracené desetiletí a díky za ten oheň, to byly nadpisy dvou povídek Francise Scotta Fitzgeralda, které jsme poslouchali dnes v překladu Vlasty Dvořáčkové a Petra Eliáše. Pro rozhlasové vysílání připravil tyto texty Dominik Mačas a četl nám je Ivan Řezáč v režii Jakuba Doubravy. A zítra budeme na této vlně s Francisem Scottem Fitzgeraldem pokračovat.

0: Z jazzových klubů přes faerský folklor až na hlavní pódium metalového festivalu Brutal Assault.
1: Zpěvačka a skladatelka Iver patří k nejvýraznějším hudebním osobnostem faerských ostrovů.
0: Proč se rozhodla pro metal? Jak se do její hudby propisuje rodná krajina a folklor? A co přinese nová deska Tungl?
1: Art Café s Iver a Pavlem Zelinkou.
0: V pondělí 21. září po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 14 hodin, krásné odpoledne vám přejeme.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Česko příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, zjistil to server iRozhlas.cz. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO se italská politička chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Babiš s Meloniovou sešel v Římě. Německého kancléře Friedricha Merce čekají podle německých médií ožehavé dny a není jasné, jestli si funkci udrží. Po vítězství krajně pravicové strany Alternativa pro Německo ve volbách v Mecklenburgsku, v předním Pomořansku, to píší časopis Der Spiegel nebo deník Bild. Do tamního sněmu se Mercova křesťansko-demokratická unie nedostala. Podle listu Süddeutsche Zeitung jsou tyto volby pro Mercovu stranu katastrofa. Křesťansko-demokratická unie prohrála také volby v Berlíně, kde zvítězila radikální levice. Praha má stavební povolení pro stanici Libuš na lince metra D. Ta má propojit náměstí Míru a Písnici. A proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou účastníci řízení odvolat. Povolení proto není pravomocné. Stavba úseku linky D z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Pokud by se podařilo zahájit stavbu stanice do roku 2028, první část linky by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později. Díla více než stovky slovenských výtvarníků vystavuje Dům umění města Brna. Lidé si je můžou prohlédnout v sídle galerie na Malinovského náměstí, v Domě pánů z Kunštátu a na prostranstvích v centru města. Podle kurátorů výstava reflektuje aktuální situaci slovenské kulturní scény, která v posledních letech čelí politickému tlaku. A počasí dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami, na severu a severovýchodě četnější. Večer budou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Více informací hledejte na webu iRozhlas.cz. Zprávy ve 14 hodin na Vltavě četla Daniela Čermáková.
2: Radioservis představuje
3: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotheka.cz.

Brazilská jazzová zpěvačka Flora Purim, oblíbená spolupracovnice Chicka Corea, Dizzyho Gillespieho, Stena Getze nebo Carlose Santány. Udala to on pondělnímu odpoledně na Vltavě a udala ho písní Dandara z desky If You Will. Přejeme vám klidný začátek nového pracovního týdne a doufáme, že jste do něj, jak se říká, vstoupili pravou nohou. Zkrátka, že jeho start byl bezbolestný a že ho neprovázejí žádné nepříjemnosti nebo těžkosti. Pokud přeci jen ano, pak věříme, že lepší náladu a třeba i spokojený úsměv na tváři vykouzlí naše odpolední vysílání. Bude plné novinek a zpráv z českého i zahraničního dění. Budeme rádi, když zůstanete s námi. Už za chvíli společně zaostříme na současné české divadlo, konkrétně na novou inscenaci souboru Teatrum Minimum s názvem Lolita in Transit. Vlak jako samostatný čas i prostor, temné víly z jídelních vozů nebo melancholie z filmu Ztraceno v překladu Sofie Coppolové, to všechno se v ní prý mísí a prostupuje. Proč a jak, to už nám za okamžik řekne režisér Vítězslav Větrovec. S Alenou Maršíkovou Michálkovou následně připomeneme osobnost barokního skladatele Františka Václava Habermana. Od jehož narození včera uplynulo přesně 320 let. A nakonec přidáme i vzpomínky a zamyšlení herečky Daniely Kolářové, která dnes slaví krásné kulatiny. V momentech přesně v 14:30 se zamyslí třeba i nad tím, jak se během života člověku mění hodnoty. Tak buďte s námi.

0: Takzvanou komořinou, tedy hudbou pro malý počet hráčů, pokračujeme v pondělním odpoledni na Vltavě. Právě jsme vyslechli smyčcový kvartet C-moll Antona Brucknera. Jeho čtvrtou část právě dohrál Glier String Quartet. A ve 14 hodin 13 minut už se teď vydáváme na cesty a po kulturní krajině teď budeme cestovat a dopravovat se vlakem. Vlak jako samostatný svět, ve kterém plyne čas jinak než za jeho okny, tak právě to je výchozím bodem nové inscenace Lolita in Transit spolku Teatrum Minimum. Autorem této nové původní hry pro litvínovský soubor je Martin Macháček, který se na vzniku inscenace podílel společně s režisérem Vítězslavem Větrovcem. Teď ho už vítám ve vysílání odpolední Vltavy. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Lolita in Transit měla premiéru včera večer, podkroví radničního sklípku v Litvínově opět ožilo vaší autorskou tvorbou. Jaké jsou vaše bezprostřední dojmy, bezprostřední pocity po včerejší premiéře?
1: No tak ještě to z nás tak jako opadává, jo? Že je to takový ten klasický popremiérový stav, ale jsme všichni rádi, že se nám povedlo vytvořit vlastně neuvěřitelně křehký tvar, ve kterým herci obou souborů Městského divadla Mosteckého mohli zazářit a zazářil včera.
0: V anotaci k inscenaci se píše, že jde o další mýtus, za kterým se vydáváte. Proč zrovna Lolita, která přirozeně táhne pozornost k Nabokovovu románu?
1: No, my jsme se chtěli popisovat právě s takovým tím lolitovským mýtem nebo tím archetypem vztahu staršího muže a mladší ženy. A dalším takovým naším velkým jako výchozím bodem byl film Sofie Coppoly Ztraceno v překladu, Lost in Translation, který podle nás ten lolitovský mýtus vlastně zpracovává neuvěřitelně jako moderním způsobem.
0: Zmínil jste Nabokovův román, také film Ztraceno v překladu Sofie Coppoly. Z jakých dalších inspiračních zdrojů jste při tvorbě hry, textu i inscenace vycházeli?
1: No, myslím si, že to byly rozhodně naše zážitky s testováním vlakem, který máme i s autorem textu Martinem Macháčkem velmi, velmi v oblibě. A pak to taky byly samozřejmě osobnosti těch přizvaných herců, kteří se na té inscenaci podíleli. Ať už to byl Marcel Rošecký v roli Marcela Rošeckého, anebo Bára Šuzdolová v roli Lity.
0: Přiblížíte nám, pane Větrovče, zápletku, příběh hry, o čemže se tedy v Lolitě in Transit vlastně hraje?
1: No, naše Lolita in Transit začíná vlastně tím, že Marcel Rošecký obdrží cenu hereckou, akorát ji upustí a rozbije si ji a musí si jet pro novou do Prahy vlakem z Mostu, z oblastního divadla. A právě v tom vlaku narazí na různá individua, mezi kterými se nachází právě i Lolita, se kterou ho propojí takový přátelský, až možná trošku jakoby milenecký vztah, ale to se všechno uvidí, jestli to proběhne, neproběhne, to už bych pozval diváky, ať se přijedou kouknout.
0: Určitě, to nechme otevřené. Zmínil jste, pane Větrovče, že společně s Martinem Macháčkem vás inspirovaly vaše osobní zážitky, mimo jiné i z cest vlakem. Proč je podle vás vlak tak silným symbolem? Je to místo, kde se kumulují příběhy? A jaká je ta vaše osobní zkušenost?
1: Určitě je to místo, kde se kumulují příběhy, zároveň tam máte určitý takový prvek jako tajemna, že nikdy nevíte, odkud přesně kdo jede a kam a z jakých důvodů. No a zároveň ten vlak přišel pro ten lolitovský mýtus vlastně strašně jako vhodný prostředí, protože ta Lolita v sobě latentně, že obsahuje nějaký jako sexuál, no, nějaký milost, no. A v tom vlaku, když si představíte vlakový kupé, tak tam dochází hodně k takovým jako nechtěným dotekům, jsou tam různý jako zápachy, jsou tam různý takový pohledy a to mi přijde, že to má vlastně pobývání v kupé, že má strašně blízko jako k nějakému sexuálnímu životu.
0: Jak jste to prostředí vlaku, nebo jak říkáte, vlakového kupé uchopili na scéně? Vy jste s Martinem Macháčkem také podepsán pod podobou scény a kostýmů. Jak to tedy na scéně vypadá?
1: My jsme se rozhodli cestou úplnýho minimalismu. On tu v podstatě i ten náš prostor v tom radničním sklípku litvínovským už trošku jako předdefinovává. My si nemůžeme pohrávat s velkou a výraznou scénografií, takže v podstatě si vystačíme celou dobu s 6 stoličkama. No a celý ten fokus je na ty herce. Jo, že je to takový výsostně herecký. No, jsme nároční na herce.
0: Rozumím, to je dobře. Na hercích divadlo přece jen stojí, co si budeme povídat. Co hudba, zvukový plán, inscenace?
1: Hudbu nám vytvořila Tereza Hříbková, dříve Koláčková, což je taková moje spolupracovnice ještě z divadelně kočovnických dob. A složila jí moc pěkně.
0: Režisér Vítězslav Větrovec, první host dnešní pondělní odpolední Vltavy. Řeč jsme vedli o jejich novince. Novince souboru Teatrum Minimum, inscenaci Lolita in Transit. Na její první reprízu se do podkroví radničního sklípku v Litvínově můžete vydat 4. října. Díky moc za rozhovor. Zlomte vás v dalším divadelním konání. Ať se vám daří.
1: Taky děkujeme. Naschledanou.

0: Doba 50. let a prostředí hollywoodských romantických muzikálů, jistě se s nimi spojíte i půvabnou americkou zpěvačku, herečku a taky bojovnici za práva zvířat Doris Dayovou, která nám právě na Vltavě dělala společnost v písni There Will Never Be Another You. Najdete ji na desce Day by Day z roku 1956. A my u hudby zůstáváme, byť vstupujeme do úplně jiných vod. Včera uplynulo 320 let od narození barokního skladatele Františka Václava Habermana. O jeho životě a tvorbě nám teď přichází říci víc vedoucí hudební redakce Vltavy, Alena Maršíková Michálková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Aleno, jaký životní příběh prožil František Václav Habermann? Čím je zajímavý?
1: František Václav Habermann tak pocházel ze západních Čech, narodil se v Kinžvartě, studoval na jezuitském gymnáziu v Klatovech, poté podnikl cestu studijní po Evropě, působil na různých místech, ale už v roce 1741 tak se vrátil do Prahy a tady působil jako ředitel kůru v kostele Panny Marie pod Řetězem na Malé Straně a také na stejném nebo ve stejné pražské části v kostele Panny Marie ustavičné pomoci v Nerudově ulici. A také vyučoval nejrůznější adepty hudebního umění třeba ve šlechtických rodinách. A mezi jeho žáky třeba patřili i dva významní skladatelé, Josef Mysliveček a také František Xaver Dušek. Jinak František Václav Habermann tak pak Prahu opustil a dožil v Chebu jako regens chory děkanského kostela u svatého Mikuláše.
0: Čím se zapsal do dějin hudby a jaká díla komponoval?
1: František Václav Habermann komponoval mše, oratoria, litanie, symfonie, sonáty a mezi jeho nejvýznamnější dílo, respektive asi nejznámější, tak je sbírka mší Philomela Pia. Ta sbírka mší má velmi zajímavý osud, protože nevíme jak, ale nějakým způsobem, tak se dostala do rukou Georga Friedricha Händla, který z této sbírky mší čerpal hudební motivy pro svá díla. Takže dá se říci, že v Händlově díle tak zaznívá i tak trochu František Václav Habermann.
0: Český rozhlas Vltava v minulosti natočil několik Habermanových děl. Vzpomeneme, která?
1: Právě byly to tři mše z té již jmenované sbírky Philomela Pia. Byla to mše o svaté Ludmile, mše o svatém Prokopovi a mše o svatém Václavovi. Kromě toho, tak jsou tam ještě další dva, tři patroni a úplně asi nejzajímavější je, že ta mše, že ta sbírka mší tak obsahuje mši ke svatému Ivanovi, což je velmi jaksi málo známý český zemský patron. Mm-hmm.
0: Včerejší 320. výročí narození skladatele Františka Václava Habermana právě připomněla vedoucí vltavské hudební redakce Alena Maršíková Michálková a také sebou přináší ukázku hudby k tématu. Ty jsi zmínila cyklus mší, zmínila si také několik jmen českých svědců, mimo jiné Ivana, také svatého Václava. Pokud se nemýlím, tak právě tomu budeš věnovat následující ukázku. Co to bude?
1: Přesně tak, svatého Václava si připomeneme za týden při státním svátku a já jsem vybrala z jeho svatováclavské mše první část kýrie, která je hudebně velmi pestrá. Najdeme tam árii, najdeme tam sbory a celé to končí monumentální fugou. Takže myslím, že tento krátký úsek tak nám ukáže všestrannost Habermanovu.
0: Alena Maršíková Michálková, moc děkujeme.
1: Není zač.

0: Příjemné pondělní odpoledne, vážení a milí posluchači, s hudbou Františka Václava Habermana, snad doslova sváteční. A to se krásně hodí, protože dnes 21. září oslaví a oslavuje, doufejme, své 80. narozeniny herečka, kterou dobře známe z divadla, filmů i rozhlasu, Daniela Kolářová. Letos je také ambasadorkou naší stanice v kampani Vltava má můj hlas. Před časem jsme s ní natočili momenty, kde se tato dáma zamýšlela třeba nad tím, jak moc je pro člověka důležitá příroda. Mluvila ale i o tom, že ji odjak živá lákalo co nejpřirozenější herectví a že je pro ni obtížné rychle přepnout z každodennosti do života hrané postavy. Její momenty vám na Vltavě nabízíme právě teď.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví herečka Daniela Kolářová.
2: No víte co, já jak jsem tady sama teďko už delší dobu, tak první co ráno udělám, tak si pustím rádio, rozhlas. A samozřejmě už si kolikrát říkám, že budu poslouchat mimo zprávy jenom nějaké pořady, protože ty zprávy z toho reálného světa jsou prostě zdrcující. Tak to člověku prostě pořád někde sedí v hlavě. Jinak mám teďko nějak se na mě navalila spousta práce, takže se musím mnoho učit. A jinak se mi strašně stýská už teďko po přírodě, po venku, protože nějak si těžko přivykám na Prahu, protože já, když se tam ráno probudím venku, tak koukám do zeleného, do přírody, tady koukám naproti na domy. A jinak se snažím číst. Jde mi to teda těžko při všech těch rozházených myšlenkách, ale strašně se těším, že se vrátím ke knížkám a budu si to užívat, až to půjde. No tak já jsem si to nazvala, že příroda je můj kostel, kde se modlím, protože při té práci s tou půdou vlastně si uvědomíte, takové je to banální, ale že to má minulost, ale možná i nějakou budoucnost, možná. Podle toho, jak to dopadne s tím oteplováním planety, jak to zvládneme nebo nezvládneme. Ale vlastně jako člověk z města, který o tom neměl ánu, tak jsem najednou pochopila, že příroda je to nejdůležitější, co jsme dostali jako dar. To, co nás živí, ale zároveň samozřejmě to musíme nějak vracet starostlivostí a tak a péčí. Takže tam si myslím, že je ta základní zodpovědnost naše, ale my za to dostáváme nejenom teda obživu, ale i krásu, vodu, vzduch, prostě všecko, co potřebujeme k životu. Ne nadarmo se chodí třeba do divadla na představení hodinu před, nebo můžete přijít ještě i víc jako času, ale je to tak, že se potřebujete nějakým způsobem z neplacené životní praxe převexlovat, soustředit prostě na to, co vás čeká a nějak se skutečně v těch myšlenkách soustředit na ten večer, co se tam bude dít, jak vy do toho budete vstupovat a tak dále. No. Takže samozřejmě taky v tom hraje roli normální život, kdy třeba není všecko v pořádku doma a vy se musíte prostě od toho odstřihnout. Zároveň tím střihem si trošku pomůžete, že od toho na chvilku odstoupíte, ale pak se zase po představení do toho vracíte. Ale fakt je, že já tedy nedokážu jako střihem jako se přepnout tak či onak, jo, že to potřebuje nějaký čas. Měla jsem strašně ráda Danu Medřickou a Blanku Bohdanovou, protože ten jejich způsob třeba hraní mě byl nesmírně sympatický, vlastně bych to nazvala jakoby obyčejný, jo. Ale přitom nesmírně sofistikovaný vlastně. Ta přirozenost mě na tom fascinovala. Ale zároveň jsem obě tyhle ty dámy měla trošku, opravdu jenom trošku možnost poznat i jako lidi, jako soukromé osoby, a jako ta jejich morálnost nebo etika, že jo, mě prostě fascinovaly. A na tom jsem si uvědomila, že jako herec nebo herečka můžete být geniální na jevišti, ale když pak nefungujete v normálním životě jako dobrý stvoření, jako dobrý člověk, takže je to vlastně zbytečný. Jo, jako že jste rozlomená schizofrensky na dvě části,

přešla k těm charakterním rolím. Pravda je, že s některými představeními se člověk loučí velice těžko, že máte k ním velikou vazbu nebo vztah té figuře, ale i k celému tomu představení. Takže někdy to jde hůř, ale musíte, protože když začnete zkoušet něco jiného, tak to musíte prostě vyšoupnout, abyste tam měla místo na nové texty, nové vztahy a tak dále. Samozřejmě při tom zkoušení nějaké role nebo ve hře, protože tam jsou důležité ty vztahy a myšlení těch postav, musíte najít jako nějaký klid a přehled, abyste byla trošičku vždycky nad sebou samou, jo? Abyste se na sebe vlastně dívala, abyste se kontrolovala. Takže je to takový zvláštní moment, když se to setká s reakcí, tak vlastně máte potvrzeno, že to není špatně. Já jsem vyrostla na rozhlasovém přijímači, jako od dětství až skoro do maturity. A já nevím, třeba Jaroslava Adamová, jo, vynikající herečka, taky v rádiu jsem ji ráda poslouchala třeba. Ale taky byli herci, kteří do toho šlapali, protože to všechno jsou rezidua třeba z těch bývalých dob, taky jsem se setkávala se spoustou lidí, kteří za sebou měli ještě nějakou éru v první republice a tak dále, kdy ten styl divadla samozřejmě byl trošičku jiný, že jo. Prostě mě vadilo třeba při recitaci, když se do toho šlapalo, jo, a bylo to takové patetické, tak vždycky se ve mně všecko sevřelo a říkala jsem si, že bych to chtěla jako obyčejně. No, tak o to jsem usilovala. Když jsem zmínila tu paní Medřickou, tak když jsme začali zkoušet a natáčet takovou normální rodinku začátkem 70. let, a tam se mi poprvé v té době, když se to začalo vysílat, stalo, že vás lidi na ulici poznávali a tak různě vykřikovali. Tak já jsem z toho byla nejdřív vyděšená, protože jsem nevěděla, jak na to reagovat. Protože jako někdo byl slušný, ale taky byli takový, jako pokřikovali z prostěrny a tak. Ale pak si na to nějakým způsobem prostě nezvyknete, protože vždycky vás to nějak jako trošku zaskočí. Ale říkám, když se ta reakce milá, nebo když se na vás někdo usměje a pozdraví, tak je to vlastně hezký. Co bych udělala jinak? No, určitě jsem udělala spoustu chyb, protože jak chcete být dokonalá matka, samozřejmě nevíte úplně všechno, protože na to neexistuje škola, že jo? Tak se to učíte vlastně po cestě, sbíráte zkušenosti. Určitě jsem udělala nějaké chyby, nebo já nevím, nějakou situaci, když byla, já nevím, doma hádka, nebo prostě nějaký maléry se staly, tak by to s odstupem jste vždycky chytřejší, že byste to řešila jinak, protože vás to taky zaskočí v nějaké emotivní situaci, tak to prostě řešíte neadekvátně. Určitě spoustu věcí bych chtěla napravit, ale už to nejde. Já se snažím fakt radovat z úplně obyčejných věcí, protože si člověk uvědomuje, že budeme končit, že jo, jednoho krásného dne. Takže vlastně má být člověk banálně řečeno vděčný za každý normální den. Když třeba, já nevím, tady mě vykvete spoupátka květ na rostlince, tak jí děkuju, hladím a jsem za to hrozně ráda. A teď jsem měla takovou starost právě venku v létě, kdy mě tam chodili srnky ožírat růže, rododendrony, keříčky různý. Tak jsem to zastřihávala a se to zacelilo, ty růže se zvetily, nasadily poupata a kvetou. Takže to zjistíte právě jako tu genialitu té přírody a naplňuje vás to úžasnou radostí a smířlivostí. A teď počtu právě ten nový překlad Hanse Christiana Andersena, co jsem dostala z toho dánského velvyslanectví. Tak mě to moc těší, to se jmenuje Při nejzazším moři. A jsou to takové zvláštní povídky, neřekla bych pohádky, protože znám samozřejmě pohádky. Moje nejoblíbenější je Malá mořská víla a Sněhová královna. Ale tadyhle se teďko užívám toho úplně jiného Hanse Christiana Andersena. Řekla bych, že to je hodně, hodně smutné, no. Také. Podíváme se na překlad. František Frélich. No, takže krásně přeložený. Herectví, to je závislé na tolika faktorech. Na textu samozřejmě.

0: Mě buď je kvalitní nebo nekvalitní, jak je připravený režisér nebo nepřipravený, tím, že vzniklo mnoho televizí. Když třeba přijdu večer z divadla, tak se podívám, co tam běží a málo co by mě bavilo, jo, se na to koukat nebo nevím. Je to najednou hodně a tematicky mě chytí málo co. Dělí se to vlastně jakoby na mladé herce, kteří jsou v angažmá, někdo s nimi pracuje v divadle systematicky nějakým způsobem, protože je taky členem nějakého souboru, který je nějak poskládaný, kde to má hlavu a patu, když to funguje dramaturgicky, režijně. A pak máte spoustu mladých lidí, kteří se živí v těch seriálech, třeba nechtějí do angažmá, protože herci jsou prostě špatně placení, tím se neuživíte, musíte prostě pracovat vedle. Tak je to hrozně těžký, protože ti, kteří se živí třeba jenom dubbingem nebo těmi seriály, tak se po nich nic nechce, nebo se musí jenom naučit spoustu textu, vlastně ho říct v té situaci nějaké a vymalováno, protože ty seriály jsou třeba nekonečné, jako je Ulice, jo. Takže se denně fasuje jenom strašná spousta textu, který se musíte do druhého dne nadrtit a na tom se nenaučí jako nikdo nic a je to pak vidět. Strašně se životními zkušenostmi, řekla bych, mění hodnoty. To, co třeba já, nevím, jste považovala za nejdůležitější, když člověk třeba vstupoval na jeviště, aby se to povedlo, abyste byla nejlepší, jo, a celý představení bylo nejlepší, tak po určité životní pouti samozřejmě to máte ráda a přejete si to, aby to tak zůstalo. Ale v tom hodnotovém žebříčku po těžkých epizodách, třeba moji s manželem, najednou zjistíte, že je to sice krásné, ale není to to nejdůležitější. Prostě ta hierarchie hodnot se vám přeskupí, protože v těch kritických okamžicích musíte rozlišit, co je teď nejdůležitější udělat a co tedy může počkat. Jo? Když jde o život, tak první je, aby ten člověk měl důstojné podmínky, byl spokojený, čistý, v pohodě. No a všechno ostatní jde stranou. Dalo by se říct, že to soustředění potom při té práci je paradoxně jakoby klidnější. Taky právě tím, že máte spoustu životních zkušeností, což jako úplně mladý člověk nemůžete mít logicky, to vás všecko čeká, abyste pozbírala radost i bolest po cestě. Spoustu času člověku jako mladému zabírá, jak něco říct, jak něco udělat. Ale až potom právě studiem a životní praxi dojdete, že důležité není jak, ale proč. Takže to je ta největší cesta, kterou ujdete od té nevědomosti k něčemu hlubšímu.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Martina Raš, zvukový mistr Jiří Benák.
2: Nad radostí, bolestí i životními hodnotami se v dnešních momentech zamýšlela herečka Daniela Kolářová a právě dnes jí můžeme popřát k 80. narozeninám a to také děláme. Všechno nejlepší, hodně zdraví a hodně radosti ze života. Tvůrčí práci Daniely Kolářové si teď můžete připomenout i na vltavském webu, kde mimo jiné k poslechu najdete třeba rozsáhlou ságu rodu Forsythů, kde Daniela Kolářová stvárnila jednu z hlavních rolí. Tak neváhejte.

0: Jižanský temperament Marie Macoty právě rozčeřil vlny odpolední pondělní Vltavy. Směrem k 15. hodině nás tato italská díva právě posunula písní Rosa Canta e Conta. Dnes je 21. září, což mimo jiné znamená to, že od nedožitých 90. Václava Havla nás dělí přesně 13 dní. V souvislosti s kulatým výročím osobnost Havla na Vltavě mnoha způsoby připomínáme a také si klademe celou řadu otázek. Jak obstojí Havlovo pojetí pravdy, odvahy nebo možností jednotlivce proti systému? Odpovědi hledá nová série Vltavy s názvem Promyslet Havla. Kdo se v ní zamýšlí a nad jakými tématy konkrétně. To se dozvíme právě teď.
1: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Audiosérie Českého rozhlasu Vltava.
2: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná, že mají i nějakou nadčasovou hodnotu.
3: Jaké jsou možnosti jednotlivce proti systému moci? Je dnes Havlova představa života v pravdě přežitá? Může nás dnes ještě inspirovat jeho uvažování o politické statečnosti? O tom přemýšlíme s filozofkou Alicí Koubovou, filozofem Tomášem Koblíškem a jejich hosty. Rozhovory o tom, co nám dnes mohou přinést Havlovy myšlenky, poslouchejte od 7. září 2026 na Českém rozhlase Vltava. Naslyšenou se těší Karolína Koubová.
1: Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: A na Vltavě jednotlivé díly uvádíme vždy v sobotu od 17 hodin. Sérii uzavře veřejná debata na téma Evropa a demokracie. Uskuteční se 22. října od 18 hodin v jízdárně Pražského hradu. Vystoupí Alice Koubová, Lenka Karfíková a Tomáš Koblížek. Záznam následně nabídne Vltava ve svátečním vysílání a na webu 28. října.

0: Koncertino Praha slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

0: Dobré odpoledne, bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá bezplatně licenci Václava Havla Městské knihovně Praha. Rozhodla se tak podle svých slov proto, že knihovna umí Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Knihovna bude mít na starosti kontinuitu a hlavně dlouhodobou péči o Havlův odkaz. Havlová to dnes oznámila novinářům při oslavách 90. výročí Havlova narození na Mariánském náměstí v Praze. Knihovnu Václava Havla její správní rada na začátku září přejmenovala na první prezidentskou knihovnu a vyhověla tak přání Dagmar Havlové, aby nadále nepoužívala ex-prezidentovo jméno v názvu. O Havlův mimořádný a široký odkaz knihovna ale hodlá pečovat i nadále, jak uvedli její zástupci. Pacientské organizace budou moci od tohoto pátku žádat Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o příspěvek na své projekty. Jsou to třeba osvětové a vzdělávací akce nebo rehabilitační pobyty pro chronicky nemocné. Jedna organizace může získat až 140 tisíc korun. Do konce roku chce mezi pacientské organizace pojišťovna rozdělit celkem až 10 milionů korun. Příspěvek dnes schválila správní rada VZP, jak sdělil ředitel pojišťovny Ivan Duškov. Americká firma Google zaplatí pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů, informovala o tom agentura Reuters. Finanční postih Google uložila irská komise pro ochranu dat. Google má evropskou centrálu právě v Irsku. To ze zmíněné komise dělá klíčového regulátora společnosti pro celou Evropskou unii. Irské úřady vyšetřování zahájily před 6 lety. Lidé podle nich ne vždycky věděli, že firma jejich polohu využívá třeba k ovlivňování prostřednictvím reklamy. A počasí pokračuje proměnlivá, převážně velká oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky na severu a severovýchodě četnější. V jeho západní polovině Čech budou přehánky jen ojedinělé. Večer bude srážek i oblačnosti od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 19, na horách naměříme kolem 6, na Šumavě pak kolem 10 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Není dáno přijít k muzám širokou cestou, praví staré latinské přísloví. A já myslím, že poměrně jasně vyjadřuje fakt, že cesta k uměleckým nebo intelektuálním výšinám nebývá zrovna lemována vonavými květy, jako spíš bodavými trny. Dosáhnout velkých věcí v životě i v umění, dosáhnout určité hloubky poznání není zkrátka jen tak. Je třeba přitom často překonávat řadu překážek, čelit obtížím a usilovně pracovat. Jak náročnou cestu za svými cíly i svou muzou podnikla Pařížanka Camille Berthault, to nám v písni Mamus řekne právě teď. A já vám přeji pohodový odpolední poslech.

Příjemné pondělní odpoledne, vážení a milí, posloucháte Vltavu a její odpolední kulturní servis. Do jeho další hodiny nás právě převedla půvabná Camille Berto se svým 6 let starým albem Le Tigre. A název desky mi teď právě připomněl knihu Probouzení tygra Petra Levina o vnitřním uzdravení. Autor se v ní mimo jiné ptá, proč zůstat uvěznění v minulosti uvnitř traumatu, když z nich lze najít cestu ven. Ostatně podobným otázkám se budeme na Vltavě věnovat i v následujících minutách. Budou totiž o životě v nefunkčních rodinách, o útěcích z domova i o ústavní výchově, ve kterou může všechno vyústit, když člověk nemá v životě zrovna štěstí. Jak k tomu dojde, že někdo skončí laicky řečeno v pasťáku? Jak vypadá život v takových ústavech a jak taková zkušenost člověka sformuje? I na to se budu ptát režisérky Apoleny Vanišové. Právě tématu ústavní péče se věnovala ve svých posledních dokumentárních projektech v Parsifalech a teď i v Parsifalkách, které zítra poprvé uvede festival Příští vlna Next Wave. Ke klukům právě procházejícím ústavní výchovou se připojí i 2 dospělé ženy, které ústavní výchovou prošly kdysi. Zaostříme ale i na frankofonní divadlo a dramatiku Afriky, Karibiku a arabského světa. Po 15:30 nám o nich řekne víc dramaturgyně Lucie Němečková. I letos totiž sledovala cyklus scénických čtení Sava Le Monde, který už po 14:00 pořádala rozhlasová stanice RFI. Vy ovšem zůstaňte věrní rozhlasové stanici Českého rozhlasu Vltava a teď už se vychutnejte jeden z baletů Camille Saint-Saëns z opery Timbre d'argent, hraje orchestr Le Siècle, řídí ho François Roth.

0: otázky sebepojetí, péče a sebepéče, taky problematika pěstounství a náhradní rodinné péče a teď i péče ústavní s akcentem na děti s vážnými poruchami chování. Právě v těchto sociálních vodách se v posledních letech pohybuje divadelní autorka a režisérka Apolena Vanišová. Reflexy závažných společenských témat nabídla v inscenacích Chodka, Psohlavky nebo Parsifalové 1 a 2, které vznikly právě s klienty českých výchovních ústavů. Teď na ně navazuje dokumentární instalací Parsifalky, kterou už zítra uvede v premiéře festival Nejen divadelní alternativy příští vlna Next Wave. A Apolena Vanišová nám o těchto projektech přišla říct víc. Jsem tomu ráda. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A s ohledem na téma vašich posledních dokumentárních projektů, o kterých bude řeč, tedy Parsifalů a Parsifalek, navrhuji nejprve ujasnit si pojmy. Co si máme představit pod ústavní výchovou? Kde probíhá, koho se týká, jaká péče do ní spadá?
1: Pokud myslíme děti, které jsou ve výchovních ústavech, tak je to zařízení pro mladé lidi, pro mladistvé mezi 15 a 18 lety, kteří nemůžou zůstat ve své původní rodině, především kvůli svému chování.
0: Proč jste se o ústavní výchovu v Čechách začala zajímat? A co konkrétně vás k tomu tématu táhlo?
1: K tomu tématu mě přivedl můj syn, kterého mám v pěstounské péči, a byl pro mě natolik inspirativní, že jsem právě na základě zkušeností s ním vytvořila inscenaci nebo instalaci NRP před lety a na tu ta se věnovala obecně náhradní rodinné péči a na tu navázali potom už přímo Parsifalové a práce s klienty právě výchovních ústavů.
0: Mm-hmm. Pokud se nemýlím, tak Parsifalové 1 i 2 vlastně vznikaly z kluky z jednoho českého ústavu, že to byl jeden výchovní ústav.
1: Je to tak.
0: Je možné říct, o který jde a proč jste si vůbec z 26 ústavů v České republice vybrala právě ten?
1: S ohledem na bezpečí kluků, tak vám neprozradím, o který ústav jde. A ten výběr, byla to vlastně náhoda, producentka projektu Eva Zembok, tak přímo s tímhle ústavem už měla navázané nějaké kontakty a tak se to úplně přirozeně nabídlo.
0: Jak složité je vůbec dostat se dovnitř takové instituce, navázat s jejími klienty, ale třeba i pedagogy, pečovateli, nějaký hlubší kontakt a v neposlední řadě pak i nějakou kreativní spolupráci? Jak složitě jste se dostávala k lidem, se kterými jste pak divadelně pracovala?
1: My jsme měli velké štěstí, že ten základní kontakt tady už byl navázaný a že v ústavu pracuje jako sociální pracovnice paní Bohdana Košťálová, která vede skupinu chlapců, kteří nebydlí přímo v tom ústavu, ale bydlí spolu s ní a na střídačku s dalšími sociálními pracovníky na internátu, protože dochází do školy na učňáky ve městě, které není přímo jako ve městě, kde je ten ústav. A je to vlastně taková samostatná buňka. A Bohdana je vášnivá amatérská divadelnice, takže náš projekt hodně podporuje a kluky v něm.
0: Řekněte nám něco o těch klucích, o kterých teď mluvíme. Jaké jsou jejich příběhy? Co je vlastně dovedlo do té ústavní péče? Nebo co je nejčastějším důvodem, že třeba ti mladí lidé začnou páchat, nevím, nějakou, předpokládám asi kriminální činnost, nebo jsou prostě nějakcí divocí, nezařaditelní do té takzvané běžné, normalizované společnosti?
1: Vlastně ve všech případech, nebo ve všech případech, které já jsem potkala, tak šlo jenom o rodinu a o rodinnou situaci. Ty příběhy jsou si hodně podobné, většinou ta rodina má nějaké potíže a tu výchovu nezvládá a ty kluci si potom, nebo já pracuju s klukama, tak si úplně neví rady a vlastně všechna ta činnost, kterou páchají, tak je z mého pohledu spíš nějaká forma volání o pomoc.
0: A co je to za problémy v těch rodinách? Jsou to závislosti?
1: Jsou to často drogy, alkohol, násilí.
0: Jak složité je získat důvěru takhle, řekla bych, docela křehkých, nalomených mladých bytostí? Předpokládám, že to chce určitý křehký nebo nějaký jemný, empatický přístup k těm lidem. Jak jste si je získávala, jak jste je otevírala pro tu divadelní práci? Mělo to nějaké etapy, nějaké konkrétní kroky, které jste třeba měla dopředu promyšlené, že tímhletím způsobem je budete nějak směřovat k tomu, aby vznikl nějaký divadelní jevištní tvar, prezentovatelný před publikem?
1: Nějaké kroky jsem určitě měla promyšlené. Nejsem si jistá, jestli jsem je potom dodržela. Hodně čekám, co přijde. A z toho vycházím, že vlastně ono se vždycky něco vyloupne. Tak tomu dávám čas. A co se týká té důvěry, tak tam mi asi zásadně pomohla zkušenost právě se synem Aaronem a vůbec s tím, že jsem se věnovala jako náhradní rodinné péči a tomu, že obecně tyhle děti potřebují čas a potřebují, aby tam pro ně člověk
0: by tam byl.
1: A vlastně ho hodně moc zkouší, dlouhou dobu ho zkouší a čekají, jestli se vždycky vrátí nebo jestli tam pořád bude. Proto je pro mě a tu Parsifalu klíčové to, že je to dlouhý projekt nebo dlouhodobý projekt. Potkáváme se na pravidelné bázi a často třeba nepracujeme, ale chodíme spolu do divadel na výstavy, povídáme si a kdykoliv se mi můžou ozvat, když něco třeba potřebují.
0: Takže práce umělecká přerůstá do osobního vztahu, kde vám opravdu na lidech záleží, že to není jen prostě nějaký umělecký výstup, ale prostě osobní vztah.
1: Je to tak, je to vztahová věc.
0: Divadelní práce s lidmi, kteří si prošli nebo procházejí zkušeností ústavní výchovy, se v posledních letech věnuje režisérka Apolena Vanišová, která zůstává naším hostem.

0: Paul Simon právě na Vltavě dospíval píseň Night Game z roku 1975 a my se 6 minut před 15:30 vracíme zpět do roku 2026, ve kterém právě teď v Praze probíhá další ročník divadelního festivalu, nejen divadelní alternativy, příští vlna Next Wave, který zítra v premiéře uvede novou inscenaci režisérky Apoleny Vanišové s názvem Parsifalky. A já se ještě vrátím k předchozím projektům dokumentárního divadla, k Parsifalům, o kterých tady byla řeč před malou chvílí. Zatím jsme neřekli, že takovým základním výchozím bodem pro vás byla práce s mýtem o Parsifalovi. Tak mě zajímá, proč vybrali si kluci sami, nebo jste s ním přišla jako s inspirací vy, jako zkušená divadelnice?
1: Kluci si ho vybrali sami, když jsme se bavili o tématu, o tom, co bychom mohli zpracovávat, čemu bychom se mohli věnovat. Tak kluci dlouho nevěděli a pak jeden z nich řekl, a co takhle Parsifal? A já jsem řekla, dobře, proč ne a co tě k tomu vede? A on řekl, no, mně se říká Parsifal. A tak to bylo. Nikdo nebyl proti, s ničím dalším nepřišli a tak jsme se do toho ponořili. Mně to ze začátku přišlo trošku úsměvné, nahodilé a vlastně jsem se nikdy nedozvěděla, jestli ten Vláďa, aspoň ten Vláďa, kterýmu se říkalo Parsifal, jestli ten mýtus znal, ale postupem času tak jsme se s ním seznámili a právě jsme ho spolu četli, šli jsme na Parsifala do divadla, nejrůzněji jsme to interpretovali a mám pocit, že kluci se v tom tématu právě nějaké až jako zdánlivě nekonečné cesty a hledání čeho si hodně zhlédli. A vlastně v tom finálním tvaru, jak Parsifalu 1, tak 2, tak ten mýtus je nějaký základ, ale asi spíš pro nás. Není to něco, po čem by šel jako divák.
0: Mm-hmm. Jak a čím se budou od Parsifalu lišit Parsifalky, které zítra uvidíme v premiéře?
1: Do téhle fáze projektu na základě toho loňského uvedení, ještě jenom s chlapci, tak se přidali dospělé ženy, které prošly výchovným ústavem v Počátkách, přihlásili se nám s tím, že naše práce zajímá a že by rády vyprávěli i svůj příběh.
0: Jakou energii, témata, motivy, roviny tam ty dospělé, zralé ženy přináší? Co tam vzniká za interakci mezi těmi mladými kluky a dospělými ženami? To může být docela zajímavé pozorovat, nebo možná to i divadelně rozehrávat.
1: My to v tuhle chvíli pracujeme s tím právě při přípravě té zítřejší instalace. Hodně zajímavé pro mě je to, že ty jejich příběhy vypadají vlastně, které se odehrály před 20-30 lety, tak vypadají úplně stejně jako příběhy těch našich dnešních chlapců. A i vlastně s tím se ty ženy hlásily, že by byly rády, aby to, s čím přichází, tak aby slyšeli ty současné děti ve výchovných ústavech. A na tu interakci jsem sama zvědavá. Parsifalové a Parsifalky se poprvé potkají až zítra právě během té divadelní události.
0: Mm, takže tam je tedy značná míra improvizace nebo nějakého dění teď a tady na místě nepřipraveného?
1: Uvidíme, pracujeme s nějakými přesně nastavenými pravidly, takže to bude spíš jako bytí v nějakém prostoru a čase.
0: Mm-hmm. Řekla bych, že divadlo je hodně intenzivní osobní zkušenost. Člověk z ní jen zřídka vyjde neproměněn. Jak změnila vás a všechny aktéry? Ať už kluky, dospělé ženy, vás, tvůrce a možná i diváky?
1: Můžu se jenom dohadovat. Myslím, že pro kluky je důležitá každá osoba, o které ví, že tam pro ně vždycky je. i když je to někdo tak vzdálený, jako jsem já, tak to, že se spolu vídáme s některými z nich už třeba 3 roky, s některými i potom, co vyšli z ústavu, udržujeme nějaký kontakt, tak to si myslím, že je pro ně důležitá zpráva do života. Co se týká žen, tam si myslím, že tím, že spolupracujeme jenom krátkou dobu, tak je to taková jako jemnější věc, ale už to, že právě přišli a nahlas začali vyprávět ten příběh, tak pro ně bylo hodně zásadní a rozhodně nelehké. A také jsem to pochopila tak, že je to nějaká zkušenost, která je nějakým způsobem posouvá a vlastně přijít s tím jako na veřejnost a před další lidi s podobnou zkušeností. Pro mě je asi nejdůležitější to, že dostávám důvěru těchto lidí a že se s nimi můžu vídat a můžu se od nich hodně učit, protože všichni jsou hodně nezdolní, stateční a vlastně jsem nepotkala nikoho, kdo by to nějak jako vzdával nebo rezignoval.
0: Jaký je život v takzvané ústavní výchově, co do ní lidi přivede a jak taková zkušenost člověka promění. I o tom jsou dokumentární instalace Apoleny Vanišové, Parsifalové a taky Parsifalky, které v premiéře můžete vidět zítra, tedy v úterý 22. září od 20 hodin na festivalu Příští vlna Next Wave, a to v synagoze na pražské Palmovce. Apoleno, díky moc, zlomte vás.
1: Díky moc.

0: Skladby nám právě hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Vladimír Válek.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A následující minuty pondělní odpolední Vltavy budou patřit divadlu. Jak zní současné frankofonní divadlo Afriky, Karibiku a arabského světa? To každoročně mapuje prestižní cyklus scénických čtení Sava, Sava Le Monde. Projekt pořádá rozhlasová stanice RFI ve spolupráci s francouzskou autorskou agenturou SACD. Jeho cílem je otevírat palčivá témata dneška. A na jaké hlasy upozornil letošní 14. ročník, o tom si budeme povídat s dramaturgyní a publicistkou Lucí Němečkovou. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Název Sava, Sava Le Monde by se dal volně přeložit jako jde to světe. Není vzhledem k závažným tématům, která tento rozhlasový cyklus otevírá, poněkud ironický?
2: Tak ironie v tom určitě je, ale zároveň je tam i určitý vzdor a jistý způsob, jak vlastně přežít ty tíživé situace, co jsou vlastně témata spolu s určitou nadějí a apelem na změnu všech těch vybraných her, takže vlastně bychom mohli ten titul číst i taky, že s tím světem to nejde úplně tak, jak bychom si představovali, ale zároveň víme, že to zvládneme.
0: Co přesně tento cyklus představuje?
2: Tak jde především o první čtení her autorů a autorek z Afriky, ale také z Haiti a Blízkého východu, které každoročně vysílá rádio RFI živě z Avignonského festivalu, kde se odehrává tohleto živé natáčení v Calvetově muzeu, respektive v jeho dvoraně, která je přeměněna na divadelní sál pro, dejme tomu, 200-300 diváků. Na jevišti herci čtou někdy za doprovodu hudby a celé to moderuje Pascal Paradu, který se taky v závěru potom pozve dotyčného autora či autorku a krátce ho vždycky vyspovídá.
0: Řekněte nám, Lucie, něco málo k letošnímu programu. První dvě čtení už tradičně patřily vítězům cen rádia RFI a také autorské agentury SACD. Komu?
2: Tak tím loňským vítězem pri RFI byl mladý konžský autor Israel Nzila a my jsme mohli slyšet jeho hru Clipping, která rozvíjí takovou záhadnou situaci matky, jíž se ztratí na tržišti dítě, ona ho hledá a ta situace se stává čím dál tím absurdnější. No a tou druhou hrou a vítězem pri SACD byl Yassin Ben Yacoub, alžírský autor se svojí hrou Černé desetiletí, která se zase vrací do 90. let 20. století k tomu černému období, traumatickému období alžírských dějin a občanské války.
0: Zmínila jste dva vítězné texty, které další zarezonovaly nejvíc.
2: Tak za mě to byl určitě text mladé burundské autorky Claudie Muningabe, který se jmenuje Rest, čili Zůstání, a je to vlastně dialog dvou sester, přičemž jedna se nachází ve vězení za to, že spodobnila zakázaný symbol hvězdy a ta druhá jí pomocí politických konexí se snaží dostat ven. Ten dialog je vypjatý, protože se v něm různě odkrývají rodinná tajemství a také je to určitá zkouška jejich sesterského pouta a odehrává se i v takové vypjaté situaci politické krize a zároveň ekologické katastrofy, kdy hrozí, že povodeň zboří jejich rodný dům.
0: Přiznám se, že všechna jména, která jste zatím zmínila, jsou pro mě neznámá. Figurovala nebo objevila se v letošních cenách i nějaká, nebo v té letošní soutěži i nějaká jména známější?
2: To je, myslím, takovým každoročním pravidlem, že jako třešínka na dortu na závěr vždycky se to nějaké známější jméno blízkne, tak letos to byl haitský autor Giregis Junior, který také navštívil například měsíc autorského čtení loni a v té jeho hře, která byla prezentovaná v Avignonu, podle jeho vlastních slov sumarizoval všechny náměty her, které kdy chtěl napsat. Ten název jeho hry je poměrně složitý, takže já ho s dovolením přečtu v českém překladu. Jaký poslední velký konflikt by mohl ukojit nenávist mezi lidmi? No a ta hra samotná je vlastně taková koláž skečů brazivých, ironických, v nichž rozvíjí téma násilí v jeho nejrůznějších podobách.
0: Kde mohou zájemci tyto hry slyšet, pokud tedy vůbec?
2: můžou slyšet, i když nenavštívili Avignonský festival, protože všech těch 6 vybraných her, ale i ty z minulých ročníků najdou na webu Rádia RFI ve francouzštině.
0: Upřesňuje naše kolegyně, dramaturgyně Lucie Němečková, která referovala o projektu scénických čtení s názvem Sava, Sava Le Monde. A my za to moc děkujeme.
2: Také děkuji.

0: Troy Andrews, vynikající americký pozounista, taky zpěvák, který si potrpí nalámané beaty. Právě tento rodák z New Orleans, říkající si trombone short, nám dělal společnost 11 minut před 16:15 odpolední. Teď se k ní přiblížíme ještě blíž. Následující minuty vyplníme úvahou scenáristky a dramaturgyně Niny Rutové. Má název Dřevomorka domácí.
1: Nahlédněme dnes do jedné dokonalé domácnosti, dokonalého domu s dokonalým rodinným životem. Domácnost voní v kuchyni vanilkou, v pracovně knihami, ložnice má ve dne vůni levandule a v noci voní po růži. Lehký odér po cizích kocourech cítíte jen za bouřky, kdy si vnikli do domu za domácí kočkou. Pokračujme v hodnotách, které tvoří spokojenou domácnost. Domácí vzdělávání dětí, domácí mazlíčci, domácí chléb v ošatce, domácí vejce, děti v pyžámcích s čerstvě umytými krky, pohádka na dobrou noc. I ten tichý, synchronizovaný pohyb, kdy žena večer myje nádobí a muž je lněnou utěrkou utírá a jemně ukládá do slonově bílé almárky po babičce, všechno šlape jako hodinky. A pak jedna drobná, v podstatě zanedbatelná lež, nevelká, odbočka z cesty, vymyšlená porada v kanceláři, milosrdná lež. V tu chvíli se to stane. Přijde na scénu ona. Dalo by se říct, že vstoupí na jeviště s dramatickou tichostí. Dřevomorka domácí. Jako tvor od přírody ostýchavý a chtivý teplého rodinného krbu se nejprve skromně zabydlí v temném, studeném a trochu vlhkém koutě sklepení. Bydlí v dřevěné berince po bramborách, bojí se vpadnout do domu jako nezvaný host a tak jen tiše nasává atmosféru a sní o tom, že se jednoho dne usadí v obýváku, možná i v ložnici. Přeje si, aby ji paní domu přijala s radostí, jako když sousedka přinesla domácí džemy nebo koláče. I ona má přece v rodném listě napsáno dřevomorka domácí. Vědci ještě nezjistili, že dřevomorka je citlivý vztahový indikátor. Nebojí z vlhka, jak míní mykologové, ale z lidského chladu. Od neblahé chvíle mužovi milosrdné lži ticho v domě zhoustlo. Místo hnětací mísy po babičce, vařeček a porcelánové valchy se začnou kupovat a používat domácí spotřebiče. Hrozící konflikt se řeší nákupem domácího kina, jen aby byl pokoj od domácích výslechů. Zmizela vřelost a dřevomorka roste a sbírá odvahu. Nevyžaduje moc, stačí jí, když se někdo mračí do talíře. Během jednoho nepatrného podráždění poporoste o 3 mm. Během tiché hádky v ložnici přikryje svým jemným vatovým podhoubím prkenou podlahu. Během domácího dusna poporoste až o 6 mm za den. Tká svou síť pod nohama rodiny, která nahoře utkala už jen zdvořilou lhostejnost. Přijde den, kdy se paní domu skloní pod pohovku pro špinavou ponožku a konečně ji uvidí. Hustý, žlutavě, sametově zvlněný bochník. Žádné vítání? Žádná domácí limonáda? Diví se dřevomorka a mrkne. Tak dlouho jí přece trvalo, než zdomácněla. Věda tvrdí, že dřevomorku spolehlivě zničí jen žár nad 40 stupňů Celsia, nebo pořádný průvan. A tak si říkám, až budete dnes ráno větrat, dělat si kávu a možná se mračit na někoho, kdo zase nevynesl koš, otevřete okna do kořán a puste do domu trochu skutečného tepla a nadhledu. Ať vám pod podlahou nezdomácní někdo, o koho byste fakt nestáli. Přeji hezký a hřejivý den.

0: Dominanta Prahy, celonárodní symbol, architektonická ikona.
1: Svatovická katedrála, jak ji neznáte.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje známý chrám coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Zářijové soboty ve víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré odpoledne, bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot, marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Každý pracovní den bude resort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude platit do konce října. Čína vyloučila z komunistické strany a armády 2 vysoké vojenské představitele. Informovala o tom oficiální tisková agentura Nová Čína. Místopředseda ústřední vojenské komise Chang Yuxia a náčelník štábu vojenské komise Liu Chenli jsou obviněni mimo jiné z korupce nebo zanedbávání povinností. Čínská armáda patří mezi hlavní cíle protikorupčního tažení prezidenta Xi Jinpinga. Podle některých analytiků prezident využívá boj proti úplatkářství k odstranění možných rivalů a také k posílení loajality svých podřízených. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti připravuje na 25. října program zaměřený na osobnost Tomáše Garrigua Masaryka. Scéna ho chystá u příležitosti 108. výročí vzniku samostatného Československa. Zájemci si vyzkoušejí různé situace ze života prvního československého prezidenta. Program je určený jak dospělým, tak mladým lidem od 15 let. Slovácké divadlo se několik let věnuje speciálním programům pro žáky a studenty, kterým zážitkovou formou přibližuje různá období české historie. Počasí v noci bude zpočátku oblačno, v severovýchodní polovině republiky místy přehánky. Během noci budou přehánky kromě severovýchodu ustávat a oblačnost bude místy ubývat. Nejnižší teploty 9 až 4, na horách budeme měřit kolem 5 stupňů Celsia. Zítra čekejme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě až zataženo. Na severovýchodě a východě místy s deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer kromě severovýchodu a východu území bude ubývat oblačnosti, místy do vyjasnění. Nejvyšší zítřejší teploty 12 až 17, na horách naměříme kolem 7, na Šumavě pak kolem 10 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Candomblé, flamenco, gospel, španělská sefardská hudba i klasický bluegrass. To všechno dohromady tvoří charakteristický zvuk kapely Che Apalache, kterou mimo jiné rozpoznáte díky složitým perkusním rytmům. Myslím, že určitě nebudou chybět ani v písni Maria, kterou vám posíláme 3 minuty po 16. hodině a přejeme vám pohodové odpoledne.

0: Rearrange My Heart, deska multižánrové i multinárodnostní kapely Čaje a Palače z roku 2019 nás provázela pondělní odpolední Vltavou, za kterou už bezmála 22 minut bude, jak se říká, veta. Na vltavských kulturních vlnách nás nahradí pořad Akcent, kterým vás bude provázet moderátor Saša Michalidis, který je teď s námi ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Čtenářská gramotnost mladé generace, to bude, nemýlím-li se, dnes téma pro tebe a tvé hosty. Z jakých úhlů se na něj budete dívat, co všechno tě bude zajímat?
1: No, my jsme o tom mluvili v Akcentu a možná jste zaregistrovali takové to šetření PISA, které se dělá jednou za čas, což dělá OECD, a z toho vyplynulo, že čeští 15-letí a 15-leté se ve čtenářské gramotnosti zhoršili. Máme 468 bodů, což je o 20 bodů méně než v roce 2022. Pořád jsme tedy mírně nad průměrem zemí OECD, ale takže žádná panika, ale je to nějaký trend. A my vlastně se chceme právě podívat na to, co ten trend způsobuje, kde mohou být ty příčiny, jestli vlastně v tom klasickém, vždycky tady, když se bavíme o školství, tak je to ten trojúhelník, to znamená škola, studující a rodiče. Tak kde vlastně ten problém vzniká? Do toho samozřejmě vstupují ještě sociální média, jako vlastně už je to takový spíš obdelník. No a my se na to budeme ptát.
0: S kým budeš o čtenářské gramotnosti mluvit, s kým budeš téma probírat?
1: S povolanými, protože přijde Nikola Šrámková z neziskové organizace Eduin, která právě informuje o vzdělávání, a společně s ní biblioterapeutka, což je teda krásné povolání. K tomu psycholožka a zakladatelka projektu Terapie čtením Veronika Fidlerová.
0: A terapii čtením nabídneme i v dnešním Akcentu. Moderátor Saša Michalidis vás jím provede úderem půl páté, tak si určitě Akcent nezapomeňte naladit. Děkuji.
1: Díky.

0: Tanguy de Villancourt a Bruno Filip v sonátě pro violončelo a klavír C-dur Sergeje Prokofjeva na Vltavě jej dointerpretovali minutu před čtvrt na pět. A teď už bude znovu řeč o Václavu Havlovi, kterého všichni více či méně známe. Ale jak ho vidí svět? Dnes startuje nový pětidílný seriál Havel světový. Každý den vám nabídneme pohled na českého dramatika a prezidenta očima renomovaných zahraničních tvůrců. Jako prvního vyspovídala autorka seriálu Lucie Němečková francouzského herce, režiséra a manažera, uměleckého šéfa divadla La Manufacture Frederika Potyho. Ten je zároveň takovou naší havlovskou spojkou z proslulého festivalu v Avignonu. Ostatně posuďte sami.
1: Moi, ça a commencé quand j'étais tout petit, puisque à 18 ans, je jouais Michael dans Vernissage.
2: Poprvé jsem se s Václavem Havlem seznámil, když jsem byl ještě velmi mladý. Bylo mi 18 let a hrál jsem Michala v jeho hře Vernissage. Bylo to v 80. letech, v době, kdy byl Havel ve vězení. Po letech jsem měl to štěstí se s ním potkat osobně, a to díky svým přátelům z divadla Husa na provázku. Poznal jsem ho jako skromného, silného člověka. Mohli jste vedle něj jednoduše sedět, aniž byste spolu vyměnili slovo. To byly pro mě nezapomenutelné chvíle, kdy jsme takhle seděli na provázku v šatně techniků se skleničkou v ruce. Vedli se řeči o divadle, o stavu světa. Tehdy jsem také Havla požádal, jestli by nechtěl být kmotrem festivalu, který jsem vedl na protějším břehu Avignonu ve Villeneuve. Kromě toho se Václav Havel stal mým prostřednictvím také patronem absolventského ročníku divadelní školy v Lyonu. Došlo k tomu těsně před jeho smrtí v roce 2011. Studenti měli k Havlovi velký respekt a vyslali mě za ním jako svého posla. A také jsem měl tu možnost pozvat některé inscenace Havlových her do Francie na festival Villeneuve en Seine. Byly to inscenace Husy na provázku, nejdřív Pižduchové a prase, a potom mezinárodní verze cirkusu Havel, kterou jsme společně koprodukovali. Byly to nezapomenutelné chvíle, ale pozvat do Avignonu samotného Havla se nám bohužel nepodařilo. Když nás opustil navždy, zorganizovali jsme na jeho počest ve Villeneuve vzpomínkovou akci. Havlovu památku jsme se rozhodli uctít v Avignonu i letos. Vyhlásili jsme cenu Václava Havla, která, věřím, bude udělována každý rok. 16. července jsme v divadle Manufacture spolu s Českým centrem v Paříži uspořádali slavnostní večer věnovaný Havlovi, na kterém vystoupili právě studentky a studenti z tehdejšího havlovského ročníku. Co mě z Havlova díla nejvíc oslovilo, byl způsob, jakým se o věcech vyjadřoval. Nešlo nikdy o čelní náraz. Dobral se k podstatě oklikou tím, že pozměnil význam. To se mi vždycky na jeho hrách líbilo. Jeho myšlenky jsou přesné a jasné, ale nikomu nic nepřikazují. Jde spíš o návrh, který vás strhne, provází vás. Proto mají univerzální platnost. Existuje spousta textů, které za něco bojují, ale jejich význam většinou mizí s tím, za co bojovali. Havlovy texty jsou světové, zachycují konkrétní zkušenost tak, že je srozumitelná všem. A to je také jedna z kvalit, kterou jsme chtěli vyzdvihnout při udělování ceny Václava Havla, protože Václav Havel byl skutečný humanista. Budoucí generace může inspirovat svým příkladem vzdoru, tím, že nesklonil hlavu, a to ani tehdy, kdy se zdálo být všechno ztraceno. Přesně to ukazuje jeho postava Vaňka, která se ocitla v situacích, kdy nemá na vybranou. Ale svou pasivitou nakonec dokázala režim podlomit. A v tomto právě je, člověk se nesmí nikdy vzdát a musí všemi způsoby vzdorovat.
0: Ke vzdoru nás právě teď vybídl Frederik Potty a také jeho havlovská stopa v Avignonu. Zároveň úvodní část našeho nového seriálu Havel světový. Zítra ve stejném čase jeho autorka Lucie Němečková nabídne další pohled na českého dramatika a politika. Tentokrát očima mladého ukrajinského herce a čerstvého laureáta ceny Václava Havla, Viktora Kirillova.

0: You can't pull the wool over my eyes, to byla píseň Catherine Russell, jejíž hlas na Vltavě zněl 9 minut před půl pátou. Že abstraktní expresionismus nejsou pouze Jackson Pollock, Willem de Kooning nebo Arshile Gorky, tak i o tom se něco dozvíme dnes večer na Vltavě. Věnovat ho budeme americké malířce kanadského původu Agnes Martin. Tato rodačka z malého městečka McLean v kanadské provincii Saskatchewan se usadila v New Yorku, kde v 50. letech našla svůj osobitý styl, opřený o nejjednodušší lineární rytmy opakujících se horizontál a geometrických struktur. Její texty, oscilující mezi meditací a básní, jsou odrazem hlubokého soustředění a tedy dokladem života, který vedla stranou ruchu uměleckých scén. Právě z nich budeme číst v dnešním vltavském souzvuku, který má podtitul Agnes Martin, myslící stéblo.
1: Inspirace je to, co nás překvapuje. Okamžiky štěstí. Inspirace, která se liší od všedních starostí. Inspirace proniká vším, ale není to mocnost. Je to mírumilovná věc. Nemyslete si, že je jedinečná. Kdyby byla jedinečná, nikdo by nedokázal reagovat na naše dílo. Nemyslete si, že je vyhrazena nemnohým nebo něco podobného. Je to neskalená mysl. Samozřejmě víme, že nenarušený stav mysli není trvalý. A tak říkáme, že inspirace pomíjí, ale ve skutečnosti čeká, až budeme znovu nenarušeni.
0: Souzvuk s názvem Agnes Martin, myslící stéblo, z překladu Martina Pokorného pro vás připravila Lucie Novotná. Uslyšíte v něm mimo jiné i dnešní jubilantku Danielu Kolářovou. Na Vltavě si souzvuk nalete ve 22 hodin. A zítra úderem 6. můžete ladit ranní mozaiku, ve které vás mimo jiné pozveme na českou a současně i světovou premiéru nové inscenace Cirkus Humberto v divadle FX Šaldy. Přiblížíme vám ale také filmový debut slovenské režisérky Martiny Buchelové s názvem Milovník, ne bojovník. Zhodnotíme pro vás divadelní festival Kutná Hora a s Adamem Štěchem se vydáme do domu Reje Graunce, který je jednou z nejvýznamnějších staveb australské modernistické rezidenční architektury poloviny 20. století. Tak buďte s námi a zítra ráno také s ranní Vltavou. Markéta Kaňková vás pro tuto chvíli zdraví za celý tým odpolední Vltavy, editora Jana Zítku a také Jana Mikuška z techniky. Přejeme vám dobrý podvečer. Opatrujte se a buďte s Vltavou.

0: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.

0: Čeští 15-letí se ve čtenářské gramotnosti zhoršili. Vyplývá to z nejnovějších výsledků mezinárodního šetření PISA, které zveřejnila OECD. Česká republika získala ve čtení 468 bodů, což je o 20 bodů méně než v roce 2022. Přesto jsme stále mírně nad průměrem zemí OECD. Neznamená to, že v 15 nebo 16 letech u nás studentky a studenti neumějí číst, ale mají větší potíže s porozuměním složitějším a delším textům, propojování informací nebo jejich vyhodnocování. Proč se tedy výsledky zhoršují? Souvisí to s proměnou čtenářských návyků, digitálním prostředím, rodinou nebo školou? A co můžeme změnit, aby se děti nejen naučili textu rozumět, ale také si vytvořili vztah ke čtení? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi analytička Nikola Šrámková z neziskové organizace Edwin, která informuje o vzdělávání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: A biblioterapeutka, psycholožka a zakladatelka projektu Terapie čtením Veronika Fiedlerová. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: A když se, Nikolo, podíváme na ty výsledky PISA za rok 2025 a měli je vysvětlit jednou větou, tak v čem se čeští 15 a 16 letý ve čtení skutečně zhoršili?
1: Zejména v porozumění textu. Tady to souvisí s nějakým porozuměním právě nějakého delšího textu, hloubavějšího čtení, soustředěnějšího čtení.
0: A když to, Veroniko, přeneseme z čísel do reálného života, jak vypadá 15-letý člověk, který má problém s tím, co PISA označuje jako čtenářskou gramotnost? Co to konkrétně znamená?
2: Řekla bych, že největší problém má asi s něčím, co se označuje jako kognitivní trpělivost. Nějaká vytrvalost, nějaká schopnost zastavit se a vůbec tomu textu, tomu čtení věnovat svoji pozornost, svoji energii.
0: Když se na to, Nikolo, vy podíváte, tak znamená to, že ten problém je u delších textů anebo i u krátkých? Když teďko Veronika mluvila o trpělivosti, tak jestli ten problém porozumění textu se týká jakéhokoliv textu, anebo toho delšího?
1: Už rozumím. Ono to se bude týkat asi nějakého delšího, náročnějšího textu spíše, protože u toho krátkého rychleji vyhodnotíme, jestli má vlastně smysl se tím textem zabývat. To je právě i to, i může být jako zajímavá dovednost, jo? Když máme před sebou krátký text nebo i dlouhý, tak jestli umíme rychle vyhodnotit, jestli má smysl se tím zabývat, jestli mu budeme věnovat svou pozornost, svůj čas, anebo půjdeme k něčemu jinému, což je taky dobrá dovednost, která nám může pomoci v jakémkoliv pak povolání později, ale vedle toho bychom neměli zapomínat na to soustředěné hloubavé čtení nějaké fyzické knížky, která nám zase rozvíjí jiné ty dovednosti. Čili nějaká kombinace je za mě úplně ideál.
0: Dobře, ale ptám se na to z toho důvodu, že v médiích se objevilo, že čtvrtina českých 15-letých nerozumí ani krátkému textu. Je to skutečně to, co PISA říká?
1: No, PISA nám neumí říct, nebo ona nám ukazuje nějaké souvislosti, ale úplně neumí říct, co třeba příčinou následek, jestli do toho vstupují ještě i další faktory. Ona nám spíš umí říct, něco se děje a pojďme zkoumat, co je tou příčinou. A to už je pak na těch samotných vlastně jako státech.
0: Tak a když tedy se Česko pohybuje stále ještě nad průměrem OECD, tak jak máme teda číst těch 468 bodů, tedy o těch 20 bodů méně než před 3 lety?
1: Ono to je nějaký průměr za všechny ty žáky, za všechny typy škol. Čili kdybychom šli pak do nějakého ještě detailu, tak tam uvidíme i takové zajímavosti, které už nezní úplně pozitivně, jako je třeba to, že nám narůstá skupina žáků, které nedosahují ani ty základní dovednosti. Čili nemají tu funkční gramotnost, kterou potřebují k řešení běžných situací v životě.
0: Základní dovednosti, ale neznamená, že neumí číst. Oni číst umí, ale nerozumí vůbec textu.
1: No, spíše jde o to, že třeba neumí použít ty svoje znalosti a dovednosti v té dané situaci, když třeba řeší nějakou situaci, nebo mají zvolit konkrétní postup, nebo vyhodnotit, které

0: Ono nám to říká, že se nám spíš do těch oborů koncentrují žáci, kteří tu základní gramotnost nezískali na té své základní škole. A to je velký problém, že jim vlastně ta jejich základní škola, která poskytuje povinné vzdělávání, k tomu jako nepomohla tolik, jak by měla.
1: Veroniko, můžeme teda šmahem odsoudit dnešní děti v tom, že čtou hůře než jejich rodiče na základě těch výsledků?
2: No, já si myslím, že bychom to rozhodně takhle zkracovat neměli, nebo takhle zjednodušovat, protože ono vlastně už ta samotná PISA je velmi úzký pohled na čtení. Čtenářská gramotnost v kontextu toho testování je vlastně kognitivní výkon v poměrně jako časovém tlaku. To se čtenářstvím jako vztahem nemá téměř nic společného, nebo jsou to prostě dvě různé cesty. Takže tady bych si jako nedovolila být v tom tak alarmistická a úzkostná. Zároveň ale samozřejmě je to něco, co by nás zastavovat mělo a možná v tom, jak na to reagovat, co s těmi zjištěními dál.
1: Nikolo, rozhoduje nějakým způsobem, vy jste mluvila o jednotlivých školách, které mají vliv, ale jak moc rozhodují socioekonomické prvky a ukazatele, tedy zázemí?
0: To je náš dlouhodobý vlastně jako problém nerovnosti ve vzdělávání, který se nám vlastně nedaří dostatečně dobře řešit. To se nám ukazuje i v té PISE, že tam jsou právě rozdíly ve výsledku podle rodinného zázemí. Mezi těmi vlastně nejvíce zvýhodněnými v uvozovkách a nejvíce znevýhodněnými jsou rozdíly třeba v případě matematiky. V tom posledním šetření to byly téměř až 3 školní roky, když ty body vlastně jako si takhle převedeme. Ale u té třeba přírodovědné gramotnosti nám se ten rozdíl trošku přiblížil. A není to tím, že by nám skokově se zlepšili ti nejvíce znevýhodnění žáci, byť ano, trošku se nám zlepšili, ale hlavně se zhoršili i teda ti žáci z toho podnětnějšího rodinného prostředí.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
1: Na základě výzkumu PISA se bavíme o čtenářské gramotnosti společně s analytičkou Nikolou Šrámkovou z organizace Eduin a také s biblioterapeutkou a psycholožkou Veronikou Fiedlerovou. Veroniko, když se podíváme na ty samotné příčiny, když za vámi přijde rodič s tím, že jeho 15-leté dítě přestalo číst, tak co jsou ty největší příčiny?
2: To musíme prozkoumat vždycky individuálně, ale velmi často rodiče mají tendenci vidět ty největší příčiny v digitálním světě, v tom, že jejich dítě tráví většinu svého volného času, pokud teda nesportuje nebo nemá nějaký zájem jiný, na telefonu. A že vlastně jako dostat ho, to dítě, dceru, syna ke čtení je nadlidský úkon. A tady se dost ráda zeptám na to, jak to mají se čtenářskou atmosférou doma. Co vlastně dítě vidí a nejen doma, vlastně i ve škole.
1: Takže z rodiče lovce se stane rodič lovený v tom okamžiku.
2: Ne, to samozřejmě ne, podpoříme obě strany, ale je dobré vlastně si přerámovat nebo podívat se na to trochu s odstupem, možná i jako nějakým způsobem zmírnit tu úzkost a takovou tu paniku, jakože co se bude dít, když moje dítě nebude číst, a trošku to zrcadlo otočit.
1: Dobře, ale Nikolo, předpokládám, že ten samotný fakt telefonu nebo digitálního prostředí hraje roli. Protože ty algoritmy jsou skutečně mocné. Je to do určité míry závislost?
0: Jestli to je závislost nebo ne, to já si netroufám tvrdit, to přenechám adiktologům. Nicméně nějakou souvislost my vidíme to i v té vlastně PISE. Nicméně pořád je to jenom ta souvislost, ale nevíme, co je příčinou následek, můžou vstupovat do toho další vlastně vlivy. A samozřejmě vždycky, když se objeví výsledky z nějakého testování, tak řada lidí se chce k tomu vyjádřit, má nějakou svoji domněnku, proč to dopadlo tak a tak. A zejména, když tam dochází k nějaké prudké prostě změně. A někteří letos vysvětlovali ten pokles v případě teda té čtenářské i matematické gramotnosti třeba umělou inteligencí. Jenomže ten pokles už tam probíhá.

0: a delší dobu a žáci s tou umělou inteligencí začali nějak plošněji více pracovat až po roce 2022, někteří později. Takže ono to nevysvětluje ten dlouhodobý taky trend.
1: No, ale když se vrátíme zpátky k tomu, co jste sama trochu naznačovala už vlastně před chvílí, že to, že studující, mladí studující, tedy čtou krátké texty a právě třeba v tom digitálním prostředí, ještě nutně neznamená, že by to byla špatná čtenářská gramotnost, ale že je jiná. A v čem může být jiná?
0: Může být jiná v tom, že jim rozvíjí dovednosti, aby se uměli v nějaké kritické situaci rychle rozhodnout. Rychle posoudit tu situaci a uměli pak dobře zareagovat. Může jim to vytvářet předpoklad pro některá povolání. Pokud by pracovali na věži na letišti, tak tam potřebují mít tu dovednost umět se rychle rozhodnout, rychle vyhodnotit situaci, rychle zareagovat a v řadě povolání taky to takhle probíhá. Ale nemělo by se to právě odehrávat jenom tím jedním extrémem rozvíjených dovedností. Neměli bychom zapomínat také i na další dovednosti, které v životě potřebujeme. A to je i vlastně to, že umíme vyhodnocovat ten dlouhý text, hledat v něm argumenty, vlastně ověřovat ty informace z něho, ověřovat ty zdroje, jestli jsou důvěryhodné, vzájemně porovnávat, z toho se utvářet svůj vlastní názor, nějaký postoj k něčemu, vlastní třeba i životní hodnoty a tak podobně. Vlastně i se díky tomu učíme argumentovat, což taky strašně potřebujeme v životě a v řadě povolání, vlastně v podstatě ve všech. Tak...
1: No nevím, v 15, 16 často žádná argumentace neprobíhá. Tam je to prostě odchod z místnosti. Ale Veroniko, když ne každá by mohli pracovat na řízení letového provozu, takže předpokládám, že tou sníženou, nebo tím trendem té snížené čtenářské gramotnosti o něco přicházíme. O co?
2: Přicházíme o vztah, přicházíme vlastně o tu druhou, jak říká Marianne Wolfová, neurovědkyně, ten biliterární mozek. Přicházíme, nebo může nám jakoby nějakým způsobem začít stagnovat a atrofovat ta čtenářská dráha, která vlastně vede k tomu, nebo trénuje to, nebo posiluje to hluboké čtení, to ponoření se do textu, to jsou prostě dvě různé neurovědní nebo mozkové cesty. A myslím si, že vlastně i to, jak se mluví, když se zveřejní obzvlášť takovéhle neúplně příznivé výsledky, tak velmi často i systém, nejenom rodiče, ale i systém reaguje vlastně zase tím tlakem na ten výkon, tou změnou přes ty dovednosti. A tady si myslím, že je potřeba jít právě tou cestou k tomu hlubokému čtení, k tomu vztahu. Protože takzvané čtení pro radost, já vím, že to velmi často evokuje takovou tu obavu, že vlastně tím pádem, pokud si budeme ve škole číst už jenom pro radost, tak už ta akademická očekávání, na ně rezignujeme úplně. A tady si myslím, že to je velmi, velmi jako velké neporozumění tomu, co to čtení pro radost vlastně zakládá a kam vede.
1: No, mimochodem, Nikolo, jaká je reakce? Nebo nejenom u tohoto šetření, ale třeba i u toho minulého. Jaká je reakce státních orgánů, potažmo škol?
0: Přemýšlím, musím si rozpomenout.
1: Je to, řekněme, právě to zkratkovité jednání, které směřuje na ten, na ten výkon?
0: Myslím, já si spíš myslím, že my s tím nějak dál nepracujeme. Spíš je reakce takováhle, že jednou za 3 roky se pobavíme o těch výsledcích, každý na to řekne nějaký svůj pohled, názor a tak dále, ale dál už s tím nějak jako hlouběji nepracujeme a přitom bychom právě měli, protože ta PESA nám říká, jak už jsem říkala, něco se děje, měli byste to více jako zkoumat a my už to pak tolik neskoumáme. Za mě by bylo ideál propojovat vždycky ta zjištění spisy s dalšími daty, které už třeba máme. Jo? Zjištění spisy z České školní inspekce, z dalších výzkumů a pokud uvidíme na těch datech, že se nám třeba některé věci opakují, tak už nám to říká, že fakt bychom tomu měli věnovat tu pozornost a měli bychom něco dělat, což jsou například ty nerovnosti ve vzdělávání.
1: Když se na to vy, Veroniko, podíváte, máte k tomu něco, jestli ta reakce je, řekněme, adekvátní, anebo spíše jenom okamžitá v tu chvíli, kdy ty výsledky vyjdou a pak zase se dlouho nic neděje?
2: Myslím si, že ta intenzita klesá časem, že jako po vydání výsledku je ta reakce silná systému, ale zdá se mi, že zůstáváme stále v jednom tunelu. A to je vlastně ta cesta, přidáme metodiky, podpoříme učitele novými pracovními listy, nějakými doporučeními a zůstáváme stále v tom vlastně tlaku přes ty dovednosti. A to si myslím, že je něco, co k čemu systém směřuje. Já mám pocit, aspoň já třeba tak čtu už jenom ta úvodní slova v národní zprávě PISY ze strany vlastně zástupců systému, kde vlastně se hodně promítá ten tlak na to podpořit ty kompetence, odklonit se od takzvaného biflování faktů, ale zdá se mi, že docela se míjí to, co PISA ukázala i v tom prožívání, kde vlastně klesá nejen ta vytrvalost žáků, ale taky vlastně možná nějaká důvěra v podporu učitelů. Jo, takže tady si myslím, že sice to PISA pojmenovala, ale ta opatření zdá se zůstávají tam, kudy už ale poměrně dlouho, možná 20 let jdeme.
1: Nikola.
0: Jo, já jsem chtěla doplnit, ano, to je právě to, že nám se nezhoršují jenom ty výsledky v těch gramotnostních oblastech, ale také z těch dotazníkových šetření vyplývá, že se zhoršuje ta sounáležitost žáků se školou. Jo, že se nám žáci málo těší do školy, cítí se tam hodně osamělí, mají pocit, že když potřebují pomoc, tak jim ten učitel nepomůže, že jim tu látku nebude vysvětlovat tak dlouho, dokud jí neporozumí. Mají větší pocit i, že vlastně ti učitelé se jich třeba jako neváží, jo, že jim tolik na nich nezáleží a i tady tahle data se nám zhoršují v čase.
1: Akcent. Na Vltavě posloucháte Akcent, kdy mluvíme o čtenářské gramotnosti, která v Česku podle posledního mezinárodního testování došlo ke zhoršení. Ve studiu jsou s námi analytička Nikola Šrámková z Eduinu, organizace, která informuje o vzdělávání, a biblioterapeutka, psycholožka a zakladatelka projektu Terapie čtením Veronika Fiedlerová. Teď, aby jsme neskončili takhle dramaticky až pesimisticky, tak ale je z toho určitě cesta ven. A my i vzhledem k tomu, že jsme tady v Akcentu měli několik opravdu velmi inspirativních kantorek a kantorů, tak víme, že to hraje obrovskou roli, mimo samozřejmě osoby ředitelky a ředitele. Tak když pomineme metodiky, tak jaké jsou, Veroniko, ty nejjednodušší cesty, jak dostat zpátky člověka ke čtení? A možná nejenom 15-16 letého, ale i toho dospělého.
2: Já myslím, že opravdu uvěřit a propadnout tomu čtení, obklopit se tím čtením, a nebát se číst si pro radost, protože vlastně to čtení pro radost vytváří ten vztah. Vztah velmi upevňuje potom i tu naši odvahu a dost často ochotu se s tím textem třeba trochu nadřít, protože pokud čtu o něčem, co mi dává můj vlastní smysl, tak proto i možná udělá mnohem víc, než když to vnímám jenom jako nějaký další školní úkol, který možná mám pocit, že nezvládám, vede k nějaké frustraci. Vlastně i PISA ukázala, že narůstá počet takových těch rychlých, chybných odpovědí, kdy vlastně je to možná nějaká taková ochranná rezignace. Jo?
1: Vlastně radši toho něco řeknu,
2: ano,
1: než
2: ano,
1: nic.
2: Ano, a možná cítím se být zkoušeným, necítím se být čtenářem.
1: No, Nikolo, ale určitě nějaká jednoduchá cesta. Mimochodem v těch žebříčcích OECD, tedy podle zkoumání PISY, tak předpokládám, že na vrcholu jsou opět skandinávské země.
0: Jak z toho ven? tam těch cest bude řada. Když se budeme bavit o té čtenářské gramotnosti, tak samozřejmě to neznamená, že bychom měli přidávat hodin češtiny. Ono tu čtenářskou gramotnost trénujeme ve všech předmětech.
1: Je to Takže práce to není s úkol jenom pro češtinářky a češtináře.
0: Je to pro všechny oblasti, pro všechny předměty, i včetně těch odborných na středních školách. Porozumění textu, argumentaci, vyhledávání informací a tak dále se dá pracovat s jakýmkoliv typem textu. Dále je to pak o tom rodinném prostředí, jak už tady říká paní Fidlerová. A za mě bychom neměli, ať už ve školách nebo v tom rodinném prostředí, odsuzovat děti za to, jakou si volí literaturu, kterou čtou pro tu radost. Jestli to je komiks, za mě v pořádku, protože si nachází cestu k tomu textu. A když ho bude bavit ten komiks, bude ho bavit to čtení, najde si v tom ten svůj prožitek, tak si pak postupně najde i tu cestu k nějaké odbornější literatuře nebo klasičtější literatuře a zase se ten jeho svět jako rozšíří dál. Ale když se mu budeme vysmívat za to nebo znevažovat, jakou literaturu si zvolil nebo co je i tématem třeba té knihy, tak pak ho od toho můžeme jako velmi rychle odradit.
1: No, Veroniko, zrovna komiks, to je věc, která se řešila před lety. Nejsme si úplně jistý, komiks už svojí cestou taky si prorazil k vysoké literatuře, alespoň pevně doufám, že se mu to daří. Nicméně texty třeba v digitálním světě, když prostě někdo čte texty v digitálním světě, nemusí to teda zrovna být nutně komentáře pod nějakými příspěvky, tak ale to dělá na tom telefonu. A pak ten rodič přijde a řekne, ty si zase čteš na telefonu.
2: Ano. Dostáváme se asi k nějaké komunikaci a vlastně i sdílení toho přečteného. Myslím si, že jsme všichni asi zaznamenali jako fenomén mezi námi dospělými čtenářských klubů. Je to prostě něco, co potřebujeme. My o tom čteném potřebujeme mluvit. A to se ukázalo v PISE teď 2025, nevím, ale když bylo národní šetření čtenářské gramotnosti v roce 2022-2023, tak tam vlastně, a to bylo i vlastně v nižší věkové kategorii, tak vlastně už děti kolem 4., 5. třídy neměly s kým si povídat o tom, co přečetli. A myslím si, že tohle, jak jste se ptal na nějakou tu jednoduchou cestu, co se dá udělat možná tady a teď a není to žádná zásadní systémová změna, tak vlastně tam, kde už máme ty třídní knihovničky nebo knihovničky na chodbách ve školách, tak i možná, když potkáme učitele, který si nese svoji knihu pod paží, nebo máme možnost nebo jako dítě sdílet někde to, co jsme si přečetli právě bez jakéhokoliv hodnocení a možná to, jak jste zmínil, bez toho, kde jsem to přečetl, proč jsem to četl, ale co to ve mně zanechalo, já chci o tom mluvit, tak to si myslím, že je něco, co nepotřebuje možná ani další metodiky, že stačí vlastně začít s tím skutečně jakoby být.
1: Dobře, ale tak jednoduchá rada, říkáte komunikace, ale jednoduchá rada pro rodiče, ale nejenom pro rodiče, ale třeba i pro partnerku, partnera, jejichž spolubydlící odmítá číst, ale jakože odmítá číst. Co s tím?
2: Možná se ptát, proč?
1: Takže zase mluvit.
2: Zase mluvit a zdržet se nějakého hodnocení nebo přinášení, ale ptát, jít přes ty otázky.
1: Když se Nikolo podíváme z hlediska systémového, tak nemůžeme všechno házet samozřejmě na stát, ani na bedra školy, ale přece jenom, kdyby to bylo něco, co by samotné školy se mohly zamyslet tím jednoduchým způsobem, tak co by to mohlo být?
0: Co se týče doporučování literatury ke čtení v rámci vlastně té povinného čtení ve škole, ať už na základní škole nebo na střední, zkusme sestavit ty seznamy dohromady s těmi žáky, aby tam byly právě díla, která je zajímají, které si rádi přečtou, než něco, co jim budeme vnucovat, protože my jsme na to zvyklí už několik let, nám to přijde zajímavé, nám přijde důležité, co tam je, co si z toho vlastně mohou odnést, ale oni si to třeba vůbec nepřečtou, protože si na internetu najdou obsah, to jim bude vlastně stačit pro to zkoušení ve škole, bude jim to pravděpodobně stačit i k maturitě, tak možná bych šla na to touhle cestou, nějaké spolupráce.
1: A ještě úplně na závěr, Veroniko, když tady budeme mít prostě spoustu lidí, kteří nebudou nikdy nic číst, tak zvládneme to jako společnost?
2: Nikdy nic číst, asi to si ani nedovedu představit, že by se mohlo stát, ale myslím si, že to zvládneme ve smyslu, že... To je, otázka je, co nikdy nic číst. Já si to moc nedovedu představit. Možná spíš bychom se měli zaměřovat na to, nečíst jenom jedním směrem. Mm-hmm.
1: V dnešním akcentu jsme se věnovali čtenářské gramotnosti, a to na základě posledního mezinárodního testování. Ve studiu s námi byly analytička Nikola Šrámková z neziskové organizace Eduin, která informuje o vzdělávání. Moc děkujeme.
0: Děkuji za pozvání.
1: A biblioterapeutka, psycholožka a zakladatelka projektu Terapie čtením Veronika Fiedlerová. Moc díky.
2: Díky moc za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Je přesně 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí ho snížila o 3 miliardy. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh rozpočtu teď míří do sněmovny. Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 korun měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Ve Schwarzenberském sále Třeboňského zámku dnes zahrají vítězové mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Zahájí tak tradiční jihočeský festival, v rámci kterého se představí tento týden ještě v Bechyni, Táboře a v Jindřichově Hradci. Letos mladí hudebníci soutěžili v kategoriích dechových, klávesových a strunných nástrojů. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo. Na severovýchodě a východě místy s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer kromě severovýchodu a východu území bude ubývat oblačnosti místy až do vyjasnění. Nejvyšší zítřejší teploty 12 až 17. Na horách budeme měřit kolem 7, na Šumavě pak kolem 10 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Café.
1: Pár minut po 5:00 odpolední vás u poslechu dalšího vydání Art Café vítá Pavel Zelinka. Dnešní hodina bude patřit zpěvačce, skladatelce a hudebnici, která dokázala z Faerských ostrovů vyrazit do světa, aniž by přitom opustila vlastní jazyk, hudební kořeny nebo chuť neustále měnit podobu své tvorby. Ivor za více než 2 desetiletí prošla folkem, jazzem, rockem, elektronikou a orchestrální hudbou i světem filmových a herních soundtracků. Letos v létě vystoupila na festivalu Brutal Assault, kde jsem měl příležitost s ní natočit rozhovor, který uslyšíme ve druhé polovině dnešního Art Café. Důvodu k setkání ale bylo víc. 16. října Ivor vydá nové album Tungl a v březnu příštího roku se vrátí do České republiky na samostatný koncert v pražském Roxy. Než se dostaneme k našemu rozhovoru, projdeme si alespoň ve zkratce její dosavadní hudební cestu. Začneme ovšem současností. Jednou z prvních ukázek z alba Tungl s skladbou Tré Kafliou.

Posloucháte vltavské Art Café věnované faerské hudebnici Ivor. A abychom pochopili, odkud se vzal její mimořádně široký hudební závěr, musíme se přesunout na faerské ostrovy a do vesnice Stjúlgota na ostrově Eysturoy, kde vyrůstala. Hudba tam pro ní nebyla něčím, co se odehrává pouze na pódiu. Faerská tradice společného zpívání, staré balady, příběhy i divoká severská příroda se staly přirozenou součástí jejího hudebního jazyka. Už jako 13letá zpívala ve faerské televizi a ještě před dovršením dospělosti se rozhodla, že hudba nebude jen koníčkem. V 15 letech vstoupila do skupiny Clickhays a právě tady stojí za to trochu nabourat představu, že Ivor začínala výhradně jako interpretka tichých lidových písní. Clickhays byly naopak kapela, která spojovala rock, trip-hop, elektroniku a faerské hudební tradice. V roce 2001 vyhráli významnou domácí soutěž Bricks for Yar a v krátké době se stali jednou z nejvýraznějších kapel tehdejší faerské scény. My si z jejich jediného EP pustíme skladbu Daylight.

To byly Klighejs a mladá Ivor Paulsdottir ve skladbě Daylight. Paralelně s působením v kapele už ale vznikla její vlastní hudba. Debutové bezejmenné album začala natáčet ještě jako teenagerka a vyšlo v roce 2000. Na rozdíl od rockovějších Klighejs se na něm obracela k faerským baladám a jazzu, dvěma světům, které jí v té době fascinovaly. Jazz měl v jejím hudebním dospívání mimořádné místo. Sama v našem rozhovoru vzpomíná na posedlost Billie Holiday a na období, kdy se snažila vstřebávat co nejvíc různých hudebních jazyků. V roce 2002 se přestěhovala do Reykjavíku, kde studovala klasický a jazzový zpěv. Island se jí stal druhým důležitým hudebním domovem a jejímu následujícímu albu Krákan se dostalo mimořádného ohlasu právě tam. Ivor se ale od začátku odmítala usadit v jediném stylu. Na dalším albu z roku 2004 už vedle faerštiny pracovala z několika jazyky a vedle vlastních skladeb interpretovala písně jiných autorů. Z této desky si pustíme skladbu Vidjen Gum Tu. Hned za ní přeskočíme o 3 roky dál. Rok 2007 přinesl 2 sesterské desky, anglicky zpívanou Human Child a její faerskou obdobu Man na Barn. Právě z druhé jmenované zazní Elizabeth o Ellenborg. Už tehdy bylo zřejmé, že pro Ivor nebude jazyk překážkou na cestě k mezinárodnímu publiku, ale naopak jednou z barev, se kterými může při psaní pracovat. Také si za toto album odnesla hned několik dánských výročních cen.

dvě podoby ranější tvorby Ivor. Dohrála nám skladba Elizabeth O. Ellenborg z faersky zpívaného alba Man na Barn. Druhá polovina nultých let ale ukázala, že Ivor nechce být strážkyní jedné hudební tradice. Spíš jí zajímalo, kam všude se dá tradice přenést. Velmi výrazný předěl představuje album Larva z roku 2010. Akustické nástroje nezmizely, ale mnohem výrazněji se k ním přidala elektronika, zkreslení, temnější rytmika a celkově experimentálnější práce se zvukem. Následující léta pak ukazují Ivor snad ve všech myslitelných sestavách. Od intimních písní přes kapelní nahrávky až po spolupráci s velkými orchestry a sbory. A právě tyto dva světy teď postavíme vedle sebe. Nejdříve zazní ukázka Under Your Mind, úvodní skladba Alva Larva, která dobře zachycuje moment, kdy začala Ivor mnohem výrazněji pouštět do své hudby elektroniku. A potom skočíme do roku 2016. Projekt At the Heart of Selkie vznikl ve spolupráci s dánským skladatelem a aranžérem Petrem Jensenem, dánským Big Bandem a Danish National Vocal Ensemble. Inspirací se stal severský příběh o tulení ženě, bytosti žijící mezi lidským a mořským světem. Je to vlastně ideální látka právě pro Ivor, hudebnici, jejíž tvorba se celý život pohybuje mezi různými prostředími. Z rozsáhlého díla jsme vybrali skladbu Vermuin.

0: Posloucháte Art Café s Pavlem Zelinkou, dnes věnované unikátní faerské zpěvačce Ivor. V předchozí dvojici jsme během několika minut prošli od elektronického alba Larva až k velkému zborovému a orchestrálnímu projektu At the Heart of Silky. A podobných odboček bychom v její diskografii našli mnohem víc. Pro mezinárodní kariéru Ivor ale byl mimořádně důležitý ještě jeden svět. Filmová, televizní a později taky herní hudba. Její hlas se od roku 2015 stal jedním z charakteristických prvků seriálu Poslední království. Na jehož hudbě spolupracovala se skladatelem Johnem Lennem. Později její vokál zazněl také v herních titulech God of War a God of War Ragnarok. Právě tato práce přivedla k Ivor publikum, které do té doby o faerské alternativní hudbě možná vůbec nic nevědělo. Zároveň Ivor pokračovala v nahrávání vlastních řadových nahrávek. Desky Bridges a především Slore v polovině minulé dekády pomohly otevřít cestu k širšímu evropskému publiku. Následovaly další dvě desky Segel a před dvěma lety N. A v posledních letech se začalo dít ještě něco zajímavého. Ivor se stále častěji objevuje na metalových festivalech. Právě tam začíná náš rozhovor. Sešli jsme se letos 7. srpna na jednom z nich, Brutal Assaultu v Josefově. Zajímalo mě, jestli se zpěvačka, jejíž hudba sama o sobě metalová není, necítí před takovým publikem trochu jako návštěvník z jiného světa.
1: Interesting question. I think that for me, I've always been this person who loves music from all genres, and I've always listened to.
2: To je zajímavá otázka. Myslím, že vždycky jsem měla ráda a poslouchala různé žánry, takže v metalovém světě se jako vetřelec rozhodně necítím. Je ale fakt, že před 10 lety bych si účinkování na festivalech, jako je Brutal Assault, vůbec nedokázala představit. V posledních 2 letech je to pro mě ale úplně přirozený vývoj. Hrála jsem na spoustě metalových festivalů a začínám to opravdu milovat. Navíc velká část mého publika jsou metalisté, což mi dělá radost, protože moje hudba se pohybuje mezi mnoha různými světy a ten metalový je rozhodně jeden z nich.
0: Vaše hudba sama o sobě vlastně metalová není. A přesto se zdá, že vás metalové publikum přijalo velmi silně. Čím si myslíte, že to je?
2: Sama jsem si tu otázku taky kladla a popravdě nejsem si úplně jistá. Pocházím ze severu a tamní melancholická nálada mě co by autorku vždycky velmi inspirovala. Takže metalová srdce možná oslovuje právě něco z té severské temnoty.
0: Když se podíváme na vaši diskografii, prošla jazzem, folkem, rockem, elektronikou, popem, orchestrální hudbou i světem soundtracků. Existuje vůbec ještě nějaká hranice, za kterou byste si řekla, tohle už není Ivor?
2: Začala jsem velmi mladá. První album můj jsem natočila v podstatě jako dítě, bylo mi 15. Vycházela jsem ze svých kořenů, z lidové hudby, faerských ostrovů a z jazzu. Jazzem, Billie Holiday a podobnými interprety jsem byla úplně posedlá, to byl tehdy můj svět. Pak jsem točila další alba, rostla jako člověk i jako umělkyně a hudba, ale úplně všechna hudba mě pořád ohromně zajímala. Nemám ráda ty názvy a škatulky, do kterých musí být umělci zařazováni. Myslím si totiž, že umělec musí být svobodný, aby mohl dělat cokoliv si zamane. Alespoň já o hudbě vždycky takhle přemýšlela.
0: Existuje teda vůbec nějaká hranice, kde byste si řekla, tohle už nejsem já?
1: As long as my soul and heart is in what I do, I don't have any worries, no.
2: Dokud dávám do hudby duši a srdce, nemám obavy. Kdybych duši prodala nahrávací společnosti a dělala hudbu podle ní, určitě bych ztratila sebe sama. Ale protože jsem nezávislá umělkyně a mojí prioritou číslo 1 je vždycky tvořit to, co miluju a čemu věřím, nemusím se ztráty autentičnosti obávat.
0: Pojďme si promluvit o vašem albu N, které je stále vaším zatím posledním vydaným albem. Všechny skladby jste na něm zpívala faersky. Pro umělkyni s mezinárodním publikem by to na první pohled mohlo vypadat skoro jako nelogické rozhodnutí.
1: Yes, I'm not very logical.
2: Ano, já totiž nejsem příliš logická.
0: Většina posluchačů po celém světě těm slovům nerozumí. Proč jste to udělala?
1: Well, I've always said that I think of languages as colors and
2: o jazycích přemýšlím jako o barvách a také jako o nástrojích. Když zpíváte v nějakém jazyce, má to určitý zvuk. Miluju především ty severské, a tak jsem zpívala islandsky, norsky, švédsky a samozřejmě faerský, což je můj rodný jazyk, a také anglicky. Všechny ty jazyky miluju a každý z nich mi nabízí jiné možnosti. Když píšu píseň, cítím, v jakém jazyce to musí být, a tohle album N prostě muselo být ve faerštině. Z reakcí svého publika po celém světě ale vnímám, že lidé

To byla první část rozhovoru s Ivor, který jsme natočili letos v srpnu na festivalu Brutal Assault. Hlas Ivor se stal výraznou součástí hudebního světa seriálu Poslední království, jehož první řada se objevila v roce 2015. Skladatel John Lunn v jejím hlase našel barvu, která dokázala propojit intimní lidskou emoci s pocitem dávné, téměř mystické minulosti. My si pustíme ústřední melodii soundtracku.

0: Stále posloucháte vltavské Art Café věnované zpěvačce Ivor. Vrátíme se k rozhovoru, který jsem si dovolil jako fotbalový fanoušek trochu odlehčit. Faerská reprezentace totiž několik měsíců před naším setkáním porazila český tým a mě zajímalo, zda Ivor podobné sportovní okamžiky vůbec sleduje.
1: Now I am. No.
2: Teď už docela ano. Nikdy jsem nebyla moc sportovní typ, ale když hraje náš nároďák, dívám se a fandím mu. A tenhle zápas si pamatuju. Byli jsme, mírně řečeno, velmi nadšení.
0: Uvědomujete si tedy, že dnes možná budete stát před českým publikem, ve kterém vám to někteří fotbaloví fanoušci ještě úplně neodpustili?
1: Yeah, I can imagine that.
2: Jo, umím si představit, že bude ještě chvíli trvat, než na to zapomenou.
0: Už mnoho let vás provází jedna nálepka. Björk z Faerských ostrovů. Je to přirovnání, které vás ještě pořád baví, nebo už vás začalo trošku unavovat?
1: I do understand that people need to compare.
2: Chápu, že lidé mají potřebu srovnávat a myslím, že zvlášť umělkyně ženy jsou neustále přirovnávány jedna k druhé. Mužským umělcům se to neděje. Nikdy neřeknete, ach, ten zní jako skotský Bono nebo něco podobného. Takže už jsem se zvykla nejen na srovnání s Björk, ale třeba i s Kate Bush a dalšími zpěvačkami, které samozřejmě obdivuju a hluboce respektuju. Ale Faerská Björk, no, myslím si, že je trochu líné srovnávat umělce takovým způsobem.
0: Právě proto jsem se vás na to chtěl zeptat.
1: So yes, I'm tired of it. Stop it.
2: Takže ano, už mě to unavuje. Přestaňte s tím.
0: Vaše nové album Tungl vyjde v říjnu. Pokud N představovalo zároveň návrat ke kořenům i posun do temnější elektronické krajiny, co pro vás znamená Tungl?
1: I feel that Tungl, which is means the moon in Faroese.
2: Tungl, což ve faerštině znamená měsíc, vyrostl z desky N. Když před 2,5 lety vyšla tahle deska, měla jsem pocit, že ještě nejsem hotová. Že v tom samém oceánu toho můžu prozkoumat ještě víc. A zatímco N je hodně o pohledu ven a o hledání naděje a světla v temném a děsivém světě, Tungl je spíš o pohledu dovnitř a o hledání vnitřního klidu. Zkrátka o těch věcech, které člověka po cestě formují. Jsou tam milostné písně, písně o přátelství i o zlomeném srdci. Je to pro mě zkrátka velmi osobní album. Většinu textů jsem tu napsala sama, což jsem už několik alb nedělala, takže mě opravdu velmi těší, že to všechno budu moct sdílet se světem.
0: V jedné skladbě zpíváte se svou sestrou. Jaké je pracovat s někým, kdo vás nezná jako Ivor, mezinárodní umělkyni, ale prostě jako svou sestru?
1: It is amazing, and my sister has always been. I have two sisters, and we are all very close.
2: Je to úžasné. Mám dvě sestry a jsme si velmi blízké. S každou mě spojují jiné věci a s Ellenborg je to hudba. Ona je ten úplně první člověk, kterému pokaždé hraju svoje nápady. Vždycky si jí ptám, co si o tom myslí a ona je pokaždé upřímná. A to i když je to úplně na prd. Tahle písnička vznikla, když jsem vařila večeři a sestra si u toho brnkala na klavír. V jeden moment zahrála tak silnou melodii, že mi bylo jasné, že ji okamžitě musím zaznamenat ve studiu. Nechali jsme tedy vaření a vyrazili do studia, kde jsme několik hodin nahrávali, než byla písnička na světě. Strašné, přišli jsme kvůli tomu o večeři. Jasně, dělám si legraci. Byla to skvělá zkušenost. Vždycky jsme spolu chtěli psát hudbu, ale nikdy jsme to nechtěli tlačit na sílu. Sestra je především jednou z mých nejlepších kamarádek a já cítím obrovskou vděčnost, že s ní a s dalšími blízkými lidmi můžu sdílet nejen čas, ale právě i hudbu.
0: Posloucháte Art Café s Pavlem Zelinkou, dnes věnované faerské zpěvačce a skladatelce Ivor. Nové album Tungl vyjde 16. října. My se ale před poslední částí rozhovoru ještě jednou vrátíme k jeho předchůdci. Album N z roku 2024 znamenalo v její tvorbě další posun směrem k temnějšímu, atmosféričtějšímu zvuku, ve kterém se vedle elektroniky výrazně uplatňují smyčce, klavír a samozřejmě hlas. Všechny texty jsou ve faerštině. Skladbu Jarar Troa Ivor postavila na staré faerské melodii a původní vokál natočila uprostřed noci v opuštěné škole ve vesnici Čotnuvík. Později se ho pokoušela přespívat, ale stejnou atmosféru už podle vlastních slov nedokázala zopakovat.

0: dohrála skladba Yarar Troa z alba N. Tato 2 roky stará deska znamenala v její tvorbě další posun směrem k temnějšímu, atmosféričtějšímu zvuku a také k užšímu propojení s metalovým publikem díky vydání na labelu Season of Mist. Dostáváme se k poslední části našeho rozhovoru. V březnu příštího roku se Ivor vrátí do Prahy. 18. března vystoupí v klubu Roxy a po letošním festivalovém koncertu na Brutal Assaultu mě zajímalo, jak sama vnímá rozdíl mezi velkým festivalovým pódiem a večerem, kdy celé publikum přijde pouze na její hudbu.
1: Je v tom velký rozdíl. Na festivalech bývá jiná energie, protože tam máte na hraní o trochu méně času, než když vystupujete solo. Já o hraní vždycky přemýšlím jako o cestě. Musí tam být prudký kopec, pak jste nahoře, potom zase se stoupíte do údolí a potom jdete znovu vzhůru. Když dělám svoje vlastní koncerty, mám samozřejmě mnohem víc času jít do hloubky. Mám víc času na gradaci, víc času na povídání, být chvíli na pódiu společně s lidmi. Na festivalech je ten proces kratší, musíte jít zpříma k věci. Ale ráda mám samozřejmě oba typy koncertů a na ten pražský i na jeho publikum se opravdu moc těším.
0: Hudbu děláte už více než 2 desetiletí a zdá se, že každé období vaší kariéry otevřelo další dveře. Existuje ještě něco, co jste hudebně nikdy neudělala a co vás teď obzvlášť láká prozkoumat?
2: Oh my god. Yes, there's so much. I don't think that life is long enough.
1: O ano, je toho tolik. Nemyslím si, že lidský život je dost dlouhý na to, abych mohla v hudbě prozkoumat všechno, co bych chtěla. Čím hlouběji se do ní noříte, tím víc toho objevujete. Je to jako cestování do vesmíru. Prostě to nikdy neskončí a neustále se to zvětšuje.
0: Máte tedy už nějaké plány?
2: Well, right now I just came out of a creative process. Yeah. So I just finished the Tungl and
1: Právě teď jsem vyšla z jednoho tvůrčího procesu. Před pár týdny jsem dokončila disku Tungl. Takže je pro mě důležité dovolit si nějaký čas, kdy se nemusím soustředit vůbec na nic. Když máte hlavu prázdnou, můžete do ní pozvat něco nového a jsem zvědavá, co to bude tentokrát. Nikdy to dopředu nevím, ale pokud si dovolím zůstat dostatečně bdělá a zvědavá, vždycky to ke mně nějak přijde.
0: Poslední otázka. Kdybyste se mohla setkat se 17-letou Ivor, která tehdy začínala spojovat fajerskou hudební tradici s jazzem, myslíte si, že by jí to překvapilo, kam vás tato cesta zavedla? Co byste jí poradila?
2: That question is very almost makes me cry.
1: To je velmi silná otázka a skoro mě dohání k slzám. Potkala bych ji samozřejmě moc ráda, objala bych ji a řekla, že všechno bude v pořádku a že by prostě měla důvěřovat vlastní cestě. Myslím, že právě s tím jsem se ve svých začátcích nejvíc potýkala. Byla jsem obyčejná holka s velkými plány, ale spousta lidí mi nevěřila. Takže bych jí řekla, věř v sebe i ve své sny.
0: To byla Ivor v rozhovoru, který jsme natočili letos v srpnu před jejím vystoupením na festivalu Brutal Assault. Od 15-leté zpěvačky rockových Click Hates jsme během dnešního Art Café došli přes fajerské balady, jazz, elektroniku, velký orchestr a svět televizních soundtracků až k hudebnici, která ani po více než 20 letech nechce vědět, kam přesně její další cesta zavede. Nové album Tungl vyjde 16. října a Ivor ho následně představí také na rozsáhlém kontinentálním turné. Česká zastávka připadá na 18. března příštího roku, kdy vystoupí v pražském Roxy. Na úplný závěr se vrátíme k nové desce. Skladbu Veliru Gyarar, česky Zdi, Ivor popisuje jako temnou elektronickou rockovou baladu o 2 lidech, kteří za zdmi mlčení ztratili to, co je kdysi spojovalo. A zároveň o paradoxu, že zdi, které stavíme, aby nás chránili, nás mohou od ostatních také oddělit. Loučí se s vámi Pavel Zelinka a přeji vám příjemný zbytek dne, nejlépe ve společnosti Vltavského vysílání.

0: faerské zpěvačce Ivor, jejímu uměleckému vývoji během poslední doby a také albu Tungl, které se objeví na trhu už za necelý měsíc, věnoval Pavel Zelinka své dnešní Art Café a ze zmíněné rodící se desky byla také závěrečná ukázka. Zítra mezi 17. a 18. o současných trendech ve spolupráci mezi divadly a školami. A co si dnes pro nás připravil David Brada?
1: Jazzový podvečer.
2: Příjemný podvečer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího jazzového podvečera na Vltavě. Dnes vám představím moc zajímavou mladou kapelu současné newyorské scény.

Tak to jsou oni. New Jazz Underground, trio, které tvoří saxofonista Abdias Armenteros, kontrabasista Sebastian Rios a bubeník TJ Reddick. Všichni tři jsou nedávní absolventi Juilliardu a pozornost si získali díky videím, která zachycují jejich hraní v ulicích a parcích v New Yorku a která zveřejňovali na YouTube během pandemie COVID. Jejich debutové album Hoodies stojí na zajímavé sestavě tria bez klavíru. Do zvuku tohoto tria ale přirozeně vstupují beaty současné městské hudby, stejně jako blues, swing i energie, kterou kapela získala právě hraním pro živé publikum na ulici a v parku. Začali jsme skladbou One One's One, takovým lehce zamlženým funkem, který se postupně překlápí do bebopu. Teď si pustíme pseudo Latin Vibe.

Posloucháte trio New Jazz Underground a jejich debutové album Hoodies. Na hudbě téhle trojice je zajímavé, že vedle sebe nestaví jazz a současnou rytmickou taneční hudbu jako dva oddělené světy. Groove tady není jenom na efekt, aby byla hudba stravitelná, ale funguje jako přímý odkaz na rytmické dědictví afroamerické a latinskoamerické hudby. Kontrabas, bicí a saxofon dohromady tvoří hudbu, která má chvílemi sílu hip-hopového beatu, ale vždycky je připravená a otevřená pro jazzovou improvizaci. No a protože to je trio bez klavíru nebo kytary, tak mají jednotlivé nástroje velký prostor a dostatek volnosti. Kontrabas proto někdy hraje melodii, zatímco saxofon není neustále jen v roli solisty. Je to zkrátka celkem hravý koncept. Teď následují skladby Sidetracked a Hold My Halo.

Trio New Jazz Underground patří ke generaci hudebníků, pro které jsou swing, blues, hip-hop nebo breakbeat jenom různými větvemi jedné hudební zkušenosti, na které společně vyrůstali. Název alba Hoodies taky odkazuje na současnou městskou módu. Hoodies jsou takové volné mikiny s kapucou, ale taky na sounáležitost kapely, na takzvaný hood neboli komunitu. Hudba tria New Jazz Underground ale není pouhým dnes tak módním manifestem. Přesto tihle mladíci přemýšlí celkem koncepčně. Na závěr si pustíme tři ukázky ze svity, která volně pluje mezi blues, swingem, bebopem a funkem. Uslyšíme skladby Lucy and I, Hoodie Jig a na závěr ukázku z I Had to Let You Go. Naslyšenou za týden se těší David Brada.

0: Každé pondělí vždy v 18 hodin za námi přichází David Brada s něčím, co ho právě zaujalo a o čem si myslí, že by to mohlo zaujmout i nás. Tentokrát to bylo newyorské trio New Jazz Underground se svým debutovým albem Hoodies. A za chviličku se znovu vypravíme do meziválečného pražského hotelu Paříž.
1: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
4: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
3: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
4: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
3: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Četba na pokračování.
0: Obsluhoval jsem anglického krále. To neříká ve slavném románu Bohumila Hrabala jeho vypravěč, drobný číšník Jan Dítě. To říkával pan vrchní Skřivánek, když nad Janem vyhrával v sázkách o to, co si který host objedná. Což jsme se dozvěděli včera. A teď míříme do hotelu Paříž znovu, opět s Ladislavem Mrkvičkou.

dávejte pozor, co vám teďka řeknu. A tak jsem teď každý čtvrtek obsluhoval burziány já. Karel už nepřišel. A tak jako všichni bohatí lidé, tak i ti burziáni byli hraví a veselí jako štěňátka a když se jim povedl nějaký obchod, tak dovedli utrácet a rozdávat bankovky jako nějací řezníci, když vyhráli ve ferblu. A já jsem se pak zvolna stával i důvěrníkem slečen, které čekali v kavárně, až burza skončí, aby pak upravené sestupovali dolů do Chambre Séparée. Nejradši jsem měl Chambre Séparée, kterému ty slečny říkali kabinet vizitace, vizitační pavilon, interní oddělení. Zatímco burziáni, kteří byli ještě při síle, se snažili nejkratší cestou přiopít slečny a pak z nich zvolna vysvlékat blůzičky a sukně, až se s nimi váleli na polstrovaných gaučích a křeslech, tak, jak je pán Bůh stvořil, a končili ti burziáni naprosto vyčerpaní, někdy vypadali, jako by po té lásce utrpěli nějaký srdeční záchvat, tak je to milování v nezvyklých pozicích zmohlo. Tak v oddělení interním nebo v takzvaném vizitačním pavilonu bylo veselo pořád. Dívky, na který vyšel ten úkol, aby animírovali hosty, vždycky si to považovali, protože tady, jak jsem viděl, utržili nejvíc a ti starší burziáni se pořád smáli a žartovali a brali to vysvlékání slečen jako nějakou kolektivní hru na fanty. Zvolna, aniž přestávali usrkovat a vonět k broušeným kalichům se šampaňským, vysvlékali slečnu přímo na stole, kam se pak slečna sama položila a burziáni kolem jejího těla měli sklenky a mísy s kaviárem a salátem a krájeným uherským salámem, nasazovali si brejle a prohlíželi si každý záhyb toho krásného ženského těla a prosili jako na nějaké přehlídce šatů nebo v ateliéru nějaké akademie malířské, aby se dívka posadila, vstyčila, aby si klekla, aby spustila nohy se stolu a bosýma nožkama komíhala, jako by si myla nohy v potoce. A nikdy se tihle burziáni nehádali, jaký úd byl k ním otočen, jaká část těla byla u nich. Každý s velkým nadšením, které se podobalo nadšení krajináře, malíře, který přenáší, co jej vzrušuje v krajině na plátno, tak tihle starci s neutuchajícím nadšením si prohlíželi zblízka a přes brejle tu ohnutý loket, tu ze spodu rozpuštěnou kštici vlasů, tu nárt a kotník, pak zase břicho, jiný zase pootevřel krásné půlky zadnice a s dětským obdivem se díval na to, co právě viděl, jiný zase vykřikoval nadšením a díval se do stropu, jako by samému Bohu děkoval za to, že se může dívat do roztažených nohou slečny.

míření, plní krásných obrazů, které jim vystačily vždycky na jeden týden. Ale pokaždé ta slečna, tu, kterou vizitovali, zůstala v chambre séparée, čekala. A když jsem uklízel ze stolu a když jsem nesl poslední příbor, to už jsem věděl od začátku, že to, co přišlo, bylo už tady zvykem. Dívala se na mne tak lačně, jako bych byl nějaký filmový herec. Byla ta slečna tou vizitací tak vzrušená, tak oddychovala, že nebyla schopna odejít. A taky se tak stalo poprvně a potom každý čtvrtek, že já jsem musel dokončit to, co staříci načali. Vždycky a všechny ty slečny s takovou vášní se na mne vrhly, s takovou dychtivostí se mi oddali, jako by to bylo poprvně. A já jsem si těch pár minut připadal krásný a vysoký a kučeravý. Já jsem měl ne dojem, ne pocit, ale jistotu, že jsem král těch krásných slečen. Ale to bylo tím, jak vizitací jejich těla byla tak vylechtána očima, rukama i jazykem, že nemohly ty slečny z té prohlídky chodit. Až teprve, když jsem cítil, že jednou a dvakrát dosáhli vrcholu, jak zase ožívali, oči se jim vrátily, mázdra, kterou měli místo očí, zmizela, mrak, do kterého byly vyhnány, se rozplynul a dívali se zase normálně. A zase já jsem byl pro ně malinký číšník, někdo, kdo v zastoupení někoho krásného a silného vykonal v příkazu to, co jsem každý čtvrtek vykonával, s čím dál větší chutí a rutinou. Protože tohle patřilo tomu vyvolenému číšníkovi přede mnou, Karlovi, který k tomu měl vlohy a schopnosti a lásku. Ale tu jsem já měl taky. A asi jsem byl i jinak dobrý, protože všechny slečny mne zdravili předem, když mne potkali v podniku nebo na ulici. Už zdaleka se mě klaněli, už z dálky, když mě viděli, na mne třepali kapesníčkem nebo přátelsky třásli ručkou. A já jsem se jim klaněl, nebo širokým pohybem klobouku devotně házel poklony a pak jsem se narovnal a zvedl bradu, abych byl sám u sebe ještě větší, na dvojnásobně podbitých podrážkách, abych o těch pár centimetrů byl vyšší. A tak jsem na sebe začal držet víc, než jsem měl. Když jsem měl volno, oblíkal jsem se. Zamiloval jsem se do kravat. Taková kravata, ta dělá teprve šaty a šaty pak dělají člověka. A já jsem si kupoval kravaty, tak jak jsem viděl, že takové kravaty mají i naši hosté a to mi bylo málo. Pořád jsem vzpomínal a vzpomínkou jsem otevíral tu skříň s předměty a šatstvem, které si u nás v hotelu zapomněli naši hosté. A tam jsem viděl kravaty, jaké jsem neviděl nikdy a nikde. A já jsem toužil potom jednu takovou kravatu si uvázat. A viděl jsem ty kravaty nikoli přeze mne, ale já jsem se na sebe díval. A viděl jsem se, jak jdu Václavským náměstím a Národní třídou a najednou jsem se polekal. Proti mně jsem kráčel já. Viděl jsem, že i ostatní chodci, hlavně ti v elegantních šatech, jak sebou trhají a lekají se mé krásné kravaty, kterou neviděli nikdy a nikde a na nikom. A pak jsem se zadíval na jednu kravatu, které jsem si nikdy nevšiml. A ta kravata, ta byla moje. Byla bílá, jakoby z hrubé, drsné, vzácné látky a byla poseta modrými puntíky, světle modrými jako poměnky. A ty puntíky tam byly vetkané, avšak vypadaly jako nalepené, třpitily se jako okuje. A na nitce visela cedulička, kterou jsem i s nití odvázal. Bylo tam napsané, že tuhle kravatu si tady zapomněl kníže Hohenlohe. A tu kravatu jsem si uvázal. A když jsem se na sebe podíval do zrcadla, zkrásnil jsem tou kravatou tak, že jsem měl dojem, že z té kravaty do mne přeteklo trošku té vůně knížete z Hohenlohe a trošku jsem si zapudroval nos a vyholenou bradu a vyšel jsem z reprezentačního domu a pak jsem jen tak kráčel po příkopech.
Díval jsem se do výkladních skříní a opravdu byl jsem jasnovidný. Tak, jak jsem se viděl v zrcadle v mansardě, tak tomu opravdu bylo.

Ach, kde pak peníze? Ty měl snad každý, kdo měl zvláštní kravatu a krásně ušité šaty a semišové střevíce a jako lord nesl deštník. Ale takovou kravatu, jako jsem měl já, tu neměl nikdo. A pak se stalo něco, co mne utvrdilo, že jsem se tou kravatou změnil pořádně, protože tam kráčela slečna Věra, ta z Chambre Paré, ta, která poslední čtvrtek byla z Burziány v oddělení vizitací, ta, která mne znala z kavárny, viděla mne a viděl jsem, že na mne chtěla přátelsky pokynout taštičkou a bílými rukavičkami, které držela s řemínkem taštičky, ale najednou si to rozmyslela, jako by se spletla. Docela nepoznala už, že jsem to já, ten, který jí musel poskytnout sebe, aby ze starých pánů vzrušená vůbec mohla odejít z našeho podniku domů. A já jsem dělal, že jsem někdo jiný. Otočila se za mnou a pak šla dál přesvědčená, že se mýlila. A to všechno ta bílá kravata. Ale u prašné brány, kam jsem zase přešel, abych šel znovu jistěji těmi příkopy, kráčel proti mně v bílé beranici svých starých vlasů můj vrchní z hotelu pan Skřivánek. Kráčel, nedíval se na mne, ale já jsem věděl, že mě vidí. Přešel mne a já jsem se zastavil, jako by mne oslovil. Díval jsem se za panem Skřivánkem a on se taky zastavil, otočil se a vracel se ke mně. Díval se mi do očí a já jsem viděl, že ze mne vidí jen tu kravatu, že vidí jen, jak ta bílá kravata kráčí po příkopech, nic než kráčející kravata. A pan vrchní, který všechno věděl, se na mne díval, že ví, odkud je ta kravata, že ví, že jsem si ji vypůjčil bez dovolení. Díval se na mne a já jsem si v duchu říkal, jak to všechno, pane vrchní, víte. A on se zasmál a odpověděl nahlas, jak to vím, vždyť jsem obsluhoval anglického krále. A kráčel po příkopech dál. A přestože svítilo slunce, jako by se zatmělo, jako bych byl rozžatou lampou a pan vrchní mi stáhl knot, jako bych byl napumpovanou pneumatikou, které pan Skřivánek povolil ventilek. Kráčel jsem a slyšel jsem, jak uniká ze mne vzduch. Viděl jsem, jak sám si už na cestu nesvítím, že už nevidím. Měl jsem dojem, že tak jako já, že mi splihla i ta kravata, i ten kapesníček, jako kdybych proběhl deštěm.

0: Měl jsem štěstí, že nejslavnější událost a pocta, která se ze všech hotelů a restaurací může stát jen jednomu a jedné, ta se stala hotelu Paříž. Zjistilo se, že na hradě prezident nemá zlaté příbory, protože návštěva, která do Prahy přijela na takzvanou oficiální návštěvu, si potrpěla na zlato. Vrchní komorník prezidenta a sám pan kancléř jednali, zda by se nedali vypůjčit zlaté příbory od soukromníků, nebo zda by je nepůjčil kníže Schwarzenberg nebo Lobkovic. Ale ukázalo se, že ti šlechtici příbory mají, ale ne tolik. A pak všude byly iniciály a vyražené do rukojetí lžic a nožů znaky arcivévodských roun, kam ty rody patřily. A tak všichni uchazeči odpadli a nakonec sám pan kancléř přijel k nám. A když odcházel od šéfa, tak byl kancléř rozloben a to bylo dobré znamení. To všechno, aniž by věděl, vyčetl pan Skřivánek, ten, který obsluhoval anglického krále, a z obličeje pana kancléře a potom z tváře pana Brandeise, kterýmu patřil hotel Paříž, se dozvěděl, že šéf odmítl půjčit svoje zlaté příbory a když, tak aby hostina byla tady u nás a že teprve pak svoje zlaté nože a vidličky a lžíce a lžičenky vyjme ze svého sejfu. A tak jsem se dozvěděl a skoro jsem padl, že náš hotel má zlaté příbory pro 325 lidí. A taky ano. Na hradě se rozhodli, že pro vzácného hosta z Afriky a jeho svitu bude slavnostní oběd tady u nás. A tak zase jsme se připravovali na ten slavný oběd pro 300 lidí. Vypůjčili jsme si číšníky a vrchní z hotelu Steiner a na ten den zavřel svůj hotel pan Šroubek a půjčil nám číšníky svoje. A taky z hradu přišli detektivové, ti, kteří se mnou vezli Bambino di Praga a přivezli sebou 3 uniformy kuchařů a 2 fraky pro číšníky a hned se převlékli, aby se trénovali a očíhli kuchyni, aby někdo neotrávil císaře a číšníci zase prozkoumali restaurační místnosti, odkud bude nejlíp hlídat císaře. Ale když vrchní kuchař s kancléřem a panem Brandeisem sestavovali jídelní lístek pro 300 hostů, celých 6 hodin na tom jídelním lístku pracovali, a pan Brandeis pak dal svoje lednice zavést 50 telecími kýtami, 6 kravami na polévku, 3 hříbaty na bifteky a 1 valacha na omáčku, 60 prasátky, ne větší váhy než 60 kilogramů, 10 selátky, 3 kuřaty, nepočítaje srnce a 2 jeleny, s panem vrchním Skřivánkem jsem poprvně sestoupil do našich sklepů a sklepmistr znova pod kontrolou vrchního přepočítal zásoby vín a koňaků a jiných destilátů. A pan vrchní Skřivánek, když kráčel ze sklepa do sklepa, vždycky pohladil hrdla lahví, tak pěkně je pohladil, jako by byl alkoholik, ač vlastně nikdy alkohol nepil. A také ve sklepě mi došlo, že jsem neviděl, aby si vrchní Skřivánek někdy sednul. Vždycky stál, zapálil si cigaretu, ale pořád stál. A on se na mne v tom sklepě podíval a přečetl to ze mne, nač myslím, musel to uhádnout, protože z ničeho nic řekl. Pamatuj si, že když chceš být dobrý vrchní, tak si nesmíš sednout, protože pak by se ti tak rozbolely nohy a šichta by byla pro tebe peklo. A tak sklepmistr za námi zhášel a zase jsme vyšli ze sklepů, ale ten samý den přišla zpráva, že habešský císař má sebou svoje kuchaře a právě u nás a právě proto, že máme zlaté příbory tak, jako v Habeši je má on, jeho kuchaři, že budou dělat habešskou specialitu. A den předtím, než se měla hostina konat, přijeli ti kuchaři. Byli černí a leskli se, ale bylo jim zima a byl s nima tlumočník a naši kuchaři jim měli dělat pomocníky. Ale šéf kuchař odvázal zástěru a odešel ten den pryč. Trucoval. Byl uražen. Avšak ti kuchaři z Habeše, ti začali vařit 500 vajec natvrdo, a smáli se a zubili se a pak zase přivezli 20 krocanů a začali je píct v našich troubách a do velkých míst rozdělali nějaké nádivky, ke kterým potřebovali 30 košů housek. A zase plné hrsti koření a petrželky přivezli na káře a naši kuchaři jim to nasekali a všichni jsme byli zvědaví, co budou dělat ti černí hoši. Ale pak jsme se polekali, protože si dali přivést 2 antilopy, které už byly vyvržené, rychle je stáhli, koupili je v zoologické zahradě. A ty největší kastroly, co jsme měli, tak na těch ty antilopy pekli. Házeli celé kostky másla pod ně, sypali z pytlíku to svoje koření. A pak do těch antilop vkládali ty napolo pečené krocany s nádivkou. Volné místo vyplnili 100 vajec natvrdo a pekli to současně. Ale potom se celý hotel skoro zhroutil. Sám šéf se polekal, protože na tohle nebyl připraven. Kuchaři přivezli před hotel živýho velblouda a chtěli ho porazit. Ale toho jsme se báli. Ale tlumočník uprosil pana Brandeise a tak přišli novináři a ti způsobili, že náš hotel se stal středem pozornosti tisku. Tak svázali toho velblouda, který jasně a zřetelně mečel ne, ne, jakože aby ho nepodřezávali. Ale jeden kuchař ho podřízl košeráckým nožem a dvůr byl plný krve. A už za nohy stoupal velbloud na kladku, drali se nožem pro jeho droby a pak celého toho velblouda bez noh vykostili, zrovna tak jako ty antilopy, a přivezli celé 3 vozy dříví a šéf musel přivolat hasiče a ti se stříkačkou připravení se dívali, jak ti kuchaři rychle rozdělali oheň. Veliký oheň, jako se dělá dřevěné uhlí. A na tom ohni, na 3 nožce, když oheň odešel a zůstalo řežavé uhlí, otáčeli špízem a opékali celého toho velblouda. A když byli skoro hotoví, tak do toho velblouda dali ty 2 antilopy, ve kterých byly krocani jako nádivka a v těch už byla taky nádivka a taky ryby a volné místo vyfutrovali vajíčky a pořád sypali to svoje koření a pili pivo, protože jim bylo pořád zima i u toho ohně, tak jako pivovarští kočí, kteří v zimě, aby se ohřáli, pijí studené pivo. A tihle černí kuchaři, když bylo prostřeno pro 300 hostí a auta už je začala svážet a vrátní otevírali limuzíny, tak tihle černoši stačili na dvoře nejen upéct selata a berany, ale v kotlích stačili uvařit polévky z tolika masa, že šéf nelitoval, že nakoupil tolik zásob. A potom přijel sám Haile Selassie v doprovodu ministerského předsedy a všichni naši generálové a všichni potentáti habešských vojsk. Všichni byli ověšení řády, ale císař přijel a tak si nás všechny získal, byl jen v takové bílé uniformě, bez řádu, jen tak nalehko. Ale jeho členové vlády nebo nějací atamani těch jeho kmenů, ti byli v pestrých přehozech a někteří měli sebou veliké meče. Ale jak usedali, tak bylo vidět, že mají chování. Byli tak nenucení. Ve všech sálech hotelu Paříž bylo prostřeno a u každého talíře se třpitil zlatý příbor, sady vidliček a nožů a lžičínek. A pak byl Haile přivítán srdečně ministerským předsedou. Haile hovořil, jako by štěkal a tlumočník překládal, že císař habešský si dovoluje pozvat hosty na habešský oběd a ten jeden v kartonových šatech, tlustá figura obtočená 10 metry sukna, zatleskala a my jsme roznášeli předkrmy, které černí kuchaři připravili v naší kuchyni. Studené telecí s černou omáčkou, jen jsem olízl prstem ukáplou tu majdu a zakuckal jsem se, tak to byl silný extrakt. A poprvně jsem viděl, jak číšníci, když zastrčili elegantně talířky, jak se zvedly naše zlaté vidličky. 300 zlatých vidliček a nožů se blištělo sály restauračních místností. A vrchní dal znamení a dal nalívat sklenky bílého mozelského vína. A nastala moje chvíle, protože, jak jsem viděl, zapomenuli nalít vína samotnému císaři. Vzal jsem láhev do ubrousku a ani jsem nevěděl, co mi to napadlo. Když jsem přistoupil k císaři, překlekl jsem na jedno koleno jako ministrant, uklonil jsem se, ale když jsem vstal, tak všichni se na mě dívali a císař mi na čelo, vlastně do čela, vtiskl kříž. Tak mi požehnal a já jsem mu nalíval. A za mnou stál vrchní hotelu Šroubek, který to zapomenul, a já jsem trnul, co jsem to vyvedl, a hledal jsem očima vrchního pana Skřivánka a viděl jsem, že přikývl, že měl z toho radost, že já jsem byl tak pozorný. A já jsem odložil láhev a díval jsem se, jak pomalu císař jí, jen tak omočit ve šťávě kousek studeného masa a jakoby jen ochutnal, přikývl a zvolna žvíkal a dal vidličkou křížem na znamení, že už má dost. Upil trochu vína a dlouze si utíral vousy ubrouskem. A já jsem byl vyznamenán, že jsem od samého císaře, jak mi řekl tlumočník, byl vybrán, abych dál podával jídlo a pití císaři. A já jsem pokaždé ve fraku poklekl na jedno koleno a pak jsem podal a pak zase ustoupil a dával pozor, abych včas na znamení dolil nebo vzal talíř. Ale císař jedl tak málo, jen tak si umazal ústa, jen jako vrchní ochutnávač přivoněl, maličko pojedl a usrkl vína, aby dál se bavil s ministerským předsedou. A hosté se čím dál víc vzdalovali v pořadí a hodnosti od toho, který tuhle hostinu dával. Ti jedli a pili čím dál víc a hltavěji, až tam u stolů na samém konci a při stěncích nebo ve vedlejších místnostech tam jedli tak, že pořád jakoby měli hlad. A tedy jedli housky. Dokonce jeden host jedl a snědl ze 3 květináčů solí a pepřem posypané květy bramboříků. A detektivové stáli na rozích a úhlech místností ve fracích jako číšníci se servítky přehozenými přes ohnuté paže a dávali pozor, aby někdo neukradl nějaký náš zlatý příbor. A tak se blížil vrchol oběda. Černí kuchaři brousili dlouhé šavle, takové košeráky, pak 2 černoši ten špís zvedli na ramena, 3. utřel věchýtky máty peprné břicho velblouda a vešli do restauračních místností. A prošli sálem a přístěnkem a císař se zvedl a rukou ukazoval na pečeného velblouda a tlumočník překládal, že je to specialita africká a arabská, maličká pozornost habešského císaře. A 2 pomocníci přinesli do prostředka hotelu 2 vály na prasečí zabíjačku, dali je k sobě a 2 kramlemi je zbyli. A na tenhle obrovský stůl položili toho velblouda a přinesli nože a dlouhými řezy přeřízli velblouda na půlku. A tu půlku na další půlku a ohromná vůně se linula a neustále v každém tom řezu byl kousek velblouda a antilopy a v té antilopě krocan a v tom krocanu ryby a nádivka a spečené věnce vařených vajec. A číšníci nastavovali talíře a podávali od císaře postupně toho pečeného velblouda. A já jsem poklekl a císař mi pokynul očima a já jsem mu podal to jejich národní jídlo, které muselo být výborné, protože všichni hosté stichli a bylo slyšet jen to, co bylo krásné na pohled. Cinkot našich zlatých vidliček a nožů. A to potom bylo asi příčinou, proč se nálada natolik zvedla, že ministerský předseda si podal ruce s císařem a vběhli fotografové a všechno se fotografovalo, neustále třaskalo prudké světlo a v jeho bengálské záři si tiskli naši a habeští představitelé ruce. Stačí vám to? Tím dneska končím.
1: Neobsluhoval sice anglického krále, ale dostalo se mu příležitosti obsluhovat habešského císaře. A dnes nám o tom Jan Dítě vyprávěl opět hlasem Ladislava Mrkvičky v 6. epizodě četby na pokračování z jedné z nejčastěji adaptovaných próz Bohumila Hrabala. Tato její adaptace rozhlasová je z roku 2004. Připravil ji Jiří Červenka a natočila ji režisérka Markéta Jahodová. No a první polovinu celkem 14-dílné série završíme zítra opět mezi 18.30 a 19.00.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. Dnešním sedmém nebi zazní ukázky z nového alba Chelsea Wolf. Pak si poslechneme starší nahrávky Sylvie Kreuš a uzavřeme Sedmé nebe z Kalk. Chelsea Wolf patří k nejvýraznějším postavám současné alternativní scény. Pochází z Kalifornie a ve své hudbě už roky spojuje prvky doom metalu, gothic rocku, folku, industriálu a elektroniky. Její hudba umí být zároveň velmi křehká, ale zároveň velmi monumentální, velmi syrová. A první skladba, kterou si poslechneme dnes, nese název Cold, je první skladbou z jejího nového alba The Dark, které vyšlo letos v srpnu, a pokud se vám budou skladby líbit, můžete se těšit i na koncert, který proběhne v prosinci, a to 5. prosince. Nejsem si teď úplně jistá, kde, ale určitě to najdete někde na internetu. Tak pokud se vám ukázky z dnešní desky líbí, určitě doporučuji. Já jsem ji viděla naživo dvakrát a patří to mezi mé nejsilnější koncertní zážitky. Toto album, ze kterého dnes posloucháme nebo budeme poslouchat, je její 9. studiové album a po elektronicky pojaté desce She Reaches Out to She Reaches Out to She se Chelsea Wolf vrací k organičtějšímu zvuku kytar, piana a živých picích. Album vznikalo mimo jiné s producentkou Jennifer de Kilveo a také s jejím dlouholetým spolupracovníkem Benem Chisholmem. První skladba Cold a Chelsea Wolf.

Chelsea Wolf a I'm Not There. Tato skladba je podle Wolf i celé vlastně to album a spojené s tématy proměny, opuštění starých podob sebe sama a konfrontace s vlastní temnou stranou. Sama album popisuje jako cestu temnotou, nikoliv jako snahu před ní utéct. Na desce se navíc objevuje řada zajímavých hostů, například kytarista Robin Fink z Nine Inch Nails, Troy Van Leeuwen z Queens of the Stone Age nebo bubeník Matt Chamberlain. Je to tedy deska, která stojí někde mezi intimním songwritingem a velmi těžkým rockovým zvukem. Skladba Swallower, kterou si poslechneme jako další, tak na ní právě můžeme slyšet ten návrat k mnohem tvrdší rockové poloze. Skladba tedy patří k těm nejrazantnějším momentům alba a objeví se v ní kytarové solo Troye Van Leeuwena z Queens of the Stone Age. Chelsea Wolf má ale pořád jednu velmi specifickou vlastnost, i když její hudba těžká a agresivně může tak působit, tak nikdy nestrácí pocit intimity a té křehkosti. Její hlas funguje stejně dobře v téměř tichých pasážích, jako ve chvílích, kdy se kolem něj rozpadne celá stěna kytar nebo celý svět. Skladba Swallower a Chelsea Wolf.

Chelsea Wolf a skladba Turn the Key. Na této desce Chelsea Wolf nové The Dark je zajímavé právě to, jak se Chelsea Wolf vrací k poměrně jednoduchým základům. Některé skladby vznikaly právě z velmi prostých akustických, kytarových nebo klavírních nápadů a teprve později dostaly tu masivnější podobu. Je to možná i dobrá ukázka toho, proč je hudba Chelsea Wolf tak těžko zařaditelná a tak dobrá. Může znít jako gothic folk, za chvíli jako doom metal a potom jako velmi osobní křehký songwriting. A my se přesuneme k další velmi výrazné a talentované interpretce, skladatelce a producentce Sylvie Kreusch. Sylvie Kreusch je belgická zpěvačka a skladatelka, která pochází z Antwerp. Nejdřív byla frontmankou kapely Soldier's Heart a později se stala jedním z hlasů projektu Warehouse, který je stále velmi úspěšným projektem a s kterým dále spolupracuje, který vede tedy Martin de Volder z belgické kapely Balthazar. Čili jestli znáte jeden z těchto projektů, tak určitě bude vám i známý hlas Sylvie Kreusch. A právě spolupráce s Warehouse byla pro její kariéru velmi zásadní. Několik let s de Volderem koncertovala a nahrávala a postupně si začala budovat i vlastní solovou identitu. Jako solová interpretka debutovala v roce 2019 EPčkem Bada Bing, Bada Boom, na kterém najdeme i skladbu Bell, kterou si poslechneme jako první od Sylvie Kreusch.

Sylvie Kreuš a skladba Comic Trip je titulní skladbou jejího druhého alba, které vyšlo v roce 2024. A Sylvie Kreuš na něm přišla k mnohem barevnějšímu, hravějšímu a pozitivnějšímu zvuku. Sama říká, že po debutovém albu, které bylo hodně spojené s rozchodem a temnějšími emocemi, chtěla tentokrát vytvořit něco pozitivnějšího. Důležitá pro ní také byla energie z živých koncertů, kterou na tomto albu chtěla zachytit a chtěla zachytit tu atmosféru spory a nějaký přenést na nahrávku. My si z tohoto alba poslechneme další skladbu a ta nese název Crack My Mind.

Shangri-La a Sylvie Kreusch. Tato skladba pochází z jejího velmi výrazného alba Montbray z roku 2021. Toto album bylo deskou, díky které jsem Sylvie Kreusch tenkrát objevila. A mám ji moc ráda. Vracím se k ní celkem často. A název této skladby odkazuje na představu Shangri-La jako dokonalého utopického místa. Sylvie o této skladbě mluvila jako o písni o osobním ráji a dokonce říkala, že kdyby si měla vybrat jednu větu ze svého textu na nějaký svůj pomník, tak by vybrala právě myšlenku návratu do svého Shangri-La. My si poslechneme z této desky Montbray ještě jednu skladbu Walk, Walk.

Skladba Seven Stock. Teď se přesouváme do Vídně za kapelou Kalk. Tato kapela vznikla v roce 2017 kolem zpěvačky, kytaristky a skladatelky Sophie Lowe, která vystupuje také pod jménem Sophia Blenda. A Kalk se pohybují mezi postpunkem, shoegazem, noise rockem a alternativním rockem. Seven Stock je skladba z jejich právě vydaného čtvrtého alba Smoke Star a tato deska vyšla 4. září na vídeňském labelu Siluch Records a je tentokrát trochu světlejší a volnější než jejich předchozí tvorba. My si poslechneme další skladbu z tohoto alba, která nese název Das Schillern, kapela Kalk.

skupina Kalk a skladba Nordwind. A já bych se s vámi ráda rozloučila. Děkuji, že jste poslouchali Sedmé nebe se Sárou Vondráškovou. Budu se na vás těšit opět za týden ve stejný čas. A dnešní Sedmé nebe ještě uzavřeme s kapelou Kalk a jejich krásnou skladbou Siren. Hezký večer.

0: Američanka Chelsea Wolf, Belgičanka Sylvie Kroiš a rakouská kapela Kalk. To byl dnešní výběr Sáry Vondráškové, jejíž pravidelné pondělní sedmé nebe právě skončilo písní Siren právě od zmíněné vídeňské čtyřčlenné formace Kalk v čele se zpěvačkou Zofie Lév. Zítřejší hodinu mezi 19. a 20. strávíme s Milanem Zeissem a ať si rozhodně nenechá ujít nikdo z příznivců kapely Zero Seven.
1: Český rozhlas Vltava.

Nejslavnější skladbu Johanna Sebastiana Bacha v úpravě Leopolda Stokowského pro symfonický orchestr, svitu ze stravinského baletu Pták ohnivák a ještě leco z dalšího nabídne dnešní koncert z archivních nahrávek rozhlasových symfoniků. Už za malou chvíli. Agnes Martin byla pozoruhodná malířka, solitérní, stylově obtížně zařaditelná, nejbliž mající k minimalistům. Když byla na uměleckém vrcholu, přerušila z naléhavých osobních důvodů vizuální tvorbu a začala se intenzivně věnovat tvorbě literární, totiž psaní textů oscilujících mezi básněmi a meditacemi. A výběr z tohoto jejího díla pro vás budeme mít v dnešním souzvuku. A když je to souzvuk, tak v něm samozřejmě bude znít také hudba, tentokrát od jediného autora, a sice od amerického violončelisty Davida Darlinga, hrajícího na osmistrunný elektrický nástroj a patřícího k průkopníkům hudebního stylu New Age. Začátek pořadu bude ve 22 hodin. A pak během poslední hodiny před půlnocí se od amerického tuláka a lotra řečeného Jack Black naučíme bezpečně vykrádat vily. A také si zopakujeme dnešní úvodní část vzpomínkového vyprávění spoluzakladatelky České klinické imunologie Jiřiny Bartuňkové. Milí přátelé, ať se vám hezky poslouchá dnešní vysílání Českého rozhlasu Vltava.

0: Koncert Socher.
1: Příjemný dobrý večer, milí posluchači Českého rozhlasu Vltava. Vítejte u pořadu Koncert Sočru, jehož dnešním vysíláním vás bude provázet Ondřej Šolc. V nadcházejících 2 hodinách opět otevřeme fonotéku rozhlasových symfoniků a jako obvykle nás čeká pestrá paleta skladeb různých historických epoch. Společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu nahlédneme do skladeb Johanna Sebastiana Bacha, Jana Křtitele Vaňhala, Wolfganga Amadea Mozarta a znít bude také hudba Ladislava Simona a Igora Stravinského. První z této pětice autorů, Johann Sebastian Bach, je po právu řazen mezi osobnosti, které již po staletí vnímáme jako pilíře hudebních dějin. Jeho varhanní skladba Tokáta a Fuga d-moll, nesoucí v katalogu Bachových skladeb označení BWV 565, je patrně nejikoničtějším opusem literatury pro královský nástroj. Johann Sebastian Bach tuto tokátu a fugu zkomponoval v první polovině 18. století, avšak vzhledem k absenci původního rukopisu, jako je tomu ostatně u celé řady Bachových skladeb, není možné určit přesný rok. Obecná shoda mezi hudebními historiky však panuje ohledně stanoviska, že Bach tento ikonický kus složil v prvním desetiletí 18. století během svého působení v Anštatu. Dnes večer však, milí posluchači, neuslyšíme tóny královského nástroje. Bachova tokáta a fuga se už před více než 180 lety zařadila do seznamu skladeb, které bychom s nadsázkou dnešním jazykem mohli pojmenovat jako hity. Není tedy divu, že mnohé skladatele inspirovala tokáta a fuga k vlastnímu pojetí. Můžeme tak najít klavírní transkripce například od Ferruccia Busoniho či Maxe Regra. My se v dnešním pořadu Koncert Sočru zaposloucháme do tónu tokáty a fugy d-moll Johanna Sebastiana Bacha v orchestrální úpravě z roku 1927, kterou vytvořil britský dirigent a skladatel Leopold Stokowski. Uslyšíme záznam z koncertu, který se konal 20. dubna 2015 ve Smetanově síni Pražského obecního domu a Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude hrát pod taktovkou dirigenta Jana Kučery.

V provedení rozhlasových symfoniků, které řídil dirigent Jan Kučera, dozněly tóny tokáty a fugy d-moll Johanna Sebastiana Bacha, kterou pro symfonický orchestr zinstrumentoval Leopold Stokowski. V další části našeho hudebního exkurzu do nahrávek rozhlasových symfoniků se přesuneme do Čech. 12. května roku 1739 se v městečku Nechanice, které nalezneme zhruba 15 kilometrů západně od Hradce Králové, narodil skladatel Jan Křtitel Vaňhal. Za nesporný důkaz Vaňhalova přínosu hudebním dějinám můžeme považovat pozoruhodný seznam kompozic, ve kterém nacházíme 73 symfonií, 58 mší, více než 100 smyčcových kvartetů a bezpočet dalších skladeb a koncertů pro sólové nástroje. A právě do kategorie Vaňhalových kompozic pro sólové nástroje nyní nahlédneme s rozhlasovými symfoniky a uslyšíme jeho koncert pro dva fagoty a orchestr F-dur. Tento studiový snímek pochází z roku 1996 a za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu řízeného dirigentem Ondřejem Kukalem přednesou sólové party fagotisté Jaroslav Kubita a Michael Werner. Na čembalo bude hrát František Xaver Tury, který je rovněž autorem kadence koncertu.

Fagotisté Jaroslav Kubita a Michael Werner přednesli za doprovodu rozhlasových symfoniků koncert pro dva fagoty českého skladatele Jana Křtitele Vaňhala.

solových hráčů. Do tónu koncertu pro dva klavíry a orchestr číslo 10 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta se zaposloucháme se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který bude řídit dirigent Ondřej Lenárt. Hrát budou klavíristé Sergio Marchegiani a Marco Schiavo. Jednotlivé věty koncertu jsou nadepsány Allegro, Andante a Rondo Allegro. Záznam byl pořízen na abonentním koncertě v březnu roku 2013 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina.

V podání klavíristů Sergia Marchegianiho a Marka Sciavva dozněl koncert pro dva klavíry a orchestr číslo 10 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Solisty doprovázel symfonický orchestr Českého rozhlasu, řízený dirigentem Ondrejem Lenárdem. Milí posluchači, ve zbývající části dnešního pořadu se na časové ose přesuneme do 20. století. Naším prvním průvodcem tímto obdobím bude český skladatel Ladislav Simon, jehož život je ohraničen letopočty 1929 až 2011. Výčet jeho kompozic čítá v skutku obrovské množství položek, které vykreslují Simonovu mimořádnou hudební univerzalitu. Komorní a orchestrální skladby, vokálně instrumentální díla, skladby pro jazzový orchestr, scénická a filmová hudba, to jsou jen některé kompoziční disciplíny, které Ladislav Simon obsáhl. My se však dnes v souvislosti s Ladislavem Simonem zaposloucháme do oblasti skladeb ryze klasické hudby. Bude znít jeho koncert pro housle a orchestr z roku 1987. Na studiovém snímku, pořízeném v roce 2003, nám jej rozhlasoví symfonikové zahrají pod taktovkou Vladimíra Válka. Sólový part přednese houslista Martin Válek. Jednotlivé věty koncertu jsou nadepsány Risoluto, Adagio Misterioso a Allegro con Brio.

Koncert pro housle a orchestr skladatele Ladislava Simona dozněl v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil Vladimír Válek. Sólový part přednesl houslista Martin Válek. Hudba ve své podstatě je neschopna cokoliv vyjádřit. Pocit, obsah, psychický stav, přírodní jev a podobně. Komponovat pro mne znamená uvést do jistého pořádku určité množství tónů podle jejich intervalových znaků. To jsou slova skladatele Igora Stravinského, kterému bude patřit závěr našeho dnešního setkání nad nahrávkami rozhlasových symfoniků. Náš pořad uzavře mimořádně jímavá kompozice Igora Stravinského, šestidílná svita z jeho baletu Pták ohnivák. Svity existují ve třech verzích, konkrétně z let 1911, 1919 a 1945 a my uslyšíme tu nejčastěji uváděnou, která pochází z roku 1919. Symfonický orchestr Českého rozhlasu ji přednese prostřednictvím záznamu z března roku 2010. Rozhlasové symfoniky tehdy na abonentním koncertě dirigoval Zdeněk Mácal. Milí posluchači, dříve než se rozezní hudba Igora Stravinského, se s vámi loučí Ondřej Šolc, který vám přeje i nadále příjemný večer ve společnosti Českého rozhlasu Vltava.

0: Posloucháte stanici Vltava a právě skončil dnešní koncert z nahrávek Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Poslední skladbou byla svita z baletu Pták ohnivák od Igora Stravinského v nastudování dirigenta Zdeňka Mácala. První letošní živý koncert Sočru se uskuteční tento čtvrtek. Připomeňme si, že nadcházející koncertní sezóna našich rozhlasových symfoniků bude jejich sezónou 100, čili superjubilejní. No a otevřou ji předehrou ke Smetanově Prodané nevěstě a dále skladbami Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha. A co je rovněž velmi podstatné, Sočr vstupuje do nové sezóny také s novým šéfdirigentem a tím bude po Petru Popelkovi rodák z Mnichova Elias Grandi. Koncert uvedeme v přímém přenosu, a to ve čtvrtek 24. září od 20.15, přičemž už od 20 si budete moct poslechnout rozhovor s novým šéfdirigentem. A ani následující hodina našeho vysílání nebude bez hudby.
1: Souzvuk.
0: V této naší programové řadě se věnujeme nejen literátům, ale často i umělcům jiného zaměření, kteří vstoupili do literatury třeba svými deníky, dopisy, eseji, zkrátka z potřeby vyjádřit se také slovy. V případě kanadsko-americké malířky Agnes Martin k tomu došlo během jejího několikaletého přerušení vizuální tvorby a úplné izolace od uměleckého světa. Obrátila se tehdy k psaní meditativních poetických textů a my vám teď přinášíme výběr z nich v překladech Martina Pokorného. Pásmo nazvané Myslící stéblo připravila Lucie Novotná, účinkují Daniela Kolářová a Petr Gojda, režii měla a z autorských nahrávek skladeb violončelisty Davida Darlinga vybírala Markéta Jahodová.

spodní strana listu, chladná ve stínu, vznešeně nevýrazná, s úsměvem nevinnosti. Nejkřehčí stonky, třesoucí se ve světle, ohýbají se a lámou v tichu.

0: této básni, stejně jako v obrazech, nejde vlastně o přírodu. O to, co lze vidět, ale o to, co je navždy známo mysli.
1: Minimalismus je vlastním výrazem tvorby americké malířky kanadského původu Agnes Martin. Poměrně minimálně lze na její dílo narazit také v odborných publikacích či knihovnách u nás dostupných. O to větším překvapením je útlá knížka nakladatelství Arbor Vitae, které vydalo texty této umělkyně. Název knihy je výstižný – Neskalená mysl. Agnes Martin se narodila 22. března 1912 v McLeanu v Kanadě. V roce 1932 odchází do USA a o 8 let později získává americké občanství. Mezi lety 1934 a 1937 studuje na Western College of Education v Bellinghamu. Později také historii umění na Columbia University v New Yorku. Mezitím navštěvuje univerzitu v Novém Mexiku v Albuquerque, kde poté přijímá na rok místo pedagoga. Výstavy v galerii Betty Persons ji ovlivní natolik, že se rozhodne pro dráhu malířky. Finanční situace ji donutí opustit New York a začíná žít ve městečku Taos v Novém Mexiku. Zde se setkává s biomorfní abstrakcí Clyforda Stilla či Marka Rothka, později ji ovlivňují malby Adolfa Gottlieba a Gorkyho. V roce 1957 se opět vrací na newyorský Manhattan. Žije v umělecké komunitě. V malbě používá čtvercové, mřížovité a sériové rastry. V 60. letech, přestože se uskuteční mnoho jejich výstav, opět opouští New York a odjíždí do Taosu. 6 let nemaluje. K malování se vrací v roce 1973, kdy se také uskuteční její první velká výstava, kterou doprovází katalog s jejím textem Neskalená mysl. Následuje řada výstav a přednášek nejen v Americe, ale i v mnoha důležitých evropských galeriích a centrech umění. Její texty jsou zveřejňovány, přednášky zaznamenávány. Agnes Martin zemřela v Taosu 17. prosince 2004. Texty této malířky nás nechávají nahlédnout do nitra umělce a do procesu tvorby, co souvisí se vznikem díla i co je inspirací a podnětem. Povzbuzující větou je malířčina poznámka: špatné obrazy je nutno namalovat a pro umělce mají větší cenu než obrazy, které později představí veřejnosti. Skrze malířčiny reflexe a verše se tedy můžeme propojovat s jejím vlastním dílem. Její slova připomínají tenká, ale pevná vlákna. Přesně taková, jaká je možno spatřit na jejich světlých obrazech, když se k ním pomalu přibližujeme prostorem výstavní síně. Je to přibližování k dokonalosti.

Moje formáty jsou čtvercové, ale mřížky nejsou nikdy dokonale čtvercové. Jsou to pravoúhelníky mírně odchýlené od čtverce, takže vytvářejí jakýsi rozpor, nesoulad, i když jsem si nestanovila takhle to dělat. Když pokryju čtvercový povrch pravoúhelníky, odlehčí to tíhu čtverce, zruší jeho moc. Když jdeme do muzea, tak se pouze nedíváme. Nýbrž i určitým způsobem reagujeme na dílo. Jak se na ně díváme, jsme šťastnější nebo smutnější, smířenější nebo sklíčenější. Dílo nás může podnítit k touze, bezmoci, bojovnosti nebo výčitkám. Příčinu reakce nelze v díle vystopovat. Umělec se nemůže připravit a nepřipravuje se na určitou reakci. Neuvažuje o reakci, nýbrž řídí se svou inspirací. Umělecká díla nejsou koncipovaná úmyslně. Reakce závisí na naladění pozorovatele. V naší mysli se nachází vědomí dokonalosti. A když se podíváme svýma očima, vidíme ji. Dobrodružný stav mysli je vysoký dům. Abychom se mohli těšit ze života, je nutno uchopit a udržet dobrodružný stav mysli. Pro dobrodružství je příznačné, že postupuje na neznámé území. Radost z dobrodružství je nezdělitelná. V tom je přitažlivost umělecké práce. Je dobrodružná na

Moře je bezsmrtné. Ostrovy stoupají, zmírají, klidně přicházejí, klidně mizí. Tichý kolébavý dech.

inspirace. Když popisuji inspiraci, nechci, abyste si mysleli, že mluvím o náboženství. Inspirace je to, co nás překvapuje, okamžiky štěstí. Inspirace, která se liší od všedních starostí. Inspirace proniká vším, ale není to mocnost. Je to míru milovná věc. Nemyslete si, že je jedinečná. Kdyby byla jedinečná, nikdo by nedokázal reagovat na naše dílo. Nemyslete si, že je vyhrazena nemnohým nebo něco podobného. Je to neskalená mysl. Samozřejmě víme, že nenarušený stav mysli není trvalý. A tak říkáme, že inspirace pomíjí, ale ve skutečnosti čeká, až budeme znovu nenarušeni. Můžeme proto říct, že proniká vším. Malé děti jsou méně narušeny než dospělí a mají mnohem víc inspirace. Všechny okamžiky inspirace sečteny vytvářejí to, co nazýváme vnímavost. Rozvoj vnímavosti je svrchovaně důležitý pro děti i dospělé, ale u dětí je mnohem snadnější. U dospělých by bylo přesnější říct, že nejdůležitější je, aby se probudili a mohli vnímat. Někteří rodiče kladou rozvoj společenských mravů výše než estetický rozvoj. Berou malé děti do parku na společné hry, posílají je do jeslí, aby měli v životě náskok. Ale právě malé dítě, které sedí samo, možná i opomíjené a zapomenuté, je přístupné inspiraci a rozvoji vnímavosti.

Dokonalost samozřejmě nemůže být zobrazena. Diváci se dychtivě zaměří i na její nejjemnější náznak. Dílo má k dokonalosti daleko, protože my sami máme k dokonalosti daleko. Čím častěji hledáme dokonalost, anebo čím výrazněji si ji uvědomujeme, tím se nám zdá vzdálenější. A nebo bych možná měla říci, že čím více jsme si vědomi dokonalosti, tím jasněji víme, jak nesmírně je od nás vzdálena. Proto je umění tak tvrdá práce. Je to práce skrze zklamání a narůstající poznání našeho selhávání až ke hranici porážky. Ale přesto se ráno probouzíme a je tu inspirace a jdeme dál.

vidím pokoru, jemnou a bílou. Dává uspokojení jen tak, sama. A důvěru, naprostou důvěru. Dar, cenný dar.

pokora, krásná dcera, nemůže činit dobré ani zlé, nečiní nic. Její cesty jsou prázdné, bezmezně lehké a jemné, kráčí po rovné stezce. Líbezná, usměvavá, stálá, volná.

životní proces je nám skryt. Význam utrpení je nám nepřístupný. A my jsme k životu slepí. Jsme zaslepeni pýchou. Pýcha vybudovala další strukturu a ta se nazývá život. Ale pokud žijeme život v pýše, cítíme se zklamaní a ztracení. Pýchu není možné porazit. Není to možné, protože my sami jsme pýcha. Pýcha drak a pýcha svůdce, jak se objevuje v mýtech. Můžeme ale přihlížet porážce pýchy, protože pýcha nevytrvá. Pýcha není skutečná a tak dříve či později musí padnout. Pokud se pýcha v určité podobě vytratí, cítíme se úplně jinak. Osvobození od pýchy prožíváme na několik okamžiků vítězství nad pýchou a cítíme se zcela jinak. Prožíváme okamžik dokonalosti, který je nepopsatelný. Náhlou radost z žití. Nejlepší příležitost sledovat porážku pýchy máme v naší práci. Po celou dobu, kdy pracujeme v samotném průběhu práce. Práce je sebevýraz. Sebevýraz nesmíme chápat jako něco, co můžeme či nemusíme udělat. Sebevýraz je nevyhnutelný. Ve vaší práci, ve způsobu, jak děláte svou práci a ve výsledcích vaší práce je vyjádřeno vaše já. Za i před sebevýrazem se nachází rozvíjející se vědomí mysli, které působí na práci. I toto rozvíjející se vědomí budu nazývat práce. Je to krajně důležitá součást práce. Je tedy práce v naší mysli, je práce v našich rukou a práce jakožto výsledek. Kompozice je absolutní tajemství. Je diktována myslí. Umělec hledá určité tóny nebo linie, které jsou pro mysl přijatelné a nakonec jejich uspořádání, které je pro ně přijatelné. Takové kompozice vyvolávají v pozorovateli určité pocity ocenění. Některé kompozice působí na jedny, jiné na druhé. Ale pokud umělcovou myslí nejsou přijaty, pak nepůsobí na nikoho. Kompozice a její přijetí myslí jsou pro umělecké dílo podstatné. Komerční umění se dělá cílevědomě, aby působilo na smysly, což je něco zcela jiného. Umělecké dílo je velmi cenné a je také velmi vzácné. Vytvořit kompozici, která je zcela přijatelná pro vaši mysl, vyžaduje obrovskou práci a zaujetí. Beethovenovy symfonie představují každým tónem své kompozice titánské lidské úsilí.

při vaší práci, při práci každého, při práci světa, dochází k tomu, že práce, která upomíná na pýchu, je postupně opouštěna. V okamžicích dokonalosti zažíváme radostné osvobození od pýchy a víme, že je to to, co chceme. Tím, že to víme, projevy pýchy poznáváme a vylučujeme.

a vaším zájmem je umělecká práce. Umělecké dílo, každé i nejmenší umělecké dílo a každý druh umělecké práce. Velmi se o ní zajímáme, vlastně jsme jí odáni. V umění neexistuje polovičatost. Probouzíme se s myšlenkou na ně a usínáme s myšlenkou na ně.

ticho na podlaze mého domu? To jsou všechny otázky a všechny odpovědi, co poznal svět. Sentimentální nábytek ohrožuje mír. Odraz zapadajícího slunce hovoří hlasitě o dnech. Chůze se zdá pokrývat čas a prostor, ale ve skutečnosti jsme vždycky přesně tam, odkud jsme vyšli. Jdu, ale ve skutečnosti stojím ruku v ruce s uspokojením na vlastním prahu. Umělecké dílo. Kudy chodíme, vyhledáváme je. Umělci i neumělci. Je to velmi tajemné. Ta síla, s níž nás uchopuje, když vezmeme v potaz, jak málo o něm víme. Dokonce nechápeme ani vlastní reakce na naši vlastní práci. Proč vyhledáváme umělecká díla, kudy chodíme? A proč umělecká díla vytváříme? Odpověď zní, že jsme k tomu inspirováni. Když se ráno probudíme, jsme inspirováni, abychom určitou věc udělali a skutečně to uděláme. Obtíž spočívá v tom, že to může a nemusí dopadnout dobře. Pokud to dopadne dobře, máme sklon k domněnce, že jsme se úspěšně řídili svou inspirací, a pokud to nedopadne dobře, máme sklon se domnívat, že jsme o inspiraci přišli, ale to není pravda. Některá práce se zdaří, jiná se nepovede, ale každá je inspirovaná. Zvláště se chci obrátit na ty, kdo si uvědomují všechny své nezdary a připadají si neschopní a poražení. Na ty, jimž připadá, že selhávají, že zaostávají za tím, co se od nich očekává nebo co je zapotřebí. A ráda bych vám vysvětlila, že tyto pocity jsou přirozeným stavem umělcovy mysli. A pocit zklamání a porážky je pro tvůrčí práci základním stavem mysli.

Chtěla bych hovořit o dokonalosti základu života. Když mysl je překryta dokonalostí a srdce je plné radosti, ale ostatní nechci popírat. V naší mysli se nachází vědomí dokonalosti, když se podíváme svýma očima, vidíme ji, ale její fungování je pro nás tajuplné a nedostupné. Když žijeme svůj život, je to něco jako závod. Naše mysl je znepokojena a překryta. Jsme z toho sklíčení a musíme si dopřát volno. A pak přijdou někdy okamžiky dokonalosti a v těchto okamžicích žasneme, proč jsme kdy pokládali život za obtížný. Říkáme si, že jsme konečně nastoupili správnou cestu, že neklopítneme a neselžeme. Jsme hluboce přesvědčeni, že známe řešení. A najednou je ten okamžik pryč. Okamžiky vědomí nejsou úplným vědomím, tak jako okamžiky slepoty nejsou úplně slepé. Potkáme-li v okamžicích slepoty někoho nám dobře známého, stěží ho poznáme. A dokonce si sami sobě připadáme jako cizinci. Tyto prožitky mysli příliš rychle přejdeme a zapomeneme. I když překvapivé okamžiky vědomí nezapomeneme nikdy. Snažit se o vědomí dokonalosti v mysli znamená žít vnitřní život. Žít vnitřní život není pro umělce nutné. Pro něj je nutné jen rozeznat inspiraci a nebo ji vyjádřit. Naše vyjádření inspirace má daleko k dokonalosti, neboť dokonalost je nezískatelná a nedosažitelná. Okamžiky vědomí dokonalosti a inspirace jsou si podobné až na to, že inspirace je často návodem ke konání. Mnozí si myslí, že jsou-li sladěni s osudem, že je všechny jejich inspirace povedou k tomu, co chtějí a potřebují. Ale inspirace je pouze průvodcem k tomu příštímu, jež může být tím, co nazýváme úspěch či selhání. Špatné obrazy je nutno namalovat a pro umělce mají větší cenu než obrazy, které později představí veřejnosti. Umělecké dílo je úspěšné, když je v něm náznak dokonalosti. Stačí ten nejmenší náznak a dílo žije. Život díla závisí na pozorovateli, na jeho vlastním vědomí dokonalosti a inspirace. Umělec nenese zodpovědnost za reakci na umění.

Cítit se sebejistě a úspěšně není pro umělce přirozené. Cítit se neschopným, zakoušet zklamání a porážku v očekávání inspirace, to je přirozený stav mysli umělce. Chvála proto uvádí většinu umělců tak trochu do rozpaků. Nemohou si přisuzovat zásluhy za inspiraci, neboť jsme schopni dokonale vidět, ale nejsme sto dokonale konat. Mnozí umělci žijí společensky, aniž by to zneklidnilo jejich mysl. Ale jiní musí žít vnitřními prožitky mysli, vést osamělý život.

rada mladým umělcům. Život umělce je inspirovaný, soběstačný a nezávislý, nespjatý se společností. Pozornost umělce je zaměřena k mysli, aby si uvědomil inspiraci. Život, který se řídí inspirací, se rozvíjí oproštěn od jakéhokoliv vlivu. Nakonec se umělec ve svém díle poznává a je šťastný a spokojený. Nic jiného ho neuspokojí. Život umělce je nekonvenční život. Vede pryč od příkladů minulosti. Bolestně zápasí se situací, v níž tkví. Zdá se, že se bouří, ale ve skutečnosti je to inspirovaný způsob života. Bezmoc je sice pro umělce nejvýznamnějším stavem mysli, ale nejúčinnější stav mysli je prázdnota. Čínský mudrc Chuang Tzu jej nazývá svobodné a volné putování. Ve svobodném a volném putování není nic než svěžest a dobrodružství. Je to opravdové vědomí dokonalosti v mysli. Každý má vzpomínky na dobrodružství v mysli. Vzpomínky zvláštní a příjemné, ale ne každý si uvědomuje dobrodružství v mysli tehdy, když k ním dochází. Chci vám doporučit, abyste zkoumali svou mysl a dobrodružství uvnitř své mysli. Zabere to velmi mnoho času, v tom tkví obtíž. Je těžké zvolnit do tempa, v němž lze zkoumat vlastní mysl. A samozřejmě musíme jít zatím naprosto sami, aniž by k nám pronikla jediná myšlenka na druhé, neboť pak bychom se ocitli mimo, v relativním myšlení.

Být umělcem je velmi osamělé zaměstnání. Umělci se nezdružují, aby dělali to či ono společně. Umělci jdou jen každý den do svých ateliérů, zavřou za sebou dveře a zůstanou tam. Když vyjdou ven, obvykle se jdou projít do parku nebo někam, kde nikoho nepotkají. Tuto překvapivou okolnost se pokusím vysvětlit.

potřebujeme víc vlajek a různých. Co je tím červem světa, který kazí radost?

ten, kdo se celý stal očima, nevidí. Snaha porozumět nadbíhá neporozumění. Nevědět, ale jít dál. Všechno je zrcadlem. Existují dva nekonečné směry. Dovnitř a ven.

lidské umění, je možné představit si, že se ztratí z dohledu. Ale já v tuto možnost nevěřím. Mne zajímá zkušenost, která je beze slov a mlčenlivá. A to, že tuto zkušenost můžeme vyjádřit v uměleckém díle, které je také beze slov a mlčenlivé. Soustředit se na tuto zkušenost a tato díla je opravdu nádherné. Jsem si jista, že se najdou vždy lidé, kteří takto reagují a pokusí se vyjádřit ji grafikou. A s ohledem na vnitřní život každého z nás to může být velmi důležité. Pokud dokážeme vnímat sebe samé v díle, nikoli dílo, nýbrž nás samé, ve chvíli, kdy na dílo pohlížíme, pak je to dílo významné. Pokud dokážeme rozpoznat svoji reakci, vidět v sobě samých, co jsme přijali z díla, je to způsob, jak pochopit pravdu a veškerou krásu. Nemůžeme pochopit životní proces, tedy všechno, co se komukoli stane, ale můžeme poznat pravdu tím, že uvidíme sebe samé, že uvidíme reakci na dílo v sobě samých.

Těch, kdo závisí na rozumu, je většina. Těch, kdo závisí jen na vnímání, je menšina. Vnímáme, vidíme. Vidíme svýma očima a vidíme svou myslí. Chceme uvidět pravdu o životě a veškeré kráse. Obojí je pro nás velké tajemství. Vnímání je určitý výkon. Výkon je součástí procesu. Nevede k ztotožnění. Vnímáním nejsme ztotožněni. My také myslíme. Vnímání je prvotní zkušenost. Myšlením zvažujeme to, co jsme vnímali. To je následná zkušenost. Myšlení porovnává vše, co jsme vnímali, se vším, co v dané chvíli vnímáme. Není rozdílu mezi myšlením a relativním žitím. Myšlení vede k píše, ztotožnění, zmatku a strachu. Práce je výkon, který v nás budí zdání, že získáváme totožnost. Ale ve skutečnosti je práce součástí životního procesu, ve kterém nemůžeme vnímat ani začátek, ani konec našeho výkonu. Životní proces vůbec nechápeme, ať v celku nebo z části, a nikdy jej nepochopíme. Nemůžeme se proto ztotožňovat se svou prací, jelikož životní proces dosahuje i k nejvzdálenější hvězdě. Žádná práce kohokoliv z nás v tomto procesu nic neznamená. V ohromném procesu, v celkovém souhrnu vnějšího bytí všeho živého, je naše práce nevýznamná, nekonečně malá a bezvýznamná. Toto je třeba si uvědomit. Krása proniká vším. Inspirace proniká vším. Říkáme, tahle růže je krásná. A když růže uvadne, něco jsme ztratili. Takže se ztratila krása. Když ta růže uvadne, truchlíme. Ale ve skutečnosti krása není ničím svázaná a jasná mysl to vidí. Růže představuje přírodu, ale ta není tou růží. Krása není na nic vázaná. Je to inspirace. Je to

inspirace. Rozvinutí vnímavosti, reakce na krásu. V útlém dětství, když je mysl neskalená, tehdy je inspirace nejsnadnější.

Když přemýšlím o umění, přemýšlím o kráse. Krása je tajemstvím života. Není v oku, je v mysli. V naší mysli se nachází vědomí dokonalosti. Na krásu reagujeme emocí. Krása nám sděluje nějakou zprávu, protože jsme rozptýleni, jsme touto zprávou zmateni. Někdy ji dokonce bereme jako něco, co přichází poštou. Ta zpráva se týká různých druhů štěstí a radosti. Radost je nejúspěšněji vyjádřena v Beethovenově 9. symfonii a v Parthenonu. Každé umělecké dílo se týká krásy. Každé pozitivní dílo ji vyjadřuje a oslavuje. Každé negativní dílo se ohrazuje proti nedostatku krásy v našich životech. Když uvadne krásná růže, krása neumírá, protože ve skutečnosti není obsažena v růži. Krása je určité vědomí v mysli. Je to naše vnitřní citová reakce. Reagujeme na život, jako kdyby byl dokonalý. Když jdeme do lesa, nevidíme padlé, hnijící stromy. Jsme inspirováni množstvím vzrostlých stromů. Dokonce slyšíme ticho, i když ve skutečnosti není ticho. Když vidíme novorozené dítě, říkáme, jak je krásné, dokonalé. Cíl života tkví ve štěstí. Reagovat na život, jako kdyby byl dokonalý, je cestou ke štěstí. Je také cestou k pozitivnímu uměleckému dílu. Úkolem umělce není starat se o život, cítit se zodpovědným za vytvoření lepšího světa. To znamená vážné rozptýlení. Všemi předpoklady směřujete k rozumovému životu. Pro uměleckou práci je to zbytečné. Všechny lidské znalosti jsou v umělecké práci zbytečné. Pojmy, vztahy, kategorie, třídění, dedukce jsou rušivé vlivy na mysl, kterou chceme uchovat volnou pro inspiraci.

svěžest. Zvlášť, když ranní vzduch rázem ožije. Zvlášť, když chladný proud plyne a tráva pije. Zvlášť ve sladkém spánku, když malé vlny se převalují zpět jedna na druhou. Jasná, třpitná, skotačivá, živá, hebká, vznosná, průzračná, žízeň tišící, vstupuje svěžest. Mysl má dvě části. Vnější mysl zaznamenává fakta, vnitřní mysl říká ano a ne. Když myslíte na něco, co byste měli udělat, vnitřní mysl řekne ano a vy se cítíte povzneseni. To nazýváme inspirace. Pro umělce je to jediná cesta. Nikde se nenabízí žádná pomoc. Umělec musí naslouchat vlastní mysli. Cesta umělce je naprosto odlišná cesta. Je to cesta odevzdanosti, musí se odevzdat své vlastní mysli. Když se podíváte do své mysli, zjistíte, že je pokrytá spoustou nicotných myšlenek. Musíte jimi proniknout, abyste slyšeli, co vám mysl říká, že máte udělat. Taková práce je originální. Každá jiná práce, založená na ideích, není inspirovaná a není to umělecká práce. Na umělecké dílo reagujeme šťastnými emocemi. Na dílo založené na ideích odpovídáme dalšími idejemi. O umění se toho napsalo tolik, že se zaměňuje za intelektuální snažení. Zcela běžně se má za to, že rozum zodpovídá za vše, co tvoříme a děláme. Běžně se má za to, že vše, co jest, lze vyjádřit slovy. Ale existuje široké spektrum našich citových reakcí, které slovy vyjádřit nelze. Jsme na tyto naše citové reakce tak navyklí, že si je neuvědomujeme, dokud nejsou vyjádřeny v uměleckém díle. Náš emocionální život má ve skutečnosti nadvládu nad naším rozumovým životem, ale my si to neuvědomujeme.

Pokud nejste umělec, můžete poznáním reakce na dílo, které se vám líbí, učinit objevy o sobě samém. Položte si otázku, jaký druh štěstí cítím při této hudbě nebo před tímto obrazem.

Existuje štěstí, které cítíme bez jakéhokoliv hmotného podnětu. Někdy se ráno probudíme šťastní bez jakéhokoliv důvodu. Abstraktní či nepředmětné pocity tvoří velmi důležitou část našich životů. Osobní emoce a sentimentalita jsou proti umění. Umělecké dílo tvoříme jako něco, co musíme udělat, aniž bychom věděli, jak to dopadne. Když je ukončeno, musíme zjistit, zda je působivé. I když se řídíme inspirací, nemůžeme čekat, že všechna díla budou zdařilá. Umělec je člověk, který dokáže rozpoznat selhání. Kdybyste byl skladatelem, nečekal byste, že všechno, co zahrajete, bude skladba. Ve výtvarném umění je to stejné. Dochází k mnoha selháním. Umělecká práce je jediná práce na světě, která není materialistická. Všechna ostatní práce přispívá k lidskému blahobytu a pohodlí. Z toho můžete nahlédnout, že lidský blahobyt a pohodlí nepatří mezi zájmy umělce. Umělec za nic nezodpovídá, protože jeho život se ubírá odlišným směrem. Jeho mysl se bude zabývat krásou a štěstím. Je možné pracovat na něčem jiném než na umění a uchovat si tento stav mysli a postupovat vpřed jako umělec. To podstatné je nemateriální zájem. Nejnovější směry a umělecká scéna představují pro vážného umělce zbytečné rušivé vlivy. Mnohonásobnou náhradu mu poskytne reakce na umění všech dob a míst. Ne jako dějiny umění, nýbrž zamyšlení nad každým dílem a hodnotou, kterou pro něj má.

Umělcův život je dobrodružný. Jedna nová věc za druhou. Mluvím zde přímo k umělcům, ale platí to pro všechny. Využijte vědomí dokonalosti ve své mysli. Objevujte dokonalost v každé věci kolem vás. Snažte se objevit své opravdové pocity, když posloucháte hudbu. Učiňte štěstí svým cílem. Způsob, jak objevit pravdu o tomto životě, je objevit sebe samého. Řekněte si, co se mi líbí a co chci. Zjistěte přesně, co v životě chcete. Ve všem žádejte svou mysl o inspiraci. Krása obráží štěstí. Vítr v trávě, třpitící se vlny jedna za druhou, let ptáků, vše hovoří o štěstí. Jasné, modré nebe obráží jeden druh štěstí a měkká noční obloha zase jiný druh. Existuje nekonečný počet různých druhů štěstí. Řekla jsem, doufám jasně, že v díle jde o dokonalost, jak ji máme v mysli. Obrazy však mají k této dokonalosti daleko. Dokonce jsou jí zcela vzdáleny, stejně jako my sami. Ve svých nejlepších chvílích si říkám, život kolem mne prošel a jsem spokojená. Chcete-li postoupit v životě, musíte se vzdát věcí, které se vám nelíbí. Vzdejte se věcí, které děláte neradi. Musíte si najít věci, které máte opravdu rádi. Věci, které jsou přijatelné pro vaši mysl. Jistě chápete, že budete muset mít čas jen pro sebe, abyste zjistili, co působí na vaši mysl. Když jdete spolu s ostatními, nežijete doopravdy svůj život. Vzpírat se druhým je právě tak marné. Musíte nalézt vlastní cestu.

0: Vltavský souzvuk dnes patřil kanadsko-americké malířce a básnířce Agnes Martin a její sbírce Neskalená mysl, odkud také pochází titulní text pořadu Myslící stéblo. Připravila Lucie Novotná, vycházela z překladů pořízených Martinem Pokorným, v režii Markéty Jahodové účinkovali Daniela Kolářová a Petr Gojda a mluvené slovo doplnila hudba amerického komponujícího violončelisty, jednoho z průkopníků stylu New Age, Davida Darlinga. A za chviličku se opět ozve úryvek jedné slavné písně o amerických hobous.
1: Radioservis představuje
2: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
3: Četba s hvězdičkou.
0: Ve včerejší čtvrté části svých vzpomínek se s námi americký tulák a zločinec Jack Black podělil o návod k bezpečnému nočnímu vyloupení rodinného domu za přítomnosti jeho obyvatel. Varoval však před případnými dětmi a psy. A teď přibude varování ještě před dalším možným nebezpečím. Z přesně 100 let staré knihy You Can't Win, česky Nemáte šanci, opět čte Tomáš Drápela.

Kéž by ten měsíc, udavač jeden udavačská, nesvítil dneska tak jasně, kámo. Pravil sluníčko, zatímco jsme čekali v křoví, až naši lidé zhasnou a půjdou na kutě. V 11 hodin byla v domě tma. Ještě tak 3 hodiny a půjdem na to. Byli jsme na dvoře od 9 hodin a napjatě naslouchali a všechno sledovali. 6 hodin jsme leželi ve vlhké trávě a byli celý mokří od rosy. A pak se zloděj diví, jak to, že pokaždé chytnou takový hrozný kašel, kterého se ne a ne zbavit a ze kterého se nakonec vyvine tuberkulóza. Dohodli jsme se, že zůstanu venku a přispěchám sluníčkovi na pomoc v případě, že se mu v domě začne něco hatit. Uvnitř bych při své neskušenosti jen překážel. Sluníčko se podíval už posté na hodinky. Sundal si boty, strčil je do zadních kapes u kalhot, jak nejhlouběji to šlo, zapnul si kabát až ke krku a narazil si klobouk hluboko do čela. Jak byl vždy čistý, pohledný a usměvavý, nebyl teď na něj pěkný pohled. Vykročili jsme k domu a snažili se co možná nejvíc vyhnout měsíčnímu svitu. Na zadní verandě sluníčko zkusil dveře a okna. Nic se nedalo otevřít. Pokynul mi, abych zůstal, kde jsem, a zmizel za rohem domu, kde hledal okno, které by nebylo zaríglované. Žádný zloděj nepoužívá sílu, dokud si není jistý, že žádné okno nebo dveře nejsou odemčené. Byl pryč tak dlouho, že jsem se začínal bát, když tu se tiše objevil spoza druhého rohu, obešel celý dům. Slezl jsem z verandy a následoval ho k nezaríglovanému oknu, které našel. Ukázal na nějaké popínavé rostliny kousek ode mne a já se tam postavil a čekal, až se vrátí. Pozorně jsem ho sledoval. Byl jsem v roli žáka, dychtícího něčemu se přiučit. Dolní část okna byla zhruba ve výšce jeho ramen. Stál se zdviženými pažemi, dlaně opřené o posuvné okno a pomalu tiše je vysouval vzhůru. Měl jsem uši nastražené, on ale pracoval zcela bezhlučně. Noc byla tichá, klidná a mrtvá.

tom přišel oslepující záblesk a zaduněl smrtící výstřel z pušky. Rozbité sklo se s cinkotem vysypalo na zem a ozval se hysterický výkřik nějaké ženy. Nespouštěl jsem ze sluníčka oči. Odvrávoral pospátku od okna a svíral si oběma rukama hrdlo. Nohy se mu chvěly jako zápasníkovi, který to vzdává, a pomalu klesl na kolena. Na okamžik jsem ve strachu a v šoku ustoupil mezi popínavé rostliny vedle domu. Záblesk a ohlušující rána, které přišly v oné klidné noci, ve chvíli, kdy mé nervy byly na maximum napjaté, způsobily, že jsem na místě skamenil. Pak už mě nohy nesly úprkem pryč a já se ocitl u zadní branky vedoucí do vedlejší uličky, odkud jsme přišli, a tápal po závoře. Hlava se mi začala projasňovat. Branka byla otevřená. Nevěděl jsem, jestli mám běžet uličkou jedním nebo druhým směrem, do města nebo z něj. Očekával jsem, že uslyším další výstřely. Pak jsem pomyslel na sluníčka a ohlédl se. Byl tam, v měsíčním svitu před oknem, nyní na všech čtyřech, a pomalu kroutil hlavou ze strany na stranu. Žádný poplach se zatím nekonal. Noc byla znovu klidná a tichá. Ucítil jsem ve vzduchu vůni spáleného prachu. Byla to moje první děsivá zkušenost. Nevěděl jsem, co dělat. Chtěl jsem utéct a zachránit se a chtěl jsem pomoci sluníčkovi. Něco, nevím, co to bylo, ale nemyslím si, že to byla odvaha nebo statečnost, mě přimělo otočit se a rozběhnout zpátky křovím k místu naproti oknu, z něhož vyšel výstřel. V jasném měsíčním světle jsem viděl, že bylo nadzvednuté asi o 6 palců a jedna z jeho nižších tabulek byla rozbitá. Dům byl dosud ponořen do tmy. Zevnitř se nic neozývalo. Musel jsem být stále ještě v panice. Žádný příčetný člověk by neudělal to, co jsem v zápětí udělal já. Vyběhl jsem před okno, kde ležel sluníčko, rozkročil se nad ním, dal své paže pod jeho a pomalu ho zvedl na nohy. Z úst mu tekla krev. Zvolna a chabě mi položil paži kolem krku. Uchopil jsem jeho ruku, která mi bezvládně visela přes rameno, a druhou paží ho popadl kolem pasu a pomalu táhl k brance a ven do uličky, kde se zhroutil. Váha jeho bezvládného těla už na mě byla příliš. Opatrně jsem ho nechal svést se na zem. Několikrát sebou škubl a proběhlo jim zachvění. Narovnal se na záda a rozhodil paže. Byl mrtev. Z domu se pořád ještě nic neozývalo. Ze sousedního domu jsem nyní zaslechl zvuk otvíraného okna, nějaké hlasy něco volali a v okně se objevilo světlo. Zdálo se, že uplynuly věky od doby, kdy došlo k výstřelu, přitom to nebyly víc jak 3 minuty. Sluníčkovi jsem už pomoci nemohl. Musel jsem padat pryč. Byl jsem prosáklý krví, která mu tryskala z rány na krku. Měl jsem ji na obličeji a na rukou. Košili jsem měl vpředu celou nasáklou, i z kabátu mi kapala krev. Pomyslel jsem na náš pokoj v centru. Jít tam v tomto stavu nepřipadalo v úvahu. V měsíčním světle se zaleskl řetízek od sluníčkových hodinek. Obrátil jsem mu kapsy na ruby a našel jeho peníze. Prošacoval jsem je všechny, co jsem našel, jsem vzal a utíkal uličkami dál a dál směrem k okraji města. Úsvit se rychle blížil. Musel jsem se schovat. Zahnul jsem z uličky do ulice, pokračoval v chůzi a horečně přemýšlel, co dělat, kam se vrtnout. Cedule k pronajmutí na velkém, zanedbaně vyhlížejícím domě mě přiměla, abych se zastavil. Na ulici nebylo v dohledu ani živáčka. Zahnul jsem do dvora, obešel dům zezadu a našel dveře do kuchyně odemčené. Uvnitř jsem šel do místnosti, která kdysi sloužila jako jídelna, a sedl si na zem, vyčerpaný, nervózní a celý od krve. Když už bylo dost světla, prozkoumal jsem ten starý dům a nenašel nic než hadry a staré noviny. Nebyla tam žádná voda, takže mytí bylo vyloučeno. Sebral jsem náruč hadrů a novin a vyrobil si z nich provizorní lože u okna v pokoji v patře z okny do ulice. Posadil jsem se na ně a začal o všem přemýšlet. Pokud tohle mělo být dobrodružství, už jsem po žádném dalším netoužil. Měl jsem ho plné zuby.
přivedlo mě do téhle situace. Byl jsem unavený, hladový, zakrvácený. Bál jsem se usnout, aby mě nenašli a neodvlekli do vězení. A pak zcela jistě neodsoudili. Sluníčko byl mrtev. Nic mě nenutilo pokračovat v tuláckém životě. Ano, dostanu se nějak z téhle šlamastiky a vrátím se ke svému otci. Bylo mi chudáka Sluníčka líto a býval bych zůstal na cestě s ním, ale teď bylo všechno jinak. Necítil jsem žádné výčitky kvůli ničemu z toho, co jsme udělali. Nelitoval jsem toho. Ani jsem nepomyslel na to, že by to bylo něco špatného. V duchu se mi ulevilo, když jsem se teď rozhodl dát tuláctví vale a jít domů a toužil jsem, aby už přišla noc a já mohl opustit svůj úkryt, smít si krev z rukou a z obličeje a sehnat čisté oblečení. Jak den plynul, začal jsem mít větší pocit bezpečí a natáhl jsem se na své lože z hadrů a papíru a snažil se usnout. Spánek však nepřicházel. Později, když už bylo dost tma, vyšel jsem z domu a namířil si to k sirnému vřídlu, které vyvěralo z úbočí kopce jednu míli odtamtud. Tam jsem se svlékl a vydrhl se po tmě a bez mídla, jak nejlépe jsem uměl. Šaty jsem měl celé stuhlé zaschlou krví. Košily a spodní prádlo jsem vyhodil, uvázal si kolem krku šátek, zapnul si kabát a vydal se hledat obchod, kde bych mohl získat nové oblečení.

Během pár minut jsem našel jednu z mnoha malých prodejen, kterých v té době bylo v Salt Lake City jako hub po dešti, a koupil si oblek, nejlevnější, co měli, stál $12, a košili za 50 centů. Vrátil jsem se s rancem k vřídlu, kde jsem si navlékl ten levný, mizerný oblek a svůj dobrý zahodil. Unavený a hladový jsem pak vlezl do tramvaje, která jela od Sirného pramene směrem do města. V tramvaji jsem si důkladněji prohlédl ruce a viděl, že kolem nehtů pořád ještě zůstala nějaká krev a na botách také byly nějaké tmavé fleky. Jakkoliv jsem byl hladový, stavil jsem se nejprve u holiče, vykoupal se a vydrhl si boty. Pak jsem šel do restaurace a během jídla se rozhodl zajít k nám do pokoje, dobře se prospat a sehnat si spodní prádlo a pár dalších věcí, které budu potřebovat na cestu domů. Seděl jsem u stolu, který byl nejblíž ke kuchyni, večeři jsem měl téměř dojedenou, když tu přišel nějaký policista a posadil se naproti mě. Číšník mu přinesl steak, který už měl pro něj připravený. Identifikovali už toho mrtvého zloděje? Zeptal se číšník. Ne, neměl u sebe vůbec nic. A jak se to vlastně stalo? Přesně tak, jak to psali v ranních novinách. Manžela té ženy neočekávaně někam odvolali. Služebná měla v noci volno a ta žena byla v domě sama. Nemohla spát a tak se procházela po pokojích, když se za oknem objevil tenhle ptáček. Vyděsilo jí to k smrti. Popadla manželovu pušku, vystřelila na něj a pak omdlela a upadla na zem. Když přišla k sobě, zavolala sousedy a ti přivolali policii. Ten ptáček doběhl až k uličce a tam se skácel mrtvý. Kulka mu přesekla tepnu v krku.

Z restaurace jsem šel přímo do našeho pokoje a do postele, kde jsem spal spánkem vyčerpaných až někdy do druhého dne dopoledne, kdy mě vzbudilo rázné zaklepání na dveře. Když jsem otevřel, vecpali se dovnitř dva velcí červenolící muži, řekli mi, že jsem zatčen a nařídili mi, abych se oblékl. Umyl jsem se a ustrojil. Jeden z nich mi nasadil želízka a donutil mě sedět na židli, zatímco oni prohledávali místnost, aniž by našli cokoliv, co by je zajímalo. Druhý pak vytáhl krví potřísněný útržek papíru, přidržel mi ho před očima a řekl: "Viděl jste už někdy tohle?" Podíval jsem se na papírek. Bylo to potvrzení majitele o zaplacení nájmu za náš pokoj. Našli ho zapadlý v jedné ze sluníčkových kapes. Sluníčko mi neustále vtloukal do hlavy, abych v případě, že budu zatčen, nikdy na žádné otázky neodpovídal. Vzpomněl jsem si na jeho radu a řekl jim, jak nejúctivěji jsem dokázal: "Vy jste mě, pánové, zatkli za něco, o čem nic nevím. Ale raději bych nechtěl nic říkat, dokud nepromluvím s právníkem a neporadím se s ním." V tom přišel do místnosti majitel hotelu. "Byl tento mladý muž v tomto pokoji předevčírem v noci?" "V posteli nikdo nespal," odpověděl. "To stačí. Zavřeme ho. Možná pak rozváže. Pojďte taky s námi. Chceme, abyste identifikoval toho mrtvého." Městské vězení bylo jen pár ulic odtamtud a šli jsme tam všichni čtyři společně. Vzali mě dovnitř a odemkli pouta. Muž u stolu se mě otázal na jméno a věk. Pak mě vyvedli zadním východem přes dvůr do vězeňské budovy, kde mě ve vzdáleném koutě zamkli doceli s pevnými železnými dveřmi. Dveře se znovu otevřely až o půlnoci. Ležel jsem na kavalci a bojoval pod mě se štěnicemi. Zdálo se, že se mě snaží sežrat zaživa. "Pojďte sem, mladý muži." Šel jsem, kam mi řekli, v ponožkách. "Nazujte si boty a pojďte s námi." Byli to titíž dva muži, kteří mě zatkli. Vyvedli mě ven a šli jsme o pár ulic dál až k pohřebnímu ústavu. Dovedli mě do zadní místnosti až ke stolu, na kterém ležela postava přikrytá dlouhou bílou látkou podobnou prostěradlu. Najednou jeden z policistů strhl prostěradlo z horní části postavy. Druhý mnou divoce zatřásl a zakřičel: "Viděl jste už někdy toho muže?" Pohled na sluníčka mě bolel. Jeho úsměv byl navždy pryč, proměnil se v ohavnou, rozšklebenou grimasu a pak ta díra zející mu v hrdle. Nenapadlo mě nic jiného a tak jsem řekl: "Chtěl bych mluvit s právníkem, prosím." "Dostanete právníka, až to s vámi vyřídíme. Byl jste s tímhle člověkem, když byl zastřelen, a my vás obviníme z pokusu o vloupání, pokud nám neřeknete, kde jste byl předevčírem v noci." Znovu mě zavřeli. Byl jsem formálně obviněn a další den ráno jsem šel k stání u policejního soudu. Přišel ke mně jeden z podvodných právníků, neboli kormidelníků do Krymu, jak jim říkají tuláci. "Řekli mi, že chcete právníka," ukázal na policisty. "Ano, chci." "Máte nějaké peníze nebo přátele?" "Mám v kanceláři $15 a přátele nemám žádné." "Dejte mi příkaz k vydání peněz a já se o vás postarám," pravil. Dal jsem mu příkaz, on chvíli mluvil se dvěma policisty a pak požádal soudce o odročení na 24 hodin. To bylo uděleno a mne odvedli zpět do temné cely k mým štěním.

0: Na druhý den, když přišel na řadu můj případ, právník vstal a začal něco říkat.
1: Sedněte si,
0: zařval soudce. Právník poslechl. Zavolali ženu, která měla přes obličej přehozený neprůhledný závoj. Nedokázal jsem rozeznat její rysy. Několika slovy vypověděla, jak zastřelila muže u okna svého domu. Viděla jen jednoho muže, toho, kterého zastřelila. Omluvili ji a ona spěšně odešla ze soudní síně. Zavolali majitele mého hotelu a ten dosvědčil, že jsem byl spolubydlícím mrtvého zloděje, že jsem nebyl v pokoji tu noc, kdy byl zabit, a když jsem se objevil následující noc, že jsem měl jiný, nový oblek. Policisté vypověděli, že mě zatkli v pokoji a že jsem odmítl jim cokoliv sdělit. Státní zástupce vstal. Důstojníku, když jste obvinil tohoto žalovaného, že je komplicem mrtvého muže, popřel to? Ne, pane, nepopřel. Státní zástupce se zatvářil, jako by spolkl všechnu moudrost a spokojeně se posadil, jako kdyby má vina byla tímto prokázána. Ještě něco? Otázal se soudce. Státní zástupce vstal. Je to jasné jako facka, vaše ctihodnosti. Ten mrtvý muž a tento chlapík šli vyloupit dům. První z nich dostal zásah a tenhle chlapík se mu snažil pomoci pryč, ale on na tom byl až moc bídně. A co udělal pak, vaše ctihodnosti? Pravil a zlověstně na mě ukázal prstem. Tento muž oloupil svého mrtvého druha, ale ve spěchu přehlédl toto, tuto krví nasáklou stvrzenku, která je výmluvným důkazem. A teatrálně s ní zamával. Soudce se na mě zamračil. A co ten nový oblek, co má na sobě? Pokračoval státní zástupce. Postřelbě si ho buď koupil, nebo ukradl. Proč? Protože oblek, který na sobě měl té noci, byl potřísněn krví. Krví, vaše ctihodnosti, krví, dokončil chraptivě. Podíval jsem se na své boty a přemýšlel, jestli ten génius upozorní na tmavé skvrny, které se mi z nich nepodařilo zcela vydrhnout. Něco na obhajobu? Vznesl dotaz soudce. Vzdáváme se obhajoby, řekl kormidelník do Krymu. Odešel z místnosti a naštěstí jsem ho už pak nikdy neviděl. Žalovaného zadržet do výroku velké poroty. Odvedli mě pryč. Byla to úleva dostat se do okresního vězení daleko od Štěnic. Bylo čisté. Vůbec se mi nelíbilo, jak se věci vyvíjely v můj neprospěch, ale stále jsem doufal, že se dostanu ven a vrátím se ke svému otci. Velká porota tě uznala vinným, řekl mi ráno asi o 3 týdny později dozorce. A dneska půjdeš do káznice. Za hodinu jsem seděl v káznici, kde jsem si udělal přátele, jimž jsem začal být za lecos zavázán, a díky tomu jsem přestal pomýšlet na domov a vrátil se k tuláckému životu.

0: První den ve vězení je nejtěžší a poslední den nejsnazší. Když se za vámi zavřou vrata věznice a odříznou vás od slunce a květin tam venku ve světě, dostaví se pocit bezmoci. Ten ale brzy vyprchá, když zatnete zuby a vydržíte. Vykoupal jsem se a pak mě poslali ven na dvůr, kde byla asi stovka vězňů. Nebylo tu co dělat s výjimkou zemědělských a zahradnických prací, které všechny vykonávali soužitáci, mormoni odsouzení za protiprávní nemanželské soužití. Ostatní vězni hráli celý den na dvoře na dekách pokr a občas, když se k tomu rozhoupali, si zahráli baseball. Jídlo bylo slušné. První člověk, který se mnou na dvoře promluvil, byl kraťas. Byl ve vězení jedním z patriciů, byl to kasař a odpikával si trest za bankovní vloupání. Dám tě dohromady se správnými lidmi, chlapče. Jsi dobrý kluk, jinak bys nebyl se sluníčkem. Neměl jsem tam žádné přátele, ale fakt, že jsem byl se sluníčkem, že jsem držel jazyk za zuby a že se kraťas nabídl, že mi pomůže, mi dal ve věznici určité solidní postavení, kterým nic nemohlo otřást, jen nějaký můj vlastní čin. Byl jsem samozřejmě rád, že mě vzali mezi sebe lepší lidi, jak se kraťas a jeho přátelé sami nazývali, a že mě brali jako jednoho z nich. Kraťas mě teď vzal do vězeňské budovy, kde jsme našli hlavního spolehlivého, který byl sám jedním z lepších lidí, tulák každým coulem. Termín tulák, bam, zde nepoužívám v nějakém nízkém nebo hanlivém slova smyslu. Tenkrát ten výraz znamenal jakéhokoliv potulného zloděje. Od té doby už dávno upadl v zapomnění. Dnešní jek je totéž, co býval bam před 20 lety. Našli jsme George a jeho partu. Tenhle chlapík, představil mě kraťas, patří k Johnsonovic rodině. Tuláci si říkali Johnsonovi, nejspíš proto, že jich bylo tolik. Je to dobrý člověk a já chci, aby byl na cele se správnými lidmi. Zjevně o mě věděli všechno, protože George řekl: jasně, dej ho k nám. Kdybys to neudělal, tak k nám strčej nějakou cucáckou buznu a my ji budeme muset uprostřed noci vyrazit. Co na tebe mají, chlapče? Zeptal se George. Posadil jsem se s nimi se všemi a povyprávěl jim celou tu záležitost, počínaje zastřelením sluníčka a konče mým příchodem do vězení. A ty si ještě nic neřek?
1: Ne.
0: Ani advokátskýmu ne, vyzvídal George. Ani advokátskýmu, odpověděl jsem. George se obrátil k ostatním. Tenhle to má vyhraný. Jasně, že jo, říkali všichni. Soudce Powers tenhle případ vyhraje kdykoliv levou zadní, řekl kraťas. Jak při mně je soudce, aby ho hájil, nemá ani pěťák a vy tady mluvíte o nejlepším advokátovi ve státě, chtěl vědět George. Teď bylo na kraťasovi, aby se trochu vytáhnul. Odkud jsem asi dostal těch $200, který mám schovaný v kanclu? Přece od sluníčka, který mi je přinesl až sem za můj příspěvek k vyloupení mizerného sejfu v herně. Soudce tenhle případ udělá za stovku. Je to pro něj hodinka práce. George se usmál. Kraťasi. Já jsem věděl zatraceně dobře, že to uděláš. A ty, chlapče, obrátil se ke mně. Aspoň víš, že se vyplatí hrát férově. Má kauza byla od toho okamžiku vyřízena. Měl jsem advokáta. Ale tulácké soudní řízení už se mnou proběhlo a vyšel jsem z něj jako nevinný. Byl jsem jim všem velmi vděčný a snažil se jim to také říct. Ale zapomeň na to, odmávli to. Můžeš mi ty peníze zaplatit, až se dostaneš ven a usměje se na tebe štěstí, řekl kraťas. Ráno pošlu pro soudce Powerse. U večeře jsem byl pohromadě se svými novými přáteli a jedli jsme u jednoho stolu, načež jsme napochodovali do svých cel, kde nás zamkli. George, který byl díky svému věku a zkušenostem kapitánem celé party, mi vysvětlil, že jakožto poslední člověk, který do cely přišel, mám povinnost vyprázdnit ráno kýbl a zamést.

0: Kdyby byl Jack Black jen obyčejný zločinec, sotva by napsal autobiografii, která se hned po svém prvním vydání v roce 1926 rozletěla po Spojených státech jako bestseller a po celém světě se čte dodnes. Kniha je totiž především o autorově cestě k sobě samému a o tom, že celoživotní válka se zákonem představuje slepou uličku, nelze ji vyhrát. Odtud také název Blackova díla You Can't Win, do češtiny přeložený Nemáte šanci. Autorem překladu je Tomáš Míka, autorkou rozhlasové adaptace Petra Hinčíková, v režii Jakuba Doubravy účinkuje Tomáš Drápela a šestou z celkových 10 částí této četby s hvězdičkou pro vás budeme mít zase zítra od 23 hodin a samozřejmě kteroukoliv z epizod už odvysílaných si můžete poslechnout kdykoliv z našeho webu vltava.rozhlas.cz a platí to vždy po 8 týdnů od data od vysílání. A také vzpomínky, ale samozřejmě úplně jiné, nás čekají teď v poslední půlhodině před pondělní půlnocí.
1: Osudy.
0: Jistý prestižní časopis každoročně zveřejňuje medailony 50 vybraných českých lékařů a lékařek, skutečných špiček tuzemské medicíny. A v loni se mezi nimi objevila také Jiřina Bartuňková, spolutvůrkyně české klinické imunologie. Zakladatelka a dlouholetá přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol však dostala do vínku i jiné talenty. Vyrůstala v rodině blízké Bohumilu Hrabalovi a i proto původně uvažovala o humanitně orientovaném studiu. Dodnes vášnivě čte v různých světových jazycích, hraje na klavír, i golf a tím výčet aktivit a zájmů Jiřiny Bartuňkové zdaleka nekončí, jak ostatně uslyšíme v průběhu jejího celkem pětidílného ohlížení za dosavadním životem. Teď je tu repríza dnešní úvodní půlhodinky.

Přece jenom začnu dětstvím, protože to dětství a rodina, přátelé mě nejvíc ovlivnili. Měla jsem vlastně to štěstí, že jsem rodiče měla až do svých skoro 65 let, takže ty rodiče vlastně mě doprovázeli prakticky celý život. Já jsem se narodila v roce 58 a v tom roce moji rodiče koupili malý, téměř venkovský domek v Praze v Libni, v ulici Na Hrázi. Takže já jsem se jako miminko vlastně asi půlroční od prarodičů z Mladé Boleslavy přestěhovala do tohoto domku a ten mě provázel dalších 25 let, kde jsem bydlela s rodiči, se sestrou a v zimě ještě s náma bydlela babička. A ten domek Na Hrázi byl zajímavý už jenom tím, že to byl opravdu takový venkovský domek, přitom už tenkrát vlastně v Praze. Libeň už nebyla žádná moc velká periferie v té době, ale ten domek měl i zahrádku malou, měl kůlnu. Na té zahrádce jsme se sestrou vystudovali, vždycky jsme si tam dali lehátko, když bylo zkouškové období z okolních pavlačí, tam na nás pokřikovali sousedé, ale bylo to opravdu taková romantika uprostřed té dělnické Libně. A ta adresa Na Hrázi možná také v řadu lidí evokuje i s panem Hrabalem. A bylo to tak, Bohumil Hrabal i se svojí manželkou, tehdy Eliškou, bydleli v čísle 24, my jsme bydleli v čísle 14. A to přátelství mých rodičů a Hrabalů také ovlivnilo naše dětství i vlastně pak dospívání, protože tím, jak byli Hrabalovi rodinní přátelé, tak se účastnili našich velkých akcí, ať už to byly promoce, svatby a podobně. Takže to přátelství s Bohumilem Hrabalem bylo opravdu velmi determinující. Pan Hrabal byl osobnost ohromná. Samozřejmě, že v době mého dětství jsem ho nepovažovala za spisovatele ověnčeného různými cenami a tituly, ale v každém případě jsme se vždycky na jeho návštěvu těšili. On byl ohromný vypravěč, takže nás všechny zaujal a opravdu to byla osobnost, jen stačilo, když prošel před naším domem. My jsme ho už od toho malého našeho dětství velmi obdivovali. Dalším takovým prvkem v tom mém dětství a nakonec i v dospívání a celý život mě provázejí kočky. Stejně tak, jako pan Hrabal měl rád kočky, tak my jsme měli taky kocoura. A já bych možná si dovolila přečíst takový úryvek příspěvku, který napsala moje maminka k Hrabalovým 75. Vyšlo to tenkrát v samizdatovém vydání, ale maminka, co by redaktorka, překladatelka, měla velmi silný literární talent a neuměla bych to říct lépe, než ona to napsala. Tak já vám přečtu kousíček z příspěvku, který se jmenuje Libeňská sympózia. V domečku Na Hrázi jsme měli kocoura Lukáše. Získali jsme ho pro děti, aby se nebáli ze školy do prázdného bytu. Lukáš svým kocouřím smyslem okamžitě pochopil své poslání a choval se podle toho. Vymýšlel různé lumpárny a gegy, aby holkám zpříjemnil chvíle prvního osamostatňování a my pozorovali, jak všechny ty jeho grandiózní happeningy jsou jak na lékárnických vahách vyvažovány dvojím smyslem. Bavit děti, ale stejně tak bavit i sám sebe. Svými kousky se nikdy nepodbízel, stál vždycky nad událostí a vypěstoval tak přirozenou, přímo metafyzickou hranici mezi tím, co je a co není dovoleno. Jeho osobnost byla tak silná, že jsme se jí, my velcí i děti, podřídili, vzali za své a tím vyhráli. Kdo tuto vytčenou lajnu nerespektoval nebo nevycítil, byl pro Lukáše odepsán. To postihlo uhlíře, popeláře, řemesníky v bytě, kteří ten křehounký vztah nezaregistrovali, drásavě třískali popelnicí, tyransky rachotili s uhlím, ničili zavedený rodinný řád. Pak stačilo, aby někde na druhém konci ulice šoupli uhlíři lopatou, kocour se nafrněl a zalezl za troje housle na skříni v tmavé šatně, odkud důstojně sestoupil, až nežádoucí jevy odezněly. Letitým soužitím se pro Lukáše rozšířil pojem rodiny i na naše přátele,
pokud nenuceně přijali stejný vzájemný vztah založený na respektu, ale i na velké, byť neokázalé lásce. A k těmto členům rodiny si od samého začátku patřil Bohoušku, především ty a tvoje Eliška. Ostatně kdo jiný mohl s Lukáší duší tak souznít, než právě vy dva? Vaše manželství bylo trvale provázeno a utužováno kocouří láskou, ať to byly blahé paměti Calda, Eťánek, Schwarzwald nebo kocour Máňa. Lukáš, nevím jakým smyslem, i ve spánku věděl, že pouze přecházíš se síťovkou kolem našich oken, a to pak jen líně přepnul jedním uchem a pootevřel jedno oko. Ale když se schylovalo k tvé návštěvě k nám, ožil už ve chvíli, kdy si sotva vykročil z vašeho domu, protáhl se, přemístil se k hlavním dveřím a nonšalantně se začal olizovat jakože nic, aby si nezadal nepatřičným projevováním radosti, ale napjatě tě očekával. A v takových okamžicích zazářily i oči našich holek a jejich lakonické. Pan Hrabal jde, bylo místo vstupních fanfár.

ten příspěvek je mnohem delší, ale vystihuje takovou tu atmosféru těch denních návštěv Hrabalových u mých rodičů, povídání na střeše našeho domku. V létě si tam lezli na střechu a toho kocoura Lukáše ohromně potěšilo, že se jeho páníčkové chovají jako kocouři. A takováhle byla tedy ta atmosféra. Další, a to i v tom příspěvku taky maminka hezky popisuje, že někdy pan Hrabal

barevnou propisku, kterou mám tedy dodnes schovanou. A pan Hrabal pak vlastně tenhle ten příběh uplatnil ve své předmluvě nebo ostře sledovaných vlaků. Takže i tyhle ty příběhy pak pan Hrabal dokázal literárně stvárnit do vlastně neuvěřitelných historek. Tu inspiraci hledal v té Libni, v těch běžných lidských osudech. To nebyly žádné heroické postavy, ale byly to prostě obyčejní řemeslníci, postavičky a ty všechny pak pan Hrabal promítl do svých knih. Já jsem určitě byla velký čtenář, už jenom tím, že maminka pracovala v Odeonu jako redaktorka, tak celou produkci Odeonu jsme měli k dispozici, takže jsem četla jednak ty knihy, které nosila domů, což byla v podstatě světová četba. Maminka i řídila tu edici světové četby a Hrabal rozhodně patřil mezi knihy, které si myslím, že už tak někdy po nějakým 12. roce jsem s oblibou četla a většinu z nich mám ještě dnes schovanou s jeho podpisem. Nejenom pan Hrabal a jeho žena Eliška byli hosty v našem domku libeňském, ale viděla jsem tam a měla jsem možnost se setkat s dalšími přáteli mých rodičů. Mezi ně patřil například sochař Vladimír Preclík a jeho žena Zdena Fibichová, vnučka skladatele Fibicha. Jezdili jsme k ním i do ateliéru ve Velkých Popovicích a tam se vždycky byla fascinována tou tvůrčí prací, zejména Vladimíra Preclíka, který vytvářel takové velikánské sochy, ale i drobné věci, a zase paní Fibichová dělala takové spotřební předměty, takové hezké košíčky nebo pytlíčky a drobnější keramiku. Přátelství s některými těmi osobnostmi, které jsem zmínila, přešlo i v přátelství nejenom mezi mými rodiči a jimi, ale i mé rodiny s mým manželem. Například od pana Preclíka jsem ještě kupovala k 50. manželovi sošku a navštěvovali jsme se i potom v mém bytě při jiných příležitostech. Pana Preclíka jsme často navštěvovali i v rámci jeho muzea v Bechyni, takže vlastně s řadou těchto osobností jsem se pak vídala až do dospělosti. Velmi zábavnou osobností byl violončelista Karel Marisko. On byl také básník, byl to opravdu velmi zajímavý člověk a já si pamatuju, že jsme se ho jako děti ptali, jak to dělá ten dirigent, že v orchestru, on hrál v orchestru Národního divadla, že uřídí celý ten orchestr. Pan Marisko tenkrát na to říkal, my se na něj stejně nedíváme, on nám to jenom kazí. Tak to mi přišlo takové typické jeho mluva, taková pomalá, tak to je taková historka na pobavení. Několikrát jsme i do Národního divadla zašli a já jsem právě na základě toho, jak říkal, že se na toho dirigenta nedívají, tak jsem pozorovala ty hráče, ale nebyla to pravda. Opravdu velmi pečlivě sledovali dirigentskou taktovku. Chodil k nám Vratislav Effenberger, literární vědec a čelný představitel poválečného surrealismu, filozof Robert Kalivoda a další. Takže těmito osobnostmi jsem vlastně v tom dětství byla obklopená a získala jsem vlastně tím takový vhled do kulturního života díky mým rodičům.

Mám-li tady pokračovat v tom mém vyprávění, co mě v dětství také ovlivnilo, tak to byl již zmíněný děda Jaroslav a babička Marie, to byli rodiče mého tatínka, tatínek byl jedináček. A děda byl před válkou zástupcem firmy, která se jmenovala Hofferschranz Clayton Schuttle Wurz. A byla to anglická firma, která vyráběla mlátičky a jiné zemědělské stroje. A děda dostal přidělený jihočeský kraj jako svůj region, takže se v roce 1937 přestěhovali do Tábora a tam vlastně můj tatínek vyrostl. Takže ten Tábor se pro moje prarodiče a pro mého tatínka vlastně stal takovým domovem. A my jsme se sestrou jezdili každý rok na celé 2 měsíce k dědovi a k babičce.

do tábora. Já už si pamatuju dědu jako důchodce po zestátnění. Samozřejmě už nebyl zástupce téhle té firmy, ale pracoval u státních statků a nějak to nezvládl, takže mu jeho známý obvodní lékař napsal invalidní důchod. A děda se pak ve zdraví dožil 85 let. Ale dědu si pamatuju jako včelaře, myslivce, řidiče, šikovného člověka, který dokázal všechno spravit. Sám si dokonce postavil i auto za války, že někde našel na zahradě nějakou karosérii od Opla Olympie, ve které měla paní Chlívek prokozu, tak postavil paní Chlívek a vzal si tu karosérii a potom do toho poskládal různé díly a vlastně si sám postavil auto, takže to byl opravdu takový renesanční člověk a uměl přitom 5 jazyků, ale vůbec nečetl literaturu, on četl jenom příručky, včelařství, zahrádkáře, myslivost, ale nikdy nepřečetl jediný román. Děda s babičkou nás, moji sestru dokonce vychovávali, protože byla starší než já. V té době moji rodiče neměli kde bydlet v Praze, nebo bydleli v takovém rozděleném bytě v Karlíně, takže tu malou sestru vlastně odložili k těm prarodičům, takže ta vyrůstala, až než jsem se narodila u prarodičů. A teprve v tom roce 58, jak už jsem zmínila, tak naši koupili ten domek a pak jsme tedy žili všichni v té Libni. Moje sestra byla starší o 2,5 roku a já jsem se vždycky snažila nějak vyrovnat, takže jsem byla ráda, když si se mnou hrála a tak. Ale vztah jsme měli spíš takový korektní, třeba přes prázdniny jsme si vystačili sami dvě, nikdy jsme si nehráli s žádnými sousedovi s dětmi, vždycky jsme trávili celé ty prázdniny spolu. Už jsem říkala, moje sestra Hana je starší a naše profesní dráhy se rozdělily už na té základní škole, protože v roce 67, myslím, poprvé byly ustanoveny školy s rozšířeným vyučováním jazyků a tu školu ještě vlastně sestra jakoby nestihla, protože byla starší, ale já jsem do ní chodila, takže jsem pak chodila úplně do jiné školy než ona a i na jiný gymnázium. Ta škola taky stojí za zmínku. Byla to škola v Vysočanech, základní 9letá škola s rozšířeným vyučováním jazyků a měli jsme ruštinu od 3. třídy a od 5. třídy pak další cizí jazyk. Já jsem si tenkrát vybrala francouzštinu a bylo to v roce 67, když jsem tam nastupovala, takže jsme měli přislíbeno, že každý rok budeme jezdit na výměnné zájezdy do ciziny podle těch příslušných jazyků, což ovšem skončilo v roce 68, že ještě v červnu jsme stihli jet do Moskvy, píš tedy za Moskvu do pionýrského tábora v Dubně, kde byl takový jaderný výzkumák a ta naše škola s ním měla nějakou družbu, takže jsme v červnu strávili v úžasných několik týdnů v tomto pionýrském táboře a dodnes obdivuju ty naše paní učitelky, že se s takovou partou desetiletých dětí vydali letecky do Moskvy a že tam s náma téměř už teda také velmi napjaté době strávili ten čas.

Moje sestra se rozhodla pro dráhu technickou, ona hezky kreslila, chtěla jít na architekturu, na kterou se ale nedostala, takže vystudovala stavební fakultu a dodnes učí na katedře konstrukcí a betonu na Českém vysokém učení technickém jako docentka a je odborník také na statiku. Takže třeba, když byly povodně v roce 2003, tak jezdila po Holešovicích v lodi s hasiči a zkoumala domy, které se mají zbourat nebo které vydrží a podobně. Tak to je její profese. V posledních letech nás se sestrou spojovala především péče o naše rodiče. Rodiče se dožili, maminka 93, tatínek 96 let, naštěstí v celkem velmi dobrém zdravotním stavu, ale přece jenom vyžadovali nějakou péči, kterou jsme si rozdělili, takže já jsem se o rodiče starala přes týden a sestra si je brala na víkend do tábora, takže takhle jsme se spojovali vlastně přes ty naše rodiče. Rodiče už nemáme, ale naše vztahy platí dál a obě jsme již babičkami a stýkáme se při nejrůznějších příležitostech. Naše dětství bylo determinováno mimo jiné tím, že jsme neměli televizi. Moji rodiče ji nechtěli, takže jediný, co si vzpomínám, že jsme chodili k sousedce na seriál FL Věk, který dávali v 60. letech, takže jsme se vždycky v neděli těšili, že budeme na tu televizi. Ale o to víc jsme vlastně trávili s rodiči povídáním. Měli jsme vždycky společné večeře, měli jsme sobotní obědy a nedělní obědy vždycky společné a vlastně se pořád u nás u toho oběda povídalo. Takže jsem byla v takovém mikroklimatu vyprávění, vzpomínek, rozebírání třeba i událostí a podobně. Takže to dětství opravdu bylo hezké, naši měli krásný vztah a neměli jsme taky auto, takže jsme jezdili na různé výlety nebo chodili na procházky po Praze v sobotu nebo v neděli a teprve asi v roce 70, myslím, tatínek koupil auto, což byl v duchu našeho dědečka Jaroslava, který měl toho Opla Olympii. Tak táta koupil Opla Kapitána z roku 51, což bylo takové velikánské auto, téměř automat, to mělo jenom 3 rychlosti, byl samozřejmě ojetý z druhé ruky, ale bylo to krásné auto a pak si pamatuju, jak jsme vlastně každou téměř sobotu nebo neděli dělali tím kapitánem výlety. Ještě jsem nezmínila také druhé prarodiče od maminky. Dědeček Josef Růžička byl 50 let ve Škodovce v Mladé Boleslavi zaměstnán jako mistr a práci měl spíš jako zdroj obživy, ale jeho hlavními koníčky bylo amatérské divadlo a fotbal. A dělal rozhodčího na fotbale. A babička ho za to celý život neměla ráda, protože vždycky říkala, máš to zapotřebí, aby tam na tebe pokřikovali. A stejně tak neměla ráda to amatérské divadlo. Ale děda byl opravdu ochotnický herec a hrál lucernu a všechny možné klasické scény. Babička Emilka, ta byla vždycky dychtivá po vědění a kdyby žila v nějaké dnešní době, tak by určitě byla pedagoškou nebo vysokoškolskou učitelkou, ale protože pocházela z vesnických poměrů, tak se jí toho vzdělání nedostalo. Nicméně znala všechny cizí státy, všechny hlavní města všech států, četla hodně a její tatínek byl krejčí, takže se vlastně naučila i šít a to potom naučila i mě se sestrou, takže my jsme si pak v tom dospívání šili všechny věci sami pod dohledem babičky. Tyhle ty prarodiče také byly obdivuhodné osobnosti. Oni si potom koupili domek na vesnici, když bylo dědovi asi 70 a bohužel dědeček potom asi po roce zemřel na mrtvici, takže babička pak byla v tom domku sama a na zimu vždycky jezdila k nám do Libně. A taky to zmiňuju, protože když jsme koupili to auto, tak jsme vždycky babičku vyzvedli a jeli jsme na nějaký výlet, protože ona opravdu by toužila po poznání a hrozně jí bavilo, že jsme jeli do Kutné hory nebo do Karlových varů nebo do různých destinací teda po Čechách.

To intelektuální prostředí rodiny mě determinovalo natolik, že jsem se také ráda učila. Bavilo mě chodit do školy, ne, že bych byla šprt, ale prostě mi to šlo svým způsobem. A za jednu dovednost jsem byla velmi vděčná tatínkovi, že mě naučil psát na stroji všema deseti. To jsem ani tenkrát netušila, když jsem se to učila v těch asi 10 letech, jak to budu potřebovat na medicíně, protože na medicíně v té době ještě žádné počítače nebyly a po nástupu do zaměstnání hlavní činností lékaře bylo sepisovat přijímací zprávy, propouštěcí zprávy a podobně. A tím, že jsem uměla psát na tom stroji, tak to byla ohromná výhoda, že jsem to měla vždycky velmi rychle hotové, zatímco moji kolegové tam seděli do večera a ťukali tím jedním prstem. Takže jsem v tomhle to měla náskok. Měla jsem náskok i v těch jazycích, které jsem pak na střední škole dotáhla ke státním zkouškám z francouzštiny a z ruštiny. A tím, že jsem dojížděla do školy jazykové 4 stanice tramvají, tak mi vždycky připadalo zbytečné tam jen tak lelkovat, tak jsem si nosila malinkou knížtičku s esperantem a učila jsem se během těch 4 stanic do Vysočan esperanto. Takže já jsem byla takový trošičku jako šprtík v tom, že jsem vždycky každou chvíli využila k nějaké činnosti. Což se mi pak vždycky vrátilo v tom, že jsem byla nějakým způsobem o krok napřed před ostatními a myslím si, že to i ovlivnilo pak následující kariéru v té medicíně. Tak já jsem ráda četla, ale ne, že bych jenom ležela v knihách. Už od malinka jsme se sestrou chodili do Sokolovny v Libni a tam bych zase zmínila jednu takovou osobu, která mě dosti ovlivnila a to byla paní učitelka Foglová, která vedla gymnastiku a k té jsem chodila na moderní gymnastiku nejdřív a protože jsem neuměla přemet vzad, tak jsem už pak nechodila na tu závodní moderní gymnastiku, ale chodila jsem k ní na takzvanou jazz gymnastiku a to byla opravdu neuvěřitelně vitální paní ve věku mých rodičů, která vedla ty kurzy, vedla i pro dospělé ženy jazz gymnastiku až do velmi pozdního věku a před asi 4 lety společně s mým tatínkem, když jim oběma bylo asi 94 nebo 95, tak dostali čestné občanství Prahy 8 a tam jsem se s ní znovu setkala po těch asi 50 letech, co jsem jí neviděla, vypadala téměř pořád stejně. Pak asi půl roku poté zemřela a můj tatínek pak zemřel v 96 letech, ale dostali tohleto čestné občanství Prahy 8 i s takovou velikou skleněnou osmičkou. Libeň se velmi proměnila. V roce 89 vlastně zbourali ten náš domeček a celou tu stranu ulice, kde jsme bydleli my a Hrabalovi. Hrabalovi se odstěhovali tady dřív, protože opravdu ten jejich dům, to číslo 24, byl z dnešního pohledu téměř neobyvatelný sociální domek v takovém dvoře temném. Takže ty se odstěhovali na sídliště do Kobylis a měli tu chatu v Karsku, že, která je dneska muzeem Bohumila Hrabala, takže trávili většinu času v tom Karsku. My jsme tam bydleli tedy já a moje sestra, až sestra než se vdala, já také vlastně než jsem se vdala, ještě pak s manželem jsme tam bydleli 2 roky a myslím si, že když mi bylo asi 25 let, tak jsem se tedy odstěhovala a pár let poté právě přišla ta demolice, a ještě to bylo za socialismu, tedy v roce 88, takže naši dostali velmi malé výkupné tenkrát za ten domek a náhradní byt na sídlišti, na invalidovně, kde bydleli pak následujících 33 let, ale se zázemím v tom táboře, kde pak zdědili domek po těch prarodičích. Takže mě to dneska už k té Libni tolik netáhne, protože ten domek už tam není. A je tam pořád ještě ta synagoga, kolem které jsem chodila každý den na tramvaji, na Palmovku, ale k té Libni vlastně vztah už dneska nemám, protože je prostě jiná.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnešním programem vás bude provázet Simona Kostrhůnová. Příjemný poslech a hezký den přeji. Společně se dnes můžeme těšit na hudbu Petra Iljiče Čajkovského, France Schuberta, Bedřicha Smetany, Leopolda Eugena Měchury, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Karla Filipa Emanuela Bacha a Leoše Janáčka. Michaela Fukačová patří mezi nejvýraznější violončelistky dnešní doby. Tato brněnská rodačka se mezi světovou elitu prosadila už v 90. letech minulého století, kdy jako velmi mladá interpretka debutovala v řadě světových metropolí. Odborná kritika se o její hře vyjadřuje v superlativech. Její umělecký projev je považován za oduševnělý s výjimečnou schopností uchvátit posluchače svou niternou výpovědí. Umění Michaely Fukačové si nyní připomeneme na stanici Českého rozhlasu D-dur. Za malou chvíli v její interpretaci totiž zazní Čajkovského variace na rokokové téma pro violončelo a orchestr opus 33. A to v doprovodu Státní filharmonie Brno. Diriguje Libor Pešek.

Na stanici D-dur dozněly variace na rokokové téma pro violončelo a orchestr Opus 33 Petra Eljiče Čajkovského. Violončelového partu se ujala vynikající interpretka, brněnská rodačka Michaela Fukačová. Hrála Státní filharmonie Brno, kterou řídil Libor Pešek. V obdivuhodně rozsáhlém skladatelském odkazu France Schuberta nalezneme kromě mnoha dalších žánrů i 35 komorních skladeb souhrně vydaných až roku 1890. Ačkoliv tyto skladby zachovávají klasickou stavbu, jejich melodika je mimořádně osobitá, harmonie barvitá a modulačně proměnlivá. Posluchači v těchto skladbách také ocení dramatické kontrasty a leckdy biedermajerovský sentiment. To vše najdeme v souboru skladatelových 17 smyčcových kvartetů, z nichž v pořadí 13. A-mol za malou chvíli na stanici D-dur také uslyšíme. A to v podání Panochova kvarteta. Příjemný poslech přejeme.

Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 13 a-mol, opus 29 číslo 1 Franze Schuberta v podání Panochova kvarteta. Ačkoliv původně zamýšleným jediným posláním Symfonického orchestru Československého rozhlasu měla být práce v rozhlasovém studiu, postupem času se rozšířilo jeho působení také na nahrávání pro gramofonové firmy a veřejné koncertování. Hlavním hybatelem těchto změn byl šéfdirigent Vladimír Válek. Pod jeho vedením se orchestr začal také soustředit ke studiu programů pro veřejné koncerty a dosáhl technické, zvukové i programově dramaturgické úrovně, která obstála ve srovnání s předními světovými tělesy. Těžištěm vlastní činnosti orchestru ale zůstalo i nadále natáčení zvukových snímků pro potřeby rozhlasu. Zvukový archív Českého rozhlasu díky tomu dnes disponuje mimořádným důležitým fondem umělecké a dokumentační hodnoty. Ze Zlatého fondu Českého rozhlasu dnes vybíráme cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast v nastudování šéfdirigenta rozhlasových symfoniků Vladimíra Válka. Přejeme krásný a ničím nerušený poslech.